Před námi je čtení na pokračování. Zuzana Sedláčková se nikdy nestyděla za svou víru v Boha a spolu s manželem k Bohu vedli i své dvě dcery. Ve škole ale děti slyšeli něco zcela jiného. Jednoho dne Zuzaně její dcera řekla, že Pán Ježíš není a že už nechce, aby jí o něm vyprávěli. Zanedlouho ale malou Rut bolel zub a tak honem poprosila Boha, aby zub uzdravil. Sedláčkovi se stále modlili, aby se naplnila jejich modlitebna. Stalo se. Přišly hlavně děti z romských rodin. Protože měli málo peněz, Zuzana musela začít také pracovat. V práci se Zuzaně její kolegyně svěřovaly se svými problémy. Modlila se s nimi a donesla jim Bibli. Na Silvestra se konal u Zuzany v práci večírek. Lidé tancovali a popíjeli. Do Zuzaniny kanceláře přišel sám ředitel a chtěl, aby zůstala na oslavu. Zuzana mu však vysvětlovala, proč nemůže zůstat. Oslava dopadla neslavně. Všichni se opili a dělali nepříčetnosti. Z autobiografické knihy Nepřemožení čte Lenka Malinová.

Příštího dne, když jsem otevírala došlou poštu, přišla za mnou sekretářka náměstka ředitele a prohlédla každý dopis s poznámkou, že hledá velice důležitou zprávu. Pak odešla. Chtěla jsem si udělat malou kontrolu finanční hotovosti a nakoupených známek. Natáhla jsem ruku do odpadkového koše pro kus papíru, abych napsala své záznamy. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že obálka, kterou držím v ruce, je nečekaně objemná. Když jsem se na ni podívala, zjistila jsem, že je adresovaná na podnikové ředitelství. Nešlo mi do hlavy, jak se ten dopis dostal do odpadkového koše. Rychle jsem jej otevřela ve snaze zařadit jej mezi ostatní korespondenci. Ovšem z obálky jsem vytáhla jinou obálku s poznámkou tajné, osobně doručit náměstkovi ředitele. Vzala jsem dopis a nic netušíc jsem jej chtěla odevzdat náměstkovi. Ten na mě chvíli vykuleně beze slova hleděl, pak mi vytrhl dopis z rukou a rozčileně křičel. Kde jste ten dopis našla? Kdo vám jej dal? Pak jsem se po straně dozvěděla, že ředitel se mi chtěl pomstít, protože jsem se nezúčastnila silvestrovské slavnosti. Ztráta důležitého dopisu byla uměle připravená a po mnohém hledání měl být dopis nalezen v mém odpadkovém koši, za což bych samozřejmě nesla patřičné následky. Za několik dnů si mě ředitel předvolal do kanceláře a oznámil mi, že mě propouští ze zaměstnání. Toto rozhodnutí bylo neodůvodněné. Po rozvázání pracovního poměru jsem marně hledala jakoukoliv pracovní příležitost. Nic pro mne nebylo. Chtěla jsem pracovat jako uklízečka, ale ani tuto práci jsem nedostala. Tehdy jsem si vzpomněla na svůj konfirmační text. Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost. A pochopila jsem, že se jedná o kříž Kristův, kterému se jeho následovníci nevyhnou. Gálovi. Jednou procházel manžel ulicí a hledal člověka, ke kterému ho pán posílá s poselstvím evangelia. Právě šel kolem otevřených dveří, které vedly do temné chodby. Vejdi, řekl mu pán. Manžel poslechl a vešel do prvních dveří, které v té tmavé chodbě uviděl. Naproti dveřím stála u plynového sporáku žena. Kolem ní se tulily 4 malé děti. Žena se zarazila. Posílá mne k vám pán Ježíš, abych vám řekl, že vás Bůh miluje. Jak mě může mít Bůh rád? Kdyby vůbec nějaký Bůh byl, nemohl by se na naše utrpení dívat. Podívejte se, to jsou mé děti. Nejstarší syn je v dětském domově. Manžel má tuberkulózu, je na léčení. Asi to nevydrží. Kašle krev. A i kdyby přežil, co budeme dělat? Je krejčí, ale nesmí šít, protože by mu to uškodilo. Ne, kdyby byl nějaký Bůh, nemohl by se na to dívat, nemohl by lhostejně hledět na ty děti, jak křičí hlady. A já nemám peníze ani na chleba. Proč jste sem přišel? Rozkřičela se v pláči žena. Právě jsem držela ruku na plynovém kohoutku, jsem rozhodnuta se vším skončit. Ať zemřu já i ta drobotina. Konec a bude pokoj. Větší děti se dali do usedavého pláče a objímali matku kolem nohou. Právě proto mne sem poslal Bůh, abych vám oznámil, že žije, že o vás ví a chce být vaším starostlivým otcem, abyste si nezoufali, ale v dětinské důvěře na něho spoléhali. On vyřeší všechny vaše problémy. A oddělíte-li se od hříchu a budete-li ho hledat celým srdcem, on naplní žádosti vašeho srdce. Potom můžete k Bohu volat a on se vám ohlásí a poznáte, že Bůh je opravdu pomocníkem těch, kteří v něho doufají.
Ale jak v něho můžu doufat, když můj muž umírá a tyto děti chudinky umírají hlady? Paní, vyzkoušejte pravdivost mých slov, modlete se, aby Pán Bůh uzdravil vašeho manžela. Já se budu za něho také modlit. Jestli Bůh prodlouží jeho život, tak vězte, že tu věc učinil Bůh. Pak mu vydejte své srdce a služte mu s celou svou rodinou. Posílejte děti do besídky k Božímu slovu, ať se také naučí znát Boha. To, co jste chtěla udělat, je v Božích očích velký hřích. Život jste si nedala sama, ani svým dětem. Život je dar Boží. Proto nikdo nemá právo sáhnout si na něj. A nyní, ať mě jdou dvě větší děti doprovodit, ať si vezmou batoh nebo tašky a my vám pošleme něco k jídlu, abyste mohla něco navařit. Tak k nám dovedl manžel děti, chlapce a děvčátko s taškou a s batohem. Bylo mi jasné, že těm lidem musíme pomoci, i kdybychom se museli ještě více uskromnit. Na chodbě stála bílá skříň, ve které jsme měli zásoby na celý měsíc. Bez váhání jsem ji otevřela a naplňovala batoh rýží, fazolemi, hrachem, i láhev oleje jsem přidala, nějaké těstoviny, margarín i kostku másla. Do tašky jsem vložila několik kompotů a marmelád a větší polovinu chleba. Naše děti stály vedle skříně s vykulenýma očima. A co zbude nám? Ptají se úzkostlivě. Neboj se, Pán Ježíš má ještě víc. Polohlasně si opakuji slova. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Jednou odpoledne zaťukal někdo na dveře. Byly to děti Gálových. Paní Sedláčková, maminka vás pěkně pozdravuje a vzkazuje, že tatínkovi je již lépe a že ho již propustili z nemocnice. Už je s námi doma. Budou rádi, když je navštívíte. Od té doby rodina Gálová pravidelně navštěvovala naše shromáždění. Všechny děti chodily do besídky a otec z vděčnosti, že smí být v rodinném kruhu svých drahých, začal vážně hledat Boha. Pomalu se zotavoval a ačkoliv bral invalidní důchod, přece mu zdraví dovolovalo věnovat se několik hodin denně svému řemeslu. Šil známým kabáty, sukně, kostýmy a tak se rodina pomalu vyhrabala z finančních těžkostí a mohli při skromných poměrech žít a starat se o své děti. Pan Gál často říkával: já pak, ačkoliv chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Pomoc má a vysvoboditel můj si ty, Bože můj. Neprodlévej. Žalm 40:18.

Když jsem viděla, že všechny mé pokusy najít nové zaměstnání jsou marné, přestala jsem se věnovat tomuto úsilí a snažila jsem se v dané situaci poznat Boží vůli a jeho osobní vedení. Bylo nám jasné, že vše v životě závisí na Božím požehnání. Když Bůh požehná málo, to málo stačí. A když Bůh nepožehná mnoho, to mnoho je málo. Má dobrá stará sousedka mne utěšovala, že její dveře jsou pro mne vždy otevřeny a kdykoliv bychom něco potřebovali, ať k ní jen směle přijdu, že oni dva staří lidé toho již tolik nepotřebují, že mají oba důchod a ona si ještě pěkně přivydělává domácí prací s jabloneckou bižuterií. Prý nám ráda vypomůže a půjčí. Snažili jsme se uskromňovat, jak se dalo. Vědomí, že Pán Ježíš o nás ví, nás posilovalo. Byli jsme vděční za děti, které ačkoliv ještě velice malé, snažili se pochopit naši situaci a nikdy neměli přemrštěné nároky podle vzoru svých kamarádek. Žili jsme od výplaty k výplatě. Ovoce jsme dětem nemohli koupit nikdy, protože bylo drahé a ani nebylo k dostání. Jednou šly naše děti kolem obchodu se zeleninou a ovocem. Prodavač je zavolal a dal každé jeden banán. Děti se zářícím pohledem a širokým úsměvem přiběhly domů. Maminko, tatínku, podívejte se, dostali jsme každá zadarmo banán. Pak si sedli k nám ke stolu, rozřezali banán na tenká kolečka a pak nastalo přesné dělení. Každý dostal po kolečku. Nechtěli jsme si s manželem vzít, byli jsme rádi, že jednou smějí mít i naše děti banán. Ale děti se banánu nedotkly, pokud si každý z nás nevzal svůj díl. Jindy jsem před výplatou neměla už žádné jídlo. K obědu jsme snědli polévku a brambory na loupačku a k večeři zůstal jen kus suchého chleba. Z lesních bylinek, které jsme si sami nasušili, jsem navařila čaj a do košíčku nakrájela kousky suchého chleba. Vedle něho stála solnička se solí a mletou červenou paprikou. V duši jsem byla stísněná, že dětem ani manželovi nemohu dát výživnější večeři. Cepěli jsme ruce a modlili jsme se. Pane Ježíši, prosila jsem, vlož nyní do této soli a papriky vitamíny, které potřebujeme ke zdraví, a požehnej nám tento pokrm. Netušila jsem, že na chodbě za dveřmi stojí věřící sestra z jednoty bratrské. Rázně zaťukala a zprudka otevřela dveře. Postavila se uprostřed kuchyně a povýšeným hlasem spustila. Teď jsem to slyšela a teď to také vidím. Jaká to bláhová modlitba, aby Pán Bůh vložil do soli a papriky potřebné vitamíny hloupým lidem, kteří všechno rozdají, až jim nezbude nic a pak čekají od Pána Boha zázrak. Pak se otočila a odešla. Hlasitě za sebou zabouchla dveře, abychom pochopili její hněv a nesouhlas s naším jednáním, které nazvala nezodpovědným. Asi za půl hodiny se vrátila. V ruce držela osminku másla a konzervu ryb v tomatě. To vám nesu na přilepšenou a proste Pána Boha, aby vám dal víc rozumu k správnému hospodaření. Po této zkušenosti se ta sestra u nás delší dobu neobjevila. Tehdy jsem měla jediný kabát, který mi pan Gál přešil ze starého a převrátil na ruby. Jenomže třetí stranu již kabát neměl. Styděla jsem se v něm chodit. Byl prošoupaný, místy tenký jako síto. Často jsem říkávala, pane Ježíši, já jsem královské dítě v žebráckém šatě. Ale na nový nebylo ani pomyšlení. Do této situace zasvítilo jako jasný paprsek Boží slovo. Zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dávám. Jan 16:23. Od té doby jsem Pána prosila konkrétně za nový kabát. Jednoho rána nás krátce po 5. hodině probudil pronikavý hlas zvonku. Manžel se překvapeně podíval z okna, kdo nás v tento raný čas chce navštívit.
Byla to ona sestra z jednoty bratrské, která nám před časem přinesla napřilepšenou rybí konzervu a máslo. Pod paží držela veliký balík. Celá vzrušená se dala do vyprávění. Celou noc jsem nemohla spát. Uvažovala jsem nad svým životem, jestli jsem něčím nezarmoutila pána. Pak jsem si vzala do ruky Bibli a četla jsem. Otevřela se mi zrovna ve 25. kapitole Matouše. Četla jsem zde slova pána Ježíše. Cokoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Na to jsem jako ve filmu uviděla svůj život. Byl prázdný, protože jsem ho žila sobecky. Středem jsem byla vždycky jenom já. Pro jiné jsem nikdy neměla čas ani místo ve svém srdci. Zalekla jsem se vlastního života a volala jsem: Pane, jak to můžu napravit? Co mám udělat? A v tu chvíli jako ozvěna přišlo slovo od pána. Včera, když si dostala balík z Německa, byla si rozčílená. Nový kabát, který ti sestra poslala, ti nesedí, je ti malý. Už se proto nerozčiluj, vezmi ho v mém jménu, sestře Sedláčkové. Nejdřív jsem myslela, že je to moje vlastní fantazie, ale ten hlas v mém srdci se pořád opakoval. Vzala jsem Bibli a namátkou jsem ji otevřela. Můj pohled padl na slova: blahoslavenější je dát, než brát. Na to jsem vstala a řekla jsem pánu: ano, pane, hned jí ho zanesu. A nejenom tento kabát, ale také látku na zimní kabát. A tak jsem zde. Položila balík na stůl a když jej rozbalila a zkusila mi kabát, zjistila, že je ušitý přesně na mě. Těš se v Hospodinu a dá tobě žádost tvého srdce.

Manžel pořád pracoval v továrně a já jsem se snažila hospodařit z jeho minimálního výdělku od výplaty k výplatě, anebo lépe řečeno od nuly k nule. Měla jsem teď pěkný kabát na jaro i na zimu, ale byla jsem odkázána na jedinou sukni s blůzou, kterou jsem v sobotu večer přeprala v lavoru, vysušila nad kamny a v neděli ráno si ji oblékla čistou nažehlenou do shromáždění. Oba jsme toužili po službě, ale viděli jsme, že pán nás chce ještě dále školit v tvrdé škole života a učit zapírání a víře v očekávání na něho. Jednou jsem připravovala k obědu švestkové knedlíky. Když jsem postavila do velkého hrnce vodu na vaření, promluvil ke mně pán. Nech všeho být, seber se a jdi k sestře Šestákové. Zamyslela jsem se nad tím vnitřním hlasem, protože se mně nezdálo logické krátce před polednem přerušit vaření, když zanedlouho mají přijít děti ze školy k obědu. Ale ten hlas v mém nitru se ozýval pořád. Pane, nevím, zda je to od tebe, nedovedu to poznat. Teď, když chci dokončit oběd, teď mám všeho nechat. Odejít k sestře Šestákové a když tam přijdu, bude přesně poledne. Jistě si pomyslí, že jsem k ní přišla na oběd. A co mám říct, když mi otevře? Proč jsem k ní vlastně přišla? Ale onen vnitřní hlas zněl pořád stejně. Nech všeho a jdi. Pane, odpovídám, skutečně nevím, zda si to všechno nevymýšlím, ale zkusím to a půjdu. Zhasla jsem plyn, vzala svou Bibli a uháněla k sestře Šestákové. Bylo mi trapně při pomyšlení na setkání s ní. Jak jí odůvodním svou návštěvu v tak nevhodný čas? Za několik minut bude přesně poledne. Co jí řeknu? Trápila jsem se v představách. Chvíli jsem ještě zaváhala, když jsem stála před domem, kde bydlela, ale pak jsem rychle, jakoby jedním dechem, vyběhla do druhého poschodí. Pak jsem chvíli stála před dveřmi, abych se pořádně vydýchala. Zachvěla jsem se, když jsem položila prst na knoflík zvonku. Pane můj, pomoz mi, co jí mám říct? Uslyšela jsem její kroky, jak se blíží ke dveřím, cinkání klíčů a v následujícím okamžiku jsem stála rozpačitě tváří v tvář sestře Šestákové. Ta na mě s údivem pohlédla a než jsem byla schopna slova, zvolala radostně. Tebe jsem jistě poslal pán. Tu mi spadl kámen ze srdce. A sestra se dala do stručného vysvětlování, že u ní již více než 2 hodiny sedí její sousedka. Byla propuštěna po několika měsíčním pobytu z psychiatrické léčebny, protože pro své okolí není nebezpečná, ale stále má myšlenky na sebevraždu. Již celé 2 hodiny s ním mluvím, vyprávěla mi rozčíleně, ale nikam to nevede. Už nevím, co jí mám říct, snad chce pán použít tebe, aby jí pomohl. Vešla jsem do obývací kuchyně, kde sestra Šestáková spolu se svým manželem rozmlouvali s tou nešťastnou ženou. Bylo jí asi 50. Byla vyhublá, s těkavým pohledem a strnulými rysy ve tváři. Přisedla jsem k ní a začala jsem s ní hovořit. Sestra Šestáková s manželem pochopili, že bude rozumnější vzdálit se a ponechat nás v rozhovoru samotné. Bylo mi jasné, že pán mě chce použít k jejímu vysvobození. V duchu jsem ho prosila o vedení a moudrost. Jako odpověď na mou modlitbu mi pán dal pro ni 3 otázky. Zúčastnila ses někdy spiritistických sezení? Žádala si někdy radu od věštce? Zabývala ses astrologií? Na každou z těchto otázek mi přisvědčila. Vzala jsem Bibli a ukázala jsem jí místa, kde Bůh zakazuje obracet se k hadačům a věštcům. Neobracejte se k hadačům a věštcům, ani od nich rady neberte. Poškvrňujíce se s nimi. Já jsem Hospodin, Bůh váš. Levitikus 19:31. Duše, která by se obrátila k hadačům a věštcům, aby smilnila, postupujíc po nich, postavím tvář svou proti té duši a vyhladím ji z prostředku lidu jejího. Levitikus 20:6.

Hedy, tak se jmenovala, zvážněla. Byla jednou z těch, kdo neznají Boží zákon. Dopustila se těch mylných kroků v nevědomosti. Tak jak to chodí, mnozí lidé si chtějí vlastní snahou zajistit budoucnost, protože se bojí budoucích neznámých věcí, které je čekají. To je příčinou, proč chtějí odhalit budoucnost a sahají po prostředcích, které Bůh ve svém slově přímo zakazuje. Tak se Hedy dostala do vleku okultních mocí, které zanechaly těžké stopy na jejím životě. Hedy mlčky naslouchala. Strnulý, ustrašený výraz její tváře prozrazoval strach a zoufalství. Ty si nemusíš zoufat, nemusíš se bát, protože je zde Ježíš. On vidí tvé srdce, zná také situace, ve kterých si sahala na to, co on zakázal. Nyní v Ježíši přichází k tobě, aby ti odpustil, aby tě i od tohoto hříchu očistil a přijal tě jako zbloudilou ovečku a přivinul na své milující srdce. On čeká jenom na naše zavolání, čeká, abychom k němu promluvili, vyznali mu svůj hřích, přijali jeho odpuštění a začali s ním žít nový, vítězný život. Pak se už nemusíme ničeho bát, ani budoucnosti, neboť on, který je pánem věčnosti a drží světy ve své ruce, drží v ruce i nás, jsme-li jeho dětmi. A zaslíbil nám, že z jeho ruky nás nikdo nevytrhne, protože nikdo není silnější než on. Myslíš, že by pán Ježíš odpustil také mně moje hříchy? Ano, jistě, on odpouští každému, protože žádný hřích není silnější než moc jeho krve, kterou za nás vylil na Golgotě. Jeho krev očišťuje od každého hříchu. Její těkavý pohled se pojednou jakoby ustálil a výraz zoufalství se proměnil ve výraz nové naděje. Obratem vstala a sahala po svém plášti. Kam pak? Ty chceš odejít? Ptám se překvapeně. Ano, rozhodla jsem se, že se také vyspovídám ze svých hříchů. Chci to zkusit, když říkáš, že Ježíš odpouští každému. Jdu k faráři, jestli bude mít pro mě čas. Hedy, řekla jsem jí rázně, věříš, že pán Ježíš slyšel náš rozhovor? Věříš, že je tady? Pak smíš také věřit, že ti může odpustit hříchy i na tomto místě. On může také zasáhnout do tvého života a dát ti plné uzdravení. Nechceš to zkusit hned? Hedy chvíli váhala, pak svlékla plášť a posadila se vedle mne. Pojď, klekneme si spolu před pána a vyznej mu všechno, co tě tíží. A to se mám pomodlit, Otče náš? Ptala se mě, když si klekla ke své židli. Ne, ale mluv s pánem Ježíšem tak, jako mluvíš se mnou. Mluv s ním konkrétně. Představ si, že máš malou holčičku, která má rozbité boty. Je jí zima, protože jí do bot teče. Velice touží mít nové boty, protože je nutně potřebuje. Konečně se osmělí a rozhodne se svěřit ti své přání. Předstoupí před tebe a přednese svou básničku. Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? Ty pochválíš svou holčičku, že má dobré srdíčko, že myslí na ptáčky a cítí s nimi, ale nenapadne tě, že děvčátko myslí na své promrzlé nohy v děravých botách. V modlitbě Páně nás pán Ježíš učí, jak máme předstupovat před svého nebeského Otce. Dává nám příklad, jak se máme modlit. Učí nás modlit se. Zjevuje nám hlavní zásady, kterými se má každá modlitba řídit. Jako by nám chtěl říct, nezapomeň na Boží slávu, na Boží království, na Boží vůli. Přednes nebeskému Otci své pozemské potřeby, nezapomeň, že za svůj život neseš odpovědnost před Bohem. Nechce, abychom Otče náš bezmyšlenkovitě odříkávali při všech situacích. Na Boha nepůsobí vnější forma modlitby, ale její obsah a postoj našeho srdce. Hedy to pochopila a po mé krátké úvodní modlitbě otevřela své srdce před pánem. Připadalo mi, jako by 50 let starý byt nebyl nikdy uklizen. Začala svým dětstvím.
Když jsme vnitřně připraveni k tomuto kroku, Duch Svatý nám je nápomocný a usvědčuje nás z našich hříchů. Její modlitba byla prostá, ale o to upřímnější. Žasla jsem, jaké pohledy jí dával Pán na její vlastní život. Nebyla to modlitba vzletných slov. Byla to neumělá slova dítěte, které se učí mluvit, modlitba prostého, pravdomluvného, upřímného dítěte. My se dovedeme hezky modlit. Máme takzvaný modlitební slovník. Jezdíme vyježděnými kolejemi a ani nespozorujeme, že odříkáváme něco, čeho se vnitřně nezúčastníme, čemu je naše srdce vzdáleno. A teď mám říct amen? Ptala se, když vyčistila poslední komůrku svého srdce. Pak jsem k ní přistoupila a ve jménu Pána Ježíše Krista jsem jí vložila ruce na hlavu a zvěstovala jsem jí odpuštění všech vyznaných hříchů skrze krev Pána Ježíše Krista. Netušila jsem, že v tu chvíli zasáhl Pán do jejího života se svou uzdravující mocí. Pak se Hedy rozloučila se mnou i se svými přáteli a šla domů.

0: autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Další, již devátou kapitolu, otevřeme dnes čtvrt hodiny popoledni.
1: Zuzi.

To byla Sima Magušinová a její Osloboděná. Od doby, kdy vznikla první církev, se stále šíří ta dobrá zpráva evangelia o tom, že Bůh miluje člověka. Lidé si tuto zprávu předávají od člověka k člověku a platí to i dnes. Povídat se o tom bude ve Fortepianu hned po 15:00. Nyní písnička od Jamieho Kimeta Prize Worth Fighting For, tedy odměna, o kterou stojí bojovat. Píseň je připomínkou, že máme přislíbenou výhru, o kterou opravdu stojí bojovat.

0: Středa 6. května ještě nedospěla, ale dětskými kručky docupitala ke své třetí hodině. Vezete se s noční linkou vysílání Rádia 7, na které vás provází za mikrofonem Milan Remeš. Následuje zastávka Fortepiano, kde si Lenka Malinová povídá se Stanislavem Černochem o předávání zprávy o boží lásce od člověka k člověku. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Fortepiano.

0: Od vzniku první církve se evangelium stále šíří od člověka k člověku. Nikdo nevymyslel lepší způsob, než jaký používal Pán Ježíš Kristus, když byl na zemi. Chodil mezi lidmi, mluvil s nimi a vyprávěl příběhy. I když se za staletí lidé snažili a dosud snaží vymýšlet další metody, které doufají, že budou účinnější, tento prastarý způsob stále funguje. Zažil to i dnešní host fortepiána, který v tom také pokračuje. Vítám Standu Černocha. Vítej, Stando.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel, prozraď?
1: Já jsem přijel z Frenštátu pod Radhoštěm a můj domovský sbor je v Kopřivnici a apoštolská církev to je.
0: My se o tvém životě v té hodince, tak jako to bývá zvykem v tomto pořadu, dozvíme více. Tvůj příběh, kdy a jak vstoupil Bůh do tvého života, začal taky setkáním s člověkem, který ti něco řekl, že?
1: Ano, je to tak. Všechno to začalo, jednou jsem nastoupil do vlaku a ve vlaku seděla moje bývalá kolegyně z práce, která už pracovala jinde. A ona mi řekla o Ježíši Kristu. A musím říct, že ta dynamika proměn mého života začala ve 41. roce mého života.
0: To už si toho měl dost za sebou.
1: To už jsem měl hodně. 41 let už bylo za mnou. Takže Jana mi řekla o Ježíši Kristu, říkala, že je křesťanka a já se hrdě hned hlásil ke křesťanství, protože jsem se považoval za křesťana, byl jsem katolík, ale moje víra byla bez osobního vztahu s Ježíšem, byl jsem tam bez živého vztahu.
0: A co ti řekla tehdy, prosím tě, takového objevného?
1: Ona mi řekla,

0: že to křesťanství skutečně funguje, a to já jsem neznal, a klíčové mi řekla o záchraně, o spasení, o znovuzrození, ale tyto věci jsem já vůbec neznal. Když jsme se rozloučili, já jsem jí přislíbil, že se jí ozvu, ale celé se mi to zdalo podivné a přišel čas, kdy já jsem se jí neozýval a spíše jsem se jí vyhýbal, než abych navazal kontakt.
1: No a jak to dlouho trvalo takhle?
0: Ta doba trvala asi 3/4 roku. V tu dobu jsem se bál toho, co jsem slyšel. Přišel moment, kdy jsem se šel podívat na tu církev, co tam chodí za lidi, jestli to jsou nějací slušňáci, nebo co to je, a oblížil jsem je, jenom tak jsem obcházel tu budovu a pozoroval ty účastníky přicházející na bohoslužbu.
1: No a co jsi zjistil? Byli slušňáci?
0: Byli takové normální lidi, některé jsem znal už dřív od vidění, ale byla to normální obraz, byl to normální obraz společnosti.
1: Jak to dlouho trvalo, než se něco v tobě začalo měnit?
0: Celé to trvalo asi 3/4 roku a během té doby, aniž bych jsem to věděl, už se mnou začal pracovat Bůh, ale to člověk se vždycky dozví později, a on na mě pracoval a dával mi sny a ukazoval mi na můj hříšný život a na zlé věci, které dělám. To byla, a v tu dobu se za mě taky modlila ta Jana, a já když jsem viděl, co se děje s mým životem, který se mi vůbec nelíbil, tak jsem začal zvažovat nad Bohem. Pak jsem měl jeden takový sen, kde dokonce na mě Bůh promluvil, když jsem se probudil a řekl, dej si to do pořádku s Bohem, což jsem byl úplně v šoku.
1: A věděl jsi, jak si to máš dát do pořádku?
0: Věděl, ale musím říct, že to byla, já jsem měl obavy z toho vydat svůj život Ježíši Kristu, protože jsem to měl nejasno a taky jsem se bál těch možná příkazů, pokud se něco stane, že budu mít svázaný život, že nebude prostor ke svobodě. Ale opak je pravdou.
1: Ono je to tak, že člověk se bojí něčeho neznámého, že ztratí jako kdyby kontrolu nad tím svým životem, že? Že si nebude moc dělat všechno tak po svým.
0: Jo, já si myslím, že bude omezeno mnoho činností, které doposud dělám, a jedna z nich byla třeba, že nemůžu si ani zajít na pivo.
1: Což se nepotvrdilo.
0: Ne, nepotvrdilo. V tu dobu, jak se Jana za mě modlila, já jsem se dopustil takového špatného činu, který měl okamžitý dopad. A já jsem věděl, že tudy cesta nevede, a Bůh mi začal ukazovat zlé věci z mého života. Ještě jednou a ještě víc.
1: Je to zajímavé, že Pán Bůh oslovuje lidi. No, je to určitě víc než 2000 let, kdy začal chodit Pán Ježíš po téhle zemi a mluvit s lidmi. A od té doby se to děje pořád. Je to takový jeden velký zázrak, že najednou člověk začne přemýšlet nad svým životem, nad věcmi, které doposud dělal, a najednou je to jinak.
0: Všechno je jinak. Po té příhodě a zlém rozhodnutí, které mělo rychlý následek a pro mě taký trest, já jsem si říkal, takhle to už dál nejde. Takže jsem se rozhodl vydat život Ježíši Kristu.
1: Jak to vypadalo?
0: Vypadalo to tak, že jsem se modlil. Já jsem se modlil, jsem říkal, Ježíši, přijď do mého života, změň to, já už takhle žít nechci. Bylo to v týdnu mých 42. narozenin a ten Ježíš skutečně přišel.
1: Přišel a začal něco dělat ve tvém životě.
0: Začal dělat.
1: Jaké změny to přineslo? Přibliž nám aspoň třeba něco, co jsi musel řešit ve svém životě.
0: Já jsem měl z toho světského života nabalené břemena, které se musel pomalu odbourávat. A bylo to, řeknu, podnikání, které nebylo úplně na čestné bázi. Tak přišel čas, kdy jsem ho musel zrušit. Pak jsem záviděl křesťanům, kteří už svoji víru měli a už to všichni věděli a já jsem musel předstoupit před rodinu. Já, starý katolík, slabý, ale starý, musím říct, že opouštím a přicházím do církve a opouštím katolickou víru. Potom jsem se musel přiznat v práci. Taky znali můj život. A pro ně to byl úplný šok, když to teda slyšeli. To byly takové hlavní věci, ale hlavně z toho osobního života. A celé to trvalo to pročišťování a proměňování 2 roky.
1: 2 roky, to je dlouhá doba.
0: Dlouhá doba. 2 roky,
1: to
0: 2 roky jsem
1: tolik.
0: Se vyjmanil. Hodně toho bylo. Hodně toho bylo. A vycházelo se mi těžce. Skončil jsem, já to můžu říct, já jsem skončil jsem v garzonce po mém bratranci a můj byt, já jsem musel v podstatě byt, který jsem vlastnil, pustit jedné ženě, která tam měla adresu na mém bytě a já jsem vyšel s 2 taškama za Ježíšem Kristem. A tam jsem skončil v tom bytě. Rodičům se to nelíbilo, protože jsem s tou ženou neměl žádné vazby, nebyl jsem ženatý s ní, neměli jsme děti nic, takže pro rodiče to už byl druhý životní krok, kdy jsem vyrazil v životě s 2 taškama. A k tomu se můžu dostat potom za chvíli.
1: Když tě tak poslouchám, tak určitě to byly dramatické změny ve tvém životě, že to nebylo takhle lusknutím prstu, ale musel si projít nějakým procesem. Co nového si objevoval na té víře v Pána Ježíše Krista, která se ti najednou začala stávat osobnější?
0: Ta osobní víra, to je práce Ducha Svatého. Jo, tak to vnímám, že prostě on to proměňuje. Byl jsem šťastný, cítil jsem, že byly odvaleny břemena té tíhy toho předchozího života a to byly ty rozhodující jako kroky, které přicházely skrze to boží vedení. Ještě k tomu starému životu bych chtěl něco říci. Já jsem žil na vesnici, a na vesnici jsem ten život miloval. Já jsem miloval ty lidi. Já jsem žil v takovém koloritu křesťanských svátků dokonce. A to si myslelo i s pohanskými svátky, ale na Vánoce řeknu, na Vánoce, na ten Štědrý den, to jsme chodili na půlnoční, na Štěpána. Už jsem nechodil jako otec na koledu, ale zpívali jsme koledy doma. Na Velikonoce jsem i pohanskou jako tu pomlásku slavil, jo, chodil za holkama a nejvíc jsem miloval pouť. To je vysvěcení kostela ve vesnici a v tu dobu jsem viděl, že lidi jsou úplně blízko k sobě a já jsem to miloval. Já jsem viděl ty kolotoče, ten pravěk, už je to pro dnešní generaci pravěk, jo. A to se mi moc líbilo. A takže na té vesnici to bylo krásné. Já jsem v tom mládí měl kamarády a my jsme milovali rockovou a alternativní hudbu.
1: A považovali jsme se... Měl vlasy, předpokládám.
0: Měl jsem dlouhé vlasy. Ta rocková hudba, to byl pro nás prostě svět, aby jsme se považovali za borce a ti ostatní jsou plebs, jo, tak byli jsme 3, všechno ostatní nám bylo fuk. A to trvalo jenom do té času, než jsem se oženil a to bylo ve 23 letech. Ale ještě v tu dobu, co jsem dělal, já jsem kondičně běhal v létě, v zimě jsem miloval běžky, tak jsem chodil na běžky po horách, ale většinou u nás na vesnici. Taky jsem miloval hospodu, tam jsem měl kamarády další. A když ve 23 jsem se oženil, tak začal nový život a měl jsem dvě děti. Ale všechno a ten pohodový život, který nějak plynul, se poskládal s rozvodem ve 34 letech. Z manželství zbyly dvě děti a já i zdravotně, i psychicky jsem byl na tom špatně a skončil jsem, vyrazil jsem s těma dvěma taškama, to byl první můj takový životní krok nový a do nového života a skončil jsem u rodičů na domku zpět.
1: To není moc dobrý start do dalšího života, skončit v tomto věku u rodičů, že? To není moc.
0: To není, ale rodiče mě přivítali. Rodiče mě přivítali. Ale prostě tak to bylo a znova návrat ke kamarádům. Kamarádům a taky jsem hledal duchovně. Duchovně a tak tenkrát jsem si od kamaráda půjčil z edici portréty, byl to Mohamed, byl tam Buddha, po revoluci dokonce Hare Krishna. Taky mi dal nový zákon. Ale nic z toho mě nezaujalo. I nový zákon, kde jsem si přečet kousek Lukáše, mě neoslovil a tak jsem ho odložil. A zůstal v šuplíku.
1: Musel proběhnout ještě nějaký proces ve tvém životě.
0: Musel a takže to byl ten věk po rozvodu a přicházel čas, kdy jsem vlastně se setkal s tou kolegyní Janou a to už bylo od rozvodu 6 nebo 7 let a tenkrát mi řekla o Ježíši Kristu.
1: Tak to byl tvůj život předtím, než ses osobně setkal s Pánem Ježíšem Kristem, jestli to tak můžeme říct. Jo. To byl tvůj život, jaký jsi žil do té doby. Teď je ti přes 60, míříš k 70 a tvůj život je naplněný úplně jinými věcmi a to si budeme povídat po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem Standa Černoch a nahlížíme tak jako obvykle do jeho života. Před písničkou jsem říkala, že jsme si trošičku zmapovali, jaký byl ten tvůj život dříve. A vstoupil si do nové životní etapy s Pánem Ježíšem Kristem. Napadl mě ten známý verš z Bible, že hle, činím všechno nové. A Pán Bůh ti dal hodně nových věcí, že? Také rodinu novou.
1: Takže, jak jsem se, řeknu, vymanil z toho světa, z té tíhy, která ještě se vlekla, ty břemena jsem všechny odboural, tak jsem si našel ženu v církvi a oženil jsem se. Mám milovanou svou ženu Simu a taky se nám brzy po svatbě narodil syn Jakub. A ten život běžel, to dostalo jiné obrátky, všechno se narovnalo a já jsem byl šťastný, že takhle Bůh obrátil tu vlastně ten velký pád života, který byl předtím, tady jako jak vírou, tak novou rodinou, tak rodinou víry, do které jsem chodil, je to apoštolská církev v Kopřivnici a všechno se změnilo.
0: Každý, když uvěří, tak hledá to svoje místo. Když se setká s Bohem, to je velká zkušenost, velká změna v životě, ale nežijeme ve váku, žijeme mezi lidmi, je dobré pokračovat dál těmi biblickými způsoby, to znamená najít si společenství, najít si lidi stejně smýšlející a to je církev, tak to už si řekl, že si našel a jaké místo si našel tam pro sebe?
1: Tak v té Kopřivnici byl úplně mladý sbor apoštolské církve a my jsme tenkrát takovým nadpřirozeným způsobem vyhráli sborovou budovu v aukci. A bylo tam třeba, aby to někdo spravoval. A já jsem, když si žil v rodinném domku, vlastně tak jsem s tím měl zkušenosti, spravoval synům, tak jsem přijal toho vlastně správce budovy a my jsme pak s bratry jsme přestavovali, byl to bývalý obchod, samoobsluha, tu jsme přestavovali a tak se to pomalu měnilo v takové kulturní zařízení, které předtím nemělo pro církev hodné jako ty prostory a tak jsme postupně to zvelebovali až do nějakého rozumného stavu, aby se nám tam hezky žilo a šířila se tam jak víra, tak by se cítili dobře. Ale já jsem byl v tu dobu osloven jedním veršem z Bible. Ve sboru se řešil úkol a byl tam vyvstal úkol a já jsem se díval na druhé bratry, kdo to na sebe vezme, anebo jak se k tomu postavit. Ale spíš jsem si říkal ten, nebo ten, kdo to ujme, kdo se toho ujme. A přijdu domů a otevřel jsem si ten nejdelší žalm číslo 119 a tam je oslava, vlastně boží oslava, kde asi je to Davidův žalm, kde on oslavuje Boha, že miluje zákon, že, a tam je ten Bůh velice popsán jako nádherný stvořitel, jak miluje lidi a ty krásné věci. A mě oslovil vers číslo 119 žalm, vers číslo 56. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já si uvědomil, jak to na mě zasvítilo, že když jsme řešili nějaký ten úkol, který vyvstal ve sboru, já jsem se spíš díval na všechny ostatní bratry a zvažoval, komu to pasuje a na sebe jsem úplně zapomněl. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já jsem si říkal, ano, to je ta cesta a já jsem se držel vlastně, v tu dobu jsem aj zvažoval nad tím správcem a to v tu dobu jsem to vlastně vzal takhle, že jsem se stal správcem budovy a věděl jsem se to, že se to týká mě.
0: Jo, já jsem ráda, že to takhle říkáš, protože setkávám se s takovým častým jevem, že když někdo přijde do církve, poznal tu boží milost a i takové to naléhavé volání podílet se nějak na práci pro boží království, tak většinou lidé hledají nějakou tu duchovní v uvozovkách službu, aby mohli třeba mluvit slovo nebo dělat takovéhle věci. A ty jsi přijal tady tu zcela praktickou službu, která ovšem samozřejmě také patří do církve. Neměl jsi ambice vyšší?
1: A teď povím o té touze, která byla někde vnitru. Byla to touha probudit oheň ve vyprahlé bezvodé poušti, kterou jsem kolem sebe viděl.
0: A začal jsi správcováním.
1: A správcoval jsem a taky jsem takový cítil ten to puzení k tomu, abych mohl probudit ty ztracené ovce, které kolem sebe viděl v rodinách, ve známých, na ulici. A tak jsem se začal modlit a modlil jsem se rok. A za ten rok Bůh mi dával takové impulzy, a já jsem věděl, že budu chodit s evangeliem. Neviděl jsem kde, ale tak jsem to vnímal. Na závěr úplně se to potvrdilo tak, že měli jsme oblastní shromáždění, kde mluvil, myslím, že americký kazatel to byl, a on dal výzvu, tak jako Petr tenkrát vykročil za Ježíšem na tu vodu, když Ježíš kráčí po vodě a Petr vykročí a on říká, je tady někdo, kdo by chtěl vykročit tak, jak Petr na vodu a že potom začal se topit, na to nemyslete, ale kdo chce vykročit na tu vodu, kdo chce vykročit nějaké službě a touží, tak ať povstane. Tak já jsem tenkrát povstal a těch lidí tam povstalo hodně. A já jsem věděl, a já jsem ale už před tou modlitbou věděl, že to bude vykročení s tím, aby nesl tu dobrou zprávu těm ztraceným lidem.
0: A jaký jsi byl tehdy člověk? Protože já tě znám už teď z této doby, kdy nemáš problém navazovat kontakty s lidmi, bavit se s každým. Byl jsi takový už tehdy?
1: Tak tenkrát jsem s lidmi vůbec nemluvil. Když jsem byl mladý, tak jsem měl jenom kamarády nebo rodinu. A nikdy jsem nevyhledal jenom ty nejbližší lidi, ale s lidmi, jako mluvit otevřeně a být, potkávat lidi a takhle se sdílet s něčím, to vůbec, jenom ty nejbližší. To přišlo, až to ve mě proměňoval Bůh tady, tuto touhu.
0: Že je to já zvláštní, jsem to neměl, že to pán Bůh dá někomu úkol, který ho přesahuje a chce po něm věci, které mu nejsou úplně vlastní.
1: Takže mě postavil do role, když si vzpomenu na Mojžíše, tak ten říkal, pane, já ne. Já jsem toužil, ale skutečně jsem neměl zkušenosti mluvit s lidmi vůbec. Vůbec výbava byla taková, jsem vnímal takovou slabou výbavu jako slovní, akorát jsem trochu viděl evangelium, ale trochu jsem si ho tak jako mapoval a s manželkou jsem to probíral, jak to říkat lidem, a to bylo všechno, co jsem věděl, ale bylo to velice takové chabé. Z mého pohledu.
0: Ale měl jsi v sobě to svědectví, že pán Bůh se tě dotknul a to je to hlavní, ne? Protože člověk musí vědět, co těm lidem chce sdělit.
1: Já jsem po tom kázání toho Američana přišlo 14 dní, dnů a já jsem 13 lidem řekl evangelium za 2 týdny. To bylo potvrzení. Přijel jsem neděli z toho shromáždění a v pondělí to začalo a uběhlo 2 týdny a tolik lidí to slyšelo.
0: Co jsi těm lidem říkal?
1: Já jsem jim říkal to, co jsem trošku uměl. Podle mě to bylo hodně kostrbaté, ale Bůh si může použít různé jako ta oslovení, když je to, nemá to tu formu, jako tu celou, tu nosnou myšlenku evangelia o Kristu a o spáse, ale prostě co jsem věděl, to jsem řekl, trochu jsem to věděl.
0: Existují různé programy, různá vyučování, kurzy, jak oslovovat lidi a co jim říkat. Absolvoval jsi něco takového, nebo jsi byl vyloženě v té praktické boží škole?
1: Já jsem byl v praktické boží škole. Zpočátku z praktické boží škole a mělo to vývoj a já jsem prošel rozmanitá místa. Byla to Eldenka, byly to nemocnice, tam s Gedeonama třeba. Byl to domov důchodců, pak druhý domov důchodců, pak to byla ulice a to se všechno takhle, tak to šlo po sobě. A já vám řeknu, jak to začalo.
0: Slyšíte šustění papíru, což je v pořádku, protože Standa se na to pečlivě připravil, na tenhle rozhovor, aby trošku zmapoval ten celý proces. Takže jak to začalo, Stando?
1: Jak to začalo? Já jsem byl úplně ještě čerstvý křesťan, to jsem dělal správcou psí budovy. A neměl jsem ani přečtenou pořádně Bibli. A přišla za mnou kamarádka ze světa a říká, prosím tě, dovez mě do nemocnice za mojí nemocnou mamkou, leží na onkologickém oddělení a je na tom vážně. A já jsem moc do toho touhu neměl. A ona na mě naléhala, říkám, dobře, já teda tě tam dovezu, ale ty mi musíš dát 10 minut času, abych s tou tvojí mamkou promluvil, takže tam budeme spolu a pak mi dáš prostor. Přišli jsme na pokoj onkologického oddělení a byly tam tři ženy. Byla tam její mamka, pak nějaká a jedna paní, která vypadala velice zbědovaně a velice těžce dýchala. A vnímal jsem, že si tam dávala pod ústa kyslík. Skončil rozhovor společný, kdy jsme s její mamkou promluvili a pak ona odešla a já jsem té mamce její řekl tu zásadní věci, jestli je zachráněná, jestli má, to byla stará paní, že, jestli zná Ježíše, a tak jsem jí taky řekl modlitbu spasení a vydání života. A předal jsem jí taky letáček, kde byla ta modlitba taky napsaná. A v tu chvíli, kdy jsem jí to předal, ta paní odvedle z postele říká, pane, a zavolala, já to můžu říct nahlas teď, ale ona jenom sýpala, pojďte za mnou, já se chci modlit k Ježíši Kristu. Já jsem byl rozrušen, tak jsem přešel k té paní, musel jsem se k ní naklonit, protože velice slabě byla slyšet. A řekl jsem jí modlitbu spasení, ona chtěla po mě opakovat. A v tom rozrušení jsme to řekli dvakrát. Pane Ježíši, přijď do mého života a tak dále. A já jsem jí říkal, tak jste zachráněná. A ona byla šťastná a děkovala mi. A to byl můj první takový evangelický počin.

každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek. Každý tvůj dar jsem nenáviděl a nenáviděl a nenáviděl.

věděl, vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen i dost.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

0: kdo jsem, znáš jméno mé.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
2: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 vstoupil do své druhé poloviny a u mikrofonu je stále Standa Černoch, můj dnešní host, který dává nahlédnout do svého života a také do toho božího jednání ve svém životě. A je to cenné slyšet druhé lidi, povzbuzuje to nás ostatní, abychom také hledali boží vůli pro svůj život a to místo, kde máme stát. Už jsme slyšeli, jaké bylo tvoje první setkání, kam tě pán Bůh poslal do nemocnice za starou paní, kde byly staré ženy. A já budu ráda, když uslyšíme i ty další příběhy. Máš zvláštní někdy zážitky, kdy pán Bůh k tobě mluví konkrétně a ukazuje ti konkrétně lidi, za kterými máš jít, tak určitě o tom taky uslyšíme. Takže první setkání tvoje s tím, komu si evangelium sdělil, byla velmi stará, nemocná žena. A jak to bylo dál?
3: Já jsem říkal, Bože, když jsi mě povolal k zvěstování evangelia, já bych rád to viděl to ovoce a viděl ty zachráněné lidi, aby skončili ve sboru.
2: V církvi, ale, jo.
3: A v církvi. Ale stalo se to, že do cesty mi Bůh posílal lidi staré, nemocné, vyšší věkem a strápené, ale nebyli to žádní budoucí služebníci, spíš to byli lidi na konci svého života.
2: Takoví lidé potřebují slyšet možná v té cílové rovince to slovo naděje a mít i tu možnost přehodnotit svůj život a vědět potom, kam jdou na věčnost.
3: To je velice dobré a s tím jsem se vlastně nejvíc setkával a takhle jsem se vypracoval. A teď řeknu ještě k tomu prvnímu dotazu, jestli mě zvláštně Bůh oslovuje a někdy mi ukazuje, s kým mluvit. Byl jsem na festivalu United v loňském roce ve Vsetíně a vstoupil jsem do salu, kde právě běžel koncert Jeremyho Kempa, hlavní hvězdy toho festivalu. A já jsem měl vidění, tam byla tma jak v měchu. A já jsem měl vidění takového hlavu muže, černé pozadí, hlavu muže pro mě neznámého a na hlavě měl zvláštní klobouk. Konec toho vidění. Uběhly asi 2 měsíce, byl ještě takový teplý den odpoledne, sedím na lavičce a vidím muže staršího s hůlkou, jak si to pomalu maširuje ulicí, ale šel velice pomalu. A já jsem si říkal, tomu řeknu evangelium. Bylo to od ducha, já jsem to vnímal, běž tam. Já jsem ho nadběhnul, abych ho nechytal ze zadu, ale jsem si ho pěkně obešel, protože šel velice vrávoravě a pomalu a vstoupil jsem mu přímo do cesty. A on byl velice otevřený. On se se mnou bavil, kolik má let, jaké má zdraví a samozřejmě jsme se dostali i k evangeliu a on mě pozval domů. A doma jsme vedli takový rozhovor a ten muž měl 96 let.
2: Páni.
3: Nebo 94. Ale je velice vitální. Ještě měl papíry na auto. Právě měl v tisku historii obce Vlčovice. Na internetu normálně funguje a píše si maily, hnedka chtěl po mně e-mail a prostě je velice aktivní a hlavu má velice bystrou. A on v nějakém momentu mi říkal, já ti něco ukážu. Já mám doma lašský pastevecký kroj. A vytáhnul tu kamizolu a pak vytáhl klobouk na hlavu.
2: A byl to on.
3: A to byl ten klobouk, který jsem viděl předtím na tom festivalu United. A já jsem mu řekl evangelium. A já jsem pochopil, že on spoléhá na skutky. Spoléhá na skutky, Boha věřil, ale víru a spásnou víru neměl. Tak se mu to předložilo, dal se mu nový zákon. Ale on byl tak horlivý, on říkal, každý den 10 stránek si čtu. Jo, tak on už, teď už oběhal, to byl Lonský United, on už má dávno ten nový zákon, mi ho vrátil, já říkám, si ho nechej, přečtený. A my jsme se pak modlili a on říkal, dobré, já ty moje modlitby k Bohu proměním. Já budu činit pokání. Já udělám ty kroky, které jsi mi ty říkal. Protože on se modlil typu, milý Bože, já už by se rád setkal se svojí Aničkou. On byl vdovec. A on to vedl takto, ale stejně spolehal na skutky a jistotu záchrany neměl. Tak to byl jeden případ, kterým máme ještě stále kontakt s tím mužem, tak se setkáváme.
2: Mě by zajímalo, jak to je, když ty lidi oslovuješ, ty dostaneš nějaký impuls od Pána Boha, to je mi jasné, ale přesto mnozí z nás máme obavu oslovit úplně neznámé lidi, máme třeba strach z toho, jak budou reagovat. Ty nemáš takové obavy?
3: Jako vždycky je tam trochu napětí. Není to tak, že by byl, zpočátku to byl
2: ten
3: víc,
2: adrenalin.
3: Kdysi jsem vnímal, že se i člověk potí jako z kraje, ale teď už to tak nemám, jo. Teď už jdu na ulici a když jsem střídal ty místa s evangeliem, jestli to byla nemocnice, domov důchodců, anebo to byla ulice, nebo v parku, tak prostě už jsem se to naučil nějak lidem přistupovat. A to oslovení je u každého jiné, ani nevím, jak to funguje, ale s těmi důchodci a starými lidmi v domově důchodců jsem se naučil tohle, protože oni znají z mládí, ti staří lidi, oni znají buď z katolického prostředí nebo dokonce náboženství navštěvovali a já jsem jim musel připomnět tu důležitou věc. Ježíš Kristus. A to jim, aby jim otevřel oči. Oni jako říkali, v Boha věříme a o Kristu se v podstatě se mnou nebavili. Ukázat na Ježíše a připomenout. A oni pak jako oživli. Oni oživli a začali reagovat kladně.
2: Vždycky, když se mluví o předávání evangelia, nebo když někdo jde někde do neznámého prostředí a začne tam s lidmi mluvit, tak vždycky se mluví o tom, kolik lidí uvěřilo, kolik lidí se obrátilo, kolik lidí přišlo do církve, ale mnohdy je to tak dlouhý proces, že člověk ani vlastně jako neví, že by si to nějak počítal, jestli ty lidi, že je to mezi nimi a Bohem,
3: ano,
2: že?
3: Ano,
2: je to tak, že?
3: Je to tak. Řeknu vám dva příběhy. A je takové dva příběhy z domova důchodců, z domova seniorů. My jsme tam chodili jako ze sboru více lidí, ale to tam běží takto, že člověk musí navštěvovat jednoho pacienta a s tím by si představili tak každý týden, někdy jsme se tam dostali jednou za 14 dní. A chodil jsem k jednomu muži. A byl to muž vzdělaný, jezdil po světě, taky světoběžník, vím, že uměl francouzsky, německy a pracovně takhle jako jezdil. A já jsem od té návštěvy první mu povídal evangelium a poslední dvě návštěvy už jsme se modlili k Ježíši Kristu a bylo tam i vydání a odevzdání života. Přijdu znova do domova důchodců, přijdu na recepci a recepční mi říká, kde se musíme zapsat a psát i část a všechno, s kým jsme mluvili a recepční mi říká, no on už tady není. Já řeknu, jak není? No, on už zemřel. V tom samém době jsem chodil za jednou paní. Tam to bylo úplně stejné, jo. Taky jsem za ní chodil, tak jsme otvírali Boha, pak o Ježíši a ona ty věci znala trochu. A taky jsme potom přišli k modlitbám ke spáse. Ty závěrečně dvě, tři návštěvy. A já přijdu na tu recepci, další návštěva a mi říká, ta paní tu není. Už zemřela. A na mě přišla v tu chvíli radost. A já jsem si říkal, proč ta radost přišla. A podíval jsem se do té mojí docházkové knihy a já jsem si spočetl. 6krát jsem byl za panem tím, 7. den on tam nebyl.
2: Naplnil se čas?
3: Te paní, 6 návštěv jsem absolvoval, 7. návštěvu jsem spočinul. A připomnělo se mi to slovo. 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal a vlastně zakončil. A já jsem ten den 7. měl volno. Tak jak Bůh 7. den odpočinul od toho díla, tak já jsem 6krát chodil za nějakým mužem, pak za ženou a 7. den bylo volno. 7. den jsem spočinul od té práce, vlastně té dobré zprávy, kterou jsem jim řekl. A já jsem věděl, že mi to Bůh jako potvrdil, že to bylo od něho jako cesta, že 6krát navštěva a po 7. byli zachráněni.
2: Měl bys nějakou radu z té své zkušenosti pro lidi, kteří nemají tu svobodu takhle k lidem přistoupit? Je potřeba něco v sobě překonat a pak už to jde, nebo co je proto důležité?
3: Vždycky člověk je v pese v podstatě líný jít někde na ulici nebo mezi lidi. Ono lepší si přečíst tu Biblii a vzdělávat se, ale to vyjítí, je to hledání cesty před Bohem a mít ten soucit s těmi ztracenými, tak to nějak a tak to před Bohem předkládat. A Bůh jako člověkem jedná, jo, a může ti otevřít to srdce a může tě vypudit tady této k takým prvním krůčkům. Je dobré potom mít nějakého toho mentora nebo s někým takhle jít, jo. Já jsem postupně, abych se mi lépe to evangelium neslo, tak já jsem nastoupil několik kurzů, jsem si absolvoval, tak jeden byla taková evangelizační exploze, to jsem se jenom z papírové formy učil. Potom Gedeoni, kteří rozdávají Bibli, začali i poslední 3 roky nést evangelium jako nejenom rozdáním, i předávat tu dobrou zprávu ústně. Pak jsem absolvoval takový online kurz Mosty k lidem a hodně jsem se toho naučil sám. Já teď používám ty různé, tak se to dohromady jako přináším tu dobrou zprávu.
2: A zkoušel jsi chodit třeba ve dvojici?
3: Do toho domova, tam je to face, tam je to jako člověk člověku, ale na ulici jsem zpočátku, jelikož nebyli lidi a nebyl kdo, tak jsem chodil sám. A potom jsem našel bratra, s kterým jsem chodil. A chodili jsme spolu a byli jsme spolu třeba. A dokonce on, ten bratr, když se mi nechtělo, to je příklad, nechtěl, on mě vytáhl. Pojď, dneska den byly Velikonoce, jdeme na velikonoční trh. A přišli jsme tam a ten den muže jsme oslovili a za týden na to on vydal život Ježíši Kristu. Dal si znovu zkusku a vydal Kristu život. Takže chodíme ve dvojku, samozřejmě Ježíš vysílal po dvou, tak když to nebylo k dispozici, tak jsem neměl druhého a pak jako jsme chodili dva. Většinou dva.
2: Tak já budu ráda, když řekneš ještě nějaké příklady a příběhy, řeknu. Protože chceme slyšet příběhy.
3: A řeknu vám příběh, ten není ze staré doby. Jdu podzimní ulicí večer, a sichravo vichr fouká, pouliční lampy svítí a na protější straně ulice jsem zahlédl takový výjev. Viděl, bylo to něco jak jablunka, tenký proutek, kymácející se v porivech větru a ještě se to pohybuje. A když jsem šel k tomu blíž, tak kymácející se větev nebo jablunka byl muž. Byl muž, který šel s berlou, v druhé ruce měl tašku. A já jsem k němu přistoupil a jsem se s ním dal do řeči a on během rozhovoru se mnou kymácel. A on mi říkal, že má nějakou poruchu tady, té motoriky nebo něčeho.
2: Rovnováhy.
3: A vypadal velice zbědovaně. Když jsem si říkal později, jak jsem se s ním setkal, jestli ho vůbec vyfotit, tak jsem to považoval za neetické. Až tak vypadal zbědovaně, chudý, nemocný a měl více nemocí, ale ta jeho rovnováha, to byla jedna z nich. Já jsem ho dovedl na ten domov, kde on bydlel, v domově důchodců. A on mi řekl, kde bydlí a že můžu přijít. Přijdu pak na pokoji za týden, tam byli dva muži. Byl tam ten Petr a byl tam ještě jeden mladší hodně. A byl to pokoj, kde prostě jak dva staří mládenci, jak žijou, aby jsem si vůbec mohl sednout, tak jsem musel pozbírat prchovky z židle, to dát všecko na bok, odhrnout, sednout a mohli jsme se bavit. Ale viděl jsem, že když jsem se chtěl bavit s tím zbědovaným Petrem a s tím těžce nemocným, že ten mladý muž to brzdí, tak jsem říkal, Petře, pojď půjdeme k nám do auta a popovídáme si tam. A já jsem mu tam řekl evangelium. A to evangelium je rychle, protože on neměl velkou výbavu slovní a takové, bylo to v takových heslech, jo, řeknu, nebo takové jednoduché věty. A on, jak došlo jako život Ježíš, kříž, záchrana a smrt a spása, tak on, jak to slyšel celé, tak on se začal, já jsem mu řekl, jakože jak vypadá záchrana skrze kříž. A on se začal sám, aniž by ho vyzval, on se začal modlit Ježíši, protože on znal něco z mládí, z náboženství, a tak se začal modlit a vydal život Ježíši Kristu v tom autě. Tak jsem ho vrátil, jsem byl šťastný, tak jsem ho vrátil na pokoj a za ním jsem chodíval pravidelně, tak vždycky co týden. Přišly Vánoce, tak jsem zaspíval jim koledy, zpívali jsme ve trojku koledy, narodil se Kristus Pán, přidávali další, trochu jsem je oživil, protože tam bylo mrtvo. Pak tam jednou přijdu, Stando, my tu máme štěnice. Já říkám, chlapi, neříkejte štěnice. Udělal jsem si pořádek na židli, já tu ani sedět nemůžu. Chytím štěnice, donesu domů, ukažte mi ruce. Neměli nic na sobě. Tak jsem tak s rizikem tam pobyl nějaký čas. A při další návštěvě říkám, jak to dopadlo, vy jste tu měli deratizátora. Štěnice to prý nejsou, to prý jsou nějaké mužky, ale že to nebyly naštěstí štěnice. Protože jsem viděl, jakou to dělá paseku. A tak jsem s tím několikrát ještě se setkal. Ten druhý jeho kamarád, ten Jirka, ten stále říkal, že má čas na to, na přijetí Ježíše. A ten Petr, vždycky, když jsem přijel, Petře, pamatuješ na Ježíše, jak to s ním, jak to máš potvrzeno, jak víš, že se to událo. A vždycky si sáhnul na hrudi a ukázal na srdce. Tady to je, řekl. A pak ještě bylo pár návštěv a pak přišli Velikonoce a Pán Ježíš si ho vzal.
2: Pán Bůh tě posílá za lidmi, kteří už moc času nemají na téhle zemi. A je to vzácné, když můžou ještě přijít k Pánu Ježíši, vydat mu svůj život a odcházet smíření s Bohem z tohohle světa. Ale to jsou staří lidé, kteří možná mají nějaké povědomí, ale měl si možnost také mluvit s mladými lidmi, už jenom tady tento spolu bydlící, mladší, říkal, že má dost času ještě. A mladí lidé, to je zvláštní kategorie. Mluvil jsi někdy i s mladými?
3: Mluvil jsem s mladými a zažil jsem různé věci třeba. Už jsme chodili ve dvojku s tím bratrem a zažili jsme tři takové dívky třeba, mladé. To byly teenageři do 20 let, holky a ty říkali třeba, nás přitahuje víc ten zlý svět, Satan. To bylo v parku, si pamatuju. A ten rozhovor byl nekonečný, ale oni stále se drželi toho zlého ducha.
2: Že to tak řekli úplně na rovinu,
3: řekli,
2: že?
3: Řekli to. To je pro nás přitažlivější než to, co nám říkáte vy dva. A více s mladými jsme mluvili třeba jednou, tam kluk v parku jezdil na koloběžce. Takové té, kdy dělají takové kousky s tím.
2: Ano.
3: Já říkám, a mladého muže jsem oslovil a říkám, mladý muži, spoléháš na svoje síly a na sebe? A nebo je i na něco jiného? A on říkal, no úplně na sebe ne, od babičky vím, že je Bůh.
2: Jo.
3: A tak se mnou dal do řeči. Mm-hmm. Tak jsem mu dal, potom měl jsem nový zákon a třeba to byl mladý kluk, který měl 18-20 roků.
2: Tak čas se nám už nachýlil, opravdu jsme v závěru, zbývá nám posledních několik minut a já mám jenom jednu otázku. Myslíš si, že tohle může dělat každý?
3: Já myslím, že to může dělat každý, ale Když se podívám na to spektrum církve a jsem se díval na nějaké statistiky, tak děje se, že cíleně evangelium nese nakonec v Americe 5 až 10%, spíš se to blíží kolem 7% křesťanů, a aktivně evangelium, že nese v Evropě méně než 5%.
2: Takže můžeme povzbudit.
3: Povzbudit, ale může to dělat každý, ale... A kdo to nemůže dělat, tak ať se aspoň modlí, ať se přimlouvá za ty, kdo jdou na ulici, ať jsou modlitevní podporou, to je taky důležité. A je to dobrá. I když bude lidem líto těch ztracených, tak ať zvažují před Bohem na modlitbách, nad Božím slovem a možná je bůhosloví.
2: Tak to je závěr našeho dnešního povídání v pořadu Fortepiano, kde byl hostem Standa Černoch. Děkuji ti, že ses sdílel o tom, co Pán Bůh skrze tebe dělá, jak tě zavolal na ulice mezi lidi a do domovů důchodců a do nemocnic, a doufám, že to povzbudilo i další lidi, aby třeba vykročili. Další Fortepiano za týden.

Reprízu povídání Lenky Malinové se Stanislavem Černochem si můžete poslechnout ještě v sobotu dopoledne v 11 hodin. Další premiérové fortepiano je připravené zase na pondělí 10. hodinu raní. Středa 6. května právě oslavila svou 4. hodinu. Během té následující vás na Rádiu 7 pozveme do zákoutí, kam si zve své hosty Lucie Endlicherová. A nyní vám Milan Remeš posílá písničku Coryho Ashberyho Dear God, Drahý Bože.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky. Z těch schodů bolí nohy, ne každý má ty vlohy,

0: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky.
1: Zákoutí zve k poslechu ty, kdo se chtějí na věci dívat z různých úhlů pohledu. Hosté pořadu se často s křesťanstvím spíše perou, nebo se na svět dívají jinou optikou a nebojí se pokládat si nejrůznější otázky. Přejeme vám hezký poslech.
2: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.

0: setkávání profánního, tedy obyčejného, a sakrálního, tedy posvátného, docházelo při natáčení rozhovoru, který nabídne dnešní Zákoutí. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Uprostřed velmi horkého letního dne jsem se setkala s Honzou Cimrem, někdejším divadelním režisérem, který působil v divadle Polárka v Brně, které se specializuje na tvorbu pro dětského diváka. Okna venkovského domu zůstala dokořán otevřená, a tak se do povídání o hlubokých věcech dostane i hluk projíždějících aut a motorek, dorovnávaný ovšem hloubkou a klidem povídání, jak alespoň věřím. Rozhovor se stáčel mimo jiné i k inscenaci Tobiáš Lolnes na motivy stejnojmenné knihy Timothého de Fombela, která v Honzově režii vznikla. A kdybyste měli příležitost, rozhodně si nenechejte tuhle hru ujít, protože stojí za to. A pokud nebudete moci zamířit na to představení, tak si třeba přečtěte tu knížku. Dobrý poslech, tady je Zákoutí a setkání začíná. Honzo, kolik moc v sobě musí mít člověk dítěte, aby mohl i v dospělosti dělat loutkové divadlo?
1: No já hlavně jsem nikdy moc nedělal loutkové divadlo, jo? Jako okrajově, jo, ale jako primárně to divadlo pro děti obecně je jako širší pojem, jo? Že a naopak loutkové divadlo není jako a priori pro děti, že ono se to někdy tak jako spojuje, že ta tradice taková je, že u nás je nějaká jako hluboká tradice od těch Kašpárků přes Pejbdy a Hurvínky, je to jako asociovaný s dětma, ale i historicky i v současnosti právě to loutkové divadlo existuje i pro dospělí. A jsou to třeba strašně zajímavé věci a naopak vlastně v Polárce, když jsem byl, my jsme dělali loutkové inscenace, ale jednak nikdy asi ne úplně ty tradiční, jako že by to byly inscenace s marionetama, to jsou jako u nás v republice jsou jiný divadla, který se na tohle třeba specializujou. Spíš žánrově to bylo buď to činohernější, anebo někam směrem jako k alternativním směrům, výtvarnému divadlu, hudebnímu divadlu. A vlastně nevím, jako jestli vůbec, nebo jako jak by se to dítě mělo v člověku projevovat, že jo? Že já zase přece jenom jako dospělý člověk si nemůžu na to dítě hrát. Třeba myslím si, že znáte to aspoň z mýho pohledu, ne třeba u těch malých dětí, ale když uvedu příklad toho divadla pro mladý dospělý, pro buď to teenage publikum nebo lidi kolem třeba 15-18 let, tak i když já nejsem jako o tolik starší, tak vlastně těch nějakých 15-18 let, co máme mezi sebou, tak je jako rozdíl generace. A já vlastně si nemůžu jako věrohodně hrát na to, že jsem jeden z nich, že jako mluvím za ně, nebo že jako vypovídám stejným jazykem, že vlastně jsme vyrostli ve stejném světě, stejné kultuře, stejné popkultuře, jo? Že tyhle věci společný nemáme. A s těma dětma to asi je trošku podobně, že mám pocit, že když by si člověk hrál na to, že je dítě, tohle je taková ta jako zvláštní infantilita, někdy tímto divadlo je trochu prosáklý, jo? Že to člověk potká, že se ty lidi snaží tak nějak jako na ty děti pošišlávat, ale mně asi přijde férovější se s nima bavit jako tak, jak doopravdy jsme, čili jako jo, vy jste děti, já jsem dospělý, ale to jako mezi náma netvoří bariéru, to nás nestaví ani jednoho do nějaké vyšší nebo nižší pozice, ale jako zas není asi důvod si nalahávat, že jsme jako stejného věku.
0: A tak co tedy pomáhá té komunikaci? Dobře, když budeme brát jenom tu komunikaci mezi dospělým a dítětem, tak co napomůže té komunikaci, aby byla srozumitelná, čistá, otevřená?
1: Já myslím, že to možná nemá ani nějaký veliký specifika, že možná právě to, že by se člověk snažil hledat nějaký jako specifický kód, jak s těma dětma mluvit a snažil se to nějak jako domyslet a strukturovat, tak to někdy mi přijde i té srozumitelnosti brání, že vlastně, když se potkají dva lidi a jednomu člověku je 30 a druhýmu 60, tak spolu taky vlastně normálně mluví, i když jako mají jinou životní zkušenost, jsou z jiné generace, mají za sebou jiné věci a stejně tak, když mě je něco přes 30 a potkám se s 5letým dítětem, tak taky se spolu můžeme normálně bavit. Přemýšlím, že asi tam nevidím nějaký jako úplně speciální cestu. Jo, samozřejmě, že je potřeba spolu mluvit tak, abychom si navzájem rozuměli, ale tak to je vlastně jako obecný požadavek na komunikaci. To s těma dětma není jako jiný.
0: Čím pro vás bylo přitažlivé divadlo pro děti, že jste se rozhodl ho dělat?
1: To se asi stalo nějak omylem. Mě teda vlastně ani dlouho nenapadlo, že bych dělal divadlo, až jsem se k tomu dostal relativně pozdě oproti všem lidem okolo mě, kteří objezdili všechny Jiráskovy, Hronovy a vlastně v dětství byli v dramaťákách, já nikdy v ničem takovým nebyl. A když už jsem teda se k tomu divadlu dostal a potom studoval JAMU, tak vlastně jsem nepřemýšlel o tom, že bych dělal divadlo pro děti. A až se nějakou skoro okolností jsem se přimotal k té Polárce, kde jsem potom teda skoro 10 let zůstal nějakým způsobem. Až v tu chvíli mám pocit, že to pro mě se stalo důležitým a samozřejmě pak je tam zlomový bod, když člověk má vlastní děti. Tak to najednou ještě ten pohled člověku na to mění nebo mění toto pořadí priorit toho divadla třeba, jo? Nebo náhled na to, nebo vůbec způsob uvažování o tom divadle pro děti, to člověku asi promění nějakým způsobem.
0: A Polárka vám nadlouho byla domovem a pak jste se rozhodl odejít, proč?
1: Už jsem tam byl dlouho. To jako vlastně není nic moc složitýho v tom, že myslím si, že to je dobře i jako pro mě nebo obecně pro člověka, že se někde nezasekne moc dlouho a i pro to divadlo, že ono popravdě i na poměry Polárky, jako v té funkci uměleckého šéfa, já jsem byl 6 let a myslím si, že nikdo jiný tam za dobu, co Polárka existuje, takhle dlouho nebyl. Takhle jako ve vedoucí funkci. Jo? Že to divadlo je zvyklý na vlastně poměrně rychlý cykly toho, jak se to mění, přichází lidi s novou politikou, novýma nápadama a já si myslím, že po těch 6 letech už to fakt bylo na čase. Jo? I pro mě, i pro to divadlo.
0: No a když jste z Polárky odcházel, tak vstříc čemu?
1: Vstříc truhlařině. Já teďka se živím jako truhlář. S tím, že jako s tím divadlem nemám potřebu nějak jako úplně definitivně na věky věku skoncovat, ale zároveň jako mi teďka vyhovuje od něj mít pauzu a odstup.
0: To je taková úplná změna životní role. Co vás k tomu vedlo?
1: Tím přemýšlím, ono divadlo je jako velmi, velmi sociální prostředí. Já nejsem zas tak jako sociální člověk, nejsem takovej ten, co to ani jako potřebuje, ani vlastně umí být v tak intenzivních sociálních kontaktech. Takže to, že teď pracuju sám, mě nějakým způsobem vyhovuje. A není to tak, že by se potřeboval jako zavřít jako poustevník, jo? Ale je pro mě asi jaká příjemná změna, že tu práci jako takovou mám v nějakým, řekněme, sociálním klidu. To je tahle změna. Není to takový to klišoidní, že teď jako dělám to řemeslo a mám klid a žádný stres, to jako ne, že? Ale je to třeba, když už teda stres, tak jinýho druhu. Není to spojený s nějakýma právě sociálníma vazbama, ale spíš jenom s tím, že třeba prostě obyčejně nestíhám. Jo? Ale
0: jedno z témat, které jsem chtěla v tomhle rozhovoru otevřít, se týká, to byla možná vaše poslední inscenace, kterou jste v Polárce dělal, Tobiáše Lollnesse, protože to je knížka, která je hodně doporučovaná, známá. Říká se, že je to jedna z nejlepších knih pro děti ze své doby a přitom mně přijde, že to zase tak moc kniha pro děti není. Ona je taková mnohovrstevnatá, vypráví příběh malého človíčka, který žije na stromě a ten strom je vlastně obrazem světa. A zároveň jedna z těch vrstev toho příběhu je vyprávění o totalitě. A vy jste to tak zvláštně v té inscenaci vytáhl. Mě zajímalo, proč zrovna tuhletu rovinu, protože tam je potom velmi poetický, láskyplný příběh, pak je tam ta poetika z toho stromu, která je úžasná. A vy jste z toho vzal nejvíc tu totalitu. Bylo to pro vás tak silné, že jste to chtěl vyprávět i tomu dětskému publiku?
1: On ten Tobiáš je obsáhlej román, protože to má několik set stránek a je to právě těch vrstev je tam tolik, že když by to člověk chce vzměstnat do nějakých těch 80-90 minut inscenace, tak i tak si myslím, že jsme toho klidně mohli vykuchat mnohem víc, jo? Že jsme se klidně mohli soustředit na jako opravdu striktně jednu z těch linek. Mě ještě možná víc než jako ta samotná totalita, na tom totiž zajímalo, jako jedno z těch klíčových témat pro mě byl nějaký jako sociální rozklad, který vlastně ta kniha popisuje ho teda na můj vkus velmi jako opatrně, že ta kniha vlastně sama o sobě nepřijde jako zas tak těžký čtení. Ona je psaná takovým jako vstřícným jazykem, vlastně i končí takovým jako sladoučkým happy endem, jo, o tom, že to pak bude všechno jako krásný a růžový, protože už jsme se zbavili toho padoucha. Ještě teda kromě té totality, o které jste mluvila, tak tam je ještě druhý klíčový téma, to environmentální. Jo. A já mám pocit, že totiž ty věci jsou strašně úzce provázaný. Jo, to, že ten Fombele jako maluje obraz světa, kde se vlastně přestává dát žít, kde jako ubývá ten prostor k žití, tak ubývá fyzicky, protože ten strom, potažmo, že v té metafoře ta planeta je ničená a zároveň ubývá sociálně mezi lidma. Jo? A že ty věci jsou na sebe strašně úzce navázané, což je obraz světa, který je jako velmi pesimistický a zároveň ale není vůbec mimo. Není vůbec mimo to, co žijeme a hlavně není vůbec mimo to, co bude žít ta generace, která teď nastupuje. Jo? Že pro ty děcka, i když s nima člověk mluví v tom věku, pro který ta inscenace je určená, tak pro ně je to velký téma. vlastně mnohem větší než pro nás a mnohem větší než pro generaci našich rodičů, protože my už vlastně teď víme, že to nějak doklepem, jo, a oni asi už tuhle jistotu vůbec v sobě nemají. I z toho důvodu, že oni o tomhle dovedou přemýšlet, mám pocit mnohem vůči sobě férověji, tak ta inscenace ve výsledku vyznívá temněji než třeba ten Fombeleho román, protože mi právě nepřišlo fér vůči těm dětskám, který to reálně zažijou a vlastně už začínají zažívat, jim malovat nějakou pohádku o tom, že to jako všechno ještě vyřešíme a dobře to dopadne tím, že jako se opravdu zbavíme toho jednoho padoucha, jo? Že takhle jednoduchý oni to mít nebudou. Přišlo mi dobrý s ním o tom mluvit jako férově, že vlastně s vědomím toho, že jo, všichni to víme, tak se o tom můžeme bavit jako dospělí lidi, jo, i když jsou to, dejme tomu, teda děti.
0: Máme jako společnost šanci se z toho obrazu, tak jak o něm teď mluvíme, nějak ještě vymanit, vykročit z něj, anebo už je to jasně nalinkováno, ta trajektorie, kterou se ubíráme, už je natolik silná, že prostě už nás to táhne někam tímhletím směrem a konec je nevyhnutelný.
1: Jde, to já vůbec nevím. ne, ale opravdu to je konkrétní odpověď na tohle. Určitě rád nedovedu, to bych musel být odborník na jako milion jiných věd, já jsem divadelník a truhlář, jo. Ale co mi přijde jako poměrně prokazatelný, že vlastně to není tak, že jako něco přijde, jo, že už se jako něco děje a děje se to ve smyslu tam environmentálním, tam je poměrně zjevný, teď se spolu bavíme dost horkým létě, že už to vlastně vidíme i tady, jo? Že tady asi jsme si mohli jako v té střední Evropě dlouho říkat, že ne, že se přece nic neděje, protože tady nemáme jako to moře, který by se nám tady jako vybouřilo a ty vlny veder, ve kterých se umírá, ale teď už i myslím, málo kdo by to jako zpochybňoval, že se něco děje. Já si pamatuju před 10-15 lety vlastně ten mainstream byl takovej ten klausovský, jako když se přece nic neděje, protože v zimě si zasněžíme sjezdovky. Před pár lety ještě to bylo takový, že jako se debatovalo o tom, že ale přece lidi s tím nemají společného. Dneska to je v podstatě okrajová věc, mám pocit, jo, že třeba tenhle ten posun mi přijde dost podstatný, velký. Druhé strany nevidím kolem sebe nějakou jako intenzivní vůli jednat adekvátně tomu, co se děje. Vybavuju si, a to byl nějaký úplně jako střípek obrázek z nějaké debaty, kde zazněl takovej ten výrok, ale teď přece jako přibylo těch lidí, co třídí odpadky. A že to je jako dobrý. A jsem říkal, no to je jako dobrý, no. Ale to asi jako nebude ono, jo. Jak kdyby ta reakce současná byla o 50 let nazpět, nebo o 100. Jo, že kdyby tahle reakce proběhla před 100 lety, tak je to asi adekvátní a je to fajn, jo. Ale tím, že prostě jsme o těch 50-100 let jinde, tak už to prostě asi jako nestačí, no. Že jako v tomhletom smyslu jsem spíš pesimista a říkám jako konkrétní odpověď na to, jestli je něco nevyhnutelný a jestli to takhle dopadne, to fakt netuším, no.
0: Tak já se možná zeptám z jiné strany, protože možná i tam mířila ta moje otázka. Daří se vám někde do toho všeho, tak když se díváme kolem sebe, jak to vypadá, někde brát naději? Máte ještě naději do toho celého, jaký je dnešní svět, jaká je dnešní společnost a do toho, kam se jako lidstvo řídíme? A schválně to formuluji takhle úplně obecně, protože chápu, že ještě něco jiného je moje osobní naděje jako člověka a něco jiného je moje naděje, když se dívám na zemi u Fombela zobrazenou stromem.
1: Teď musím fakt přemýšlet, no, protože je fakt, že vlastně ten přirozený nástroj, který na to lidská psychika má, je vytěsnění té věci, že vlastně člověk, pokud se jako poctivě nad tím zamýšlí a vidí tu nějakou tendenci, vidí i tu společnost, i tu environmentální stránku věci, tak vlastně technicky za to moc jako nemá, kde tu naději brát, jo, že v nejlepším případě může doufat v takový ty jako optimističtější scénáře, že to třeba nebude tak zlý, jo. A tím pádem vlastně většinu času asi člověk tráví v tom mentálním nastavení, kdy na tohle nemyslí, kdy jako to vlastně jako nějakým způsobem vypne. A vlastně úplně rozumím jako lidem, kteří tomu fakt propadnou jako depresi. Jo, že neděje se mi to, ale vlastně mám pro to jako pochopení, že vlastně vím, že pokud bych se tím opravdu intenzivně v sobě zaobíral, tak bych asi byl opravdu pesimista. Jako obecně za to. Jo, že takhle teda technicky jako nemám vlastně nějakou jako naději ve smyslu, že bych viděl dobrý řešení. A nebo když teda půjdem po té havlovské definici, že to není jako ta víra, že něco dobře dopadne, ale že jako to má smysl, tak tudy možná, jo, jedině, že jako dává smysl dělat věci, které přispívají k dobrýmu, i když nedostatečně, i když chybujíc, jo, tak asi jedině takhle bych si to dovolil představit.
0: Já bych s dovolením ještě dotáhla dokonce tu neúplně optimistickou linku tohoto rozhovoru, omlouvám se, ale logicky to směřuje k té otázce, kterou chci položit. Je podle vás něco po smrti? Čeká člověka něco po tom, co zemře?
1: Věřím tomu, že jo.
0: A co to je?
1: To nevím. To se ani v té Bibli nepíše tak konkrétně, aby člověk mohl jako vědět nebo si to představit. Mně vlastně přijde dobrý, že to je právě mimo lidský hranice myšlení. Že vlastně to není jako, já myslím si, jo, něco, co by si člověk jako měl nebo potřeboval nějak jako konkrétně představovat. Že vlastně to vědomí, že to je něco, kam naše myšlení nesahá, kam jako nedošáhne, je takový dobrý jako i vodítko k nějaké pokoře vůči i tomu současnému životu mi přijde, jo? Že člověk samozřejmě jako ve smyslu lidstva, člověk dosáhl jako obrovských věcí a vlastně v tom, jako když se na to díváme těma lidskýma očima, tak to, byť samozřejmě teď jsme se bavili o klimatické změně, to prostě nese někdy i strašlivý důsledky, tak vlastně v tom smyslu jako poznání a schopností jsme se jako od toho ohně a nabroušeného klacku posunuli neuvěřitelný kroky. A vlastně to naplňuje až hrdostí a až pýchou nad tím, že jo, co teda dovedem, co teda víme, a pak najednou jako to vědomí, že něco prostě vědět nemůžem, jako, nebo takhle mně to nějak přijde, jo, že vlastně možná jsme schopní opravdu jako téměř dokonale poznat ten svět, jsme schopní jako opravdu až porozumět tomu, jakým způsobem teda ten vesmír se jako vyvíjel a vznikal, jo, a už to jsou jako pro mě jako nefyzika úplně, že nepochopitelné věci, už je to, mně už to přijde, jak se to jak v tom starověkém Řecku byla jako úzce propojená ta filozofie s tou přírodní vědou, že se to zase jako obloukem vrací k sobě, mě to tak na mě působí jako zvenku, jo, a jsou to jako úžasné věci, ale i tyhle ty potom jako skončí na tom, že teda dejme tomu dobře, už jako o tom světě víme všechno, ale prostě ta mysl není dělaná na to, aby věděla o tom, co teda přesahuje, že tam pořád ten jako konečná hranice toho poznání a za ní jako nevidíme. Můžeme jako tomu věřit, ale to není vědět, že?
0: No a co je věřit?
1: No. Věřit je asi... No, tak to je hodně těžká otázka. To je...
0: To je těžký, že?
1: Protože to, že jo, to jsou takový ty jako definovat základní pojmy, že vlastně by člověk potřeboval ty základní pojmy, aby definoval cokoliv jiného, že jo. Ale asi v tomhle smyslu bych tu víru nebo to věřit chápal jako vědomí žití s tím, že to, v co věřím, existuje. Já to nemůžu vědět, já to nemůžu dokázat, ale jako teda vědomě se snažit žít... Jakože to je. Jakože to nějakým způsobem existuje.
0: Věříte v Boha?
1: Snažím se.
0: Jak vypadá snažím se, to mě zajímá.
1: Ono mně přijde, že to jako není jednoduchý právě tím, jak člověk vyrostl. Byť já jsem jako třeba z věřící rodiny, jo? Ale stejně člověk vyrůstá ve světě, který je právě velmi jako popsaný, velmi technický. Člověk vlastně, mám pocit, že jako člověku nestačí už ta jako berlička, že jako všechno, co jako nepoznáme, tak si jako vysvětlíme tím Bohem, jo, že to, co nechápeme, už budu od těch úplně jako prvotních náboženství, že jo, tak když si nedokážu vysvětlit, proč hoří oheň, tak prostě ho sesílá nějaký bůh ohně, jo. A má to i, myslím si, jako řekněme z dnešního pohledu ušlechtilejší formy i v tom křesťanství se takovýhle tendence, mám pocit, objevujou a mně přijde, že to už jako, nebo mně to jako nestačí, že bych si tím jako vysvětloval nějaký věci, kterým nedovedem takhle jako z fleku porozumět, jo? Že to je taková fakt berlička a že tím pádem nenachází člověk takhle jako jednoduchou oporu v tom světě, který poznává, protože ano, já jsem teď přesvědčený o boží existenci a může jí, jako, mám pocit, cítit takových velmi jemných věcí, vlastně spíš jako mezilidských, spíš vztahových třeba, nebo úplně jako vnitřních osobních, z nějaký jako velmi jemného pocitu, ale vlastně jako by bylo hrozně snadný si zvědomím všeho jako technického chápání světa, říct, jo, ale tak tady jsou takhle ty vedle sebe se skládaní ty škatulky, takhle to funguje, tohle souvisí s tím, tak ten Bůh tam jako nikde není, když to funguje i bez něj, že jo. Jo, že vlastně to není problém si s dnešním stavem vědy říct, to už někdy prostě to od jako zrodu moderního ateismu to vlastně stojí na tomhle, že jo, že vlastně jako my přece víme, jak ten svět funguje, tady to do sebe zapadá, ten Bůh tam nikde není, takže neexistuje. Jo, a od té doby mám pocit, že člověk musí trochu snažit.
0: Půjdu odvážně ještě o kousek dál. Kdo je pro vás Ježíš?
1: No to je ještě těžší totiž, že jo. To je ještě těžší, protože já jsem vlastně asi poměrně racionální člověk, jo. A říkal jsem si, kdybych já se narodil jako judaista, tak to mám vlastně jednodušší, jo. To je ještě takový jako koncept, který jednak má poměrně jasný teda pravidla, takový i velmi jako vyjmenovaný, jo, postupně. A dobře, jako mám to takhle seskládaný a k tomu tam je ten Bůh, jo, který to stvořil a dobrý, jo. A teď najednou ještě vlastně něco úplně... Jako, jo, ten Nový zákon celý jako příběh, který je, vlastně mně přijde, že to říká jako od začátku, hele, stejně tohle není něco, co bych dokázal a měl pochopit. To se jenom věří a má se to žít, ale ne, jo, že to je vlastně v tomhle smyslu to je ještě těžší, protože to vlastně... No, protože se to vzpírá tomu racionálnímu uchopení, úplně. Jo. A možná je to o to zajímavější v tu chvíli.
0: Co podle vás musí člověk udělat, aby mohl věřit? Protože tak, jak mluvíme o víře, nebo jak vy o ní mluvíte, tak mi přijde, že je to jakoby něco, co jde proti tomu racionálnu, nebo co je jiná, úplně jiná kategorie. Dobře, ne proti, ale je to jako tady je racionálno a víra je prostě úplně jiná kategorie, ke které je potřeba úplně odjinut přistupovat. Tak co člověk potřebuje proto, aby teda se víra stala součástí jeho života? Je to to popření toho racionálna, nebo větší důvěra, nebo dokázal byste to nějak popsat?
1: Já se trošku bojím, že nedokázal, že to je, když to vezmu tak jako blbě pragmaticky, takže k tomu možná člověk potřebuje jako štěstí v tom, že jako se v životě dostane do těch jako správných situací mezi správný lidi, kteří ho ovlivňujou a musí to k němu od někud asi jako přijít, no. Že asi, no vlastně... Možná ne nutně. To je takový, že člověk to má omezený tou svou vlastní zkušeností, že nemám problém si přiznat, že kdybych v tom jako nějakým formativním období vyrůstal za trošku jiných okolností mezi trochu jinýma lidma, tak jsem teďka nemusel být aktivně věřící. Mm-hmm. Jo, že vlastně člověk to dostává trochu jako dárkem, mám pocit. Ale vlastně zároveň jako si říkám, že to může mít jakkoliv úplně jinak, že, jo? Že to vlastně může klidně možná doma vysedět a vyčíst a taky na to přijít úplně stejně, jo? Že, ale co k tomu člověk potřebuje, já si myslím, že to popření racionality určitě ne, to mi přijde takový, právě toto je ta laciná berlička potom, jo? Že jako si člověk vytvoří nějaký teda jako EZO vidění světa, aby se tím jako reálným nemusel zaobírat vlastně, jo? Že to nějak není blízký.
0: No ale jestli to náhodou není otázka takového nějakého toho vědomí, že nemůžu na všechno přijít, protože mně přijde, že někdy jako máme touhu všechno pochopit, ale že je to přesně ono, takový to vědomí, že jsou věci, které prostě pochopit nemůžu a je to tak v pořádku, že prostě i kdybych je rozložila na nejmenší prvočísla, tak je stejně nepochopím. A přijde mi, jestli tohle náhodou není jako ta podstata toho, co je vlastní lidem, kteří věří, že jako dokážou říct, jo, nechápu to a nevadí mi to, nebo je to v pořádku.
1: To asi může být, no. Ale ono zároveň to, nebo přijde mi, že to není jako, ono když se to teď řekne jenom takhle samotný, tak by to vlastně vyzývalo k nějakému jako nepoznávání, že jo, věcí, což si myslím, že takhle není, že spíš i vlastně pro člověka, který jako poznává a chce poznávat ten svět, tak je to jako výborná taková nějaká kotva, tak je trošku jako uklidnění vlastně, jo? Že člověk se jako žene za tím poznáním toho, jak ten svět právě funguje, nebo třeba jak funguje, nevím, mezilidský vztahy, nebo jiné věci. A vlastně přijde mi, že se to pak poznává jako o něco příjemněji s vědomím toho, že hele, stejně to nebude všechno. Jako, stejně to jako všechno nepochopíš. Tak dobrý, no stres prostě. Jo, že takový Asi fakt vlastně ukotvení, no, mm-hmm. v tu chvíli. Byť je to zvláštní, že vlastně se jako člověk v tom světě, který poznává, ukotvuje tím, že jako něco opravdu nepozná, ale je to takový jako protipol, sympatický asi.
0: Je víra v životě člověka, jsem chtěla říct nezbytná, ale kdyby byla nezbytná, tak většina lidí nežije. Důležitá?
1: Mně přijde, že jo. Ale zároveň myslím si, že kdyby tady seděl člověk, který věřící není, tak řekne ne, protože já se z toho úplně v pohodě žiju. Že, jo? Že to je jenom otázka vlastního jako vnímání. To, jako, že to je hrozně subjektivní věc. Jo? Z jednoho úhlu pohledu je důležitá, protože má nějaký důsledky pro ten život, který člověk vede. Nebo by jako měla mít, nebo se člověk aspoň snaží, aby měla. A nebo naopak vlastně z té druhé strany, se to možná zamotávám, jestli je důležitá pro ten život samotný. Protože to vlastně právě potom jako vrací tu otázku, jako jak teda žijou ty lidi, kteří tu víru nemají a nechtějí, že jo? A oni normálně jako v pohodě žijou poměrně většinou, jo? Takže asi spíš jako z pohledu těch důsledků, teda bych řekl, že je důležitá, no.
0: A myslíte důsledky tady na zemi, anebo i důsledky po smrti?
1: No to jsou ty, o kterých nic nevíme, že jo. Ale myslela jsem ty tady. Jo, že jako člověk se na základě té víry pak o něco snaží. Jo, to, že mu to třeba nejde, je věc druhá. No.
0: No a co s tím, když je dost lidí, kteří nevěří a přitom někdy se říká, že jsou lepší než mnozí křesťané, strčili by je do kapsy?
1: Nic, podle mě. Prostě tak je. No. Já, jako, mám pocit, že to, že člověk je, že člověk věří, z něj asi jako automaticky lepšího člověka neudělá. Že jo? Vlastně i, že jo, když se tady definuje ta trojice, ta víra, naděje, láska, tak jako ta víra tam není ta nejdůležitější. Ta je úplně jiná věc, ta nejdůležitější. Jo, že ta dělá to podstatný a ta víra k tomu asi může pomoct, nebo namotivovat, nebo navést někudy, ale jako samo o sobě se tam, ne že by se říkalo, že to není hodnota, ale není to ta nejvyšší hodnota, že jo. Což tím pádem potom se vůbec nevylučuje s tím, že spoustě křesťanů se to, ne-li všem, že jo, tak člověk prostě ví taky na sebe, se to prostě nedaří a spoustě nevěřících lidí se jako daří žít dobře a no, to není, tak asi nepřekvapuje vlastně.
0: S někdejším divadelním režisérem a dnes truhlářem Honzou Cimrem jsme rozhovor skončili ve velmi zajímavých vodách. Letní teplo stále sálalo oknem dovnitř stavení a já si říkala, jestli někdy není lepší přestat klást otázky, třeba proto, že mlčet je někdy prostě ta nejlepší odpověď. Díky, že jste se proposlouchali a trošku i promlčeli spolu s námi k závěru Zákoutí. Naslyšenou se zase za týden těší Lucie Endlicherová.

Zákoutí pořad, který chce klást otázky, které možná nezní ve veřejném prostoru tak často, a dát prostor i odpovědím, které nevycházejí z křesťanského náhledu na svět, si můžete poslechnout premiérově v neděli v 18 hodin a 30 minut. Na Rádiu 7 se pomalu přibližujeme k 5. hodině, po které vás pozveme do příběhu Božího jednání v životě Lucie Najmanové. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Přehouplí jsme se přes 5. hodinu ze středy 6. května. Společnost vám dělá vysílání Rádia 7, které vám teď nabídne jeden příběh. Chtěla zachraňovat, ale přitom se sama topila a potřebovala zachránit. Kam až dohnal vnitřní tlak a trápení Lucii Najmanovou a kdo se jí stal záchranným člunem v jejich problémech? Začíná pořad Stopy a příjemný poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
0: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Dnešního vyprávění o stopách Božího jednání ve svém životě se ujme Lucie Najmanová. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a dobrý poslech za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
1: Moje jméno je Lucie Najmanová a ráda bych se s váma sdílela s mojí zkušeností z života víry. Na začátek bych řekla, že moje svědectví mě hluboce zasáhlo a pomohlo mi se zpětně vracet k silnému zážitku, kdy mi Bůh plně projevil svou lásku a dotkl se mě svou mocí a pomohl mi neskutečným způsobem. Můj příběh začíná zhruba před 3 až 4 lety v období koncem léta, začátkem podzimu. Trávila jsem svůj čas na naší chalupě, kterou máme nedaleko města, kde bydlím. V tom čase jsem zrovna procházela těžkým a temným obdobím, kdy jsem už ztrácela smysl života a hlasy v mé hlavě byly stejně tak silné a hlasité jako vnitřní ztráta mého zdravého já. Uvězněná ve vězení svého těla, konkrétně mysli, jsem už nevydržela tak silný vnitřní tlak všech osobních selhání, nezdravých vztahů a bezvýchodné situace. Utekla jsem z domu a se slzami v očích a rozervanou duší večer na cestu k lesu, která vedla směrem k vlakovému koleji. Byla jsem rozhodnutá, že už další tlak, propad do hlubin bez naděje nedokážu déle snést a nemá cenu se dál trápit a přežívat utrpení.

Trpení slepé uličky. Kam dál se svým životem? Říkala jsem si, když jsem šla po cestě a blížila se k posedu, který byl na začátku lesa. Volala jsem v tu chvíli nahlas k božímu nepříteli, od kterého jsem vnímala a tušila, že od něho pochází všechen ten chaos, nenávistné myšlenky a pocit, že jsem k ničemu a že na tom nedokážu nic změnit. Přála jsem si, aby mi dal do mysli silně emoční myšlenku na jednu osobu z mé minulosti, kterou jsem si v tu dobu myslela, že miluju. Abych získala odvahu k tomu ukončit svůj život a skočit do kolejiště. Nic z toho se ale na mé překvapení nestalo a mě docházelo v tu chvíli, že to nedává žádný smysl brát si život. Že mi to v té chvíli nepomůže. Když se hlava uklidnila a nic mě nenutilo to udělat, tak na všechny starosti jsem najednou zapomněla. Pomalu jsem se otáčela z lesa, rozhodnutá se vrátit na chatu za rodiči a s myšlenkami na to, že se to vše nějak vyřeší a bude to časem lepší. Začalo se už dost smívat a při mém návratu zpátky na cestu k domovu mě přepadlo nevysvětlitelné ochrnutí a ztráta kontroly nad vlastním tělem. Uvnitř mě nastal strašný strach, úzkost. Zažívala jsem úplné postupné selhání těla, bušení srdce, úplně jak před explozí a neschopnost pohnout se krok vpřed. Závan smrti jsem prožívala čím dál tím víc a intenzivněji. Uvnitř mě probíhala scéna jako ze zpomaleného filmu. Uvědomovala jsem si, že už umírám a že mám nejspíš infarkt. A že už nedojdu zpátky domů a umřu na té cestě. Posledních sil jsem pohledla na nebe a vyslovila slovo Můj Pane. Srdcem jsem volala o pomoc, nechtěla jsem umřít. Strachem sevřená volala jsem k němu o pomoc záchrany mého života. V tu chvíli se vše ve mně naprosto uklidnilo. Pokoj přišel do mého srdce a já cítila, jak se vracím zpátky. Začala jsem znovu cítit své nohy a mohla po nich kráčet s klidným vědomím toho, že mě Bůh zachránil a dal mým nohám sílu dojít ke vzdálenému světélku v dálce, kde svítilo okno naší chaty. Děkovala jsem Bohu a rozdýchávala cestou svůj osobní zážitek s někým, kdo mě zachránil a komu na mě opravdu záleží. Soucitný, milosrdný Otec v nebi, který slyšel můj skoro nicotný hlas v mém nitru. Dal mi poznat svou moc a lásku a to, že může učinit nemožné a vrátit mě zpátky do života. Potvrzuje se mi potom verš z Bible, kde se píše v Židům 13. kapitole 5. a 6. verš: Nikdy tě neopustím a nikdy tě nenechám. A to on splnil díky své věrné lásce, která jde až za naše hranice lidského chápání. Důvěra v něho se upevnila. On je záchranný člun a věřím, že každý člověk, který si prochází jakkoliv těžkou situací, rozpolceností mysli a jinými nejen psychickými problémy, dostane boží milost a důkaz jeho lásky k nám bez ohledu na to, co jsme udělali a nebo jak daleko nebo hluboko zašli na naší cestě životem. Na závěr bych se vrátila ještě k verši z 23. žalmu Davidova, ke 4. verši, kde zní: I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

0: proč si myslíš, že v té situaci, v tom tvým životě, to, co se rozhodla udělat, proč tomu došlo?
1: Byla jsem vlastně už tím vším tak převálcovaná, že mě to zahnalo všechno do kouta. Nedokázala jsem moc vnímat dobrý věci kolem sebe, i to, že jsem měla podporu velikou od rodičů. Převálcovávaly mě vlastně hodně ty negativní myšlenky a tím, že jsem byla hodně na dně, tak pro mě bylo těžké koukat nahoru na tu pomoc, protože všechno, co bylo uvnitř mě, co se tam tvořilo, co tam hnilo už delší dobu, tak bylo spojené určitě s tou bolestí a s dlouhodobým trápením, s tím, že jsem neviděla cestu ven a vnímám to, že proto přišlo hodně temna, aby mě zničilo, abych už dál nemohla, abych už neviděla dál to světlo. Vedlo to k tomu, že už jsem chtěla všechno skončit, už jsem na to neměla. Myslela jsem si, že to musím zvládnout sama a už jsem to nechtěla zvládat. Nechala jsem se přemoct tou koulí dělovou, když to tak řeknu.
0: A tohle si prožila už v době, kdy jsi věřila v Boha, kdy jsi věřila v Ježíše?
1: Já jsem v něho věřila, ale ten život s ním jsem ještě, na něj jsem nenastoupila, na ten život s ním. Ještě jsem vlastně nebyla pokřtěná. Věděla jsem o tom, že se mnou je, že mě zachrání, ale hodně jsem žila ve světě. Hodně jsem pustila nepřítele do svého srdce. Hodně jsem žila na druhé straně a hledala jsem hodně sama sebe. Hodně jsem se přátelila s lidma, kteří byli hodně na špatné cestě. Snažila jsem je zachraňovat, ale sama jsem se topila, takže sama jsem zjistila, že potřebuji zachránit, že to sama nezvládnu, že je toho na mě všechno moc. I když pro mě tady byli lidi, kterým na mě záleželo, tak jsem nebyla sama se sebou srovnaná. Bylo to pro mě jako dost těžký období, kdy temnota byla fakt jako obrovská.
0: Co ta noc a tenhle tvůj prožitek změnil v tom tvým vztahu s Ježíšem?
1: Určitě jsem si uvědomila, že nikdo mi nemůže říct cokoliv, že by bylo pozdě. Můžu zajít jakkoliv daleko, otočit se k Bohu zády, být úplně otočená někde jinde, ale to, když si v srdci uvědomíte, že jste úplně slabý, bezmocný a dojdete na kraji všech vlastních sil, tak Bůh je tady pořád s váma a miluje vás, i přesto, že jste několik let žili bez něj. Jde o to, že spoustu lidí věří, ale nemají ten osobní vztah s Bohem. Vidí hodně to, že jsou různý zákazy a nechce se jim do toho, protože se cítí potom jako nesvobodný. A já vnímám to, že je to pravý opak, že je to právě ta lež, kterou si hrozně držíme a myslíme si, že si to vyřešíme všechno sami, že to zvládneme. Ale potom dojdeme k tomu bodu, kdy si uvědomíme, že potřebujeme zachránce. Že vlastně nedokážeme sami se dostat něčeho, co nás takovým způsobem převálcuje. Může jít opravdu i o blízký lidi, kteří nás milují, může jít úplně o člověka jakýhokoliv, ale nikdo nám nemůže tak pomoct jako Bůh, který prostě nás dokáže vyzvednout z prachu země a dokázat nemožný.
0: O čem je ta víra v Boha a v Ježíše?
1: Ta víra je vlastně o tom vztahu, o vztahu s Bohem, a o tom začít důvěřovat a nechat se vést. Je hrozně těžký kolikrát si držet otěže svýho života a nechtít dát ty opratě. Ale na druhou stranu, Bůh to s náma myslí dobře. Nejsme to my, není to okolo nás pořád. Protože Bůh nás zná líp než my sami sebe a On to všechno dá do pořádku, když mu to dovolíme, když mu dáme ten prostor, protože nás miluje víc než kdokoliv na světě.
2: Doznělo vyprávění Lucie Najmanové, která si myslela, že všechno své trápení a životní problémy musí zvládnout sama. A dohnalo ji to až k okamžiku, kdy přemýšlela o ukončení svého života. Milující Bůh se jí stal záchranným člunem v její situaci a problémech. Poznala, že On ji nikdy neopustí a nikdy se jí nezřekne. Boží laskavá ruka je natažená ke každému člověku, ať je v jakémkoliv stavu a situaci, i k vám. Pokud byste chtěli o víře, o Bohu. O Ježíši Kristu vědět více můžete napsat i nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Další příběh, tentokrát Miroslava Fici, je v pořadu Stopy připraven na pondělí v 8:30 ráno. Rádio 7 vám přeje příjemné vstávání s naším vysíláním, ve kterém teď zazní písnička Danky Trokšiarové a skupiny Frendy Len ty sám.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Smrt vypadá jako prázdný hrob, strach vypadá jako obří prohra, soud vypadá jako dar milosti, když se podívám na Ježíše. Selhání se klaní vítězství, hřích nade mnou ztratil moc, když se podívám na Ježíše, dospíval na Rádiu 7 Phil Wickham. Po následující písničce Miriam Kaiser z Hlbin volám k těbe už budeme v 7. části série Ikona dřevo mezi světy objevovat s Lukášem Targošem hluboký význam kříže pro lidskou svobodu.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Na kříži nalézáme Boha, který raději zemřel ve jménu lásky, než aby zabíjel ve jménu svobody. Proto je tak důležité o kříži a ukřižování Ježíše Krista přemýšlet a hledat, co se o něm píše v Bibli. Má to totiž přímý vliv na to, jak Boha chápeme a jak si ho představujeme. Tady je další díl série Ikona dřevo mezi světy. Slovo má Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové.
2: Pokud byste se zajímali o teologii, zjistil byste, že téma smíření s Bohem je důležité téma, protože všichni křesťané věří, bez výjimky, všichni křesťané, ať věří jakékoliv verzi toho příběhu, tak bez výjimky věří, že v Kristu Bůh smířil svět se sebou a kříž je tedy takovým bodem smíření mezi všemi světy. Tomu věří všichni křesťané. V čem se ale jednotlivé skupiny křesťanů liší je v tom, jak přesně chápat, co to smíření znamená. Jak to chápat pro náš život. A jak možná si řeknete, to je taková teorie, není to úplně pro mě, ale uvidíte za chvíličku, že to má dopad do našeho praktického života, že každá teologie, kterou věříme, každé vyznání o Bohu, kterému věříme, má svůj dopad do toho, jaký máme vztah s Bohem a jak o Bohu přemýšlíme a dokonce, jak se chováme jeden k druhému. Takže jsou různé modely, které církev má ohledně toho, jak chápat to smíření na kříži. Jeden model, můžeme mu říkat model platby, že Bůh se na tebe tolik zlobí, je na tebe tak rozhněvaný, že vyžaduje platbu za ten hřích, který ty si udělal a tu platbu na sebe vzal Ježíš a Bůh ho zabil místo tebe. Ten druhý model, který hodně byl v první církvi, je model vítězství, že Bůh je náš duchovní válčník, nás vysvobozuje od mocí ďábla. Další model je tam model magnetu, že Bůh tě přitahuje k sobě. To smíření znamená, že Bůh tě táhne k sobě. Je tam model božskosti, že Bůh se, aby si se stal jako on, aby se stal Bohem. Model zrcadla, že Bůh ukazuje, jaký doopravdy jsme a co jsme udělali. Jsou to různé modely. Ale nejčastěji v našich kruzích se lidé setkávají s tím modelem platby. Modelem, který říká, že aby Bůh ti mohl odpustit hřích, musí to někdo zaplatit. John Stott, což byl velký anglikánský teolog 20. století, byl velký zastánce modelu platby a on ve své knize o kříži Krista napsal tohle. Co se tedy dá dělat? Má-li nám být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. To je jeho základní pointa. On říká, co můžeme dělat? Máme nějaký dluh hříchu a aby nám mohlo být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. A možná, a doufám, že vás okamžitě napadá, že tady leží Achillova pata celého modelu platby. Protože splatit dluh se nerovná odpuštění dluhu. Rozumíte mi, co mám na mysli? Představte si, že dlužím někomu 100 000 kaček. Půjčil jsem si na něco a dlužím někomu prostě nějaký peníze. A ten člověk mi napíše dopis a napíše mi, hele, odpouštím ti tvůj dluh. Co udělám podle tebe? Co udělám, já vím. Já prostě udělám nějakou party, poděkuju tomu člověku, řeknu mu, že je to dobrá duše, že mu Bůh to odplatí na jeho dětech, dám si nějaký dobrý víno večer a oslavím, že můj dluh byl odpuštěn. Ale rozhodně nebudu mít pocit, že když mi odpustil můj dluh, tak musím ho zaplatit nějak jinak. Nebudu mít pocit, že protože Bůh odpustil můj dluh, tak je to proto, že Radek, můj kamarád, mu zavolal a řekl, víš co, já ti těch 100 litrů dám, aby to Lukáš nemusel platit. To by určitě pro mě udělal, protože to je dobrý kamarád. Ale pokud by to udělal, jak moc by to bylo odpuštění dluhu, když by ten věřitel dostal splacený dluh od někoho jiného. Pořád je to platba, která proběhla, ale žádné odpuštění tam není. A to je Achillova pata celého tohohle problému. Protože odpuštění není přijetí platby za dluh, odpuštění je milostivé prominutí dluhu. To je velký rozdíl. Odpuštění není platba. A to je pro nás důležité chápání, když mluvíme o smíření na kříži. A mysleli by, jak to říká Brian Zandt. On říká, kříž je místem, kde Bůh v Kristu absorbuje lidský hřích a recykluje jej do odpuštění. To není, že zaplatí ten dluh hříchu, že zaplatí to, co bych měl dát já, ale že natáhne do sebe veškeré zlo a veškerý hřích a přemění to v něco úplně jiného, jako přemění to úplně v jinou pozitivní energii. To, co Ježíš udělá na kříži, je víc než jenom, že splatí dluh. Je to naprosta proměna toho, kým my jsme. A to je velký rozdíl. Není to totiž Bůh, kdo je se světem znepřátelený, ale je to svět, kdo je znepřátelený s Bohem. Ježíš nezemřel proto, aby změnil Boží názor na nás, ale aby jsme my viděli, že Bůh je jiný, než jsme si vždycky mysleli. Nebyl to Bůh, kdo požaduje Ježíšovu smrt. Byli to lidé, kteří křičeli, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Když lidé křičeli, ukřižuj ho, Bůh odpovídá, odpustím, protože nevědí, co činí. Bůh nepotřebuje smrt, aby mohl odpustit, protože to nedává smysl. Všimněte si, když Ježíš za svého života se modlí za některé nemocné lidi, tak jim říká, odpouštějí se ti hříchy. A ti lidé přijmou odpuštění hříchu a uzdravení jen tak, bez nějaké smrti a oběti. Bůh nemůže odpustit hřích jen tak? Samozřejmě, že může. Ale samotné odpuštění neřeší naši identitu, naše přetvoření toho, jak jsme pod něčí vládou, jak jsme něčím ovládání. A to na sebe Ježíš na kříži, to do sebe absorbuje a to ničí a přetváří do něčeho jiného. Na kříži nalezáme Boha, který je úplně jiný, který umírá ve jménu lásky víc, než aby zabíjel ve jménu svobody, což je docela dobré, protože my někdy si myslíme, že Ježíš je taková hrdinská postava, jako ve Statečném srdci William Wallace, jestli jste viděli ten film, všichni to viděli, jak tam umírá a křičí v tom poslední slovo svobodu. A Ježíš, když umírá, tak nemá poslední slovo o svobodě, ale má poslední slovo odpust. Odpust. A to je ohromný rozdíl, protože Ježíš je úplně jiný než jakákoliv jiná hrdinská postava.
1: V této sérii mluvíme o kříži, o hříchu, o tom, že Ježíš na kříži umíral za náš hřích. Proč je mzdou hříchu smrt? Vracím se tím k jedné z otázek, kterou mi položili lidé, když jsem jim říkala, že tuhle sérii budeme točit.
3: No, ten verš, který dotyčný člověk cituje, není celý, že? Ten verš je jakoby porovnání dvou obrazů. Ten verš říká, mzdou hříchu je smrt, ale darem Božím je život. Což je jakoby porovnání. Jo? To porovnání vlastně ukazuje, že hřích vždycky má nějakou výplatu a to výplatou je vždycky, že něco ztratíme, což je definice smrti. Smrt je oddělení, je to ztráta, je to něco, jako co umírá, takže třeba když ve vztahu nastane nějaký hřích, tak umírá ten vztah. To všichni si myslím instinktivně chápou. Takže Pavel tam říká v tom srovnání, my se chceme často vyhnout tomu, co hřích přináší, ale hřích vždycky skončí ve smrti, je to výplata, která se vyhnout nedá. Ale to, co je v Božím daru, je vždycky život, ale ten můžeme a nemusíme přijmout. Je to jako nabídka, je to dar, je to něco, co přijímáme jako nezaslouženě. Takže ten výrok je potřeba brát dohromady jako srovnání dvou obrazů. Obraz, že hřích vždycky nám přinese nějakou platbu, ale že Boží dar nám dává potenciál přijmout život.
1: V závěru té dnešní části zaznělo zajímavé srovnání. Ty jsi říkal, že na kříži nalézáme Boha zjeveného v Kristu, který by raději zemřel ve jménu lásky, než aby zabíjel ve jménu svobody. Ale svoboda to je něco, čeho si velice ceníme, co chceme, pro co lidé umírali na barikádách, aby měli svobodu. Souvisí nějak kříž se svobodou člověka?
3: To určitě, ale svobodu my někdy definujeme jako, že si můžeme dělat, co chceme, což Pavel třeba, apoštol Pavel ve svých dopisech se snaží křesťanům vymluvit. Říká, byli jste povoláni ke svobodě, píše Galackým, ale nevyužijete tu svobodu, abyste prosazovali sebe, jo? Ale abyste sloužil jeden druhému. Takže ta svoboda se nemá projevovat v tom, že si žijete, jak uznáte za vhodné, ale žijte tak, abyste byli plní toho Božího ovoce. Takže ta svoboda jako hodnota je neutrální, ale ta svoboda má být využitá k něčemu pozitivnímu. Takže on říká, jo, byli jste povoláni ke svobodě, ale svoboda nemá být záminka k tělesnosti. Takže když mluvíme o svobodě, je vždycky otázka, o čem přesně mluvíme. A žel pro mnoho lidí, když mluví o svobodě, tak je to, moje svoboda je, že si budu dělat, co chci. Ale jak běžný člověk chápe, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Svoboda nemůže být bezbřehá, vždycky existují nějaké hranice svobody, právě proto, že nejsme sami ve vesmíru a narážíme na svobodu jiných lidí, tak proto ten důraz u kříže je vždycky na lásku víc než na svobodu, protože láska počítá i se svobodou toho druhého, kdežto samotný důraz na svobodu nemusí počítat se svobodou toho druhého. Takže abychom nešli daleko, můžeme napadnout jinou zemi, protože chceme osvobodit ty utlačované, ale napadneme jinou zemi tím, že utlačujeme zase další lidi. Takže ve jménu svobody znesvobodníme někoho dalšího, toho láska nikdy neudělá.
1: A co znamená tady svoboda v Kristu?
3: To říkám, svoboda v Kristu znamená, že máme schopnost být svobodní od toho, co nás poutá a co nás zadržuje, co nás táhne dolů, co nás tíží, abychom mohli jít ke svobodě, jít za Bohem volně, bez ničeho, co nás drží a spoutává. Pavel, kterého jsem zmínil v Galackým, píše církvi, která je rozdělená na dvě skupiny, která je smíšená ze dvou skupin, je lepší slovo. Je tam skupina židů, skupina křesťanů, kteří jsou z pohanů a každý přichází z jiného kulturního prostředí a někteří zdůrazňují Boží zákon a druhý zdůrazňuje, ne, teď jsme svobodní. A Pavel se jim snaží vysvětlit, ano, jsme skutečně svobodní, ale svoboda není bezbřehá. A to je asi zhruba ten základní prvek té svobody. Svoboda je, že nejsme poutáni zákonem, ale zároveň nejsme bezbřehí, protože láska je důležitější než svoboda.
1: A zároveň té naší svobodě, právě protože plyne z Krista, dává Kristus nějakou orientaci a nějakou náplň.
3: Láska se vždycky ptá, co je pro toho druhého to nejlepší. A Ježíš, když vede svoje učedníky poznávacímu znamení, mluví o lásce a když říká jako svoje největší přikázání, protože Ježíš postupně o lásce jakoby to zpřísňuje. Ježíš mluví nejdříve, že zhrnutí celého zákona je láska k Bohu, láska k bližnímu, pak Ježíš začne vyučovat o lásce k nepřátelům, ale na konci, když je se svými učedníky u poslední večeře, tak jim říká, já vám teď dávám nové přikázání. To je to jediné přikázání, které Ježíš říká. Ježíš do té doby pracuje s přikázáními, které jsou dané Mojžíšovi a zhrnuje je, hledá v tom nějakou jakoby zhrnutí a prusečík, ale tady u poslední večeře říká, já vám dávám nové přikázání, které je moje přikázání a to přikázání, abyste milovali, jako já jsem miloval vás. Je to znovu láska, ale zase úplně jiný standard. Tentokrát je to láska, kde já jsem měřítkem toho, co je váš projev lásky. A je zajímavé, že v žádném z těch případů Ježíš neříká, že svoboda je ta nejdůležitější, podle svobody vás poznají. Především moje přikázání, abyste byli svobodní. On říká, ne, buďte lásky po ní, buďte jako já miloval vás, protože láska podle Krista zahrnuje i svobodu. Ale svoboda samotná lásku nezahrnuje.
1: Tady dnes musíme opět končit. Zveme vás k poslechu zase za týden. Od mikrofonu tady se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou.

To byla kapela Nad čarou a písnička Jsi víc než vím. Proudy času nás neúprosně ženou k 6. hodině raní a nastala chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš, který předává moderátorskou štafetu ve vysílání Rádia 7 Andreji Audové. Je 6. května a rozloučím se s vámi zmínkou o jedné všude známé vysoké věži – Eiffelovce. Eiffelova věž. Ocelová věž v Paříži, v současnosti nejznámější pařížská dominanta, která byla až do roku 1930 nejvyšší stavbou světa. Byla postavena u příležitosti stého výročí Velké francouzské revoluce a světové výstavy, která se konala v roce 1889 v Paříži. Pro veřejnost byla otevřena právě 6. května a působila jako vstupní brána na probíhající veletrhy. Původně měla stát pouze 20 let, ale stojí až dodnes. Je zajímavé, že Pařížané tuto stavbu nejprve nenáviděli a byla jim opravdu trnem v oku. Dnes jsou na ní hrdí a věž každoročně navštíví kolem 7 milionů lidí z celého světa. A představte si, že existuje určité spojení mezi Eiffelovkou a Prahou. Oné světové výstavy v Paříži se totiž zúčastnila i výprava organizovaná klubem českých turistů, kteří na rozdíl od Pařížanů byli Eiffelovkou natolik uchváceni, že se rozhodli podobnou konstrukci zbudovat i nad Prahou. A tak o pouhé 2 roky později byla během jubilejní zemské výstavy v roce 1891 otevřena Petřínská rozhledna. Takže i v Praze máme svůj kousek Paříže, i když ta Petřínská věž je o hodně menší a užší sestřičkou té pařížské. Na druhou stranu mi v mysli vytanul verš z Matoušova evangelia, kde Pán Ježíš říká: vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Já nám všem pro dnešní den ze srdce přeji, abychom nacházeli tu úzkou cestu a měli odvahu po ní s Bohem kráčet vstříc životu. Bůh vám žehnej.

0: Šestá hodina otevřela ranní vysílání, kterým vás dnes provede Andrea Audová. Dnes je středa 6. května. No a před námi je několik obvyklých zastavení. To první společné zastavení bude jako vždy tichý čas, taková krátká chvíle nad Biblí a v modlitbě. Tak to už za malou chvíli ve 6:45. No a jaké další pořady můžete dnes očekávat? Tady je jejich přehled. Jak souvisí 18. kapitola Lukášova evangelia se 13. kapitolou prvního listu do Korintu, to prozradí kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička po 6:45 v biblické úvaze. Magazín v 7 hodin nás zavede na Mediafest a také na Bílou horu. No a propojit svět podnikání a místní církve chce konference, o které bude řeč v ranním telefonátu v 7:30. Bůh se rozhodl zničit hřích a všechnu temnotu světa. Co má člověk udělat proto, aby byl od temnoty zachráněn? Odpověď odhalí další část Bible Guideu k poslechu v 8 hodin. Některé věci se neotevřou nebo nezačnou, dokud předtím jiné neopustíme. Právě proto možná v životě stále táhneme staré náklady a padáme pod nimi. Chce to zkrátka čas na přestávku. Jak na to promýšlí v první části nové série Myšlenky o církvi Petr Hůšť. Relaci Krika naladíte od 8:30. O cestování bude řeč v další rozhlasové lekci angličtiny s názvem Life Plus. Lektorka Elza Randall zve k setkání o 9:30. Květnové dny letošního roku připomínají jméno Karla Bartha. Tento velikán teologie 20. století se narodil před 140 lety. Za jeho životním příběhem i myšlenkami se vypraví řeka života v 10 hodin. Broňa Procházková pozvala k mikrofonu docenta Petra Galuse z Karlovy univerzity. Tak všechny tyto pořady se vejdou do středečního ranního vysílání. Věřím, že si mezi nimi najdete něco, co vás potěší, povzbudí nebo inspiruje. Buďte s námi a čerpejte.
1: S námi nemusíte být sami. Rádio 7.

V ranním vysílání máme na začátku takový tichý čas, takové ranní stišení. Chvíli, kdy společně otevíráme Bibli a dáváme Bohu do rukou ten dnešní den. Dnes si společně otevřeme list Efeským ve 4. kapitole. Tak chcete-li, nalistujte si tuto kapitolu společně se mnou během následující písně Ginny Čunkové.

Kam jste zašli, hrdinové víry? Kratičce na vrcholu, slávou jste žili. Pýcha však předchází pád. Čteme v přísloví a je to tak. Hej, tam přilba spasení, tady pás pravdy. Tento meč prorezli, našli děti v poli. A my, co vám viseli na rtech, je nám teď smutno. Chtěli jste ohromit svět velkou víru. Kéž byste uznali, že vlastní silou nelze boj vyhrát.

0: Svatí kráčejí tiše se zdviženou hlavou.
1: Svatí kráčejí tiše se zdviženou
0: s písněmi na rtech.
1: S písněmi na rtech.
0: Ach, proč je tak málo odvážných autorů,
1: proč je tak
0: co
1: málo
0: umí pod tlakem psát? O tom, že víra se musí vzít vážně.
1: O tom, že víra se musí brát vážně. Že láska je,
0: že láska je nade všechno.
1: Bůh jedná něžně.
0: A Bůh jedná něžně. Jen když se vzpíráme, přísněji k dětem sama. Zlomeným uvnitř a pokorným lidem nemůžete vládnout.
1: Oni znají svou cenu.
0: Oni znají svou cenu.

0: ten dnešní den toužíme prožívat pokoj a jasné vědomí, jasné ubezpečení toho, že Bůh je s námi. Toužíme mu odevzdat ten dnešní den a uznat jeho svrchovanost nad našimi životy. Toužíme mu vyjádřit svou vděčnost. Otevřeme spolu Bibli a čteme z listu Efeským ze 4. kapitoly, 32. verš. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní. Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Je pro vás snadné poprosit o odpuštění, když uděláte chybu. Když nechtěně nebo třeba i vědomně někomu ublížíte. Pro někoho je to snadné a pro někoho možná méně a potřebuje se vůlí donutit k tomu, aby přišel a řekl promiň. Ti, kterým bylo odpuštěno, ale mají odpouštět ostatním. A jak je to potom se lidmi, kteří ublížili nám? Ježíš o tom v Matoušově evangeliu v 5. kapitole ve 23. a 24. verši říká toto. Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Ježíš říká, když ti někdo udělal něco špatného, ty jdi za ním a odpusť mu. Ne proto, že ty bys byl vinen, ale proto, abys rozvázal to negativní pouto, které tě díky neodpuštění k té dané osobě vnitřně poutá a citově zraňuje a oslabuje. Když člověku odpouštím, dělám něco, z čeho mám vlastně největší užitek já a ne ten, komu odpouštím. Pane Bože, prosím, abychom i ten dnešní den vstupovali do svobody, abychom měli sílu a odvahu pouta odpuštění, pokud nějaká v našem životě jsou rozvázat. Prosím tě, abys nám ukazoval a pomáhal rozvazovat všechny zamotance v našich životech. Prosím tě, dávej nám sílu odpouštět. Pane Bože, já tě znovu zvu do toho dnešního dne a vyznávám a prosím, vládni v našich životech. Uznáváme, že ty jsi Bůh, který má právo na můj život. Děkuji ti za tvou lásku, děkuji ti za tvůj zájem o každého z nás. Prosím tě o požehnání, vedení i ochranu. Amen.
1: A sýpky prázdne zostanú.

Písničku Jsme koupeni nám zprostředkovala Jiřina Džina Čunková a její dcera Kristýna Exnerová. Je krátce po 6:30, posloucháte ranní vysílání Rádia 7, kterým vás ráda provází Andrea Audová. Přeji vám krásné ráno, krásné vstávání a příjemný poslech.

Tak toto byl Karel Řežábek. No a já vás po další písni už pozvu k přemýšlení nad tím, jak souvisí 18. kapitola Lukášova evangelia se 13. kapitolou prvního listu do Korintu. Tak nad tím se zamyslí kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička už za chvíli. Teď ale ještě kapela Adonai.

Lukáš v evangeliu píše toto. Ježíš vzal k sobě svých 12 a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj. Zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vepředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal, co chceš, abych pro tebe učinil. On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, zdal Bohu chválu. Tak je to v 18. kapitole Lukášova evangelia ve verších 31 až 43. A tomu se čte ještě jedno čtení. Z prvního dopisu do Korintu poslední verš ze 12. kapitoly a pak následující celá 13. kapitola. Usilujte o vyšší dary, končí apoštol 12. kapitolu. A ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, pokračuje ve 13. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A pokračuje dál, znáte to možná, to se čte na svatbách. Ale co to dělá tady? Starocírkevní perikopy dávají dohromady čtené texty z evangelia a epištoly. Perikopy, to jsou seznamy čtení, které se užívaly možná už v 9. století. Rozuměli tomu také i v Jednotě bratrské, kde se toto místo četlo na masopustní neděli při jitřních bohoslužbách. A kdybych byl trochu zlomyslný, řeknu, a vám je určitě naprosto jasné, jak patří tyto dvě části písma k sobě. Přiznám se, že já jsem musel chvíli přemýšlet. A přišel jsem na tohleto. Ježíšovo okolí mělo prostý lék pro slepého. Mlč už. Ale Ježíš používal jinou metodu. Laskavý přístup, který na rozdíl od nich překvapivě požádal. Přiveďte jej ke mně. Myslím, že se nemýlím, když tu slyším slovní spojení, které evangeliu připisoval apoštol Pavel a jeho lékař Lukáš. Třeba proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Je tam to stupňování, tím spíše, oč spíše, nebo čím spíše, v podání našeho textu zní, existuje ještě vyšší, mnohem vzácnější cesta, tvrdí apoštol Korinťanům. A to je přesně ta souvislost. Ježíšův přemáhající způsob jednání zralé lásky, převyšující lidský nezájem a dětinské spory. Ve chvíli lidského zmatku, štěkání a okamžitých metod jedná náš pán jinak. To štěkání znáte v téhle podobě, třeba ukáž, ty nemehlo, ty jsi tomu dal, bude tady už konečně ticho, anebo dej to sem, prosím tě. Nemusí to být v Jerichu, ale může to být i u nás doma, či v naší církvi. Do tohoto prostředí zní laskavá slova 13. kapitoly dopisu do Korintu, tak často čtená o svatbách,
protože skutečně mluví do domácnosti rozvaděné církve. Jeden chtěl a zdůrazňoval to, a druhý zase ono. A v tom dětinském povykování se ztrácel smysl společenství církve. Vlastně nebyl žádný výrazný rozdíl mezi světem a touhle pobožnou partou lidí. A ještě jedna souvislost těchto textů mě napadá. Slepec přestal žebrat a volal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Lidé z Ježíšova protokolu a sochranky jej umlčovali, ale on jim odpověděl tím, že ještě zvýšil naléhavost svého volání. Doslovně, on však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Slepý žebrák si postavil vysoký cíl a nechtěl se jej vzdát. To ale neznamená, že by obtěžoval, naopak nechal žebrání a uchopil unikátní příležitost. Měl jsem jednoho známého, který mi docela často volal kolem půlnoci. Byl pod vlivem alkoholu a když jsem telefon zvedl, chtěl, abych za něj řešil věci, které mohl ve střízlivém stavu vyřešit sám. Když jsem to odmítl, byl agresivní. Přestal jsem tedy v nočních hodinách tento telefon brát a zavolal jsem až druhý den popoledně, abych mu nechal čas trochu vystřízlivět. To mi ale telefon nebral, zase on. A takových příběhů bych mohl vyprávět více. Kdo bydlí na faře, zná je jako součást své práce. Jenže tenhle příběh o naléhavosti vypráví o něčem jiném. Muž z evangelia možná nebyl ve svém naléhání příjemný, dovedu si představit, že to jeho zvolání znělo jako řev zraněného, ale neobtěžoval. Rozhodl se využít unikátní chvíle. To byla ta jeho víra, v níž jednal, v níž nechtěl propásnout možnost, která se nemusí opakovat. Víra, která ho uzdravila. Jistě měl vysoké nároky, ale nebylo to tak správné. Poslední verš 12. kapitoly čteného dopisu, zjevně související s celou 13. kapitolou, nám dává propojení těchto dvou textů. Apoštol nabízí do Korintu ještě vzácnější cestu. Vzácnější cesta se dá skutečně přeložit také jako vyšší cesta. Stačí se prolétnout nad pobřežím Egejského moře, třeba od Hródu směrem na Prahu, nalétáváte na pevninu nad starověkým Filipis. Ten let trvá nad tím mořem slabou hodinku, ale pohledem dolů zjistíte, jak obtížné bylo pro starověké cestovatele přejít z města do města. A pro Pavla a jeho spolupracovníky to znamenalo najít nějakou vhodnou cestu přes úbočí, nějaký průsmyk, kterým by se dalo v přiměřeném stoupání projít k cíli. A před námi jsou také vysoké, náročné a daleké cíle. Jen naivka by si myslel, že všude bude mít římské dálnice. A také my potřebujeme najít vysokou a tedy vzácnou cestu v diplomacii, v politice státní, rodinné a církevní. Nesmíme tunelovat naše vztahy. Cože je to tunelovat? Je tu řeč o křesťanském sboru, který má potíže se vztahy. Nadřazuje poznání, řečnickou schopnost či charismatické obdarování nad hodnoty křesťanské lásky. A tuneluje ten, který se snaží jednat nepřímo. Řekne toho půl, nebo rovnou neřekne nic a dělá, jako by se nechumelilo, nebere vážně svého bratra či sestru, kalkuluje, vydírá a drží pod krkem své nejbližší. Když jde o jídlo, vždycky přistrčí nejprve svůj rendlík. Využívá samozřejmě službu druhých. A třeba ve známosti? No chlapec vytěží klenoty svého děvčete ještě dřív, než jí slíbí věrnost. Slečna s neodolatelným úsměvem a vůní zamlčí svoje plány a představy, jen aby chlapec kývla, stačí jeden malý okamžik. Důvěra je podkopána. Tančí se jak po betóně, slibují se rajské časy, malují se snové krajiny a přitom je krajina lidských vztahů poddolována. Celý národ dnes nadává jeden na druhého, nejlépe na ty, se kterými nemůžeme mluvit. No, jsou daleko, jenže oni na nás mluví v televizi či v rozhlase, vytvářejí dojem blízkosti, říkají nám čau a používají velice silná a jednoznačná slova, jako bychom se bez nich nemohli obejít.
To je ale, přátelé, tunelování mezilidských vztahů, to je obcházení vyšší a vzácnější cesty. Slepec našel vyšší a vzácnější cestu poměrně jednoduše, ale jaký máme najít my? A co znamená najít vyšší, vzácnější cestu, mít rád, milovat? To je jako cesta přes vrcholy, vysoké vrcholy, které nám stojí hned za chalupou. Tady doma, v nejbližší rodině a ve vlastní vsi. Proto se tenhle oddíl čte na svatbách. Je v něm rada. Korint si můžeme představit jako multinárodní komunitu, jako místo obchodu a výměny všeho možného, včetně myšlenek. Jistě pracovali v Korintě nejlepší právníci a marketingoví specialisté a tak se apoštol nebojí stavět si vysoké nároky, zcela kristovsky být ještě lepší než oni. Nebojí se mluvit jazykem právníků, marketérů, produktových manažerů a jejich klientů. Píše poeticky, spočítá, zač stojí naše víra. A co neděláme, neboť jsme přesvědčeni, že to nepřináší žádný užitek. A dodá, cože naopak děláme, protože je to dobré, obecně prospěšné a trvanlivé. Pokusme se o to taky. Hledáme přece vyšší cestu.

Dnešní biblickou úvahu Daniela Kvasničky s názvem O třídu výš můžete v našem vysílání zaslechnout ještě dnes v 15.15.

Je za námi první hodina středečního ranního vysílání s datem 6. května, kterým vás dnes provází a příjemný poslech vám přeje Andrea Audová. V té následující hodině nás čeká magazín a také ranní telefonát s Martinem Pencem, zakladatelem Nových horizontů. Tak ať už stáváte, vyrážíte do práce nebo si třeba chystáte ranní kávu, přeji vám klidné probuzení a dobrý začátek dne. Teď už ale je tu magazín.

0: Odpovědi na otázky nabídne v následujících chvílích dnešní magazín. Přeji vám příjemný poslech. Včera v podvečer odstartoval v Praze Mediafest, setkání evropských křesťanských nakladatelů, autorů, tvůrců a umělců spolupořádané nakladatelstvím Biblion. Téma trošku provokativně konstatuje: Ježíš je odpověď, jaká je otázka? O čem celé setkání bude a kam až sahá jeho historie, ptali jsme se šéfredaktora Biblionu Saši Fleka.
1: Pod tímto názvem se koná úplně poprvé, ale ta zastřešující organizace, která se jmenuje Media Associates International, je aktivní na všech kontinentech světa a v Evropě má také už řádku desítek let dlouhou tradici. Ta setkání evropských nakladatelů a autorů a zpřízněných profesí, nadšenců i amatérů samozřejmě, se konají už dlouho, většinou se konala v Anglii, někdy se konají také světová setkání, například v Keni, v Singapuru nebo nedávno v Budapešti. Ale to evropské setkání se teď dlouho nekonalo kvůli covidu například, který tak vším jakoby zamával a rozkolísal, mal to určité dozvuky. Jsme plánovali právě ten Mediafest udělat trošku něco jiného než konferenci, je to takový novější nápad, chtěli jsme to udělat už před covidem, ale až teď na to došlo, takže se velmi těšíme, že to večer propukne.
2: Kdo se setkání zúčastňuje? My jsme nějak ten okruh vymezili, ale mohli bychom přidat třeba pár příkladů, prosím.
1: Jsou to vlastně napříč spektrem většinou protestantští, ale nejenom účastníci, zástupci jak velkých nakladatelství, třeba z Anglie, SPCK, to je vlastně nejstarší a největší křesťanské nakladatelství ve Velké Británii, tak na druhém spektru lidi, co třeba publikují sami, jak je dneska možné a všechno mezi tím.
2: Jak významné je to, že se Mediafest odehraje v Praze?
1: Myslím, že to je velmi významné. Jednak proto geografické umístění Prahy na křižovatce v srdci Evropy, to znamená, že to je jednak dopravně dostupné poměrně snadno ze všech stran, ale také je to místo, kam mohou dojet i účastníci z Balkánu a z východoevropských států. Někteří nepřiletí letadla, někteří ano, ale to je vlastně jako dostupné ze všech stran. Tak to je jako jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že Česko, jak známo, boduje ve všech těch statistikách jako země velmi postkřesťanská s velmi malým a klesajícím podílem křesťanů, kde vlastně si klademe tu otázku nejenom jako církev, ale konkrétně my,

0: jako nakladatelé, autoři, redaktoři, jaké výzvy to před nás staví, jak sdílet dobré zprávy a jaké zprávy vlastně jsou dobré. Co vlastně máme za evangelium, jakou máme dobrou zprávu pro dnešní svět. Tak proto Praha byla zvolena jako místo, kde těmto výzvám čelíme velmi ostře.
1: Téma, které jsme zmínili, Ježíše odpověď, jaká je otázka, zní velmi zajímavě, možná trošku kontroverzně. O čem bude řeč především?
0: Je to samozřejmě narážka na takové určité slogany nebo písně. Někdo se s tím třeba setkal na nějakém nápisu v metru nebo někde jinde. Ježíš je odpověď, ale takové výkřiky většinou se nesetkávají s nějakým ohlasem a podobně často i to naše zvěstování, publikování, psaní, jak se míří jenom do vlastních řad a nerezonuje tím okolím, jako bychom odpovídali na otázky, které nikdo neklade, jako bychom řešili problémy, které nikdo nemá. A my bychom chtěli, aby se nás lidé ptali třeba, jak mají mít odpuštěné hříchy, nebo co mají činit, aby se stali dědici věčného života. Ale takhle ty otázky dnes formulovány nebývají a možná, že potřebujeme si chvíli počkat, až otázka zazní, než přijdeme s odpovědí. A ty otázky nás i samotné mohou posunout a mohou naši víru a naše evangelium udělat autentičtějším a hlubším.
1: Takže budete hledat a čekat na otázky?
0: Budeme se zamýšlet nad těmito výzvami, budeme naslouchat zkušenostem kolegů, ať už třeba z Turecka, nebo na druhé straně ze západní Evropy, nebo i od nás, o tom, jak v situaci, kdy jsme menšinou v evropské společnosti, čemu čelíme, na jaké otázky evangelium přináší odpověď. Samozřejmě tam bude celá řada i praktických workshopů o moderních způsobech komunikace, ať už se týká technologie nebo dalších ohledů. Budou tam workshopy třeba o tom, jak pečovat o své duševní zdraví nebo time management a tak podobně, jak bývá na profesionálních konferencích zvykem. Čeká nás ale třeba i taková duchovní vycházka po Praze, kde budeme se snažit právě se otvírat těm stopám evangelia v okolní a té městské krajině a v lidech kolem. Takže budeme ten program takový interaktivní a nebude to jenom konference a chtěli bychom do toho trošku festival. Rád bych možná pozval posluchače, aspoň ty, kteří jsou v Praze a okolí, že ve středu večer bude veřejně přístupná část toho našeho setkání na Fortně, v tom kostele, toho kláštera bosých karmelitánů v Praze na Hradčanech, kde bude taková komponovaná elektronická bohoslužba v podání kolektivu Ekumena Elektronika.
1: V kolik hodin?
0: Je to ve 20 hodin.
1: Děkuji za upřesnění. Ten program, jak už jste zmínil, je velmi pestrý. Na co se těšíte vy osobně?
0: Já se těším na to, že se uvidím s kolegy a přáteli celé Evropy a vlastně tě těžko vybírat, ale myslím, že stojí za zmínku například, že poslední večer konference k nám promluví Tomáš Sedláček na téma duch, duše a tělo Evropy.
1: To zní zajímavě. Existují nějaké výstupy z konference? Může se k jejím závěrům dostat i laik, který nepatří do okruhu křesťanských nakladatelů, autorů a tvůrců?
0: To se obávám, že úplně možné není. Je to přece jenom profesní setkání a nemáme tu ambici, jak si oslovovat širší veřejnost tomto. Ale pokud se někdo cítí, že by ho tato témata zajímala, nebo se sám třeba pokouší komunikovat se svým okolím křesťanskou zvěst, nebo prostě píš, jak je křesťan, křesťanka, nebo kreslí, nebo je youtuber a podobně, tak je možnost se zúčastnit pro pražské nebo místní účastníky, je možnost zakoupit i jednodenní vstupy, takže je to v Praze na Fortně a všechny detaily jsou na webu www.mediafest.eu.
2: Zve Alexandr Fleck, jeden z hlavních řečníků letošního Mediafestu. A my ještě jednou připomínáme, že ve středu od 20 hodin, tedy dnes, se chystá otevřená experimentální bohoslužba Leave the Questions v podání pražského tvůrčího kolektivu Ekumena Elektronika.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Výzva ke smíření protestantů a katolíků zněla u mohyly připomínající bitvu na Bílé hoře v květnu 2021. Od té doby tradice setkávání na tomto místě trvá. Jakou má v současné době podobu? Tady jsme se Martina Kuneše z iniciativy Smíření BH.
1: A my vlastně máme takové malé společenství katolíků a protestantů a scházíme se tam každou neděli. A je to pro nás takový vzácný místo, kde nám přijde, že přišlo smíření mezi katolíky a protestanty, že se něco od té doby mění v naší zemi a máme touhu potom to říkat co nejvíc lidem a ta prostě jednou za rok udělat na výročí oslavu je pro nás ta cesta, jak to může trochu zviditelnit. Ale jinak je to pro nás vlastně domov a společenství, kde se scházíme každý týden.
2: To smíření je důležité slovo, ale přece jenom k němu člověk musí ujít možná vnějšně taky, ale hlavně vnitřně jakousi cestu. Tak jaká byla ta cesta těch, kdo se na Bílé hoře scházejí od počátku tohoto setkávání?
1: No, já vlastně když si vzpomenu, že před těma třema, nebo my jsme už tam scházíme 4 roky, jakou cestu jsem ušel v hlavě v přemýšlení, tak je to cesta dlouhá. Úplně na začátku, někdy v 90. letech jsem si neuměl představit vlastně vůbec, jakoby s tou druhou stranu vlastně vůbec nic, protože jsem tomu nerozuměl, ale vlastně tím, že to začalo na vztazích a začalo to úplně od spodu, prostě na kamarádství a v tom našem společenství, tak vlastně to bylo pro nás jednodušší určitě, protože když vidíte toho druhého, jak žije s Bohem, tak nemůžete říct, že žije špatně, protože to vlastně nejde. To je podobně jako ve skutcích, když řešili apoštolové, jestli pohani nebo křesťané z pohanu nebo z židů. Prostě když vidíte, že tam duch působí, tak prostě se nedá nic dělat. A když mám ty lidi rád, tak prostě s nima to smíření žiju docela jednoduše. Na takový tý celocírkevní půdě je to asi složitější, ale tenkrát tam sešlo 60 kněží a 60 pastorů a vyslovili nějakou věc do duchovního světa. Myslím si, že od té doby se to hodně mění.
2: Říkal jste, že jste ve své hlavě musel ujít velkou cestu. Co pro vás bylo, vyberte jeden bod, třeba takovým tím momentem, kde jste musel opravdu přehodnotit, co jste si myslel a na čem dneska stojíte?
1: No, tak já vlastně jsem třeba vůbec nerozuměl tomu, jak rozumí katolíci večeři páně nebo u nich svatýmu přijímání, že ta věc na začátku pro mě byla naprosto nepochopitelná, proměna něčeho v něco. A vlastně za tu dobu jsem se dostal do bodu, že vlastně to už nechápu tak úplně protestantsky, jakože to je jenom chleba a víno, připomínka něčeho, ale je to pro mě vzácná věc. A teď, když studuju Jana 6. kapitolu, tak prostě je to pro mě hrozně vzácná věc, kterou pro mě katolíci nesli a já ji neznal. A my zase neseme jiné věci, které pro ně byly složitý. Takže myslím, že to obdarovávání navzájem je prostě důležitý a nám něco chybí, když nemáme ty ostatní. No.
2: Dalo by se tedy slovo smíření vysvětlit jako ochota pochopit toho druhého?
1: To určitě. Do smíření je potřeba si odpustit a pochopit se a vlastně respektovat se v úctě a v lásce. Já určitě nebudu dělat nikdy všechno to, co dělají ti ostatní nebo ti druzí, nebo protože to je vlastně jedno, která církev, to je jiné o katolicích. A oni to mají určitě z druhé strany úplně stejně, ale je třeba se respektovat lásce a chápat, že když Bůh je přijímá, tak proč bych já nepřijímal? To je složitý, ale je tam určitě důležitý odpuštění. Bylo důležité říct na začátku, že si navzájem odpouštíme a že už nebudeme dělat některé věci, které jsme dělali, třeba mluvit o sobě v neúctě a podobné věci.
2: Už v loni probíhala oslava smíření nejenom na Bílé hoře, ale i na dalších místech. Jakou podobu mají setkání tam a kde se to vlastně ještě děje?
1: No my jsme vlastně už poprvé pozvali aspoň Čechy, Moravu, Slezsko. V loni jsme zkoušeli pozvat krajská města, ale moc nám to nedařilo, bylo to asi jenom ve 4 krajských městech a teď snad s výjimkou 3 měst krajských to bude v každém městě a měli jsme touhu pozvat ty města, aby vlastně 8.5. od 14 do 16 hodin na těch místech, kde to budou pořádat, jsme mohli jakoby jeden hlas se modlit v jednu chvíli. Myslím, že třeba ve Zlíně se ním nepovedlo to domluvit na ten čas, tak to trošku šoupli jinam, ale je to vlastně o tom, že se ty krajské města k nám přidají v té oslavě, Většinou to je dvouhodinové v Brně, myslím, že mají 5 hodin chval na náměstí, kde to pojali trošku větším stylem, ale vlastně v každém tom městě je to na těch organizátorech. My jsme po nich jenom chtěli, aby byli na nějakém místě, který nikoho neodrazuje, jako na neutrálním místě, nejlépe venku, a aby chválili Hospodina. Oni už si vymýšleli, kde to bude, někdo udělal letáček, někdo se sejde jenom v parku v pár lidech. A myslím, že tři krajské města se nepodařilo zajistit a my tak si říkáme, že tam budou chválit andělé za nás. A že to bude, jinak ta informace o těch krajských městech je na našich stránkách smířenibílahora.cz a tam je vlastně ke každému městu napsaný kontaktní osoba, místo, kde to bude. A budeme rádi, když lidi, kteří nemůžou přijet do Prahy, se přidají na těch místech. Ale u nás v Praze to bude 24 hodin chval a modlitev.
2: Martine, co budete dělat, když bude špatné počasí?
1: Joj, to dneska ráno jsem nad tím přemýšlel. Tak máme pódium krytý a budeme se modlit. Nic jiného nám to úplně nezbývá, ale zatím se to vždycky stalo tak, že Hospodin přikryl počasí, tak budeme věřit, že i letos. Úplně nemáme mokrý program, ale věříme, že to dopadne. Už nám tam i sněžilo v tom květnu, úplně na první tý akci, když bylo 60 kněží a 60 pastorů, tak jsme taky dělali 24 hodin chvál a začínali jsme se sněhem a končili se sluníčkem. Tak věříme, že i letos to Hospodě přikryje.
2: Už jste zmiňoval webovou adresu, tedy smířenibh, jako bílahora.cz.
1: Ano, ano.
2: A ještě mi řekněte, co byste rád, aby to v účastnících této akce vypůsobilo? S čím by měli odcházet?
1: Myslím si, že většina lidí, kteří přijdou na Bílou horu, tak vlastně nějakým způsobem žijou smíření. Ale chtěl bych, aby v nich zůstal hluboký dotek Boží a aby o tom vyprávěli, kam jenom přijdou. Aby vyprávěli o tom, co Bůh může udělat a co udělal. My opravdu myslíme, že změnil ten úděl té hory, kde se válčilo a zabíjeli se křesťani nebo mezi sebou a teď se tam mezi sebou objímají a myslím si, že to přijetí, láska bude důležitý, aby si odvezli do svých domovů a nesli to ve svých zborečkách dál. My to určitě nemůžeme vykřičet všem, ale můžeme zapalovat srdíčka, který pak tu zprávu budou nést dál. A to pro ty lidi, co přijdou třeba poprvé k nám, tak by bylo hezký, kdyby si odvezli ty plamínky toho, že v lásce, v respektu a se smířením se může jít daleko.
0: Web www.smířenibh.cz nabízí potřebné informace těm, kdo by chtěli přijít na Bílou horu třeba už ve čtvrtek 7. května v podvečer nebo na program v pátek 8. května. Ten program bude opravdu pestrý. Součástí budou chvály pod vedením Mirka Grunsberga, skupiny Vlny nebo kapely Timothy. Ten program startuje v pátek v 16 hodin. A v průběhu pátku se navíc uskuteční i setkání v krajských městech po celé republice. I tady podrobnosti získáte na webu. Na Bílou horu pak můžete ke společné modlitbě zamířit každou neděli v 9 dopoledne. Magazín se uzavírá, ale neuplyne ani 24 hodin a můžete se těšit na další vydání. Naslyšenou.

When this is over, je krátce před 7:30 a to je čas, kdy se pokusíme spojit s naším telefonickým hostem. Dnes jim bude Martin Penc, zakladatel Nových horizontů, a řeč bude mimo jiné o konferenci Podnikání jako boží povolání.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Vytvořit most mezi světem podnikání a místní církví, to je cílem konference Podnikání jako boží povolání. Za přípravami stojí také organizace Nové horizonty. Její zakladatel Martin Pence je naším dnešním telefonickým hostem. Martine, vítejte, krásné ráno.
3: Dobré ráno, díky za pozvání.
2: Přemostit propast světa podnikání a života místních církví, to je odvážná myšlenka. Jak toho chcete dosáhnout?
3: No, my bychom předně chtěli, aby ta myšlenka, že nějaká propast existuje, přestala platit a aby to vlastně vůbec nebyla odvážná myšlenka. A všímáme si, že v okolních zemích jsou právě podnikatelé nebo my říkáme, lidé v lidských zaměstnání naprosto běžnou součástí vedení církví, anebo dokonce jsou zakladatelé těch církví. A chceme toho dosáhnout tedy tím, že vlastně vysvětlíme, že ta propast byla vytvořena uměle, historicky, a že pokud chceme, aby Boží království rostlo, tak právě obdarování a kompetence lidí ze světa podnikání jsou naprosto zásadní pro ten růst království. Takže chceme přinášet pozitivní příběhy a tím postupně vlastně porušit ty obavy, které obou straně z těchto světů existují.
2: A proč vnímáte podnikání jako boží povolání? Povolání vlastně k čemu?
3: No, my vnímáme, že Pán Bůh na jednu stranu vlastně chce, aby církev přivedla lidi do nebe, ale zároveň Ježíš se modlí, přijď tvé království, jako je v nebi, tak i na zemi. Takže my vnímáme, že vlastně všechna povolání, pokud máme to boží království přinést na zem, tak potřebujeme mít lidi, nejenom jako podnikatele, ale politiky nebo učitele. Chceme ty boží myšlenky, to jeho království projevit v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Takže nejde primárně jenom o podnikání, ale vlastně o všechny lidi v zaměstnáních, aby porozuměli, že to boží království oni můžou uplatnit tam, kde tráví každý den nejvíce času.
2: Pozvánka na konferenci má i podtitul Biznis a církev společně pro boží království. Jak mohou tyto dvě oblasti spolupracovat?
3: No, úplně jednoduše, prostě pracovníci v církvi mají kompetence a obdarování a lidé v podnikání mají kompetence a obdarování a obě obdarování považujeme za boží, za oslavující Boha, a z nějakého důvodu jsme to začali rozdělovat na světské a duchovní, a je to jeden právě z těch konceptů, kterého se potřebujeme zbavit, protože Pán Bůh je nejlepší podnikatel. Jo? Pán Bůh stvořil peníze, o financích je mnoho témat v Bibli, a tak jde o to se vzájemně obohatit, uvidět ta obdarování jako něco, co vychází od Boha. A ten zaměstnavatel potřebuje to pomazání církve, tu péči o zaměstnance, lásku, schopnost odpouštět, tvořit kulturu, která přitahuje lidi. A stejně tak i církev potřebuje některé ty kompetence a dovednosti, správa majetku, správa financí, zaměstnávání lidí, určité technické dovednosti. Takže v tom vidíme výbornou příležitost k obohacení a spolupráci.
2: Martina, myslíte si, řekl byste, že se církev tomu tématu podnikání spíš vyhýbá?
3: Já bych to posunul možná ještě dál. Já myslím, že se vyhýbáme silným osobnostem, protože většinou ti lidé z vlivných zaměstnání mají takovou silnější osobnost, mají silnější názory, jsou rychlejší v myšlení, rádi riskují, rádi věci hodnotí. A nemyslím si teda, že to souvisí přímo s tím podnikáním, ale právě s tím typem osobnosti, který se vyskytují v tomto prostoru, a je to právě ta síla, určitá agresivita, ale Znovu bych řekl, ta agresivita může být boží. Jo? Je to agresivita nebo síla. Síla k prosazení určitých myšlenek, k tomu, že se nebojíme a testujeme nové myšlenky, pak je hodnotíme. Takže myslím si, že se vyhýbáme těm typům osobnosti než podnikání jako takovému.
2: Textu o tom, jak nakládat s penězi, je v Bibli až moc možná. Možná si často pamatujeme spíš ty varovné verše. Jak jako křesťané bychom měli zdravě přemýšlet o financích?
3: Hlavně se jistě bát. To právě přináší ten svět podnikání, že finance je vlastně prostředek k přinesení toho království, ke štědrosti, k tomu, že můžeme něco způsobit, investovat do města způsobem, kterým město samo chce, to, že vytvoříme nejenom evangelizační aktivity, ale nějaké aktivity, které přitáhnou lidi z města, které reagují na jejich potřebu. Takže hlavně se jich nebát a mít zavědomí, že peníze máme proto, aby jsme investovali do růstu království.
2: Vraťme se teďka ještě k té konferenci s názvem Podnikání jako boží povolání. Jaká témata otevřete a jaký řečníci se o to postarají?
3: Jo, tak těch témat je pouze několik a v základu teda je to porozumění, co to znamená, že podnikání je boží povolání, kde vystoupí několik podnikatelů, kteří budou sdílet své příběhy a to, jak se Bůh projevuje v tom jejich zpětě. Bude tam téma propojení právě podnikatel a církev, proč je to ten problém, proč je to tady ta propast, kde budou lidé sdílet ty zkušenosti obohacení. A potom bude o příběhy lidí, jak sdílejí Boha v tom svém podnikání. A skupina EGCC přinese téma strategická štědrost a také jak vytvářet startupy, případně finančně zdravou církev. O tématu se postará 15 řečníků a může to být Aleš Vala, může to být Janet Oubrechtová, podnikatelka a pastorka zároveň, Štefan Baláš ze Slovenska, je to Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance, pastor Tomáš Sýs a zároveň podnikatel, Jan Drohokoupil, člen Rády CB, Ilona Urbanová právě z EGCC a dalších asi 8 jmén, kteří právě každý přinese ten střípek pohledu, jak se na tu problematiku dívat zdravě.
2: Program tedy bude velmi pestrý. Moje poslední otázka je, bude mít konference i výstup pro takzvanou obecnou církev, tedy pro nepodnikatele, zájemce z řad běžných věřících?
3: Tak určitě budeme chtít šířit nahrávky. Už teď máme nahrávky na profilu třeba Spotify nebo Apple Podcast Nových horizontů, kde řečník Dave Balestry z Austrálie právě popisuje, jak překonat propast, pokud se někde vyskytuje. A tyto nahrávky opět obohatíme, napíšeme nějaký článek a v těchto aktivitách budeme pokračovat, protože trvalo mnoho let, když jsme se dostali do této situace, že o té propasti nejenom mluvíme, my vnímáme, my žijeme. A proto nám bude více let trvat, než obou straně získáme opět důvěru, propad zrušíme, takže aktivity i případně výjezdy do zahraničních církví, kde můžeme vidět, jak toto téma funguje, budou nadále pokračovat.
2: Nejen o konferenci Podnikání jako boží povolání mluvil dnes v dnešním ranním telefonátu Martin Penc, zakladatel organizace Nové horizonty. Martine, moc děkujeme za to, že jsi našel čas a byl jsi s námi ve vysílání.
3: Jo, já děkuji za příležitost mluvit o tomto tématu a ať se vám daří.
2: Ať se vám konference vydaří. Děkujeme za poskytnuté informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: God's Heart Explodes zpívala Lucy Grimple. Boží srdce pro nás explodovalo a už nikdy z něj nepřestane proudit jeho láska. Je krátce před 8 hodinou na Rádiu 7. Vás od mikrofonu zdraví Andrea Audová. No a k té 8. hodině nás dovede Tereza Dražilová a také Jan Krištof. Krásný poslech.
1: Ráno s Rádiem 7.

0: Krátce po 8. hodině vás v ranním vysílání Rádia 7 od mikrofonu zdraví Andrea Audová. Dnes je středa 6. května, svátek slaví Radoslav. No a před námi jsou ještě 2 hodiny ranního vysílání. V té následující hodince nás už za okamžik čeká nahlédnutí do Bible s Jirkou Zdráhalem. Prorok Jirka Zdráhal tento čas otevírá proroka Jeremiáše. O 8:30 je to potom pořad Klika, ve kterém dnes začínáme novou sérii s názvem Myšlenky o církvi. Tak to bude o 8:30, no a mezi tím nahlédneme i do kalendáře a o 9:30 se přihlásí britská lektorka Elza a další lekce angličtiny a po 10:00 potom pořad Řeka života. Tak to je pohled docela daleko, teď se ale vrátíme ještě k 8:00 a biblickému poselství proroka Jeremiáše.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 21. kapitola. Toto proroctví bylo vyřčeno až v době posledního judského krále Cidkiáše, poté co na Judsko zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Král Cidkiáš poslal k Jeremiášovi posly a požádal ho o přímluvu u Boha. Chtěl, aby Bůh judským pomohl v jejich boji proti Nabukadnezarovi. Bůh ale králi odpověděl s tím, že to on sám je proti nim a tak proti babylonskému králi nemají šanci obstát. Přesto dal Bůh králi a Izraelcům šanci na záchranu. Kdo vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežije a zachrání si život. Toto Jeremiášovo poselství o bezpodmínečné kapitulaci jako jediné šanci na přežití se jistě nelíbilo těm, kteří byli rozhodnuti dál bojovat. Nešlo tady o sílu babylonské armády. Vždyť už dříve Bůh vysvobodil Jeruzalém z obležení silné asyrské armády. Nabídka kapitulace byla poslední šancí prokázat poslušnost Bohu. Kdyby Izraelci uposlechli Boží radu, ukázali by tím Bohu, že přece jen jsou ochotni a schopni ho poslouchat. Izraelci se ale zachovali podobně jako jejich předkové na poušti. Udělali vždy opak toho, co chtěl Bůh. Když tehdy Izraelce Bůh poslal, aby vstoupili do zaslíbené země, tak odmítli. Dokonce chtěli kamenovat 2 věrné zvědy. Když potom Bůh přikázal, aby odešli na poušť, vydali se do zaslíbené země. Tam byli hořce poraženi. A podobné to bylo s Izraelci v Jeremiášově době. Když jim Bůh řekl, aby přestali hřešit, tak nechali Jeremiáše zbičovat. A když je Bůh vyzval, ať se vzdají, jednoznačně to odmítli a bojovali dál. Bůh chtěl, aby se tehdy Izraelci zachránili tím, že vyjdou dobrovolně z obléhaného Jeruzaléma. Celkový Boží plán spásy nám také připomíná záchranu z obléhaného města. Bůh totiž nadvládu hříchu, vzpoury, ďábla a smrti nad světem nazývá městem Babylon. Zničení bezbožného světa tak, jak je popsáno v Biblii, tedy můžeme přirovnat k dobytí města. A záchranu lidí jako útěk z obléhaného města. O zničení Jeruzaléma rozhodl Bůh. Důvodem byly hříchy lidí a naprostý nezájem o Boží vůli. Odmítli dokonce i tuto jeho nabídku záchrany. Těm, kteří se vzdají Nabukadnezarovi, slíbil tehdy Bůh záchranu. Kdo bude proti Nabukadnezarovi bojovat, zahyne. Bůh tehdy Izraelcům řekl, tak praví Hospodin, kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život. Takový zůstane naživu. Stejně jako Jeruzalém se Bůh rozhodl zničit hřích a všechnu temnotu světa. Podobně dává Bůh lidem možnost uniknout před zničením světa. Stačí jen opustit hřích a vzdát se Bohu. Kdo zůstane na straně hříchu, tak zahyne s ním. S poselstvím záchrany tehdy Bůh poslal Jeremiáše. Nyní s poselstvím záchrany posílá svou církev. Jeruzalém byl nakonec zničen a spolu s ním všichni, kdo byli neposlušní a nevzdali se včas králi Nabukadnezarovi. I tento náš svět bude nakonec zničen. Apoštol Pavel to předpověděl.

viděl takto. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděli v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a jeho úžasné moci. O ty, kteří se vzdali Nabukadnezarovi, bylo postaráno. Stejně tak Bůh zachrání všechny, kteří se mu odevzdali. Při svém ohlašování zničení Jeruzaléma a celého judského království Bůh ale nezapomněl na jednotlivce. Odsoudil Judsko, ale každý Izraelec si mohl zvolit sám za sebe, zda Boha uposlechne. Každý mohl sám za sebe rozhodnout, zda bude součástí království, které padne, nebo lidu, který bude zachráněn. Jeruzalém padl, judský král byl zajat a odveden jako otrok do Babylonu. Město a země byla plná mrtvých. Jeremiáš ale přežil. Jeho písař Báruch také přežil. Etiopský královský úředník, který zachránil Jeremiáše ze studny, také přežil. Každý, kdo uposlechl Hospodinovo slovo, si mohl zachránit život. Bůh jedná s královstvími, národy a celým světem. Zachraňuje ale jednotlivce. Ježíš zemřel za národy, ale pouze jednotlivec může přijmout jeho spasení. Ano, boží plány nás převyšují a velké události nemůžeme ovlivnit. Ale ta hlavní událost je určena pro jednotlivce, je určena pro nás. Ježíšovu oběť může přijmout pouze jednotlivec. Ježíšovu oběť můžu přijmout jen já sám. A žádné království, stát ani národ mi nemůže tuto záchranu vzít.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 nebo také na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

0: put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I.
1: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, 36. verš.

Krátce před 8:45 dozněl Jan Knížek. Dnes je středa 6. května a když nahlédneme do kalendáře, nalezneme tam krásné jméno Radoslav. První složkou tohoto jména je rád, což jistě není třeba vysvětlovat. Jméno ale také může pocházet od starého slovesa radět nebo také starat se. Druhá část se vztahuje ke slovu slavit, takže Radoslav buď rád slaví, anebo také může být dobrý rádce. Toto jméno bylo dříve velmi oblíbeno u jihoslovanských velmožů, kteří vládli ve 13. století. Tak pokud někoho takového znáte, určitě mu pošlete milou zprávu. A my přidáváme přání všeho dobrého a také jednu písničku věnovanou všem Radoslavům. Only

jak David tančí, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, vody se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtíží,

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam brány, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Tak toto byla kapela KSP Music. No a před 21:30 se ještě zaposloucháme do písně s názvem I Still Believe. Jeremy Camp tuto píseň napsal ve velmi těžké, bezvýchodné životní situaci, kdy mu krátce po svatbě umřela manželka. A to jsou chvíle, kdy slova stále věřím, stojím na tobě, držím se tě, jsou jaksi víc opravdová, víc pravdivá. No a potom už pořad Klika, kde Petr Hůš otevře novou sérii nazvanou Myšlenky o církvi. Tak zůstaňte s námi, krásný poslech.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme Bibli nejen fyzicky, ale kde zkusíme uchopit biblické myšlenky pro náš praktický život. Kde se otevřeme Božímu formování. Protože pokud Pán Bůh promluví do našeho života, nemusí to být jenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale pro formování našeho života. On je schopen způsobit, že chceme i děláme to, v čem nás inspiruje, v čem k nám promluvil. Tento měsíc pro vás mám opět novou sérii, tentokrát je s názvem Myšlenky o církvi. Souvisí to i s tím, že v mém životě dochází k určitým změnám, ale o tom později. Matouš 16, 18 až 19. Na té skále zbuduj svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Dej si pauzu. Jendu Vopaleckého znám už velmi dlouho. Když jsme s rodinou ještě byli součástí křesťanského sboru ve Vsetíně, tak on byl starší sboru a já vedoucí mládeže. Dnes intenzivně spolupracujeme v projektu na Ukrajině, který běží pod křesťanskými sbory v České republice. Jenda byl jednatelem této církve. V některých církvích se tahle role jmenuje předseda nebo biskup. Jenda v projektu Ukrajina dělá všechny smlouvy, platby, komunikaci s bankou a další věci. Spolupráce s nimi velmi vyhovuje. Nic nehrotí, z ničeho nedělá vědu. Je velmi pečlivý a zodpovědný a přitom velmi rychlý a flexibilní. V projektu na Ukrajině děláme spoustu věcí. Vysíláme kamiony s humanitární pomocí, organizujeme rehabilitační pobyty pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou, dnes převážně jenom pro vdovy a sirotky, ženy a děti zabitých mužů. Pomáháme také ve službě duchovních kaplanů a staráme se o několik sociálních center. Můj nejstarší syn Filip mi vždy říká, tati, na takový objem práce potřebuješ dobrého asistenta, projektového manažera. Já říkám, že nepotřebuji, protože Jenda, i když vše dělá dobrovolně, tak je výkonnější možná než dva asistenti. Například já mu pošlu večer v 19 hodin prosbu o vytvoření smlouvy a deklarace pro celnice. S tím, že mi to stačí do 2 dní. A on mi to ve 21 hodin, tedy za 2 hodiny, pošle zpět v češtině i angličtině. Taková spolupráce je pro mě k nezaplacení. Jak už jsem zmiňoval, Jenda byl starším sboru ve Vsetíně a také jednatelem křesťanských sborů v České republice. Jako jednatel některé věci velmi vzácně posunul dopředu. Propojil lidi s různými důrazy na teologii a spiritualitu, dal jim prostor, dokázal otevřít dialog a spolupráci tam, kde to dříve nebylo možné. To jsem sledoval vždy se zájmem a respektem. Sem tam jsme spolu po telefonu nebo výjimečně při kávě sdíleli, co já prožívám v práci na Ukrajině a on ve službě v církvi. Minulý rok na podzim mi napsal, že ho Pán Bůh vede bokem, aby si dal pauzu, aby odstoupil od staršovství i jednatelství, aby si odpočinul a že se uvidí, co s ním Pán Bůh dál bude dělat, kde ho použije. Obratem jsem mu na e-mail odpověděl, že si vážím toho, že to takto vnímá, že je ochoten si to připustit a že je schopen Pána Boha takhle nejenom slyšet, ale i poslechnout, respektovat ho. Napsal jsem mu, že si vážím jeho poslušnosti, odvahy a že mu to moc, moc přeju. Že si myslím, že nové živé věci vlastně takto vznikají, když si dáme pauzu. Jednou jsem tento princip diskutoval s kamarádem Lukášem Hradilem, že pokud člověk nezavře některé dveře, jiné se neotevřou. On mi na to řekl, jo, ten princip znám. Také jsem měl Moskviče. Do té doby jsem tento vtip neznal. Moskvič bylo auto, kde tento princip fungoval mechanicky doslova a do písmene. Pokud jste některé dveře nezavřeli, jiné jste neotevřeli. Dovolte, abych vám představil jednu biblickou postavu, kterou možná i dobře znáte.
Narodil se v dnešním Turecku, byl Židem z kmene Benjamín a zároveň měl římské občanství. Studoval v Jeruzalémě u známého učitele Gamaliela. Patřil k farizeům, přísnému náboženskému směru v judaismu. Ano, jedná se o apoštola Pavla, tedy Saula. Saul, hebrejský Šaul, bylo jeho židovské jméno, které používal mezi Židy. Pavel, latinsky Paulus, bylo jeho římské jméno, které se hodilo při působení mezi pohany, nežidy. Saul byl horlivým odpůrcem prvních křesťanů. Aktivně je pronásledoval, zatýkal a nechával je uvěznit. Souhlasil i s kamenováním Štěpána, jednoho z prvních křesťanských svědků. Od židovských velkněží si vyžádal povolení, aby mohl jít do Damašku a tam zatýkat Ježíšovy následovníky. Jenže Saul prožil ve svém životě obrácení doslova a do písmene. Skutky apoštolské, 9. kapitola 3. a 6. verš. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Saul 3 dny nic neviděl, nejedl ani nepil. Za ním pak byl poslaný učedník jménem Ananiáš z Damašku, který na něj vložil ruce. Saul znovu nabyl zrak a byl pokřtěn. No a pak se naplno se stejnou horlivostí pustil do nové služby. Ne, tak to není. Galackým, 1. kapitola, 15. až 18. verš. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma, k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie, potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Pavel odešel na čas do oblasti nazývané Arábie, pravděpodobně do pouštní oblasti na jih od Damašku. Není přesně řečeno, co tam dělal, ale většina vykladačů se shoduje, že šlo o čas samoty, čas pro modlitby a přemýšlení, hlouběji poznával víru a své povolání a připravoval se takto na budoucí službu. Aby se mohly nové dveře otevřít, je potřeba některé staré zavřít. A ten čas mezi tím je nejenom velmi vzácný, ale pro budoucí službu také nezbytný.

Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme si položit otázku, v jaké fázi života jsme. Někdy je čas být vytrvalý, pokračovat v tom, co děláme, dokončit to, co jsme rozpracovali, ale jindy nás Pán Bůh může zastavit a říct, dej si pauzu, pojď některé dveře zavřít, aby ty nové se mohly otevřít. Tohle jsem v životě jednou zažil také sám. Po 21 letech práce v církvi a neziskovém sektoru jsem skoro vše předal a skoro ze všeho jsem vystoupil. Lidé mi říkali, Petře, jdeš nabrat novou sílu a inspiraci a pak se pustíš opět do práce? Ne, já jsem potřeboval chvíli nemít žádný plán, jen projít obnovením duše, nadechnout se. Dělal jsem zednickou a tesařskou práci, postavil jsem saláš, pořídil jsem si ovce. Po roce a čtvrt této pauzy začala válka na Ukrajině. Neviděl jsem, že to bude nový prostor pro mou službu, ale nikdy bych nebyl schopen do těchto dveří vstoupit, kdybych dříve některé jiné nezavřel. V pomoci na Ukrajině spolupracuji i s Danem Žárským, ředitelem Vsetínské diakonie. Dan je pro mě výrazná a inspirativní osobnost. Práci diakonie ve Vsetíně neskutečně zbudoval a rozšířil ji. Vím, že tento rok jako ředitel bude končit. Pokud budete tento díl poslouchat živě v premiéře, tak on možná už bude na cestě do Izraele. Jede ze Vsetína do Izraele na kole. Jsem zvědav, jaké dveře před ním Pán Bůh v budoucnu otevře. Jenda Vopalecký se mi po pár měsících ohledně svého odstoupení z jednatele křesťanských sborů znovu ozval. Řekl mi, že by rád navrhl, abych to po něm přebral já. Ale o tom vám řeknu v příštím díle. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit zase za týden. Mějte se krásně.

No a příští týden nás čeká druhá část této čtyřdílné série nazvané Myšlenky o církvi. A Petr Hůští nazval Zrození naděje. Ten dnešní díl zachytíte v repríze ještě ve čtvrtek v 19.45. Je krátce před 9. hodinou, hladíte Rádio 7.

Slovenštinu teď vystřídá španělština. Dáme si energickou píseň Jesuse Cabeya, Sin tu amor, bez tvé lásky. Zpívá se v ní, bez tvé lásky jsem jak řeka bez moře. Válka bez míru, slepá vášeň, raněný sirotek. Bez tvé lásky necítím, nenacházím své srdce. Bez tvé lásky se ztrácím ve své bolesti.

Boom. A v 10 hodin ještě potom pořad Řeka života. No, ať jste na cestách, doma nebo v práci, jsme rádi, že jste s námi. Posílám vám písničku Simi Magušinové, Kam tento svět spěje.

Tak toto byl Philip Manna. A teď si dáme Lauren Daigle a její píseň You Say. Ty říkáš, že mě miluješ, i když já zrovna vůbec nic necítím. Ty říkáš, že jsem silná, i když si myslím, že jsem slabá, ale já věřím tomu, co ty o mně říkáš. No a už hned po této písni otevřeme kalendárium a řekneme si něco o jedné z nejznámějších staveb historie a také třeba o nejdéle čekajícím následníku trůnu. Tak přemýšlejte a zůstaňte s námi.

0: Kalendárium.
1: Tak jaké události a osobnosti jsou spojeny s datem 6. května? Pojďme se teď na to podívat. V roce 1840 ve Spojeném království se začala používat první poštovní známka Penny Black na světě. Května roku 1889 byla otevřena veřejnosti Eiffelova věž při světové výstavě v Paříži. Navrhl ji inženýr Gustav Eiffel. Původně měla stát jen dočasně, měla být po 20 letech odstraněna a mnoha umělcům se vůbec nelíbila. Považovali ji za ohyvzdnou kovovou konstrukci. Dnes je jedním z nejznámějších symbolů světa. V roce 1939 byly ostatky básníka Karla Hynka Máchy převezeny z Litoměřic do Prahy. Při této příležitosti došlo k mohutné protiokupační protiněmecké demonstraci, poslední na dlouhých 6 let. V roce 1945, 6. května, americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila Plzeň. Května roku 2023 byl Karel III. Korunován britským králem. Karel III. Se narodil 14. listopadu roku 1948 a britským králem se stal 8. září 2022 po smrti své matky Alžběty II. Korunován byl 6. května 2023 ve Westminsterském opatství. Na trůn nastoupil ve věku 73 let, čímž se stal nejstarším panovníkem při nástupu na britský trůn. Zároveň byl nejdéle čekajícím následníkem v historii Spojeného království. Studoval na University of Cambridge, kde se věnoval historii, archeologii a antropologii a později sloužil u britského námořnictva. Dlouhodobě se zajímá o ochranu životního prostředí a je zakladatelem charitativní organizace The Princess Trust, která podporuje mladé lidi. Zároveň se věnuje tématům architektury a urbanismu. Jeho první manželkou byla Diana, dnes je ženatý s Kamilou. Má dva syny, Williama a Harryho. Jako král zastává především reprezentativní a ceremoniální roli. Je hlavou Spojeného království a dalších zemí Commonwealthu a formálně věnuje vládu a navrhuje zákony. V roce 1856 se narodil Sigmund Freud, lékař, psychiatr židovského původu. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy. Jeho rodný Příbor je na svého nejslavnějšího obyvatele patřičně hrdý, byť zde Freud pobyl jen do svých 3 let. V roce 1879 se narodil český orientalista a jazykovědec Bedřich Hrozný. Pocházel z rodiny evangelického kněze a na Vídeňské univerzitě také studia teologie započal. Brzy však přestoupil na filozofickou fakultu a už během studií zvládl kromě latiny a řečtiny dalších 10 orientálních jazyků. V roce 1915 uprostřed první světové války rozluštil chetické klínové písmo a nabídl první struční mluvnice tohoto jazyka. Hrozný zjistil, že chetičtina patří ke skupině tzv. Indoevropských jazyků a je příbuzná s řečtinou, latinou, indickými jazyky a tak dál. O národ chetiptů byly do té doby známy jen zmínky z Bible a nápisu egyptských faraonů, jimž byli chetité rovnocennými protivníky. V roce 1915 se narodil Orson Welles, americký filmový a rozhlasový režisér a dramatik. Wales má na svém kontě jistě nejslavnější rozhlasovou hru všech dob, dramatizaci románu Válka světů. Do rozhlasové podoby jej převedl v roce 1938. Dostal podobu živého vysílání, mezi písně vstupuje reportér s informacemi o útoku mimozemských civilizací na naší zemi. A tato reportáž byla považována za skutečnou a ve své době vyvolala obrovskou paniku. V roce 2006 umírá František Peřina, český válečný pilot. Peřina se proslavil především v letecké bitvě o Francii a později o Anglii. Sestřelil nejméně 12 německých letadel. Úctu si získal, když zcela sám zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe, aby ochránil zbylé bombardéry ze své letky. Tak to už byla poslední osobnost spojená s datem 6. května. A my uzavíráme dnešní kalendárium, které pro vás připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit,

Tak toto byl Peter Křemen. A my si před lekcí anglické konverzace ještě poslechneme kapelu Hillsong London, která bude zpívat My God, můj Bůh, tvá věrná láska vždy tu pro mě byla, největší láska, jakou jsem kdy poznal.

Ranní vysílání pomalu končí. Od mikrofonu vám příjemné poslouchání i dalšího programu, kterým vás bude provázet Lenka Marinová, přeje Andrea Audová. A přeji vám, ať je ten dnešní den nejen příjemně teplý, jarní, ale také naplněný Božím pokojem a jasným vědomím hodnoty, kterou pro Boha máme. Hodnoty, která se rovná zaplacené ceně životu Božího Syna. Krásný poslech.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce své

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Broňa Procházková vítá v hodině, ve které se vydáme za velkým jménem teologie, za Karlem Barthem, za jeho životním příběhem i myšlenkami. Vykročit do ringu teologie pro mě znamená téměř jistotu, že schytám modřiny. Nicméně, když jsem si chystala scénář tohoto rozhovoru, tak se mi v noci pak zdál velmi povzbudivý sen. Zdálo se mi, jak se svým hostem vstupuji do studia. Otvírám mohutně dveře a těmi dveřmi jsem drcla do knihovny, ze které začala padat bysta Karla Bártha. A ten můj host nejenže držel ty dveře, ale i takovým vzmachem zachytil tu bystu Karla Bártha. Tak tím povzbudivým hostem, který zachrání mé uchopení Karla Bártha, je docent Petr Galus. Petře, vítejte na Rádiu 7.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Budu se snažit chytat všechno, co padá.
0: Přidám představení mého hosta. Docent Petr Galus je z katedry církevních dějin a systematické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a vyučuje obor systematická teologie a teologická etika. Mám to dobře?
1: Máte to dobře.
0: Za jak dlouho od nástupu ke studiu se studenti teologie setkají se jménem Karla Bártha?
1: No, kdybych byl o generaci starší, tak bych řekl, že to je v řádu dnů. V současnosti je to asi v prvních týdnech, ale je to brzy, protože Karl Barth byl velikán. Je to to největší jméno protestantské teologie 20. století, veliký klasik, přes kterýho prostě dřív nebo člověk škobrtnout musí, když se začne zabývat evangelickou teologií.
0: Velikán se nerodí na stránkách učebnic, ale někde někomu do něčeho, aniž je tedy známo, že bude jednou velikánem. Tak se pojďme podívat na ten životní příběh jeho. Rámují to data, teď se blízknu, abych také něco přidala, 1886 až 1968, tak si říkám, že ti studenti 86 až 68, že si mohou dobře pamatovat.
1: Jo, to jsou zapamatovatelné čísla, ano.
0: Ještě připodobním tato data z našeho českého ranku. Jeho vrstevníky, dejme tomu, je Karel Čapek z těch literátů nebo Franz Kafka, i když oni umírají tedy výrazně dříve. Ano. Tak se posuňme do Švýcarska. Právě tady se v Bazileji narodil. Do jaké rodiny?
1: Narodil se do rodiny švýcarského evangelického, tedy reformovaného faráře. Takže vyrůstal v atmosféře fary a tehdejší takzvané liberální teologie, to znamená určitýho specifického směru, který na přelomu 19. a 20. století měl mnoho příznivců. My se k tomu asi postupem času ještě dostaneme, protože on nejdřív v tomhletom byl vychován a začal tímhletím způsobem svoji teologii provozovat a pak se vůči ní začal velmi výrazně vymezovat. Takže asi bude potřeba rozkrýt, co to ta liberální teologie je, ale možná na začátek jenom úplně ve zkratce. Liberální teologie hodně zdůrazňuje náboženství, nemluví až tak moc ani o Bohu a o víře jako o náboženství, o náboženském prožitku, o náboženském subjektu, o vlastním prožívání víry. Má blízko ke kultuře, má blízko k jakýmsi až psychologické introspekci možná a touhletou cestou se zabývá i těmi základními teologickými tématy, třeba u Ježíše Krista není až tak zajímavé jeho vtělení nebo jednota s Otcem nebo něco takového, ale podstatně důležitější je jeho vnitřní zbožný život a hnutí jeho zbožná, která se údajně odrážejí v evangeliích a člověk se jimi má nechat inspirovat a protchnout. Tak něco v tomhle smyslu, zatím pro začátek liberální teologie. V tomhletom ovzduší Barth vyrůstal a

0: dospělo to k tomu, že sám šel studovat teologii, nejdřív ve Švýcarsku a potom na slavných fakultách v Německu, kde potkal celou řadu slavných velkých jmen, která ho různým způsobem formovala. S některými se přel a na některé navazoval.
1: Karla Bártha teď máme na studiích a studuje tedy tu liberální teologii.
0: No, on studuje evangelickou teologii a tam vždycky záleží, jakého učitele člověk potká, jakého zaměření, on jich potkal celou řadu, ale na začátku vyrůstal v atmosféře liberální teologie, která byla výrazně určovaná jmény jako Friedrich Schleiermacher, což byl velikán, jakýsi druhý církevní otec protestantské teologie, té moderní, vedle Karla Bártha, se dneska říká ve zpětném pohledu, anebo Adolf Harnack, slavný církevní historik, který se proslavil svými dějinami dogmatu, tak Harnacka potkal osobně, později si s ním i dopisoval, později se vůči němu taky vymezoval, ale to bych přeskočil.
1: Je tady úspěšným studentem, který dokončil studium teologie. Co pak?
0: No, pak se z něj stal vikář a farář, to znamená, nabral velmi sebevědomně, jestli se něčím teda vyznačoval, dá se to vytáhnout z jeho mladických spisů, ať už těch, co víme, že psal za studií teologických, anebo potom jako mladý farář, tak se vyznačoval poměrně vysokým sebevědomím, takovým tím přístupem, že teď něčemu porozuměl a teď ví, jak je to správně a teď půjde do toho církevního terénu a tam to bude dělat, tam to začne provozovat. Tomu se nedalo vyhnout, neděli co neděli stoupal na kazatelnu, nejdřív jako vikář v Ženevě, kde kázal na místě, kde kdysi kázával Jan Kalvín, tak to muselo mít velikánskou atmosféru, samozřejmě v té ženevské auditoire. A potom v malé vesničce v Safnvillu u Bazileje a snažil se týden co týden vykládat něco svým farníkům. Sám na to vzpomíná tak, že to bylo víceméně bez odezvy, bez úspěchu a vůbec ho to vlastně neuspokojovalo.
1: A bylo to tím, že on byl tedy ten, jak se patří, studovaný duchovní, ten vzdělanec, který tedy říká, jak je to správně a jak to, že to oni nechápou a oni to nechápali. Čím to bylo?
0: Já myslím, že jim ani neříkal, neměl tuhle tu tendenci říkat jim, jak je to správně. Jako tehdejší liberální teolog určitě víc apeloval na zbožnost, nějakou existenciální emocionalitu, na něco, co by s člověkem zahýbalo. Je potřeba k tomu ale přičíst taky dobu, ve které žil, začínal a mluvil. Ty roky asi 1910 až 1914, tedy těsně před vypuknutím první světové války, což byla doba zjevně jako relativně spokojená, klidná, bez zatím nějakých větších otřesů. A jak už to v takových dobách bývá, teď teda spekuluju, ale dovolím si to, tak když nejsou žádné větší otřesy a člověka nic moc jako netísní a žije se mu relativně pohodlně, tak se těžko káže, protože když lidi nic netrápí, tak se jim těžko něco existenciálního vykládá. Kde jsou lidé spokojení, tam to tak nějak jako pěkně plyne.
1: Karl Barth ty teologické notové party hraje tedy v zavedeném modu, pak ale dojde k zatřepání. A vy jste to datum už zmínil, 1914. To bylo velké zatřepání, nebo ta následující léta pak, kdy ten opar z toho zdokonalení člověka, že přeci pokrokem se vypokrokujeme kupředu k lepším zítřkům, tak že to tak nebude. Ta světová válka udělala hodně. Zatřepala i tím Karlem Barthem.
0: Zatřásla s Barthem naprosto zásadním způsobem, ale to především v tom smyslu, že si začal klást nově některé otázky, ty zásadní otázky. To, co ho tížilo doposud, totiž jak kázat, jak se to vlastně dělá, jak je to správně, tak to teďka velmi výrazně zesílilo a začalo mu být jasné, že nelze pokračovat v té teologii, ve které byl vychován. Tady někde začíná jeho rozchod s tou liberální teologií, která byla velmi kulturně orientovaná, kulturně prosycená, také proto, že jeho učitelé vesměs válku podpořili, s čímž on se těžko směřoval. Takže u něj se ten otřes projevil tím, že začal hledat, jak se dělá teologie lépe, jinak, aktuálně, vlastně kritičtěji, už ne ze setrvačnosti jakési, ale nově. Ale nepřišel ten otřes v tom smyslu, že by hned a rychle našel nové odpovědi. Tomu vlastně trvalo, dalo by se říct, až do roku 1931. To znamená minimálně 15 let. To, jak se vyvíjel, tak bylo období velkého hledání a posouvání, kdy vyzkoušel různé cesty a různé uličky. Ono totiž rozejít se s tím, v čem jsem byl vychováván, nějak se napřít proti, to se lehko řekne, ale člověk hned si musí říct, dobře, ale kam jsem se teda posunul, kde sám stojím, z jaké pozice já mluvím a co budu těm svým slovutným učitelům, třeba teologickým, tady vykládat, čím jim budu oponovat, co si myslím, že dělali špatně. Takže Barth začal všemožně různě hledat. Chvilku to zkoušel přes politiku, chvíli to zkoušel přes křesťanské sociální demokraty a různé mírně revolučnější skupiny křesťansko-politické, ale nakonec to skončilo tak, k čemu už měl náběh předtím, totiž, že se svým blízkým spolufarářem z vedlejší malé vesnice, který se jmenoval Eduard Turnajsen, ten kolega, že se spolu začali scházet, začali znovu číst teologickou literaturu a Barth se pustil do přesnějšího výkladu, nebo přesnějšího, teď by mě mohl někdo namítnout, že ty barthovské výklady jsou velmi specifické, ale pustil se do výkladu biblických textů a vzešla z toho přelomová kniha, jeho výklad listu Římanům v prvním vydání v roce 1919. To znamená, nebylo to nic opřekot rychlého, trvalo mu to několik let, kdy se scházeli, psal to, diskutoval, ale začalo mu být jasné, že se teologie musí dělat jinak než doposud.
1: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. Tak se pojďme podívat na toto debutové album. Výklad listu Římanům. Jaké jsou hlavní myšlenky? V čem je to přelomové?
0: To, v čem se Barth začal posouvat oproti liberální teologii, byl posun od toho důrazu na lidskou niternost, na lidské prožívání, na jakousi snahu naladit se na vnitřní Ježíšův život, což bylo velké heslo Barthova teologického učitele Wilhelma Hermana z Marburku, tak posunout se tady od toho důrazu na subjekt a subjektivitu, tak jak to měla ráda liberální teologie, naopak k Bohu jako tomu zcela jinému, který je jiný než člověk, je mimo, je naprosto transcendentní, to znamená nedosažitelný, mimo kategorie a je nad, je suverénní, nadřazený, je to ten pán s velkým P, který určuje, počínaje stvořením i potom určuje, jak to stvoření má vypadat a když to stvoření nevypadá tak, jak má, tak ho také soudí. Takže důraz na tuhletu jinakost a na jakýsi obrat od niterné subjektivity k boží objektivitě, kdybych to měl říct velkou zkratkou. A začátku tam, že je tady hlavně Bůh, který mluví v písmu a mluví vůči člověku kriticky, nenechá si všechno líbit. Už to není takové harmonické kulturní plynutí, jako tomu bylo v liberální teologii, ale na základě světové války, která přinesla vůbec celospolečenský obrovský otřes a uvrhla celou tehdejší Evropu do výrazné krize, jakou tehdy nikdo nepamatoval, tak promítnutí tady tohohle toho i do teologie, která najednou je bouřlivá, je jiná, je kritická a vévodí právě ten zcela jiný Bůh, který přichází se zásadním kritickým slovem do všech takových těch lidských klídků a teplouček, ve kterých má člověk tendenci přežívat s tím, že já přece vím, jak se to dělá, mám to zmáknutý a tudíž mě nic nerozhází. Tak Bůh jako ten, který právě člověka zásadním způsobem rozhodí, rozhazuje, protože je ten zcela jiný, neuchopitelný a zároveň nadřazený.
1: Takový Bůh může vypadat jako odtažitý, jako ten, který člověka rozhodí, ale ten krok v Kristu je ještě jiný. Tam rozhodí a co je ten další krok?
0: No, to ale musíme ještě 10 let počkat. Toto přijde, to přijde a to bude ta definitivní Bartova odpověď nebo jakási platforma, ze které si potom uvědomí, jak teda tu teologii v konečné verzi koncipovat, ale teď, co se týče listu Římanů, tak jsme právě v období té takzvané teologie krize nebo dialektické teologie, tedy teologie, která velmi výrazně zdůrazňuje Bůh je Bůh a člověk je člověk a mezi nima není žádný plynulý přechod, tak jak to měla ráda liberální teologie, že člověk může vystoupat introspekcí, ponorem dovnitř nebo správným naladěním, až se může dotknout nějakých božských myšlenek nebo božské sféry, tak tady Barth postavil jednoznačnou přehradu ve svých těchto teologických začátcích. Bůh je Bůh, člověk je člověk a mezi nima právě je přeryv a velikým otazníkem, který Barth ale zdůrazňuje jako otazník, a to je v téhleté době víceméně jeho odpověď, velikým otazníkem je, jak to překlenout, jak přemostit vzdálenost mezi Bohem a člověkem s tím, že Bůh je samozřejmě ten, který má navrch. A Barth sám si úplně rady vlastně nevěděl, nebo tohle to zvěstoval jako hlavní, dá-li se říct tu teologa, že zvěstoval, tohle to měl jako svoji programovou tezi, že ta boží jinokost člověka soudí a člověk vlastně ve své mrňavosti si horko těžko může dovolit vůbec o Bohu něco říkat, leč by Bůh sám ho vzal na milost, ale jednoznačnou odpověď nepřinesl. Říká se té teologie taky dialektická teologie v tomhletom období, protože Barth vždycky přišel s tím, že Bůh je takový, člověk je makový a řešením je o tom rozdílu vědět. A dál se člověk musí vydat nebo nechat se oslovit nebo něco takového, ale člověk nemá v ruce žádné nástroje, jak by si Boha přitáhl blíže, ani žádné žebříky, jak by k Bohu sám vylezl. Je to teologie tohoto rozestupu mezi člověkem a Bohem.
1: Dá se říci, že v tomto období vlastně definoval hřích, ten rozestup?
0: Hřích a hříšnost by tam určitě hrála velikou roli v podobě lidské nedostatečnosti, v podobě, tak jak to programově sám formuloval potom na začátku 20. let ze svého farářského pohledu nebo i teologického pohledu, kdy říká, úkolem nás, farářů a teologů, je mluvit o Bohu. To máme dělat, jenomže my jsme lidé. A jako lidé o Bohu mluvit nedokážeme. O Bohu by vlastně mohl mluvit jenom Bůh sám. A přesto naším úkolem je mluvit o Bohu. Jak to udělat, když je to vlastně nemožný úkol? Odpověď, řešení, no máme vědět obojí, jak to, že o Bohu máme mluvit, tak to, že o Bohu vlastně mluvit nedokážeme a tím vzdát Bohu čest. Taková hezky kalvínská reformovaná pozice, to znamená, pokud hříšnost, tak by to byla ta vlastní nedostatečnost. Neschopnost naplnit svůj úkol, k čemu tady jsem, totiž pravdivě svědčit o Bohu. Tohle to je ten otazník, který mu vyvstal už, když stoupal na kazatelnu jako mladý vikář a farář a tady si to dokázal velmi pěkně pojmenovat.
1: Jaký byl ohlas na dílo?
0: Ohlas byl překotný, ovšem různorodý. Barth se stal velmi rychle slavným, ale sám s tím dílem nebyl spokojený. On vlastně velmi rychle začal pracovat na druhém vydání, že to trošku předělá, trošku přepíše. Vznikla z toho úplně nová kniha, druhý list Římanům, který se potom hodně zapsal a ten se cituje jako ten klíčový o 3 roky později, 1922. Ale už na základě toho prvního, té první verze, byl povolán do Göttingen jako mimořádný profesor. Oba ty spisy, Římanům 1 i Římanům 2, vzbudili velký ohlas, pozitivní i negativní. Samozřejmě všichni jeho učitelé, když to četli, tak řekli, no tak takhle ne, takhle to nejde, takhle se to dělat nedá. A proti ním teď stál mimořádný göttingenský profesor Barth, který ještě přednedávnem byl farář v malé švýcarské vesničce. Nikdy nenapsal disertaci, přestože ji jednu dobu plánoval. Nikdy se nehabilitoval, neměl žádný akademický grády. A stal se z něho mimořádný profesor, který najednou byl postaven naroveň těm svým slavným učitelům, u kterých studoval, a dostal se s nimi do polemiky. Například s Adolfem von Harnackem se dostal velmi výrazně do polemiky, předtím už třeba s Ernstem Trelčem, aby zazněla veliká jména liberální teologie a nejen teologie. Takže ten efekt tady toho nového teologického nasazení, toho radikální ne, tak jak jsme teologizovali doposud, tak to nejde, musíme jinak znovu, podstatně kritičtěji a musíme nasadit u Bible, ale tak, aby se ukázalo, že Bůh je ten zcela jiný. To přineslo jako velký otřes a velký dopad, ale možná úplně v největším smyslu na Bartha samotného.
1: Jsme ve 20. letech, Karl Barth je hvězdou akademického světa, je na univerzitách v Německu.
0: No, ale to jsme možná zase ještě o kousek přeskočili, protože on se stal mimořádným profesorem v Göttingen, měl přednášet nový zákon a dogmatiku nebo systematickou teologii, jenomže jak se to dělá? On byl zvyklý na svoji farářskou práci, on byl zvyklý na biblickou exegezi, na biblické rozbory, takže hodně se zabýval těmihletěmi výklady a nějakými takovými spíš hraničními tématy propojováním teologie a současné situace teologie a politických reflexí a nabízel několik kurzů na začátku a nikdo tam moc nechodil. Jo. Chodil tam jakýsi kroužek jeho věrných nebo přátel, ale rozhodně se nestal přes noc akademickou hvězdou. Trvalo to, trápil se a musel se sám zaběhnout a začíst do toho, co to znamená dělat akademickou teologii, co to znamená tohleto přednášet a tohleto dokonce vyučovat. Traduje se o něm, nevím přesně, z kterého je to období, ale je to celkem příznačné, že přednášku začal slovy, tak to, co jsem vám říkal minule, to bylo úplně špatně, to si škrtněte a dneska vám to řeknu znovu a lépe. Tak byla to asi i doba, kdy si něco takového člověk spoza katedry mohl dovolit, ale trvalo mu to. No. Trvalo mu dostat se do toho i získat si to svoje publikum. Podstatně asi víc než to jeho akademické působení mělo ohlas to, že začal být zván jako řečník a začal jezdit různě, především po Německu a přednášet, takže vešel víc v povědomí. On totiž tak, jak byl farářem, tak zjevně dokázal dobře a přístupně mluvit. On nikdy neměl žádný akademický styl, i když si člověk pustí někde z nahrávek, i na YouTube se něco takového dá najít, i když už starý Karl Barth, nahrávky jeho způsobu, jak mluvil, tak je to až komické, jak mluvil strašně výrazně a velmi pomalu, ale tak jako mladší asi mluvil trošinku rychleji, ale zjevně byl srozumitelný, byl to analytický typ, dokázal věci dobře rozebrat a potom poskládat dohromady a tím, jak nikdy neopustil určitý svůj farářský tón, tak to vždycky mělo jakousi biblickou, zvěstnou, existenciální rovinu. Někteří říkají, že vlastně ve všech svých textech víceméně jako nakonec káže. To má takový kazatelský styl, ale to mohla být taky něco, co nakonec zaujalo, aspoň v době, kdy tvořil a žil. Poté, to až se dostaneme úplně na konci k ohlasu jeho díla, tak je zrovna tohleto jedna z charakteristik, která mnoho lidí irituje, že Bart nepíše akademicky, ale káže.
1: Získal si ten akademický svět nějak? Nějakou prací?
0: On nic zásadního, většího v téhleté době nenapsal, ale vybudoval si pověst spolu s okruhem svých spolu teologů, kteří se k němu přidali a začali rozvíjet tady tohleto nové nasazení teologie kritické, teologie krize. Velká jména vedle něho a Eduarda Turnajzena, toho jeho kolegy farářského, také třeba Rudolf Bultmann, velmi výrazný, později novozákonník marburský, Friedrich Gogarten nebo Emil Brunner, později jakási dvojka dialektické teologie hned po Bartovi, švýcarský teolog. A tenhle ten směr, jim se podařilo založit jakoby školu nebo směr, tak to zaujalo, takže Bart se postupně stal vyhledávaným řečníkem. Co se týče psaných textů, které by byly v jeho době publikovány, tak těch moc nebylo. Nějakou dobu mu to trvalo, než se pokusil o další větší dílo, a to byla 1927 jeho první dogmatika nebo první svazek dogmatiky, která ovšem dopadla přesně tak, jak jsem to říkal o té přednášce, že v momentě, kdy ten první svazek, myslím, byla plánovaná třídílna, no, asi teď nejsem jistý, ale v momentě, kdy dopsal ten první svazek a publikoval ho a vydal ho a přišli na to nějaký recenze, tak mu došlo, že takhle ne a že se to musí znova a ještě jinak. No, takže ho potom záhy přepsal. Ale do téhle té doby spadá jeho další vývoj i kariérní. On se z Göttingen pohnul dál na univerzitu v Münstru, kde už byl, tuším, jako řádný profesor povolaný, a tam už začal mít velké publikum, až tak velké publikum, že už musel ten zájem trošku třídit, a tam už se z něj stal vyloženě proponent, jakási vůdčí postava nově vznikajícího aktuálního teologického směru. Prostě vešlo ve známost, že Bart dělá něco, co je aktuální, co není jenom opakování těch starých, dobrých teologických škatulek a směrů, ale že to je něco, co hýbe s člověkem, s dobou, co nějak reflektuje.
1: Bart na konci 20. let vytváří nový směr, udává směr. Uh-huh. Jaký ten směr je?
0: Na to si potřeboval především odpovědět on sám, a je zajímavé, že na konci 20. let zvláštním způsobem tápe a snaží se tu obrovskou energii kritickou, kterou vložil do začátku svého toho nového teologizování, akademického teologizování, přetavit v nějaký pozitivní začátek, v předvedení toho, jak to teda dělat, jak vůbec teologii a církev postavit. A z začátku se mu to nedaří. Vždycky něco napíše a pak se od toho odkloní, až se mu podaří si myšlenky velmi výrazně ujasnit a utříbit za pomoci jiného velikána, který ovšem byl v bratru o 1000 let starší, svatého Anselma z Canterbury, kdy si vzal Anselmův proslogion, to je krátký text, jehož součástí je Anselmův slavný důkaz boží existence, a ten, když promýšlel, tak ho promýšlel dokonce tak, že psal a napsal relativně útlý spisek, který se jmenuje Fides Querens Intellectum, víra hledající nahlédnutí. To je Anselmův program a Bart ho přijal velmi výrazně za svůj. Víra, která hledá nahlédnutí, pochopení, porozumění tomu, čemu věří. A přesně tohle byla logika, která se Bartovi zapsala, a tady té knížce o Anselmovi, kterou sám považuje za svoji z nejmilejších, které se hlásil jako jedné z prvních, tak v téhle té knížce se mu podařilo sformulovat jakýsi program, co to teologie je a jak postupuje. A došel tam ke dvěma, nebo za pomoci tady téhle té reflexe, došel ke dvěma zásadním bodům pro svoji teologii. Jednak teologie je vázaná na prostor víry, a tedy na prostor církve. Teologie promýšlí to, co víra předtím, tedy víra církve, co víra předtím už věří. Teologie je zasazená dovnitř. Není to něco, co by přistupovalo k víře a k teologii a k církvi zvenčí, ale vyrůstá zevnitř jako potřeba víry, která už ví, v co věří. Tohle nepotřebuje zdůvodňovat, protože ví, komu věří, ví, že tady je nějaký Bůh, který se k člověku vztahuje. Potřebuje pochopit, proč tomu tak je a do jaké míry tomu tak je. To je Barthova oblíbená formulace. To znamená, teologie je, on proto používá německé slovo nachdenken, tam je to nach, jako zpětně, po. Teologie promýšlí to, co víra právě už předem věří. Je to takové promýšlení zpětně něčeho, co už tady předem ustaveno je. To znamená, jeho teologie se velmi výrazně pohybuje v rámci víry církve, v rámci jakéhosi církevního pravověří. K tomu čerpal zdroje už po celá 20. leta, kdy právě četl spisy staroprotestantské ortodoxie, spisy 16. 17. století. Takže mu to vyneslo časem nálepku, že je takový neoortodox, jo, taková jako jakési nové pravověří, kombinované i s tím vlivem, kterou jeho teologie od tohoto momentu, knížka o Anselmovi 1931, měla. A ten druhý důležitý moment, ke kterému došel, bylo to, co jste zmínila už před chvílí, totiž, že uprostřed všeho, a především uprostřed té propasti mezi Bohem a člověkem není prázdno, ale stojí tam postava Ježíše Krista, který je tím přemostěním mezi Bohem a člověkem. A tady se zase mohl chytit starých církevních dogmat, takže to pravověří vlastně tady mohl podtrhnout a rozvinout. A jeho teologie se stala, už byla do značné míry předtím, vlastně už i ta jeho liberální teologie byla velmi zaměřená na osobu Ježíše Krista, ale teď se stala velmi výrazně christocentrickou. Vlastně veškeré teologické mluvení vychází a týká se do značné míry nakonec vždycky osoby Ježíše Krista, ať už Barth mluví o Bohu, tak nakonec skončí u Krista, ať už mluví o člověku, vždycky skončí zase znovu u Krista jako pravém Bohu a pravém člověku. Což ti, co ho nemají rádi, mu vytýkali, že to je christomonismus, že to je pořád jenom o Ježíši Kristu a o ničem jiným, až se mu ztrácí z dohledu především člověk jako takový. Myslím, že ta výtka je trošku přehrocená a karikovaná. Barth moc dobře ví, že se nedá mluvit a nemluví pořád jenom o Kristu, ale tenhle ten důraz, že uprostřed stojí Kristus, který tím pádem je odpovědí na tu otevřenou propast dialektiky. Tam je Bůh, tady je člověk, co s tím nevíme, musíme vědět o obojím. Teď Barth řekne ne. Uprostřed stojí Ježíš Kristus, který ukazuje, že člověk a Bůh jsou jakési paralely, jakési rovnoběžky. Barth se posouvá od té rozervané dialektiky k pozitivní a podstatně harmoničtější analogii. Tak to formulují někteří klasici barthovského bádání. Ve víře člověk, ve víře v Krista, člověk vidí, že skrze Krista si člověk a Bůh odpovídají. A tak to má být. Není to kvůli tomu, že člověk by byl tak dobrý, není to kvůli tomu, že Bůh by byl tak jednoduše sám o sobě uchopitelný, je to kvůli tomu, že člověk a Bůh se setkávají v Ježíši Kristu.

0: Na Rádiu 7 si Broňa Procházková povídá s docentem Petrem Galusem o životě i myšlenkách Karla Bártha. Máme tu Bártha, který vydal to své debutové album v Listu Římanům, v tom komentáři k Listu Římanům. Máme tu Bártha, který, řekla bych, vydal album, tu práci o Anselmovi, která získala, alespoň z jeho strany, by získala ocenění Anděl. A od těchto myšlenek, od těchto prací se pojďme posunout k jeho životnímu příběhu. Pojďme nastínit, kde se pohybuje ve 30. letech. To jsou dramatická 30. léta. Německo ve 30. letech. Tam se dějí velké změny. Jak je prožíval Bártha?
1: Možná to zarámuju ještě jednou poznámkou, protože to zaznít musí. Tím, že v té knižce o Anselmovi, která je asi nejvědečtější vlastně, našel ten svůj teologický program, tak konečně mohl začít psát tu svoji velkou dogmatiku. A začíná 1932 psát svoji církevní dogmatiku. Ne nadarmo se jmenuje církevní dogmatika. Je to dogmatika vyrůstající z církve, psaná pro církev, je to jakoby dogmatika zevnitř dovnitř, i když on by asi sám měl ambici větší, ale myslím, že se to takhle charakterizovat dá. Rozvedl si to jako pětisvazkové dílo, nedokončil to a celý zbytek života už na tom pracoval a psal. Má to kolik? 13 svazků a rejstřík, takže celkem 14 je to zabalený do bílého přebalu, do bílé vazby, takže se tomu říká někdy bílá velryba, protože když si to postavíte do poličky vedle sebe, tak je to fakt jako dlouhý, velký a jsou to stovky a tisíce stran. I tam je nějaký vývoj v tom, ale tohle to je věc, proto to zmiňuji tak na začátku, která ho teďka už pořád provází. To už v jeho životě nebude jinak, prostě průběžně pracuje a doplňuje další a další svazky, které jsou stále tlustší a tlustší tady do téhleté bílo-velrybové řady a zároveň prožívá ty otřesy 30. let. V roce 1930 přichází na nové působiště, na 4 roky přichází do Bonu, kde má k sobě svoji už věrnou, v mnoha smyslech toho slova věrnou, osobní sekretářku, osobní asistentku Charlotte von Kirschbaum a píše, je brán za velmi výrazný hlas učitele církve a začíná se potýkat s nastupujícím nacismem, který začíná kritizovat, stejně jako ty křesťanské proudy v církvi, které si s nacismem zavdali a snažili se najít nějaké paralely křesťanství a nacismu. Barthovi bylo celkem jasné, co se rodí a postavil se výrazně proti, založil celou časopiseckou řadu, jednu, kde psali s kolegy aktuální texty a je autorem velmi významného kratilinkého textu z roku 1934, který vznikl na vyznavačské synodě Německé evangelické církve v Barmen, takzvané barmenské teze nebo barmenské vyznání, kde v 5 jasných tezích se odmítá jakákoliv ideologie s tím, že jediným pánem, který může člověku mluvit do života, je ten nebeský pán, je Kristus a toho jediného je potřeba poslouchat a žádné jiné pány ne a to platí pro jednotlivce i pro církve. Což všechno dohromady, podtrženo, sečteno, přispělo k tomu, že Bártha byl ještě v roce 1934 suspendován, dostal zákaz přednášek a v roce 1935 předčasně penzionován. To znamená,
0: vypovězen.
1: No, byl poslán do důchodu a jemu bylo 49. To je hodně předčasný důchod. Bártha zvažoval, co udělá, chtěl zůstat v Německu, ač Švýcar, ale nakonec odešel a už zůstal po celý zbytek života na teologické fakultě univerzity v Bazileji, tedy vrátil se do svého rodného Švýcarska a odtamtud potom psal a po druhé světové válce zase znovu jezdil.
0: Tak pojďme na to velké dílo, na toho gigantického 3hodinového Handlova Mesiáše, na tu církevní dogmatiku. Je to velmi rozsáhlé dílo, obsáhlé, píše ji během 30 let, ano, přes 30 letí. Jaké jsou hlavní myšlenky, nebo možná ještě lépe nějaká struktura toho díla?
1: Ta dogmatika má čtyři části, jakousi úvodní, pak je učení o Bohu, potom je učení o člověku a stvoření, pak je učení o smíření a poslední měla být eschatologie, tedy učení o vykoupení a posledních věcech, ale z toho pátého dílu nenapsal nic. Každá tady z těch sekcí má několik poddílů, jo, aby to dalo dohromady těch asi 13 nebo 14 svazků i s rejstříkem. A dali by se mezi těmi centrálními tezemi vidět teze, které v sobě mají nějak zárodky toho Barthova předchozího myšlení, co je potřeba mu přičíst jako velikánský kredit, je to, že přišel s renesancí trojiční teologie, která byla taková zaprášená, zapomenutá. Liberální teologie si s trojicí vůbec nevěděla rady, protože liberální teologie pojímá z pravidla Ježíše Krista víceméně jako člověka nadaného duchem, ale nikoli jako pravého Boha a pravého člověka. Barth s tím svým pravověrným nasazením, tím, jak se začetl a etabloval se v tom křesťanském pravověří, tak velmi výrazně znovu oživil teologickou myšlenku Boží Trojice. A ta myšlenka Boží Trojice je v pozadí celé jeho dogmatiky. Dneska už to možná nezní jako taková pecka, myšlenka Boží Trojice tehdy celkem byla, protože do té doby byla trojiční teologie považovaná za takový povinný teologický cvičení, který jako nějak tím jako studenti musí projít, ale praktická využitelnost veškerá žádná. Tak Barth svojí dogmatikou tohle to znovu postavil jakoby z hlavy na nohy. Ta jeho teologie, jak už jsem říkal, velmi výrazně vychází od osoby Ježíše Krista, protože to je ten bod, kde si můžeme dovolit mluvit o Bohu, protože Bůh se takhle zjevuje nám a zjevuje se po lidsku, zjevuje se jako člověk a to nám dává možnost o Bohu mluvit, když on tedy sám se tímhletím způsobem zjevuje. A poslední důležitá věc, kterou chci zmínit a se kterou Barthova teologie stojí a padá, je převrácení toho tradičního pořadí, že nejdřív člověk musí poznat svůj hřích a je potřeba ho dovést k poznání hříchu a vyznat svůj hřích, aby mu pak mohlo být zvěstováno evangelium. Barth tohleto schéma obrací a říká ne, nejdřív je tady ten pozitivní příslib milosti v Kristu a teprve v tomhletom světle může hříšník poznat sama sebe jako hříšníka, svůj hřích jako opravdu hřích. Bez Krista to nejde, jenom z krásných modrých očí svých vlastních zrcadle si to člověk nevyčte. Potřebuje na to právě to kritické slovo zvenčí, ale to kritické slovo zvenčí přichází k člověku jako ospravedlnění, jako evangelium a teprve v jeho světle, v tomhletom ostrém světle toho evangelijního reflektoru je možné vidět, kam až ten hřích sahá, jak je hluboký. To znamená, pokud člověk poznává ve světle evangelia svůj hřích, poznává ho jako ten hřích, za nějž Kristus už zemřel minulý čas. Už se to stalo. Tohle důležitý pořadí, nejdřív je evangelium a potom je poznání hříchu a hříšnost. Začíná se tím, že Bůh se zjevuje. Bůh se zjevuje jako pán, to je centrální teze církevní dogmatiky, ze které se Barth snaží všechno ostatní rozvinout. Bůh se zjevuje jako pán v Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je ten, kdo byl paradigmatickým způsobem vyvolený Bohem k tomu, aby vykonal to, co vykonal, a zároveň byl paradigmatickým způsobem ten zavržený, v němž byl odsouzen veškerý lidský hřích, a proto s touhletou událostí v zádech my můžeme vycházet teologicky od naděje, od toho pozitivního, od toho Božího ano k člověku, a ve světle toho ano můžeme potom o to ostřeji vnímat i ne vůči lidskému hříchu.
0: Děkuji za tohle přiblížení aspoň některých myšlenek církevní dogmatiky a je mi jasné, že je to tak rozsáhlé dílo těžko vměstnat do pár chvil. Jaké je to dílo? Je to přístupné čtení? Jakým píše jazykem?
1: Platí to, co jsem řekl už pro ta jeho 20. léta. Barth nikdy neměl akademický jazyk, vždycky to byl jazyk spíš kazatelský. je poznat, když se dostane lidově řečeno do jakési ajfru nebo do varu, že začne víc a víc kázat. On když kázal už jako mladý, tak ta jeho kázání měla 3/4 hodiny. To nebyly krátké útvary, to byly celkem dlouhé útvary. Tak ta jeho církevní dogmatika je ještě delší a ještě delší. Něco se tam promítá i z toho jeho dialektického období. Bůh je takový, člověk je takový a co my s tím? Protože rád postupuje takovým jakýmsi trojkrokem. Nejdřív řekne A, potom řekne B, pak se to snaží nějak dohromady dát, že platí A i B. Ano, ale vlastně se to musí rozlišovat. Někdy to zamotá hodně, takže ten, kdo tam něco hledá v tom jeho textu, tak to tam vždycky najde. Jenom si není jistý, jestli je to ta poenta, nebo jestli je to nějaký mezikrok. Je to tak tlusté i proto, že Barth velmi výrazně se vyrovnával taky s biblickými texty. Je to protkané biblickými exegetickými pasážemi, výklady biblických míst, na tomu velmi výrazně záleželo. A zároveň se vyrovnával taky s dobovou teologickou literaturou, takže jsou tam jakési referáty a polemika s aktuálními spisy. Tohle je psaný menším písmem, tyhle ty exkurzy petitové jsou někdy velmi dlouhé, a mají často trošku jiný ráz, jiný zvuk, jiný charakter, protože ty mu připravovala ta jeho velmi věrná sekretářka Charlotte von Kirschbaum, tak je to na tom, je ta jako její taková preciznější, velmi sečtělá a přestože ona nebyla akademička, zdravotní sestra, tak přece jakýmsi duchem akademičtější texty, tak je to tam poznat. Takže Barth se čte pěkně. Profesor Štefan, největší znalec Karla Bartha u nás, říká, že čte Bartha v prvé řadě jako beletrii, jako krásnou literaturu, protože ano, i takhle se to asi dá číst. Ten, kdo z toho chce něco vytáhnout, co si teda Barth myslí a k čemu dojde, tak musí strávit hodně času, než se tím pročte. Takže se to čte se to hezky, ale vlastně obtížně.
0: Dobrá, kdyby se někdo chtěl začíst do textů Karla Bartha, tak čím by měl začít?
1: No, to je vlastně velmi jednoduché k zodpovězení, protože těch do češtiny přeložených textů je vlastně relativně málo a jsou to ty, které jsou relativně přístupné. To, co se doporučuje většinou, je Uvedení do evangelické teologie, což je jeho labutí píseň. To byla jakási poslední přednáška, kterou měl, taková souhrná o tom, co všechno, o čem všem evangelická teologie pojednává, co všechno zahrnuje. Je to velmi přístupný text, takový krásně bartovský, taky tam svým způsobem káže nebo mluví velmi existenciálně zaníceně ke studentům, začínajícím studentům teologie, to vyšlo česky, Uvedení do evangelické teologie, anebo jeho přednášky, které pojal jako výklad apoštolského vyznání víry, to se jmenuje Krédo nebo základní nárys dogmatiky, vyšlo to pod názvem Základy dogmatiky v češtině, tak tohle se dá. Ten, kdo by chtěl trošku víc zabřednout do Barthova myšlení a vyrovnávání se s dědictvím, které si v sobě nesl, tak protestantská teologie 19. století je velmi zajímavé, hutné čtení, kde Barth provází po jednotlivých velkých postavách jeho předchůdců a vyrovnává se s nimi velmi současně a kriticky samozřejmě. A myslím, že o moc víc z toho v češtině není. Možná by stálo za to ještě přidat 7 kratších textů, které jsme přeložili s Janem Štefanem ve svazku s názvem Boží božství a boží lidství. To je 7 přednášek z různých etap Barthova života, tak i tím se dá začít.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. Nechtěla bych minout představení závěru Barthova života. On je tedy působí jako v té akademické sféře, ale působí i nějak společensky?
1: Působí ekumenicky hodně. Podílel se na vzniku Světové rady církví. Za druhé světové války se proslavil i jedním takovým polopolitickým aktem, kdy napsal dopis Josefu Luklu Hromádkovi, přednímu představiteli protestantské teologie u nás, a napsal mu, že český národ nebo český voják má plné právo se bránit se zbraní v ruce. Nebyl žádný pacifista v tomhletom, ale jednoznačně povzbudil k ozbrojenému odporu proti Hitlerovi, což určité církevní kruhy se velmi rozrušilo až nakrklo, ale ten dopis se stal slavným a velmi diskutovaným a pro křesťanský kruhy u nás za druhé světové války byl velmi, velmi důležitým povzbuzením, ale jinak se Barth společensky zas tak nějak zvlášť neangažoval. On zůstal tím teologem na pomezí teologie církve ekumény. Tam psal, přednášel, pak už i méně cestoval k závěru života, lidé jezdili za ním. On byl magnet, který hodně táhnul a taky vychoval celou řadu žáků, kteří ten vliv táhli dál. Těch výrazných, kteří se na něj odvolávají, tak jednoznačně Eberhard Jüngel, což je luterský teolog, který zemřel, není to zas tak dlouho, 8 let tuším, Jürgen Moltmann, který zemřel loni, jestli to říkám správně, Wolfhard Pannenberg, to je takový trojlístek té další generace německých teologů, ten zemřel asi před 10 lety. Ti všichni se s Barthem nějak utkali. Pannenberg nebyl přímo jeho žák, ale velmi výrazně s ním pracuje a odvolává se na něj. A potom jeho žáci rozesetí různě po světě. Měl své žáky ve Francii, měl své žáky v Británii, T.F. Torrance třeba. Možná by se ještě dalo přidat stručně to, jak to s Barthem, nebo s jeho teologií a vlivem pokračovalo dál, protože on umírá 1968, to je přece jenom už jako před dlouhou dobou. Řada těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, je 100 let stará, to už je hodně. To znamená, už proběhlo několik dalších generací, které tuhletu teologii zpracovávaly a taky se velmi výrazně proměnila společenská a politická situace ve světě. K závěru svého života byla Barthovská teologie naprostým hegemonem. Ovládala velmi výrazně evropský prostředí, tam, kam zasáhla, tam to nějakým způsobem ovládla. Asi proto, že byla velmi církevně využitelná, církevní dogmatika to byla, byla velmi biblicky založená, což konvenovalo a měla takový existenciální zvěstný jazyk. Ovšem, po Barthově smrti přišla celkem značná opozice. Ten vliv samozřejmě dozníval, nebo se pokračoval dál v Barthových žácích, ale začala se vytvářet taky proti Barthovi opozice, částečně jako obnovení liberální teologie, kterou on svým působením potlačil. U nás dlouho Barthovská teologie převládala taky někam až do 0. let 21. století. To byl pořád hodně Barth, proto jste se naprosto správně ptala, kdy se student s jeho jménem u nás setká, ale suma sumárum je vůči Barthovi aktuálně v teologii jakýsi odstup. Samozřejmě jsou lidé, kteří se jim zabývají a kteří se snaží ty jeho důrazy rozvíjet, ale doba se posunula a teologii už nelze dělat vyloženě jenom jako církevní teologii, zvláště v takových zemích, jako jsou české země, kde ta církevní rezonance je 0,001% obyvatel, tak to nemá smysl a nedá se s tím moc pracovat, takhle teologii postavit, takže ten další vývoj přinesl jakýsi popud ještě se posunout někam dál a vzít si z Bartha to dobré, ale rozhodně ne úplně všechno. Barth se stal sám předmětem historického zkoumání a v současné době zas tak recipovaný není, protože na povrchu jsou ty charakteristiky, o kterých jsem mluvil. Ono to není moc akademické, ono je to takové hodně kázací a když člověk přijde s tímhletím existenciálně kázacím tónem na půdu, která není primárně církevní, protože to církevní pozadí jsme široka ztratili a zvítězila sekularizace do značné míry, tak to spíš provokuje, než by to zaujalo. A takhle je Barthova teologie leckdy vnímána a proto taky do značné míry odmítána.
0: Myslíte, že to bude jiné, když prožijeme nějaké zatřepání?
1: Myslím, že ta Barthovská teologie už se nevrátí, ale je z něj pořád cosi brát. stojí za to se jeho texty zabývat. Už je napsána celá řada sekundární literatury o tom, takže se ví, dá se říct, co jsou jeho silné stránky, co jsou jeho slabé stránky, co jsou jeho dobové stránky, které se nedají dneska jedna ku jedné přetahovat do naší doby. Stal se z něj takový moderní církevní otec a tak, jak to s církevními otci bývá, je to prostě dobrý materiál pro to, aby se člověk na tom něco naučil a pokusil se postavit na svoje vlastní nohy. Já jsem to tak aspoň měl, takže já jsem mu za tohleto dost vděčný. Přestože jsem své bartovské období už tak jako překonal a posunul se dál, takže nejsem žádný rizí bartián, ale vděčím mu za hodně a jsem rád, že jsem se jim zabýval.
0: Kterou myšlenku vy osobně pro sebe berete z Bárta, vyzdvihujete, podtrhujete?
1: Tak já jsem je vlastně zmínil. To, co jsem zmiňoval, že bylo důležité pro něj, je důležité i pro mě. To, na čem stojí jeho církevní dogmatika, pro mě je extrémně důležitý to christologické východisko, to, že se vychází teologicky od Božího zjevení v Ježíši Kristu. V tomhle tom jsem se u Bárta naučil hodně. A stejně tak ten důraz na to, že poznání Boží milosti předchází našemu poznání svého vlastního hříchu. To mně přijde, že je velmi trefné a genuinní rozvedení reformační teologie, kdy Bart viděl něco možná ještě lépe než reformátoři tehdy sami.
0: Děkujeme za to, že jste nás vzal za Karlem Bartem. Děkujeme za váš čas a za to, že jste byl hostem na Rádiu 7. Děkujeme.
1: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Hostem Broni Procházkové byl docent Petr Galus. Tak si říkám, že ten můj sen s tou padající bistou a její záchranou v podobě hosta byla pravda.

Od narození Karla Bárta uplyne v těchto dnech 140 let. Pořad Řeka života můžete poslouchat v repríze ještě ve čtvrtek ve 13 a v neděli ve 22 hodin.

Překročili jsme 11. hodinu, je středa 6. května a na Rádiu 7, které posloucháte, pokračujeme v dopoledním vysílání. U mikrofonu je Lenka Malinová, budu vás provázet vysíláním až do pozdních odpoledních hodin. A

generací pracuje dodnes. Více uslyšíte v pořadu Hláska ve 11:45. Ve čtení na pokračování sledujeme životní příběh Zuzany Sedláčkové, která celý svůj život sloužila Bohu i lidem. Se svým manželem byli rozhodnuti jít kamkoliv je Bůh pošle. Stěhovali se, hledali práci a pomáhali lidem prakticky i duchovně. Byli svědky mnoha zázraků, jak uslyšíme 11:45. Pro mnoho důležitých věcí v životě, jako jsou třeba láskyplné vztahy, vděčnost, důvěra, není tak důležitá síla jako zranitelnost. Tento zdánlivý paradox nás prostřednictvím vlastní křehkosti učí rozpoznávat, na co nestačíme, kde potřebujeme ty druhé a zejména Boha. Klíčové slovo o zranitelnosti, které připravila Kateřina Hodecová s pastorem Nymburského křesťanského společenství Petrem Plaňanským, naladíte po 13. hodině. Ve 14 hodin přijde čas pro vás. Písničky na přání hrajeme mezi 14. a 15., takže můžete psát a volat tipy, co byste rádi slyšeli. Jak souvisí 18. kapitola Lukášova evangelia se 13. kapitolou prvního listu do Korintu, to prozradí kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička ve svém zamyšlení 15 minut po 3. hodině. Učedníci tušili, že s Ježíšem se přichází na zem i Boží království. Apoštol Petr jako jeden z prvních popsal, kdo Ježíš je. Zaposlouchejme se společně do Matoušova evangelia do 16. kapitoly z překladu Bible pro 21. století. Ve 3:45. Odpovědí, nezbytností, rozhovorem. Tím vším a mnohým dalším může být modlitba. Osobní pohled na další z elementárních témat křesťanské víry přinese pořad Základy a úvaha laické kazatelky Ingrid Hrubé. Poslouchat můžete po 16. hodině. V 16:30 bude připraven pravidelný magazín a v 17 hodin pohovka s hudbou amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Přeji vám hezký den.

Včera jsem byla na odběru krve. A sestřička říká, že k paní doktorce mám jít příští týden 13. a že je to krásné datum, že je to krásný den. A já jsem říkala, a proč si myslíte, že je 13. zrovna krásný den? Ona říkala, no mně se to číslo líbí. A já jsem si tak uvědomila, že vlastně pro mě je každý den krásný. Každý den je den, za který jsem vděčná. Jak to

Na střední škole jsem měl pocit, že jsem na vrcholu křesťanství, říká misionář Brett Kaspar. Co se stalo poté a jak se dostal k podpoře mladých vedoucích v Česku? To se dozvíte v následujících minutách.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí hláska. Pořad a podcast Rádia 7, ve kterém přemýšlíme o dobré zprávě o Ježíši a o tom, jak se promítá do našeho života a vztahů s lidmi okolo nás. Ne všechny naše vztahy jsou na stejné úrovni. Kamarádský vztah s vrstevníkem bude pro mě jiný než pracovní vztah s kolegou, který je o jednu nebo dvě generace starší. Existují také vztahy, do kterých vstupujeme cíleně s touhou růst a posouvat se kupředu. Takovým vztahem může být učednictví nebo mentoring, o kterých bude řeč v dnešním dílu. Pozvání k rozhovoru přijal Brett Kaspar. Vítám tě v hlásce.
1: Děkuji.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Brett se narodil ve Spojených státech, ale už poměrně dlouho žije s manželkou Lucí a třemi dětmi na Vsetíně, kde jsou aktivní součástí církve bratrské Maják a kde jsou také s Lucí společně zapojeni do klubu Maják. Před téměř 20 lety se Brett připojil ke Křesťanské akademii mladých, kde působí dodnes. Učednicky se věnuje mladým vedoucím v regionu. Než se ponoříme do rozhovoru, připravil jsem pro tebe pár bleskových otázek. Řeknu vždy dvě možnosti a ty odpovíš podle toho, co je ti bližší. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Guláš nebo kynuté knedlíky s ovocem?
1: Knedlíky s ovocem.
0: Posilovna nebo fotbal?
1: Fotbal určitě.
0: Nakupování potravin nebo mytí nádobí?
1: Asi ty nádobí.
0: Raní ptáče nebo noční sova?
1: Rany.
0: Chicago nebo Vsetín?
1: Jako Vsetín na bydlení, ale jedno za čas jako návštěva v Chicago je super.
0: Raději zmoknout v bouřce anebo strávit den na poušti?
1: Asi na poušti.
0: Krása. Děkuji za odpovědi. Trošku jsme mohli víc poodhalit tvoje preference, tvoji osobnost. Teď pojďme k samotnému rozhovoru. V úvodu se často ptám hostů na jejich příběh objevování křesťanské víry a osobního vztahu s Ježíšem. Jak se z Breda, kluka, který vyrůstal v Chicagu, stal Ježíšův následovník?
1: Tak já jsem vyrostl v rodině křesťanů, tak já jsem vždycky viděl o Bohu, ale to bylo až na střední škole, když jsem zjistil, co to znamená fakt žít s Bohem a ne jenom jedna noha ve sboru a jedna noha jinde pro kamarády nebo jiné věci. Tak jo, to byl proces a pro mě to bylo zajímavé, že teď pracuju s mládeží, protože když já jsem byl na střední škole, já jsem nesnášel mládež. Já jsem nechtěl chodit a tam byl jenom holky a to byl nuda pro mě a taky jsem měl pocit, že nikdo nebere svoji víru vážně a taky já jsem nesnášel tábory, protože moje osobní zkušenosti byly hodně jako traumatické jako dítě, tak to je vtipné, že dneska pracuji s mládeží a pomáhám s kempy a jo, prostě věnuju mladým lidem, ale asi klíčový bod pro mě byl na vysoké škole, když jsem potkal lidi, kteří brali svoji víru vážně a pak jsem měl šanci složit v Česku na ty English campy a tam jsem poznal Marka Krupu a tam jsem viděl skutečně, co je učednictví, co to znamená žít s Bohem a fakt být na misi. Tak od té doby je to pořád proces a ale díky těm kempem a čas v Česku jsem zjistil, že Bůh mě volá do práce s mládeží na plný úvazek tady v Česku, tak jo, jsem rád, že tady můžu být.
0: Když jsi potom viděl ty lidi na vysoké škole, kteří třeba měli něco, co ty jsi neměl a objevil si ten poklad v Ježíši, jaký byl ten následný proces, co se týče tebe osobně? Jak ses učil sdílet svou osobní víru, která začínala růst a vůbec vztah s Ježíšem? Jaké byly začátky v tomto?
1: Na střední škole jsem měl pocit, že už jsem byl na vrcholu křesťanství, že už jsem pochopil všechno, už jsem nemohl být lepší křesťan a já jsem neviděl, co dál. A pak na vysoké jsem poznal lidi, kteří opravdu žili a svůj víru a to byl jako výzva pro mě. Jsem zjistil, že jsem byl hodně pyšný, že tolik věcí neumím a taky, že jako ten způsob života jako na misi je něco, které jsem moc nežil. A pak jo, s časem jsem se snažil jako strávit více času s lidmi, kteří měli jako jiný pohled na život nebo chtěli žít tu misi.
0: Dneska chceme společně mluvit o učednictví a mentoringu. Jaké byly tvé začátky v těchto oblastech a vnímáš vůbec mezi učednictvím a mentoringem nějaký rozdíl?
1: No, pro mě osobně, já jsem vždycky myslel, že učednictví je to, co jsem zažil já na střední škole a to bylo, když jeden vedoucí mládeži řekl, brade, pojďme dělat studium spolu, to bude učednictví. Jsem řekl, aha, tak dobré, tak jsme se potkali jedno za týden. On měl hodně tlustou knihu a dal mi taky tlustou knihu a rozebral jednu kapitulu každý týden a tam byl nějaké verši, já jsem napsal nějaké odpovědi a to učednictví bylo, že jsme četli tu kapitulu spolu, on kontroloval moje odpovědi a řekl, ano, máš to správně, tak se potkáme příští týden. A takhle to bylo asi na půl roku. A pak jsme dodělali tu knihu a řekl, dobré, už máme to učednictví hotové. A jsem řekl, tak to bylo úplně o ničem. To bylo ztráta času. A jako až v Česku jsem zjistil, co to znamená, když jsem měl šanci dělat ty English campy s Markem Krupou a taky jsem měl šanci jako bydlet s ním na podzim, abych viděl, jaký je jeho život v Česku a my jsme sdělili spoustu věcí spolu, jako jsme četli Bibli, jsme se bavili o tom, jak můžeme oslovit lidi a v Pardubicích, kde jsme bydleli, jak můžeme pomáhat mládeži, jak rosteme osobně, jaké duchovní disciplíny jsou jednodušší pro nás, a které jsou těžší a to byl fakt jako život na život a tam jsem zjistil mnohem lépe, co znamená učednictví. A pak jako mentoring, to je něco, které se učím teď, jako více, že už jsem asi o kus dal v životě a už vidím, že mám nějaké zkušenosti a můžu něco předat mladším vedoucím a taky se snažím najít mentory, kteří můžou mi pomoct z některé oblasti, které chci řešit v životě. A tak vidím, že jako učenictví je spíš ty základy, hlavně pro křesťana, když roste a mentoring může být více specifické. A to může být jako v oblasti křesťanství, ale i v sekuláru.
0: Vnímám to tak, že v jedné fázi se více učíš a pak to, co ses třeba naučil a žil, můžeš zase učit druhé. Je pro tebe možná bližší ten způsob, že se rád učíš nové věci, anebo že rád potom aplikuješ a předáváš to, co tobě funguje do života druhých?
1: Já bych řekl, jako rád učím nové věci, ale taky chci umět věci pořádně, než je předávám dál, tak já jsem pomalejší v tom a chci být jistý, než se snažím předat něco, které jsem se učil, tak asi oboje jsou důležité pro mě. Jako když vidím, že když se jenom učím, tak mám tendenci mít úplně plnou hlavu a i tam je riziko pícha a další věci, ale když se snažím předat dál to, co jsem se učil, tak zjistím často, že ani tak dobře ty věci neumím. Mm-hmm. Že a další pak mají otázky a nevím, jak odpovídat na ně. A je to proces, kde se můžu učit ještě více. Mm-hmm.
0: Nastínil jsi to svoje vnímání, jak vnímáš učednictví, jak vnímáš mentoring. Když jsem se díval na stránky České asociace mentoringu, tak ti jej charakterizují jako účinný způsob předávání dovedností. Když to v tom učednictví více vnímám, že předáváme a otevíráme celý svůj život, jak jsi o tom mluvil. Předpokládám, že těch dovedností se předává celá řada. Jak v druhých pěstovat tu dovednost žít a také předávat dobrou zprávu o Ježíši svým životem i svými slovy?
1: No, s manželkou říkáme, že když pracujeme s vedoucími, hledáme lidi, kteří jsou fat. V angličtině to znamená tlustý, ale to znamená jako faithful, available, teachable. A to znamená jako faithful, jako věrný. Hledáme lidi, kteří jsou věrní, že dělají to, co říkají. Pak jsou available, jako dostupní, že mají čas se potkat a můžeme rozebrat věci. A pak jsou teachable, to znamená jako učenliví a že oni jsou otevřeni jako k zpětnou vazbě, jsou otevřeni změnit věci v životě a vidíme, že když můžeme se potkat s takovými lidmi, tak to má velký význam pro nás, že ty lidi jsou jako otevřeni a přemýšlejí, jak může žít jinak a pak, jo, ty rozhovory mají úplně jiný význam, když probereme věci a pak časem ty lidi říkají, chtěl bych tohle změnit nebo tohle dělat jinak a jako modlím se za toho člověka, nevím, jak sdílet svůj vírus s nimi a je super jako diskutovat nad tím a říct, tak co můžeš dělat, co bys mohl dělat jinak a má to smysl. Taky vidíme, že když strávíme čas s těmi lidmi, někdy potřebují povzbuzení, potřebují jiný pohled na ty věci a vidím, že jedna role pro nás je, že můžeme povzbudit, aby drželi svůj zrak na Ježíše. I když někdy věci jsou těžké a neví, jak dál v nějaké situaci, tak je důležité vidět, že je v tom Ježíš a že nejsou sami. Jo, a nezapomíná jedna to, že Ježíš je tam s nimi.
0: Na webu té zmíněné asociace je také napsáno, mentorem může být každý, kdo disponuje expertízou v určité oblasti. Tak co je tvoje expertíza, pokud to tak můžeme nazvat?
1: No, vím, že jsou věci, které Bůh mi dal, které jsou přirozenější pro mě, ale vidím, že pořád se učím v tom. Tak asi jedna věc je, jak vést někoho v tom procesu učenictví. Jo, jak pomáhat někomu růst ve víře, který je nový ve víře. A to znamená jako spousta času, spousta setkání a rozhovoru a otázky, odpovědi. Tak to vidím jako jedna věc. Taky, co to znamená být vedoucí mládeži, protože jsem to zažil osobně, vím, že to není vůbec jednoduché a taky bych řekl, že vůbec jsem nebyl expert v tom, že spíš jsem pořád hledal, co mám dělat a kdo může mi pomoct, tak spíš mám hodně empatie pro ty, kteří vedou a vím, že to není jednoduché. A taky mě baví jako poznat nový lidi. Buď ve škole, když občas jako navštívím třídy angličtiny a mluvím o English Campu nebo se snažím držet kontakt se studenty. Jako baví mě poznat nový lidi a baví mě jako se bavit o tom s lidmi, když oni přemýšlí, jak můžou zkusit nové způsoby, jak poznat lidi nebo pozvat je do mládeže.
0: Ty osobně vyhledáváš aktivně lidi, kterým by ses mohl věnovat a nebo se ti sami ozývají a hromadí a máš pořadník?
1: Já bych řekl oboj. Já hledám a zároveň lidi občas jdou za mnou. A myslím, že obě jsou potřebné. Mm-hmm.
0: Mentoring nebo učednictví věřím, že může přinést mnoho dobrého a to na obou stranách, jak pro toho, kdo něco předává, tak pro toho, kdo se učí nebo něco přijímá. Tak z tvého pohledu, jaké vnímáš benefity mentoringu?
1: Já vidím, že já sám jako hodně rostu, když dělám ten mentoring. Často ten druhý má hodně těžké otázky a nemám odpovědi. A často říkám, to je dobrá otázka, tak budu o tom přemýšlet a dám ti vidět příště, jestli mám odpověď. A to mě hodně pomáhá jako přemýšlet o své víře, jako čemu věřím a proč. Protože spoustu věcí bereme jako samozřejmost, ale když někdo jiný má jiný pohled, tak to může pomáhat v tom chápání. A tak věřím, že to má smysl pro toho, který chce mentoring, že už má nějakou oblast v životě, kde chce pomoct a je motivován a má odvahu prosit za pomoc. Tak kdykoliv někdo je ochotný se potkat a probrat ty věci, tak já jsem vždycky pro, jako v tomhle vidím jako hodně velký význam.
0: Mentora vnímám jako toho, kdo jde druhým příkladem. Je tato skutečnost pro tebe radostí nebo určitým břemenem a výzvou?
1: Já bych znovu řekl jako oboj. Je to radost, je to výzva. A je to super, že můžu být příkladem pro další, ale taky vím, že to, jak žiju, jak se chovám, není vždycky ideální a jako musím dávat pozor na to, jak žiju, jako co říkám a jak se chovám, ale zároveň vidím, že je to důležité pro ostatní mě vidět, když nejsem úplně svatý a to může být povzbuzený pro mě taky, že každý jako zápasí z věcí a jo. A já jsem si uvědomil jednou, když jsem mluvil s vedoucím mládeže a já jsem hodně naslouchal a dělal jsem to jako několikrát s ním, když jsme se potkali. A pak asi za pár měsíců on řekl, brady, já mám takovou depku, když se potkáme, protože mám pocit, že ty máš všechno v pořádku a já mám tolik problémů v životě. A jsem zjistil, tyjo, já sám musím více sdílet, jaké zápasy mám, protože jsou tam pořád, ale někdy jako poslouchám hodně a nemluvím tolik, ale vidím, že je důležité pro mě taky mluvit o tom, když jsem to nezvládl, a nebo moje slabosti, nebo věci, v kterém nejsem jistý.
0: Z toho vyplývá, že i pro fungování takového vztahu je důležitá i ta otevřenost, nějaká autenticita, ale i určitá zranitelnost. Tak přemýšlím o tom, jestli třeba někdo zklamal tvoji důvěru v tom vztahu, nebo jestli to někdy v rámci toho mentoringu nevíde, že si prostě ti lidi třeba nesednou a musí se to ukončit dříve, než byste chtěli, nebo jsou to všechno pozitivní příběhy?
1: No naštěstí se mi to nestalo, že někdo mě zradil, nebo že prostě zlomil můj důvěru, ale vím, že když se bavíme, vždycky říkáme, jako, hej, to, co probereme, zůstane tady a neproberu to jinde s dalšími lidmi, tak hned na začátku je tam důvěra a akce, aby to byl bezpečné místo, kde se můžeme bavit o čemkoliv a nebudu se bát.
0: Mnohdy se v křesťanských kruzích řeší, jak skloubit dohromady rodinu, práci, službu v církvi, koníčky a podobně. Jak to propojení vypadá u tebe a jakou roli v tom hraje služba v klubu Maják, ve které stojíš společně s manželkou?
1: No, bereme službu jako požehnaný, že je super, že to můžeme dělat, že máme důvěru od ostatních, že můžeme pracovat s těmi studenty. A zároveň vidíme, že musíme dávat pozor, abychom měli ještě energii a čas pro svoje děti, pro rodinu a nesloužíme pořád a pak jsme úplně hotovi a doma nemáme energii na nic. Tak je v tom jako balanc, ale zároveň vidíme, že a naše děti jsou jako součástí té misi, které děláme, tak je super, když můžeme pozvat studenty k nám domů, když můžeme dělat nějakou akci a vzít děti tam. A když děláme English Camp v letě, tak naše děti tam jsou s námi. A je super, že oni ví, že taky hrají roli v tomhle. Že se modlíme za studenty spolu, modlíme se za ty aktivity a naše děti ví, že to není jenom něco, které jako rodiče dělají, ale taky mají roli v tom.
0: A když bychom se trochu více podívali na ten klub Maják, tak je něčím specifický, nebo v čem to spočívá, s jakými dětmi nebo teenagery pracujete?
1: No, jako na Majáku, tam je dost studentů, kteří nevyrostli v křesťanských rodin a nevím přesně, jaký procent, ale jako je to někdy asi půl na půl, ty, kteří vyrostli v křesťanské rodině, ty, kteří ne. A snažíme se dělat ten klub, aby všichni mohli být otevřeni v tom, kde jsou. Že nemusí nějak říct správné heslo, aby tam byl vítán. A taky jako vidíme, že diskuze je hodně důležité, že když máme ty mládeže, kde je nějaké kázání nebo slovo a chvály a modlitba, tak chceme tam, aby taky byl diskuze, aby studenti mohli reagovat na to, co slyšeli. Aby to nebyl jenom povídání zepředu a pak všichni nějak musí s tím souhlasit, ale chceme nechat prostor, aby studenti vyjádřili svoje názory a položili svoje otázky a aby to byl takový živý rozhovor.
0: Takže když jsme se dnes bavili hodně o mentoringu, tak tady na tom klubu se dá říct, že zase více funguje ten princip učednictví.
1: Jo, já si myslím, že tam to učednictví je hodně praktikované. A jinak, jako v té práci, které děláme v regionu, tak se snažíme dělat různé věci pro ty vedoucí mládeži, že jako učednictví děláme hodně jako na Majáku, ale práci v regionu tak děláme doprovázeny, že chceme, aby vedoucí mládeži měli s kým se bavit. Děláme mentoring, kde si můžu učit nové věci a děláme coaching, kde můžu přemýšlet na hlas a položíme otázky, abychom jim pomohli posunout dopředu. A pak jako krizové intervence, když je nějaký problém nebo pastorace, a pak jako rozhovory o mládeži s vedením sboru. To děláme jako v regionu a pak na Majáku to taky děláme, ale taky se scházíme s těmi studenty a probereme ty otázky, které oni mají. A jsou nově věřící nebo věřící delší dobu, anebo ještě hledají a mají hodně otázek.
0: Čím bys na závěr povzbudil třeba někoho mladého, kdo poslouchá toto vydání Hlásky a má pocit, že nemá kolem sebe lidi, které by třeba chtěl oslovit, kteří by se mu mohli věnovat, má třeba pocit, že je sám, že by chtěl nějak růst a nejde to, co jde v takové situaci dělat?
1: Jo, a jde za někým, kde vidí nějakou živou víru a pokud musíte hledat dál, tak ať hledáte, protože vím, že Bůh má plán pro každého a jako mě mrzí, že jsem nepotkal takové lidi až, jako já jsem je potkal až na vysoké škole, ale kdybych je mohl potkat dříve, byl by to super, tak jenom povzbuzený a jdete za někým, kde vidíte, že tam je živá víra. Jo, ať se nebojte položit otázku, jestli ten člověk by mohl vás vést nebo pomáhat lépe jako růst ve víře, nebo pokud máš otázky v životě, tak zkus je položit a uvidíte, co se stane.
0: Dnešní rozhovor je u konce. O dobré zprávě, mentoringu a učednictví jsem si povídal s Bradem Kasparem. Díky, že jsi přijal pozvání, že jsi sdílel to, co tebe Pán Bůh naučil, i to, co můžeš ty učit druhé. Přeji ti, ať ti zůstane ta touha budovat mladou generaci, ta touha následovat Ježíše a být dobrým svědectvím tam, kde tě postavil.
1: Díky moc, Kubo.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Předchozí vydání Hlásky najdete v audioarchivu na webu Rádia 7 nebo na Spotify. Můžete rovněž sledovat instagramový profil Pořad Hláska a zůstat s námi v kontaktu. To je pro dnešek vše. Buďte s Bohem.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
4: Osobní zkušenosti s učednictvím, mentoringem i životem pro Krista a pro druhé lidi předával v pořadu Hláska misionář Brett Kaspar, který je aktivní součástí církve bratrské Maják ve Vsetíně. Na další pořad Hláska se můžete těšit zase za týden. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. I díky vám vznikají pořady, které pro vás můžeme připravovat. Děkujeme vám za podporu modlitební i finanční. A zveme další. Přidejte se k nám.

0: Dnes je 6. května a svátek má Radoslav. První složkou jména je Rád, což jistě není třeba vysvětlovat. Jméno ale také může pocházet od starého slovesa radět, starat se. Druhá část se vztahuje ke slovu slavit, takže Radoslav buď rád slaví, anebo je dobrý rádce. Toto jméno bylo dříve velmi oblíbené u jihoslovanských velmožů, kteří vládli ve 13. století.
1: Kalendárium.
0: 6. května 1840 ve Spojeném království se začala používat první poštovní známka. A v Paříži byla během světové výstavy otevřena Eiffelova věž také 6. května v roce 1889. 6. května 1939 byly převezeny z Litoměřic do Prahy ostatky básníka Karla Hynka Máchy. Při této příležitosti došlo k mohutné protiokupační protiněmecké demonstraci, poslední na dlouhých 6 let. A dostáváme se k roku 1945, kdy 6. května americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila Plzeň. Poslední událost, kterou si u dnešního data připomeneme, je 6. květen 2023, kdy byl Karel III. Korunován britským králem. Narozeniny by slavil například Sigmund Freud, lékař, psychiatr židovského původu. Je to 170 let, kdy se 6. května 1856 narodil. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy. Jeho rodný Příbor je na svého nejslavnějšího obyvatele patřičně hrdý. Byť zde Freud pobyl jen do svých 3 let. Bedřich Hrozný, český orientalista a jazykovědec, narodil se také 6. května v roce 1879. Pocházel z rodiny evangelického kněze a na Vídeňské univerzitě také studia teologie započal. Brzy však přestoupil na filozofickou fakultu a už během studií zvládl kromě latiny a řečtiny dalších 10 orientálních jazyků. V roce 1915 uprostřed první světové války rozluštil chetické klínové písmo a nabídl první stručný nárys mluvnice tohoto jazyka. Hrozný zjistil, že chetičtina patří ke skupině tzv. Indoevropských jazyků a je tedy příbuzná s řečtinou, latinou a indickými jazyky. Poslední jméno, které si u dnešního data připomeneme, je jméno českého válečného pilota Františka Peřiny, který zemřel 6. května 2006. Peřina se proslavil především v letecké bitvě o Francii a později o Anglii. Sestřelil nejméně 12 německých letadel. Úctu si získal, když zcela sám zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe, aby ochránil zbylé bombardéry ze své letky. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do kalendáře. Posloucháte Rádio 7.

Kapelu Lift Up střídá Matthew West, který nás se svou písničkou dovede k času polednímu a ke společným modlitbám. Bude zpívat v písni to, že Bůh je věrný, že Hospodin zůstává stát a zůstává s námi. Nic nás nemůže odloučit od jeho lásky.

I krátce popolední posloucháte Rádio 7 a společně jsme vstoupili do druhé části dnešního dne. Začíná odpolední vysílání, které začneme modlitbou, tak jako obvykle. V tuto dobu vás zvu, abyste se přidali. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že zůstáváš stále stejný, stále věrný, že jsi jistota, na kterou se můžeme znova a znova spolehnout. A že dosáhne ta tvoje láska na každého z nás. A tak tě prosím, aby i dnes mnozí lidé, ať už jsou to naši posluchači nebo nejsou, aby mnozí lidé mohli zakusit tvůj dotek, bezpečí, které je v tobě, jistotu a naději do budoucích dnů. To je to, co potřebujeme, abychom věděli, že jsi nad námi, že bdíš nad našimi životy a že nic se ti nevymklo z kontroly. I když je to někdy těžké se dívat na to, co se děje kolem nás, tak dávej do našeho srdce ten svůj pokoj a to vědomí, že jsi s námi, protože ty jsi. Děkuji ti za to, Pane.

0: Tak kdo chce být zraňovaný?
1: No, zraňovaný možná chce být masochista. Tento má jaksi v popisu své diagnózy.
0: Přesně tak.
1: Ale tomu zranění se v životě prostě jednoduše nevyhneme. Ono si stačí vzpomenout na to, když jsme se my učili chodit, to si asi nevybavujeme, ale když jsme viděli, jak někdo učí chodit malé dítě, tak to dítě spadne několik tisíckrát, než udrží rovnováhu. To si vůbec neuvědomujeme. A ono zkouší. A kdyby po prvním, druhém, třetím, pátém pádu zjistilo, že ty pády jako jsou nepříjemné, oni nepříjemní jsou, než se naučí padat na zadeček, který je vycpán plínkou. Na to ty děti přijdou velmi záhy, že to je bezpečné doskočiště. Ale pokud by se nějak udeřili víc a po pátém pokusu si prostě postavili hlavu, tak nejdou dál přes tuto zranitelnost a tam to končí a rodiče budou vozit do 30 v kočárku nebo do 50, no nebudou. Přes tu zranitelnost musí nějakým způsobem mít. To znamená, že je mnohem lepší tu zranitelnost přijmout a nějak s ní pracovat.
0: Je to krásný ilustrativní příklad, ale říkám si, nemáme za to, že z těch dětských plínek a prvních krůčků už jsme vyrostli a že dospělost rovná se jakási ta nedotknutelnost nebo nezranitelnost?
1: O tom mluví jedna křesťanská spisovatelka ze Spojených států a možná, teď navážu na to, co si říkala, ona říká, a teď cituji, když jsme byli dětmi, mysleli jsme si, že až vyrosteme, už nebudeme zranitelní. Ale dospělost znamená zranitelnost přijmout. Být naživu znamená být zranitelný. Konec tedy citátu. A logicky tě k tomu napadá, kdo je nezranitelný? Mrtvola. Té už se nic nedotkne, to už nic nebolí, to už nic nezajímá. Pokud skutečně žiju, tak jsem nějakým způsobem zranitelný fyzicky, ale samozřejmě i vztahově, sociálně, psychicky. Žiju v nějakém kontextu, v nějakém prostředí, v nějaké společnosti většinou a tam se těm zraněním jednoduše nevyhnu. Je otázka, jak s nimi budu pracovat. To je mnohem klíčovější, než to stát se nezranitelným. Dokonce, a to mi potvrdí mladší posluchači, kteří se dívají na filmy Avengers nebo taková ta produkce těch komiksů, teďka jak běží, tam je spousta těch různě vytuněných lidí, jako co dokážou neskutečné věci. Ale v každém tom příběhu se ukáže, že přesto, že jsou silní, schopní, hbití, hrozně jim to rychle myslí, dokážou zjednat nápravu a pořádek ve světě, takže jsou zranitelní. I tyhle supermani jsou zranitelní.
0: Petře, já myslím, že je důležité, abychom si ještě nějak definovali zranitelnost a, jak to mám říct, snad mě jako se nikoho nedotknu, takové chudáčkovství. Jaký je mezi tím rozdíl?
1: Ano, chudáčkovství vyplývá z toho, že lituji sám sebe, odmítám přijmout to, že jsem se pro něco rozhodl, odmítám přijmout nějaké důsledky svého myšlení, mluvení, jednání a pak se lituju. Za to může ten a ten. Je, já mám nacpaný kalendář, ale její dama ne, když jsem si tam všechny ty věci zaznamenal já jsem na to kývnul ano. A čas od času chudáčkujeme všichni, potřebujeme politovat, pofoukat tu bolístku. Když jsme dospělí, tak maminka často není po ruce nebo už nežije a tak si to trošku nějak kompenzujeme, to je chudáčkovství. Ale ta zranitelnost je něco úplně jiného. Já v tom slovu slyším zároveň i to zrání. Jo, že přes tu zranitelnost dozráváme přeci, je tím nějakým způsobem formován charakter člověka. To, že si něco přiznám, na tohle nestačím, nebo tohle se mě dotklo. A teďka jak na to reaguju? Na to, co mi způsobil ten druhý, můžu reagovat odmítnutím, ignorací druhého, hněvem, nenávistí, pomstou, anebo můžu reagovat odpuštěním. Takže to zranění nějakým způsobem, když ho správně uchopím, může formovat můj charakter. To si myslím, že je strašně důležité. Buď můžu chudáčkovat, jejda, on mi ublížil, on je takový ošklivý, já nevím, jestli mu to můžu vůbec odpustit a někdy to odpuštění skutečně trvá dlouhou dobu, ale když se k tomu člověk postaví a řekne si, ano, tohle mě zranilo, je to nepříjemné, mohu si to s tím druhým nějakým způsobem vyříkat a to se učíme celý život. Někdy reagujeme hystericky, v afektu, v záchvatu, ale jak dozvědět,

0: zdráváme přes přesně tyhle ty zranění, tak se učíme s těmi věcmi nakládat správným způsobem, takže si to vyříkáme, ale ta moje cesta je přeci cestou odpuštění.
1: Říká, že dozráváme skrze ta zranění. Nejde to jinak? Víš, v dnešní době je tolik návodů, tolik chytrých knížek, tolik... A teď to nechci zlehčovat. Opravdu jsou to knihy, které často přinášejí jakousi esenci životní moudrosti a postojů. Nejde se to naučit z toho?
0: Mnoho těch knih je skutečně moudrých, ale ty návody nelze generalizovat. Je to vždycky příběh toho autora nebo jeho práce s lidmi, s klienty. Co jsem si všiml u těch všech návodů, je to snaha udělat nějaký univerzální návod v určité oblasti. Ale ono to nefunguje vždycky. Funguje to na určitý typ lidí v určité situaci, ale ne každý si to může přebrat tak, jak je to v té knížce se vším všudy. Každý jsme jiný, každý máme jiné potřeby, každý vycházíme z jiné situace. A bez toho zranění, já si myslím, že to nejde, protože pokud jdeme tak jako lážo plážo životem, všecko se nám daří, tak co se vlastně naučíme? My tím v podstatě lenivíme. Když nám všechny věci jdou sami od sebe, když jsme tak jako úspěšní, všichni nám tleskají, nemusíme chudáčkovat, jsme v pohodě, tak vlastně se nic podstatného nenaučíme, protože jestli někam dojdem, tak je to přes ty neúspěchy. To je příběh Edisona, to bylo 1000 pokusů, než se mu podařilo rozsvítit žárovku. Je to příběh zakladatele KFC, který vstoupil do 999 dveří. Odevšad ho vyhodili s tím konceptem rychlého stravování. A až ty 1000 dveře, nevím, jestli to bylo přesně dveře 1000 nebo 1001 nebo míň, to nerozhoduje, ale prostě těch pokusů udělal nesčetně, než otevřel ty správné dveře a získal podporu pro tenhle koncept. Nebyl zraněný, no samozřejmě odmítnutí je hrozný zranění, ale když člověk za něčím jde, když je přesvědčený o tom, že to je dobré, tak je ochoten ta zranění riskovat. A k tomu mám ještě jeden úplně konkrétní příklad. Já mám velice rád Jordana Petersona, to je ten kanadský filozof a myslitel, a on byl, jak ho nazvat správně, v mladí v podstatě ultralevičák, jako takové šílené názory měl. Ale po nějakých zkušenostech dospěl k tomu, že to je falešná cesta. A on se rozhodl žít v pravdě, ať to stojí, co to stojí. Jeho to stálo strašné zranění. I v průběhu teď těch několika dekád, kdy působí, kdy přednáší, kdy vede diskuze, kdy mu lidi nadávají, kdy ho skoro zničili, kdy ho pronásledují, tak on zůstal v tom základním postoji, chci žít v pravdě, ať to stojí, co to stojí. A pokud člověk žije v pravdě, tak bude logicky zraňován, protože jít za pravdou znamená, že budu čelit nějakým nepříjemnostem sám za sebe, ale i tomu okolí často ta zjevená pravda je velice nepříjemná a budem odmítáni. Tak to je. A mně se líbí, že v tom vytrval a on sám sebe považuje, tak jak jsem to pochopil, za agnostika, ale on vidí tu správnou cestu a vyzývá křesťany, což mi přijde docela taky jako hezký, aby žili podle toho, čemu věří. Jo, povzbuzuje křesťany, protože tomu dává smysl, protože to je snaha o ten život v pravdě.
1: O síle zranitelnosti bude dnešní pořad, kterým vás provází Kateřina Hodecová, a po písničce budeme pokračovat.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hostem dnešního pořadu je Petr Plaňanský, pastor křesťanského společenství v Nymburku, se kterým si dnes povídáme o zranitelnosti, o křehkosti člověka. A napadá mě, Petře, projevuje se tahle křehkost i ve vztahu s Bohem?
2: Určitě křehkost a zranitelnost, a možná budou všichni překvapeni, když řeknu, že Pán Bůh sám vůči nám je velice zranitelný. Už tím, že nás stvořil, už tím, že z nás učinil partnera svého dialogu. A tuším, že to byl Elie Wiesel, který kdysi prohlásil, že tím, že nás Pán Bůh stvořil, tak nám dovolil, abychom ho interpretovali. A když někoho interpretujeme a špatně ho pochopíme, tak přeci pro toho dotyčného je to velice zraňující záležitost, protože ho chápeme špatně. A my Pána Boha často chápeme špatně. Ale určitě to, co je úžasné, tak Pán Bůh v příběhu Joba ukazuje, že bere vážně člověka, že bere vážně tu korunu svého stvoření. A tam je na začátku toho příběhu ta vesmírná sázka mezi Bohem a mezi tím zlým, který škodí. A on říká, zdali pak si viděl toho mého věrného služebníka Joba, jak si vede dobře, a v podstatě na něj navede toho zlého. Ale tam je ukázáno to, že Pán Bůh veškerou svoji reputaci stvořitele, všeho míru, všeho vládce, toho, který je věčný, který byl před počátkem a potrvá věčně, tak tuto reputaci sází na toho jednoho člověka, který je jeho věrným služebníkem. A nechá ho projít hroznými věcmi. A Job je ukázka toho, jak vypadá zranitelnost a křehkost až na dřeň. On v podstatě jediné, co se mu nestane, že neumře. A druhá věc, která se mu nestane, zůstane mu ta manželka, která mu říká, tak už Hospodina proklej a umři, ať máš klid. Jo, to je zvláštní, že i s touhletou dámou, s kterou měl tolik dětí, tak znovu má tolik dětí a daří se mu dobře na závěr. Ale ten Job, když prožívá to utrpení, tak to neví, jak to skončí. Ale on přesto veškeré utrpení, zranění a křehkost a bolest Pánu Bohu nějakým způsobem důvěřuje. On se mu pak vzepře v diskuzi a má spoustu otázek a pikantní je, že Pán Bůh na ani jednu neodpoví, že mu odpovídá úplně něčím jiným. A Job pochopí, že naše myšlení, a je to i pro nás, že naše myšlení nikdy nedosáhne na to, že přesáhne myšlení Boží. Jo, že jsou věci, které prostě pro nás nějakým způsobem zůstanou tajemstvím. A když se vrátím k té Boží zranitelnosti, jak jednal s Izraelem? Jako svého syna nosí Izrael na rukou. Říká, že to je zřítelnice jeho oka. Když se dotkneme oka, tak je to hrozně bolestivé zranění. Takže když někdo vztáhl ruku na Izrael, tak je to jako kdyby se dotkl Božího oka. Je to zraňující věc. A on o svůj lid pečuje. Samozřejmě ho vychovává přes zranitelnost toho lidu, přes jeho selhání, přes všechny ty věci, které Izrael prostě jako národ i jako jednotlivci udělali špatně. Ale to, co je klíčové, on je nikdy neopouští. Ale je zraňován těmi postoji, že Pána Boha odmítají, že se klaní jiným božstvům, že utíkají někam jinam. On říká, ale proč to děláte? Já jsem váš otec, já vás miluju, já vás nesu ve svém náručí po celou dobu, já jsem si vás vyvolil. A nakonec to finále je v Pánu Ježíši Kristu. Tam se Pán Bůh každému z nás vydal v šanc. V podstatě na tom kříži, jako kdyby rozpřáhl ruce a řekl, tady jsem, zkoumejte mě, dělejte se mnou, co chcete, můžete mě odmítnout, pohrdat. Já jsem ochoten se vystavit tomuhle tomu zranění, abyste porozuměli tomu, jak moc vás miluju, jak moc mi na vás záleží, na každém jednom z vás.
1: Někdy se říkám, jestli tohle je pro lidi, kteří s Bohem vztah nemají, dostatečná pozvánka do toho vztahu. Protože ten smysl, tak jak si ho teď popsal, asi chápeme, ale cesta je stejně tedy, jako v každém vztahu, skrze oboustrannou zranitelnost. Já zraňuju Boha svým chováním, ale i jsem zraňovaná tím, že mu třeba nerozumím, nebo že neodpovídá na ty moje otázky, jak v případě Joba. Je mnoho dalších způsobů. Tak co s tím?
2: Rozumím tomu, je to těžko sdělitelné, protože skutečné poznání vyplývá ze vztahu. z toho, že spolu jsme nějaký čas, že se poznáváme, že se učíme jeden druhému důvěřovat, naslouchat, jsme v nějakém dialogu. Pokud lidi nejsou v dialogu s Bohem nebo ho neznají, tak je to pro ně těžké porozumět tomu, co jsme nějakým způsobem spolu probírali před chvílí. Ale to, co my můžeme nabídnout lidem, je vlastní zranitelnost. Otevřeně hovořit o tom, že i přeci já jsem v situaci, kdy Pánu Bohu úplně nerozumím, kdy jsem na vážkách, kdy je nějakým způsobem vůbec zkoušena moje víra, to jestli Pánu Bohu důvěřuji natolik, že situace, v které jsem se ocitla, která je pro mě těžká, může to být zdravotní situace, může to být nějaká ekonomická situace, možná nějaká situace v rámci komunity nebo kolektivu nebo nějaké skupiny, kde se pohybuji. Tam jsem zranitelný a tam mám velké otázky, ale tu zranitelnost přiznávám a říkám, ano, já se učím v těchto situacích důvěřovat Bohu, ale já nevím, co bude. A tam jsem zranitelný, tam jsem prostě křehký a jde o to, jestli jsem ochoten tuto křehkost sdílet s těmi druhými. Pak je otázka, jak se na to ti druzí dívají a jestli jsou ochotni o těch věcech se mnou mluvit, nebo já s nimi. A ta druhá věc, a to si myslím, že je odpověď i apoštola Pavla, který říká, jako plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Tam možná nejvíc ukazujeme to svoje nitro, že když má někdo zármutek, tak jsme natolik empatičtí a tam není potřeba slov. Někdy je mnohem lepší si k tomu člověku sednout, chytnout ho za ruku a plakat s ním. Možná ani nerozumíme té jeho situaci, ale on vidí, že v tom není sám. A pak je možnost říct, ale takhle vnímám, že se mnou pláče Bůh nad některými událostmi a věcmi. A to samé, když se ten člověk raduje, tak mu dopřát tu radost, něco se mu povedlo, v něčem zvítězil, něco úžasného zažil, tak se radovat spolu s ním, protože je to přeci dobré ho podpořit v těch věcech, které jsou radostiplné a které vedou k životu. A k tomu pláči jsem si vybavil ještě příběh svojí jedné dcery, ta když byla malá holčička, a chodili jsme v Praze do společenství, tak tam jednou přišla sestra, která prožívala odmítnutí v rodině. Taková babička to byla už a bylo to pro ní strašně těžké. Když o tom vyprávila, tak se rozplakala a seděla v přední lavici a ta moje malá dcerka prostě přiběhla k ní, sedla si vedle ní. Vůbec ne, jako nerozuměla tomu, bylo to malý děvčátko, ale chytla jí za ruku a plakala s ní a o tom to je. Ona do jisté míry nesla s ní tu její bolest a zranitelnost. A to je něco, čím to, jak vnímáme Pána Boha, můžeme druhým přiblížit. Víc než přes ty slova, argumenty, to často vůbec nepomáhá. Dneska lidé spíš dají na vztahové věci, na nějaký emocionální prožitek. A možná tam je ta cesta k tomu, abychom lidem ukázali, ale takhle já to prožívám s Bohem.
1: Je zvláštní, že vlastně ta blízkost a přítomnost je schopná jaksi naplnit potřebu rozumět. Někdy si říkám, že fakt je hrozně těžké nerozumět tomu, proč se věci dějí. Ptáme se Boha, proč se to stalo, proč zrovna já, proč moje rodina, proč, ale nedostáváme odpovědi. Je v tom ten smysl, že skrze zranění zjišťujeme, co to znamená boží blízkost, boží nebo lidská?
2: Myslím si, že ano, a nejsem sám, on o tom mluví i v několika knihách C.S. Lewis, který říká, že ta bolest, zranění jsou určitým darem, který nikdo nemáme rád, ale je to způsob, jak Pán Bůh k nám může promluvit do těch 13. komnat, které máme uzamčeny, kam nikoho nechceme pustit. A právě přes to vnímání bolesti, zranění, Pán Bůh k nám může promluvit a může s námi navázat nějaký vztah, protože kdo hledá Pána Boha? Ten, kdo je šťastný a spokojený. Ne, většinou ten, kdo prochází něčím těžkým. Tak si začne klást otázky, které si říkala, proč to tak je, nerozumím tomu. A já jak stárnu, tak se učím otázku proč proměnit na jinou otázku. K čemu to vede, nebo k čemu je to dobré, co se na tom můžu naučit na té situaci. Protože na to, proč často nedostávám odpovědi a vlastně na mnohé, proč jsem nedostal, akorát jsem se zbytečně trápil. Tu příčinu někdy vím, co bylo příčinou, někdy nerozumím, proč to potkalo právě mě, ale spíš se ptám, dobrá jsem v nějaké situaci, je bolestivá, je nepříjemná, ale co si z toho mohu vzít? V co dobrého tuto věc můžu proměnit ve svém životě?
1: To ale předpokládá to přednastavení, že věříš dobrému Bohu.
2: No, nemusí to tak nutně být. Já jsem potkal i lidi, nebo znám několik lidí, kteří Pána Boha neznají, ale přesto k tomuhle tomu jako dozráli určitým způsobem a životní zkušeností. Ale teď jsou třeba v situaci, kdy Pána Boha hledají. Jo, kdy přesně ty otázky, vlastně k čemu to je, nebo co z toho může vzejít, tak je dovedly k tomu, že Pána Boha a vztah s ním začali intenzivněji hledat. Já si myslím, že tohleto přednastavení, o kterém mluvíme, je do nás vloženo tím, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. My jsme stvořeni k dialogu v podstatě, k dialogu a uvědomíme si, že náš svět je verbalizovaný. Biblie, že povstal Božím slovem, že Pán Bůh řekl a věci se udály. Ale všecko kolem nás je verbalizované a pokud nenajdeme stejná slova pro stejnou věc, tak se nikdy nedohodneme. Naše myšlení je verbalizované. Když se nad tím posluchači zamyslí, tak přemýšlí ve větách, v podstatě v nějakých odstavcích. To myšlení neprobíhá jenom nějaké proudění čehosi, někdy to mohou být obrazy, ale většinou přemýšlíme ve slovech. A díky těm slovům jsme schopni se domluvit a díky těm slovům jsme ale i schopni dialogu mezi sebou, ale i s Pánem Bohem. A mám za to, že právě proto jsme dostali ten dar slova, abychom se mohli dorozumět.
1: Zranitelnost bývá vnímána často jako lidský problém. Ale my jsme tady už mluvili o tom, že ve vztahu je to oboustranné, tedy i ve vztahu s Bohem. Čím zraňujeme Boha?
2: Možná nejvíc tím, že ho ignorujeme. Že žijeme, jako kdyby Boha nebylo. To si myslím, že je nejvíc zraňující a možná na to odpovídá i ten příběh, který je jeden z nejkrásnějších příběhů podobenství, ale podle mě může vycházet z nějakého reálného příběhu, to je ten příběh marnotratného syna, kdy jsou ti dva bratři a ten mladší řekne tátovi, hele, rozděl nám majetek, já si chci jít svou cestou. A tím říká, jako kdyby si myslel táto, já bych byl nejradši, abys už umřel, protože ten majetek se rozděloval po smrti. Ten starší syn dostal 2/3, podle tehdejších zákonů, ten mladší dostal 1/3, nebo se to nějak dělilo k těm dalším sourozencům. Nicméně on tím vyjadřuje, táto, já chci svou cestou a vlastně ty už mě nezajímáš. A nezajímá mě tato rodina, z které jsem vyrostl. Schrábne ten majetek, prodá ho, odejde. A daří se mu strašně. Nejdřív pohoda, protože kdo má peníze, má hodně přátel, takzvaných přátel. A když to všecko rozhází a promrhá, tak se dostane do bídy, v podstatě je z něj bezdomovec dnešními slovy, nájemní dělník té nejnižší kategorie, má věčně hlad, je mu zima, není mu dobře. A pak si řekne, no já hlupák, proč jsem odkázal od toho táty? I nádeníci, i ti dělníci, který dělají hodinovou práci, se u něj přeci mají líp než já, tady někde v bídě, v koutě, opuštěný. A dojde k tomu, že byl hloupej, že se proti tomu svýmu tátovi provinil. Tak jde do sebe, navrací se, ale co tam je ukázáno, ten táta musel být hrozně zraněný, ale nikdy nestratil naději pro toho svýho syna. On ho vyhlížel, protože v tom příběhu napsáno, že když viděl, že z dálky se k němu blíží, tak mu vyběhl v ústrety, což tehdy ti pánové v té společnosti, ti staří nebo starší pánové nedělali. Vždycky běžel ten mladší k tomu staršímu. A tady je vidět to srdce milujícího otce, jak vybíhá naproti svému synovi, protože vidí, že jeho život není úplně ztracen. A pochopil, že jde do sebe, že se navrací domů. A on je to popis i vztahu Pána Boha vůči nám. I my přeci ho zraňujeme tím, že ho ignorujeme, že na něj kašleme. Někteří lidi ho dokonce proklínají, někteří popírají jeho existenci. Budou se divit, až stanou tváří v tvář tomu, koho popírali ve svém životě. A to všechno je pro Pána Boha zraňující. Ale on je ochoten tohle zranění riskovat právě proto, že nás miluje. A je ochoten jít až za tohleto zranění a neuplatňovat spravedlnost vůči nám, ale milost. A tam, kde působí milost a milosrdenství, není místo pro spravedlnost, protože milost a milosrdenství je mnohem víc než spravedlnost.
1: Vidíš, a já jsem čekala, že začneš vypočítávat, v čem všem hřešíme a jak je to strašné.
2: Hřešíme a je to strašné a děje se to nevěřícím a děje se to věřícím a už jsme si navykli i tyhle ty drobné hříšky ignorovat a někdy to může vést k hrozným věcem. A na druhou stranu není nic lepšího, než si ty chyby přiznat, říct, je mi to líto, na některé věci nestačím, s některými věcmi si nevím rady. Je mi trapný, že po 150. řvu na svý děti a neumím s tím moc pracovat. Já myslím, že Pánu Bohu stačí, když mu tohleto řekneme, že není potřeba víc, že on nám rozumí. My mu mnohdy nerozumíme, ale v okamžiku, kdy vzal v lidském těle Ježíše Krista na sebe lidský úděl, tak my nemůžeme říct, že nám Pán Bůh nerozumí. Rozumí nám, protože prošel úplně všecko s jediným rozdílem, že on neselhal.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Hostem dnešního pořadu je Petr Plaňanský, pastor křesťanského společenství v Nymburku a také dlouholetý spolupracovník Transworld Rádia a Rádia 7. Povídáme si o zranitelnosti. O zranitelnosti lidské i boží. Znovu bych se možná ráda vrátila do té lidské, či spíše mezilidské roviny. Myslím, že všichni známe situace, kdy nám bylo ublíženo způsobem, který se nás opravdu hluboce dotknul. Možná nás, tak říkajíc, smetl na nějakou dobu, že jsme nebyli schopni se jakoby nadechnout do další komunikace, dalšího soužití a tak dále. Petře, co dělat, když se opravdu dějí velké věci? Jak si zachovat v tom vztahu nebo možná znovu vybudovat ten přátelský a vstřícný postoj?
2: To není vůbec snadné.
1: Dá se to vůbec?
2: Dá se to. Já se s přibývajícím věkem učím, pokud se mě něco hluboce dotkne, tak na to pokud možno nereagovat okamžitě a dát si takzvaný time-out. Prostě abstrahovat od svých emocí, říct si ano, teď jsem hrozně dotčený, zraněný, jsem nahněvaný na toho člověka, ale to teď odložím stranou a snažím se rozebrat fakta v tom příběhu nebo v tom zranění nebo v té události, která se mě dotkla. Někdy to může být i obráceně, že já se někoho dotknu, uvědomím si to, zranil jsem ho, tak se snažím to nějakým způsobem tu situaci analyzovat. Není to jednoduché, učím se to celý život, ale po tomhle time-outu, když je jakási vhodná konstelace, tak se sejít a s tím člověkem si to v klidu vyříkat, předložit fakta, ale pak zároveň mluvit i o těch emocích. Hodně mi v tom pomohly dvě věci. To první je osobní zkušenost se svými rodiči. Já když jsem dospíval, tak to moje dospívání bylo takový jako nikomu jsem vlastně nějak zvlášť neubližoval, ale bylo hodně divoký. Tříbarevná hlava a konflikty se státní bezpečností a další takové jako zajímavosti. To je nepodstatný, ale rodiče samozřejmě měli strach, báli se, aby mě nezavřeli, což teda nehrozilo naštěstí nikdy. Takový blbosti jsem úplně nedělal. Měli strach, abych si jako nepoškodil svoji budoucnost, prostě se o mě obávali. Měli strach takový, že jsme se kvůli tomu s tátou pohádali, já jsem tenkrát odešel z domova. A hrozně jsem zranil svoji maminku, vlastně i tátu, ale oni hrozně zranili mě tím neporozuměním, tím, že mě vadilo, jenom dodávám, já jsem dospíval v době dojíždějícího socialismu, který ještě furt byl teda pitomej v té době, jo. A některé věci nebyly v pořádku. Mě vadilo pokrytectví té společnosti. Jo? To, že se něco říkal doma, něco navenek a báli jsme se a tak dál. Trvalo to nějakou dobu a mezi tím já jsem se obrátil ke Kristu, kdy jsme si s rodiči jednoho večera sedli a ty věci jsme si úplně v pohodě na férovku vyříkali. Já jsem se jim omluvil za to, čím jsem je zraňoval. Oni mi řekli, čím jsem je zraňoval. Já jsem jim řekl, čím zraňovali oni mě a oni byli tak úžasní, že se mi omluvili. Smetli jsme to ze stolu a od té doby až do jejich smrti jsme měli naprosto skvělý vztahy. Díky tomu moc hezky přijali moji manželku i děti. Tou druhou věcí, která mi hodně pomohla, je knížka od Andreho Nouvena, Zraněný ranhojič. A on říká, a je to hluboká pravda, druhým nemůžeme v té situaci nějak pomoct, než tam, kam jsme se dostali my sami. A ono to platí i v těch zraněních. Tím, že jsme utržili za život řadu zranění a řadu takových bolestivých věcí, tak o to víc můžeme těm druhým porozumět. Takže když mě někdo zraní a já už jsem něčím takovým třeba v minulosti prošel, tak si mohu říct, aha, tohle znám, vím, že se mě to dotklo, tohle se mě taky dotýká, ale vím, že mě to v minulosti neporazilo. A s tím člověkem můžu navázat úplně jako někde jinde, nemusí mít přes tuhle tu bolestivou věc. A zase, když bude vhodná příležitost vrátit se k tomu a ty věci si vyříkat a odpustit si, to je hrozně důležité. Nakonec, když se podívám na to, co říká Ježíš na kříži, tak to klíčové je: Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A to si myslím je takový jako vrchol lidství, dojít k tomuhle postoji. A mluvíme o tom postoji zranitelnosti. Ano, tím, že já mám vztah s tebou, tady s přáteli z Rádia 7, ve společenství, kde pracuju, se svými přáteli ze základní školy a s různými dalšími lidmi, tak samozřejmě do těch vztahů vstupuji s tím, že můžu být zraněn. Ale myslím, že to je oboustranné. Někdy si řekneme věci, které nás ani nenapadne, třeba zavtipkujem, ale dotknem se bolavého místa, které neznáme z příběhu toho druhého člověka. A můžeme dojít k tomu, že jsou vlastně, je několik málo, ne mnoho, ale několik málo důležitých věcí, které na konci života, a za mě, sám říkám za mě, bych byl rád, kdybych k ním dospěl. Kdybych byl člověkem, který miluje, umí odpouštět a je vděčný. A když do tohohle dozraju a budu s tímhle odcházet ze života, tak mě to úplně stačí. A stejně ty zranění, všechny ty bolístky, i to chudáčkování zůstane za námi. To si sebou nevezmem. A když ještě přemýšlím trošku dál, tak začali jsme tím, jak tenhle svět má ostré lokty a všichni chtějí mít ten pomník a piedestál a být slavný a oslavovaný a bohatý a mít se dobře a být nesmrtelný a pořád zdravý, že jo, a tak dál. A něčeho dosáhnout, tak nezáleží na tom, čeho jsme dosáhli, ale na konci života bude záležet na tom, jakým jsme se stali člověkem. Jsme těmi, kteří odpouští, kteří milují, kteří jsou vděční. Pokud ano, tak je to vlastně ta nejúžasnější věc, která nás na konci života mohla potkat.
1: Kdyby nebylo těch lidí okolo, tak nám to určitě jde, ale oni tady jsou, takže v kontaktu s nimi dostávají tyhle naše idylické předobrazy nás samých docela vážné trhliny.
2: Promiň, já ti do toho skočím, nešlo by to, protože to skutečný zrání je možný jenom v rámci nějakého společenství. Naše svobody jsou možné pouze v rámci nějakého společenství. Vezměme si Robinsona Crusoe, že? Jakou měl svobodu na tom ostrově? No buď šel do bodu A nebo do bodu B, ten den to byla jeho svoboda. Ale pokud žil v nějakém společenství a ty jeho další příběhy, málo kdo zná ty další příběhy, jsou strašně zajímavý, tak tam najednou ta svoboda dostává úplně jiný rozměr. Stejně jako u nás, my máme tím víc svobody, čím víc se určité věci rozdělí mezi ty ostatní. Oni nám umožní to, že mi někdo upeče chleba, někdo mi vyrobí boty, někdo mi udělá oblečení, někdo mě ostříhá a zase já něčím posloužím tomu druhému. Já přeci nemusím obstarávat všecko. A s tím, že ty věci jsou rozdělené, tak vlastně tím nabýváme ve skutečnosti mnohem větší svobody. Ale bez těch druhých bychom se vůbec nic nenaučili. Oni jsou naším zrcadlem.
1: To byla malá nadsázka. Já jsem mířila k tomu, že když tě poslouchám a mluvíme o té zranitelnosti, věcí, které fakt zabolí nebo které se v nás vevnitř něčeho hluboce dotknou, říkám si, že je na místě vlastně zodpovědná práce s vlastní pamětí. Protože ono je velmi jednoduché v sobě uchovávat ten osten. Jo, on tenkrát řekl, nebo on mi udělal. Jak vlastně zamezit tomu, aby nám paměť nepřipomínala pořád ty těžké věci?
2: Tomu úplně zamezit asi nejde, ale spíše otázka, jak se k tomu postavit. S těmi myšlenkami, které se týkají paměti, hlavně těch negativních událostí, je to jako zvrabčáky. Ono ti můžou přistát na hlavě, ale tvým úkolem je nenechat je tam udělat hnízdo, aby tam zůstaly na pořád ty znepokojující myšlenky. Takže si říct, ne, já jsem se rozhodl tomu člověku, pokud jsem tak učinil, já jsem se rozhodl mu odpustit a už mu to nechci počítat za zlé. To neznamená, že okamžitě navážeme vztah důvěry. Dokonce, když řeším složité rodinné situace, tak říkám, vy nejste povinni okamžitě tomu člověku znovu důvěřovat. Tam došlo k závažné věci mezi vámi, jste úžasní, že jste mu odpustili, ale dohodněte se, že ten vztah budete znovu postupně budovat, než se obnoví úplně důvěra. Ona nejde okamžitě obnovit, to je prostě realita. Je to určitá obrana, protože ta zranění některá jsou velice hluboká a pokud je jich několik za sebou, tak skutečně mohou člověka zlomit. To jsem taky viděl v několika případech, kdy ta zranění pokračovala, byla velmi závažná a ten dotyčný to neunesl a skončilo to špatně. Takže odpustit, ano, a připomenout si, já jsem tomu člověku odpustil, já jsem se k tomu rozhodl, emocionálně to neprožívám nebo emocionálně mě to frustruje, ale vědomě jsem si řekl, že jsem mu odpustil a to platí. A je to jako s naším prvním prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, který vyrůstal v prostředí, které bylo přirozeně antisemitské, to málo kdo ví. A i on věřil těm pověrám, které v tehdejší společnosti tradovali o Židech, ta společnost, ale on se racionálně rozhodl, že půjde jako proti těm emocím a řekl si ne, já tomu nevěřím. Bylo to jeho racionální rozhodnutí. On to v nějakém rozhovoru s Čapkem tuším říká, je to známo. A on se proto také zastal potom Leopolda Hilsnera, protože toto rozhodnutí učinil. Emocionálně to měl jaksi v sobě, ale racionálně řekne, já jsem se rozhodl tímto způsobem. A myslím si, že i o tom odpuštění a o té práci s pamětí je to totožné. A jeden můj kolega si vždycky napíše můj milý deníčku, to mě hrozně baví, a píše tam ty dobré věci a někdy i to, co ho bolí. Jo? A někdy to může být pomoc, že se člověk z toho vypíše, ale prosím vás, když to uděláte, napište tomu dotyčnému klidně i rozhořčený dopis. Bude lepší, když mu na konci odpustíte, ale pak ten dopis roztrhejte, hoďte ho do koše nebo ještě lépe spalte ho. Nikdy ho neposílejte. Ale vám to může pomoct si uspořádat myšlenky a zase je to verbalizace našich emocí, našich prožitků, našeho zranění. A to je něco, čím se zabýval Viktor Frankl, známý terapeut, který prožil hrozné věci v koncentráku, ale všiml si jedné věci, ten, kdo má nějakou naději, drobnou naději, tak je schopen přežít hrozné věci. Je schopen přežít i hrozná zranění. A on to přetavil v logoterapii a vlastně je důležité o těch věcech mluvit, o tom zranění, mluvit o tom odpuštění, o těch věcech přemýšlet, nějak si je uspořádat, ale pak je taky uzavřít. Nevracet se k tomu. Přátelé, minulost přeci už jako neovlivníme. My můžeme něco málo napravit, ale určitě se nevrátíme o 20 let zpátky, kdy nám někdo něco udělal nebo my něco někomu. A změníme to, to nejde. V čase zpátky cestovat nemůžeme. Můžeme vyhlížet k budoucnosti, ale důležitý je tento okamžik. Teď se můžu rozhodnout, jednou provždy jsem mu odpustil. Ano, bolí mě to, mám potom jizvu, ale ta jizva už nehnisá. Je to součást mého života.
1: Takže říkáš, když se něco stane, oddělit rozhodnutí vůle a oddělit pocity a pracovat s každým zvlášť.
2: Nejdřív pracovat s tou vůlí, rozhoduji se odpustit, rozhoduji se k tomu postavit tímto způsobem a na základě toho potom pracovat s těmi pocity. Psychologové říkají něco jiného, ty pracují hodně s pocity a podporují vás v tom chudáčkování, často teda musím říct žel, ale já se snažím jít tou cestou racionální. Nakonec máme ten rozum, tak ho používejme. A ty emoce jsou důležité. One nám ukazují, že žijeme. Stejně tak, jako mrtvola je nezranitelná, tak mrtvola nemá žádné emoce. Ty emoce vypovídají o tom, něco se s námi děje, pojďme s tím něco dělat. Ale nedělejme to skrz ty emoce. Udělejme to skrz to volní rozhodnutí, takto jsem se rozhodl, a pak zpracovávejme postupně ty emoce.
1: Petře, co když nechci odpustit? Co když je to tak vážná věc, na které mi záleží a prostě nechci to jenom tak smazat, že odpustím tomu viníkovi?
2: No, to je hodně těžká situace. Jsou věci, které z lidského hlediska neodpustitelné jsou, násilí, vraždy, protože tam jsou zmařené ty příležitosti a ty už nikdo nenahradí. Ať už, a může to být znásilnění, je jedno, jestli muže nebo ženy, bývají znásilnění ti i ti, bývá to zabití, bývá to těžké ublížení na zdraví ve válkách, to je zcela běžná záležitost.
1: Ale třeba i zrada.
2: A nebo zrada, ano, někdy je to rozvod, který je strašně zraňující a vlastně se úplně nedá s tím pracovat. A tam docházíme k tomu, co pro mě je klíčové. Já si připomínám modlitbu Páně, odpust nám, tak jako i my odpouštíme našim viníkům. Je to těžký, je to bolestivý, je to zraňující, to odpuštění je zraňující. Ale já zjišťuju, že jinou cestou jít vlastně ani nemůžu. Jako budu si to nosit sebou, to znamená, že když neodpustím, tak jsem otrokem toho druhého člověka. On to ani neví. Ale vstávám a myslím na to, jak mi ublížil. Jdu se nasnídat, myslím na to, jak mi ublížil. Obědvám a myslím na to, jak mi ublížil. Jsem v práci, pořád přemýšlím nad tím, jak mi ten druhý hrozně ublížil. Večeřím, myslím na to druhého, jak mi hrozně ublížil. A jdu spát s myšlenkou, jak mi ten druhý hrozně ublížil. Jsem jeho otrokem nebo otrokem svých pocitů a toho ublížení. A já přeci nechci žít v otroctví. Takže je to odvážný krok, je to velmi riskantní krok, ale zkusme ho udělat, zkusme to odpustit, protože vám se uleví. A zároveň tím, že toho druhého člověka propustím, tak ho propouštím k božímu jednání. A může se stát, ne vždycky se to stane, ale může se stát, že ten druhý přijde, uvidí, co hroznýho udělal a aspoň se přijde omluvit, anebo se bude snažit o nápravu. Neplatí to vždycky, nemusí se to stát, ale vy už nebudete otrokem.
1: Takže odpouštím kvůli sobě?
2: Odpouštím kvůli sobě, odpouštím kvůli tomu druhému.

0: Ještě nějaký čas zbývá dnešnímu pořadu, jehož hostem je Petr Plaňanský z Křesťanského společenství v Nymburku. Mluvíme o zranitelnosti boží i lidské a s tou neoddělitelně souvisí i odpuštění a uzdravení emocí. Před chvílí jsme tady mluvili o tom, že odpouštíme vlastně kvůli sobě i kvůli těm druhým, ale pořád si říkám, má to nějaké hranice?
1: No, to je výborná otázka a možná ji zkusme formulovat tak. Má boží odpuštění nějaké hranice?
0: To bychom nechtěli.
1: Tak boží odpuštění samo sebe ohraničuje tou milostí, která je nám projevena. Takže Pán Bůh je ochoten odpustit úplně každému, odpouští nakonec i tomu Lotrovi na kříži, který se skloní a uzná svoji chybu. To je jediná podmínka. A jestli v našem mezilidském vztahu má hranice, no já mám nad tím otázku, protože si vybavuji příběh Polikarpa. Známe ten příběh z umučení svatého Polikarpa.
0: To je nějaký starověký spis.
1: Je to starověký spis a tohodle z toho muže ustanovil správcem sboru apoštol Jan podle všeho. A tenhle ten muž Pánu Bohu sloužil přes 80 let. Byl věřícím od prakticky svého dětství. Působil ve Smyrně a má se za to, že ten vzkaz těm sedmi andělům a jeden je do Smyrny, je adresován přímo Polikarpovi, jak to čteme ve zjevení Janově, kde je napsáno: vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Víme, že v těch prvních stoletích našeho letopočtu docházelo pravidelně k velkému pronásledování tehdy vzrůstající křesťanské církve nebo křesťanů obecně řečeno. A došlo i na Malou Asii, došlo nakonec i na tu Smyrnu a došlo nakonec i na Polikarpa. Jeho přátelé tohoto starého muže přesvědčili, aby se schoval mimo město. Nakonec jeden mladý křesťan, který byl mučen, prozradil, kde se skrývá, a pro toho starce si přišli zástupci státu. Tento starý muž, moudrý muž, laskavý muž, měl v noci sen, jak hoří jeho polštář, a porozuměl tomu, že zemře smrtí upálením. Tak to přijal jako zjevení. Takže byl s tím smířen, byl připraven. Oni byli překvapeni, že zatýkají tak starého muže, který byl znám jako laskavý. Odvedli ho před toho vládce té oblasti a on mu nejprve hrozil divou zvěří, že ho roztrhá. V tom cirku, který tam byl, bylo shromáždění a on byl souzen veřejně a on říkal, no tak je vypust ty zvířata, jo, jako já se toho nebojím. A pak ho přesvědčoval, ať se odřekne té víry, ať tedy přísahá při fortuně Cezarově, že to je vlastně malá drobnost, že ať si pak dělá, jako věří posím, ale že ať se skloní před císařem a před těmi bohy, kterými věřil tehdejší Řím. On to všecko odmítl. Když ho ten dotyčný přesvědčoval a ptal se ho, tak on mu odpovídá, víš, já sloužím Kristu už 86 let a nikdy mi neublížil, ale přinesl mi mnoho dobrého. Jak bych ho mohl hanět? Jak bych se mohl rouhat svému stvořiteli a spasiteli, který je také mým soudcem a který spravedlivě trestá ty, kdo ho zapřou? A to byla jeho odpověď, na základě které byl odevzdán katům, postaven na hranici, byl zapálen oheň a svědci, kteří zaznamenali tenhle příběh, tak říkají, bylo to velice zvláštní. My jsme viděli jako ten oheň, jako kdyby se nadula plachta plachetnice toho Polikarpa, obepnula takovým obloukem a my jsme necítili, že hoří člověk, ale bylo to jako, když se peče chléb. Byla to libá vůně. A bylo to hodně zvláštní, proto to bylo hodno zaznamenání. A tam si říkám, nakolik ten muž žil Nakolik byl otevřen své zranitelnosti a bolesti? No byl v 86 jako člověk, je nějak omezený, uvědomuje si to. A když jde na smrt, tak je mu to teda hodně jasný, že to bude nepříjemný, zvlášť smrt opálením. Odpouštěl svým nepřátelům, ale zároveň jim říkal, ale Pán Bůh je spravedlivý a Pán Bůh tyhle ty věci nějak vidí a nějak s nimi jedná. Takže si myslím, že ta zranitelnost, odpuštění a ty věci, o kterých jsme povídali, mají nějaké hranice, ale Boží milost nám pomůže ty hranice překročit směrem k těm druhým lidem.
0: Tak kéž bychom tohle zažívali, to provázení Boží milosti, abychom nedovolili zranitelnosti, aby nás uzamkla v nějakém pseudobezpečí, ale aby nám naopak dávala sílu vycházet k těm druhým a odpouštět tak, jak jsme o tom dnes mluvili.
1: Nejsme dokonalí, budeme s tím zápasit, nebude se nám to vždycky dařit, ale já si myslím, že za pokus to vždycky stojí. I když se to nepovede, vždycky to stojí za pokus.
0: Říká Petr Plaňanský, host dnešního pořadu. Petře, děkuju. Přeju ti vše dobré a těším se někdy naslyšenou zase za mikrofonem.
1: Děkuju, všem přeji požehnaný čas a ať se vám všem dobře daří. A buďte odhodlaní, buďte stateční.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Pěkný den a někdy naslyšenou.

Skončila repríza sobotního pořadu Klíčové slovo a tuto sobotu můžete poslouchat další vydání. Kateřina Hodecová bude mít u mikrofonu Mirku Homolkovou.

Dostali jsme se ke 14. hodině na Rádiu 7, které posloucháte. Pokračuje odpolední vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A dříve než pustím znělku písniček na přání, tak vám jenom v rychlosti řeknu, z čeho můžete vybírat po celé odpoledne ještě dál v našem vysílání. Mezi 14. a 15. tedy písničky na přání. V 15 hodin a 15 minut si můžete poslechnout biblickou úvahu Daniela Kvasničky. A ve 3:15 ve čtení z Bible pro 21. století otevřeme 16. kapitolu Matoušova evangelia. V 16 hodin v relaci Základy bude Ingrid Hrubá hovořit o modlitbě a o 16:30 nás čeká magazín.

0: otevírají své brány písničky na přání, ty s datem 6. května na Rádiu 7 a vy můžete vstoupit.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Máme tady první přání. O první písničku, která zazní v těch dnešních písničkách na přání, si napsal Jirka a je od kapely Imperio. Kapela, se kterou spolupracoval náš dlouholetý spolupracovník Petr Janoušek, a písnička je romská.

Dozněla první písnička v dnešních písničkách na přání, byla romská, zpívalo se tam Si můj Bůh, odevzdávám ti své srdce, přemýšlím o tobě, si můj Bůh, chci tě, přijď ke mně. Tak to byla první písnička a já čekám, kdo nám zavoláte nebo napíšete dál a zatím pouštím písničky já pro vás, jako třeba tuto od kapely Adonai.

Na Rádiu 7 se nám pěkně rozjíždějí dnešní písničky na přání. Další písničku vybrala Iva pro Milenku do Prahy, pro dědečka Mílu a pro vás všechny. Je to jedna z těch starých, krásných, jak se říká, stále zelených.

Moje dobrá kamarádka a také posluchačka Rádia 7 se dožívá, jak se říká, významného životního jubilea. A přeje si písničku od Aarona Schusta, Žalm 71. Byl si to ty, kdo mě vzal z luna mé matky. I v mém stáří, i když mé vlasy zešediví, i když mi dojdou síly, o Bože, neopouštěj mě.

0: Na Rádiu 7 probíhají písničky na přání až do 15 hodin. Můžete se zapojit, můžete napsat nebo zatelefonovat, jakou písničku byste rádi slyšeli. Můžete si vybrat píseň pro sebe, pro někoho jiného, to je na vás. Písně, které teď dozněly, byly také na přání někoho z vás, tak čekám, kdo se dál ozve.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Ať prožíváte krásné chvíle nebo těžké chvíle, přeji vám, aby ten dnešní den byl pro vás spokojný a dobrý. Posloucháte Písničky na přání na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová a ráda splním i to vaše písničkové přání.

Posloucháte středeční písničky na přání na Rádiu 7. Máme pro ně tak jako každý všední den vyhrazenou hodinku mezi 14. a 15. Takže je relativně ještě docela dost času, aby zazněla i ta písnička podle vaší volby. Teď tady mám jednoho Davida Crowdera. Bude zpívat o dobrém všemohoucím Bohu, který je plný milosti. Zpívá konkrétně, protože vím, kde bych byl bez tvé milosti. A tak chválím tvé jméno z plných plic a z plných plic ti zpívám.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485, SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Jsme v polovině dnešních písniček na přání. Přijímám další objednávky.

Písničky na přání na Rádiu 7 ještě zdaleka nekončí. Mám tady další požadavek. Následující písnička poletí za Jaštíkovými.

Následující písničku do dnešních písniček na přání vybrala Helenka, On tam bol od Augustína. S přáním pro nás tady v redakci a také vás všechny, kteří posloucháte, s přáním krásného božího dne. Tak tady je Augustín, On tam bol.

Bůh tam byl. Tak to byla další písnička na přání v dnešních písničkách na přání na Rádiu 7 a to další vybral Honza ze Švýcarska. Pro nás všechny tady v rádiu, pro vás všechny, kteří posloucháte a sáhneme trošku do jiného žánru. Ještě stále můžete posílat svá písničková přání, své tipy až do 15 hodin.

Zatím takto vypadají dnešní písničky na přání, může se to ještě změnit. Máme 10 minut do 15. hodiny, takže můžete ještě napsat nebo zavolat a můžu ještě splnit i to vaše písničkové přání. Posloucháte Rádio 7.

Tak přece jen ještě jedno přání přišlo od Renaty. Chce slyšet písničku Egypt od kapely Třetí den. Tak tady je.

Dnešní písničky na přání na Rádiu 7 uzavírají své dveře a otevřou je zase zítra ve 14 hodin. Takže i zítra můžete vstoupit, přát si píseň a nechat se potěšit tím, co zazní na Rádiu 7. To je naší touhou, potěšit vaše srdce, pozvednout vaši naději, přinést vám dobrou zprávu a dobrá slova i do toho dnešního dne. Za chvilku bude 15 hodin.

0: Odpoledne s Rádiem 7.
1: Dostáváme se k 15. hodině a to je čas, ve kterém jsme se rozhodli už hned na začátku války na Ukrajině modlit se za tuto zemi. A chceme v tom stát a vytrvat, dokud to bude potřeba. Můžete se přidat. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že se můžeme modlit a spojovat se i na dálku a přimlouvat se za Ukrajinu, která potřebuje tvůj zásah, tvoji milost, tvoje uzdravení, tvoje navštívení, tvoje vysvobození. A tak se znova modlíme, znova k tobě voláme, aby ses smiloval a tuto zkoušenou, nešťastnou, rozbitou zemi zase dal do pořádku. Prosíme tě, dej milost, ať přijde naděje tam, kde je bez naděje, ať přijde nová síla tam, kde už žádná není. Čekáme v tom na tebe, Pane. Amen.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Ve čtvrt na pět se můžete těšit na biblickou úvahu Daniela Kvasničky a ve tři čtvrtě na čtyři na čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme 16. kapitolu Matoušova evangelia.

První složka je rád, což jistě není třeba vysvětlovat. Jméno ale také může pocházet od starého slovesa radět, starat se. Druhá část se vztahuje ke slovu slavit, takže Radoslav buď rád slaví, nebo je dobrý rádce.

To byl Jeremy Camp a jeho vyspívaná modlitba, ve které prosil, aby Pán Bůh vzal jeho život do svých rukou. Za chvilku nás čeká biblická úvaha Daniela Kvasničky.

Lukáš v evangeliu píše toto. Ježíš vzal k sobě svých 12 a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj. Zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vepředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal, co chceš, abych pro tebe učinil. On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, zdal Bohu chválu. Tak je to v 18. kapitole Lukášova evangelia ve verších 31 až 43. A tomu se čte ještě jedno čtení. Z prvního dopisu do Korintu poslední verš ze 12. kapitoly a pak následující celá 13. kapitola. Usilujte o vyšší dary, končí apoštol 12. kapitolu. A ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, pokračuje ve 13. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A pokračuje dál, znáte to možná, to se čte na svatbách. Ale co to dělá tady? Starocírkevní perikopy dávají dohromady čtené texty z evangelia a epištoly. Perikopy, to jsou seznamy čtení, které se užívaly možná už v 9. století. Rozuměli tomu také i v Jednotě bratrské, kde se toto místo četlo na masopustní neděli při jitřních bohoslužbách. A kdybych byl trochu zlomyslný, řeknu, a vám je určitě naprosto jasné, jak patří tyto dvě části písma k sobě. Přiznám se, že já jsem musel chvíli přemýšlet. A přišel jsem na tohleto. Ježíšovo okolí mělo prostý lék pro slepého. Mlč už. Ale Ježíš používal jinou metodu. Laskavý přístup, který na rozdíl od nich překvapivě požádal. Přiveďte jej ke mně. Myslím, že se nemýlím, když tu slyším slovní spojení, které evangeliu připisoval apoštol Pavel a jeho lékař Lukáš. Třeba proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Je tam to stupňování, tím spíše, oč spíše, nebo čím spíše, v podání našeho textu zní, existuje ještě vyšší, mnohem vzácnější cesta, tvrdí apoštol Korinťanům. A to je přesně ta souvislost. Ježíšův přemáhající způsob jednání zralé lásky, převyšující lidský nezájem a dětinské spory. Ve chvíli lidského zmatku, štěkání a okamžitých metod jedná náš pán jinak. To štěkání znáte v téhle podobě, třeba ukáž, ty nemehlo, ty jsi tomu dal, bude tady už konečně ticho, anebo dej to sem, prosím tě. Nemusí to být v Jerichu, ale může to být i u nás doma, či v naší církvi. Do tohoto prostředí zní laskavá slova 13. kapitoly dopisu do Korintu, tak často čtená o svatbách,
protože skutečně mluví do domácnosti rozvaděné církve. Jeden chtěl a zdůrazňoval to, a druhý zase ono. A v tom dětinském povykování se ztrácel smysl společenství církve. Vlastně nebyl žádný výrazný rozdíl mezi světem a touhle pobožnou partou lidí. A ještě jedna souvislost těchto textů mě napadá. Slepec přestal žebrat a volal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Lidé z Ježíšova protokolu a sochranky jej umlčovali, ale on jim odpověděl tím, že ještě zvýšil naléhavost svého volání. Doslovně, on však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Slepý žebrák si postavil vysoký cíl a nechtěl se jej vzdát. To ale neznamená, že by obtěžoval, naopak nechal žebrání a uchopil unikátní příležitost. Měl jsem jednoho známého, který mi docela často volal kolem půlnoci. Byl pod vlivem alkoholu a když jsem telefon zvedl, chtěl, abych za něj řešil věci, které mohl ve střízlivém stavu vyřešit sám. Když jsem to odmítl, byl agresivní. Přestal jsem tedy v nočních hodinách tento telefon brát a zavolal jsem až druhý den popoledně, abych mu nechal čas trochu vystřízlivět. To mi ale telefon nebral, zase on. A takových příběhů bych mohl vyprávět více. Kdo bydlí na faře, zná je jako součást své práce. Jenže tenhle příběh o naléhavosti vypráví o něčem jiném. Muž z evangelia možná nebyl ve svém naléhání příjemný, dovedu si představit, že to jeho zvolání znělo jako řev zraněného, ale neobtěžoval. Rozhodl se využít unikátní chvíle. To byla ta jeho víra, v níž jednal, v níž nechtěl propásnout možnost, která se nemusí opakovat. Víra, která ho uzdravila. Jistě měl vysoké nároky, ale nebylo to tak správné. Poslední verš 12. kapitoly čteného dopisu, zjevně související s celou 13. kapitolou, nám dává propojení těchto dvou textů. Apoštol nabízí do Korintu ještě vzácnější cestu. Vzácnější cesta se dá skutečně přeložit také jako vyšší cesta. Stačí se prolétnout nad pobřežím Egejského moře, třeba od Hródu směrem na Prahu, nalétáváte na pevninu nad starověkým Filipis. Ten let trvá nad tím mořem slabou hodinku, ale pohledem dolů zjistíte, jak obtížné bylo pro starověké cestovatele přejít z města do města. A pro Pavla a jeho spolupracovníky to znamenalo najít nějakou vhodnou cestu přes úbočí, nějaký průsmyk, kterým by se dalo v přiměřeném stoupání projít k cíli. A před námi jsou také vysoké, náročné a daleké cíle. Jen naivka by si myslel, že všude bude mít římské dálnice. A také my potřebujeme najít vysokou, a tedy vzácnou cestu v diplomacii, v politice státní, rodinné a církevní. Nesmíme tunelovat naše vztahy. Cože je to tunelovat? Je tu řeč o křesťanském sboru, který má potíže se vztahy. Nadřazuje poznání, řečnickou schopnost či charismatické obdarování nad hodnoty křesťanské lásky. A tuneluje ten, který se snaží jednat nepřímo. Řekne toho půl, nebo rovnou neřekne nic a dělá, jako by se nechumelilo, nebere vážně svého bratra či sestru, kalkuluje, vydírá a drží pod krkem své nejbližší. Když jde o jídlo, vždycky přistrčí nejprve svůj rendlík. Využívá samozřejmě službu druhých. A třeba ve známosti? No chlapec vytěží klenoty svého děvčete ještě dřív, než jí slíbí věrnost. Slečna s neodolatelným úsměvem a vůní zamlčí svoje plány a představy, jen aby chlapec kývla, stačí jeden malý okamžik. Důvěra je podkopána. Tančí se jak po betóně, slibují se rajské časy, malují se snové krajiny a přitom je krajina lidských vztahů poddolována. Celý národ dnes nadává jeden na druhého, nejlépe na ty, se kterými nemůžeme mluvit. No, jsou daleko, jenže oni na nás mluví v televizi či v rozhlase, vytvářejí dojem blízkosti, říkají nám čau a používají velice silná a jednoznačná slova, jako bychom se bez nich nemohli obejít.
To je ale, přátelé, tunelování mezilidských vztahů, to je obcházení vyšší a vzácnější cesty. Slepec našel vyšší a vzácnější cestu poměrně jednoduše, ale jaký máme najít my? A co znamená najít vyšší, vzácnější cestu, mít rád, milovat? To je jako cesta přes vrcholy, vysoké vrcholy, které nám stojí hned za chalupou. Tady doma, v nejbližší rodině a ve vlastní vsi. Proto se tenhle oddíl čte na svatbách. Je v něm rada. Korint si můžeme představit jako multinárodní komunitu, jako místo obchodu a výměny všeho možného, včetně myšlenek. Jistě pracovali v Korintě nejlepší právníci a marketingoví specialisté, a tak se apoštol nebojí stavět si vysoké nároky, zcela kristovsky být ještě lepší než oni. Nebojí se mluvit jazykem právníků, marketérů, produktových manažerů a jejich klientů. Píše poeticky, spočítá, zač stojí naše víra. A co neděláme, neboť jsme přesvědčeni, že to nepřináší žádný užitek. A dodá, cože naopak děláme, protože je to dobré, obecně prospěšné a trvanlivé. Pokusme se o to taky. Hledáme přece vyšší cestu.

O vyšší cestě hovořil Daniel Kvasnička. Další zamyšlení se můžete poslechnout zítra ráno ve 6:45. Josef Straka bude hovořit o tom, jak máme chodit před Boží tvář.

Kalendárium. Pojďme si přiblížit některé události, které se pojí k dnešnímu dni 6. května. Nejprve se zastavíme u roku 1840, kdy ve Spojeném království se začala používat první poštovní známka Black. Penny Black byla první poštovní známka na světě. A v roce 1889 v Paříži byla během světové výstavy otevřena Eiffelova věž. 6. května 1939 byly převezeny z Litoměřic do Prahy ostatky básníka Karla Hynka Máchy. Při této příležitosti došlo k mohutné protiokupační protiněmecké demonstraci, poslední na dlouhých 6 let. A o pár let později, v roce 1945, 6. května, americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila Plzeň. A poslední událost, kterou si můžeme připomenout, je korunovace Karla III. Britským králem. Bylo to právě 6. května v roce 2023. 6. květen je také dnem narození například lékaře, psychologa židovského původu Sigmunda Freuda. Narodil se v roce 1856. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy. Jeho rodný příbor je na svého nejslavnějšího obyvatele patřičně hrdý, byť zde Freud pobyl jen do svých 3 let. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do kalendáře, posloucháte Rádio 7.

Tak to byla jedna svěží polská píseň v podání kapely Ovca. Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. To další, co vám z programové nabídky nabídnu v nejbližším čase, je čtení z Bible pro 21. století. Ve 3:15 otevřeme spolu s herci Josefem Somrem a Petrem Formanem Matoušovo evangelium v 16. kapitole.

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim, večer říkáte, bude hezky, nebe se červená. A zasvítání ale, dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky. Pokrytci, umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení proroka Jonáše. Tehdy je nechal a odešel. Když se jeho učedníci přeplavili na druhou stranu, zjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl, dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů. Dohodovali se mezi sebou, vždyť jsme sebou žádný chleba nevzali. Ježíš to věděl a řekl jim, proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že jste nevzali chleba? Co pak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch 5 chlebů pro 5 tisíc? A kolik jste nazbírali košů? Ani na těch 7 chlebů pro 4 tisíce? A kolik jste nazbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu? Varujte se farizejského a saducejského kvasu. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení. Když Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho mě, syna člověka, mají lidé? Odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Odpověděl mu Šimon Petr. Ježíš mu na to řekl, blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr. A na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království. Cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno v nebi. A cokoliv na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi. Tehdy své učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on, Ježíš, je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.
1: Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti nesmí stát. On se ale odvrátil a řekl Petrovi, odejdi ode mě, satane. Svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské.
0: Potom Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří syna člověka přicházet v jeho království.
2: Ze 16. kapitoly Matoušova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Josef Sommer a Petr Forman.

jako David tančit, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha, Jača, Drak, Mešak a Bednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtí,

0: milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Další hodina odpoledního vysílání spěje ke svému závěru. Čas velmi rychle letí. Říkali to i staří latiníci, tempus fugit. Ano, čas běží. Za chvilku bude 16 hodin.

novém Davidův dům klanění. Z prosek a sutí znovu nám vystaven jako místo setkání s tebou. Do chvály se znovu odívám a vyznávám, jsi nejvyšší, jsi hoden. Hoden si vzít všechno to, čím jsem já. Hoden si vzít mé klanění.

O půl páté nás čeká dnešní magazín se zprávami ze světa pronásledované církve a také s pozvánkou na jednu speciální konferenci.

0: Posloucháte rádi Rádio 7? Máte z něho užitek? Pavel to říká takto.
1: Vysílání znovu a znovu připomíná vděčnost Pánu Bohu za svobodu, že vás můžu nerušeně poslouchat a že Rádio 7 můžu doporučit někomu, kdo se třeba ostýchá o víře mluvit, ale v soukromí si některé pořady rád poslechne. A nebo za možnost, že si někdo náhodně naladí rádio na chalupě, v autě, doma, právě na vlnách DAB+.

Pokud máš žízeň, pokud máš hlad, přijď ke královskému stolu a vezmi si vše zadarmo. Přijď takový, jaký jsi. Zpívali Rent Collective. Za chvilku magazín.

0: Život má různé stránky a v jednom okamžiku je možné zakoušet nejrůznější příchutě. Důkaz přinesou následující chvíle v magazínu. Díky, že jste s námi. Dobrý poslech. Vytvořit most mezi světem podnikání a místní církví, to je cílem konference Podnikání jako boží povolání. Za přípravami stojí také organizace Nové horizonty. Jejího zakladatele Martina Pence jsme se zeptali, jak by k onomu přemostění mohlo dojít.
1: My bychom předně chtěli, aby ta myšlenka, že nějaká propast existuje, přestala platit a aby to vůbec nebyla odvážná myšlenka. A všímáme si, že v okolních zemích jsou právě podnikatelé, nebo my říkáme lidé v lidních zaměstnání, naprosto běžnou součástí vedení církví, anebo dokonce jsou zakladatelé těch církví. A chceme toho dosáhnout tedy tím, že vysvětlíme, že ta propast byla vytvořena uměle, historicky, že pokud chceme, aby Boží království rostlo, tak právě obdarování a kompetence lidí ze světa podnikání jsou naprosto zásadní pro ten růst království. Chceme přinášet pozitivní příběhy a tím postupně rušit ty obavy, které obou straně z těchto světů existují.
2: A proč vnímáte podnikání jako Boží povolání? Povolání vlastně k čemu?
1: My vnímáme, že Pán Bůh na jednu stranu chce, aby církev přivedla lidi do nebe, ale zároveň Ježíš se modlí, přijď tvé království, jako je v nebi, tak i na zemi. Takže my vnímáme, že vlastně všechno povolání, pokud máme to Boží království přinést na zem, tak potřebujeme mít lidi, nejenom jako podnikatele, ale politiky nebo učitele. Chceme ty Boží myšlenky, to jeho království projevit v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Takže nejde primárně jenom o podnikání, ale o všechny lidi v zaměstnáních, aby porozuměli, že to Boží království oni můžou uplatnit tam, kde tráví každý den nejvíce času.
2: Pozvánka na konferenci má i podtitul Biznis a církev společně pro Boží království. Jak mohou tyto dvě oblasti spolupracovat?
1: Úplně jednoduše, pracovníci v církvi mají kompetence a obdarování a lidé v podnikání mají kompetence a obdarování a obě obdarování považujeme za boží, za oslavující Boha a z nějakého důvodu jsme to začali rozdělovat na světské a duchovní a je to jeden právě z těch konceptů, kterého se potřebujeme zbavit, protože Pán Bůh je nejlepší podnikatel, Pán Bůh stvořil peníze. O financích je mnoho témat v Bibli a jde o to se vzájemně obohatit, uvidět ta obdarování jako něco, co vychází od Boha a ten zaměstnavatel potřebuje to pomazání církve, tu péči o zaměstnance, lásku, schopnost odpouštět, tvořit kulturu, která přitahuje lidi a stejně tak i církev potřebuje některé ty kompetence a dovednosti, správa majetku, správa financí, zaměstnávání lidí, určité technické dovednosti, takže v tom vidíme výbornou příležitost k obohacení.
2: Řekl byste, že se církev tomu tématu podnikání spíš vyhýbá?
1: Já bych to posunul možná ještě dál. Já myslím, že se vyhýbáme silným osobnostem, protože většinou ti lidé z vlivných zaměstnání mají takovou silnější osobnost, mají silnější názory, jsou rychlejší v myšlení, rádi riskují, rádi věci hodnotí. A nemyslím si teda, že to souvisí přímo s tím podnikáním, ale právě s tím typem osobnosti, který se vyskytují v tomto prostoru a je to právě ta síla, určitá agresivita. Ale znova bych řekl, ta agresivita může být boží. Je to agresivita nebo síla k prosazení určitých myšlenek, k tomu, že se nebojíme a testujeme nové myšlenky, pak je hodnotíme. Takže myslím si, že se vyhýbáme těm typům osobnosti než podnikání jako takovému.
2: Textu o tom, jak nakládat s penězi, je v Bibli až moc možná. Možná si často pamatujeme spíš ty varovné verše. Jak jako křesťané bychom měli zdravě přemýšlet o financích?
1: Hlavně se jich nebá. To právě přináší ten svět podnikání, že finance je vlastně prostředek k přinesení toho království, ke štědrosti, k tomu, že můžeme něco způsobit, investovat do města způsobem, kterým město samo chce. To, že vytvoříme nejenom evangelizační aktivity, ale nějaké aktivity, které přitáhnou lidi z města, které reagují na jejich potřebu. Takže hlavně se jich nebát a mít zavědomí, že peníze máme proto, aby jsme investovali do růstu království.
2: Vraťme se teďka ještě k té konferenci s názvem Podnikání jako boží povolání. Aha. Jaká témata otevřete? Jací řečníci se o to postarají?
1: Těch témat je pouze několik a v základu teda je to porozumění, co to znamená, že odnikání je boží povolání, kde vystoupí několik odnikatelů, kteří budou sdílet své příběhy a to, jak se Bůh projevuje v tom jejich zpětě. Bude tam téma propojení právě podnikatel a církev, proč je to ten problém, proč je to tady ta propast, kde budou lidé sdílet ty zkušenosti obohacení. Potom bude o příběhy lidí, jak sdílejí Boha v tom svém podnikání a skupina AGCC přinese téma strategická štědrost a také jak vytvářet startupy, případně finančně zdravou církev. O tématu se postará 15 řečníků, může to být Aleš Vala, Janet Oubrechtová, podnikatelka a pastorka zároveň, Štefan Baláš ze Slovenska, Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance, pastor Tomáš Sýs a zároveň podnikatel, Jan Drohokoupil, člen Rády CB, Ilona Urbanová právě z EGCC a dalších asi 8 jmén, kteří právě každý přinese ten střípek pohledu, jak se na tu problematiku dívat zdravě.
2: Program tedy bude velmi pestrý. Bude mít konference i výstup pro takzvanou obecnou církev, tedy pro nepodnikatele, zájemce z řad běžných věřících.
1: Určitě budeme chtít šířit nahrávky. Už teď máme nahrávky na profilu Spotify nebo Apple Podcast Nových horizontů, kde řečník Dave Balestry z Austrálie právě popisuje, jak překonat propast, pokud se někde vyskytuje. A tyto nahrávky opět obohatíme, napíšeme nějaký článek a v těchto aktivitách budeme pokračovat, protože trvalo mnoho let, když jsme se dostali do této situace, že o té propasti nejenom mluvíme, my vnímáme, my žijeme a proto nám bude více let trvat, než obou straně získáme opět důvěru, propast zrušíme, takže aktivity i případně výjezdy do zahraničních církví, kde můžeme vidět, jak to téma funguje, budou nadále pokračovat.
0: Dívá se dopředu Martin Pence, jeden z organizátorů konference, která odstartuje ve středu 13. května 2026 v Praze. Podrobnější informace, včetně vstupenek, jsou dostupné na webu www.portal.cb.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Indie. Hinduističtí extremisté zničili kostel a zaútočili na věřící. 9 křesťanských žen bylo zatčeno poté, co dav zaútočil na jejich pastora a zničil jejich kostel. Pastor Aravind a jeho manželka Anjali slouží 15 let v jednom domorodém kmenu v západní Indii. Od roku 2014 policie spolupracuje s hinduistickou militantní skupinou Bajrang Dal, aby se postavila proti jejich evangelizační práci a Aravind byl několikrát zbyt. V říjnu 2025 byla jejich bohoslužba přerušena davem, který Aravinda surově zbyl a zničil provizorní kostelní stavbu a dům, ve kterém manželé bydleli. Policie zatkla Anjali a 8 dalších křesťanských žen a vyhrožovala některým nekřesťanským přihlížejícím, kteří se postavili na stranu křesťanů proti této nespravedlnosti. 9 žen strávilo 5 dní ve vězení a Aravind stále nebyl propuštěn na kauci. Bůh byl naši silou, řekl Aravind. Mnoho lidí zatčených za jiné nezákonné aktivity mohlo skrze nás uslyšet evangelium. Kyrgyzstán. Křesťanka uctívá Boha při pasení ovcí. Křesťanka čte Bibli při pasení ovcí, aby se vyhnula pro následování. Jibek má přes 60 let a je jedinou následovníci Krista ve své rodině. Její snachy se jí pravidelně posmívají a týrají, protože opustila islám. Zabavili ji všechny křesťanské knihy, včetně Bible, a pravidelně kontrolují její telefon, aby smazali biblické aplikace. Jibek žije v odlehlé horské oblasti a hledá výmluvy k návštěvě větších měst, kde se může účastnit bohoslužeb a setkávat se s dalšími křesťany. Zjistila, že jediný způsob, jak může pravidelně číst Bibli, je když sama pase ovce. Sama si stahuje biblické aplikace a sleduje online kázání. Pak vše smaže, než se vrátí ke své rodině. Jibek prosila o modlitbu, aby se pronásledování ze strany její rodiny zmírnilo, aby jí Bůh dal sílu svědčit své rodině, aby měla více příležitostí navštěvovat bohoslužby a číst Bibli. Kyrgyzstán je odlehlá horská země s kočovnou kmenovou kulturou. Je také jedním z nejchudších bývalých sovětských států ve střední Asii. Značná část obyvatelstva odešla za prací jinam a život v Kyrgyzstánu je těžký. Po desetiletích komunistické vlády se většina Kyrgyzů vrátila k předkomunistické islámské kulturní identitě své země. 93% Kyrgyzů jsou sunničtí muslimové, 4% populace jsou křesťané. Křesťané jsou pronásledováni hlavně členy svých rodin a komunit, včetně muslimských náboženských vůdců. Tajná policie je také známá tím, že zastrašuje a vyslýchá věřící podezřelé z evangelizace. Některé církve se modlí otevřeně, dokonce i v malých městech, ale být křesťanem je kvůli islámské kontrole obtížné. Křesťané muslimského původu jsou často biti a malá křesťanská menšina je obecně utlačována společností. Například autobusy nezastavují pro ty, kteří jsou v malých komunitách známí jako křesťané a věřící mají potíže se získáním práce a dokonce i s nákupem zboží. V některých komunitách muslimští vedoucí odmítají pohřbít zemřelé křesťany. Bible jsou v Kyrgyzstánu dostupnější než v jiných severoasijských zemích. Lze je zakoupit v registrovaných církvích ve větších městech, ale jsou drahé. Hlas mučedníků poskytuje lékařskou péči křesťanům zraněným při útocích a pomáhá věřícím stát se soběstačnými. Benin, odmítnutá dcera, se potýká se zdravotními potížemi a trpí nedostatkem. Mladá žena, kterou rodina odmítla za to, že se stala následovníci Krista, prosí o modlitby za fyzické uzdravení a zlepšení životní situace. Michelina rodina praktikuje vůdu. Když se odmítla účastnit rituálu, otec ji odmítl, zbyl a řekl, že už není jeho dcera. O její situaci jsme informovali na Rádiu 7 dne 14. května 2025. V této době byla vysokoškolskou studentkou a byla nucena se živit sama v zemi, kde je většina mladých žen v každodenních potřebách odkázana na svou rodinu. Michelle dokončila studium, ale trpí žaludečními vředy a má problémy sehnat dostatek jídla. Je sklíčená a cítí se osamělá, řekl spolupracovník Hlasu mučedníku, který popsal Michelle jako uvězněnou v této situaci. Potřebuje povzbuzení a dobrou práci. Stejně jako Michelle bylo mnoho beninských žen odmítnuto svými rodinami za to, že se staly následovnicemi Krista. Benin je malá země sousedící se západní Nigérií. Je to rodiště vúdu. Křesťanství je mnohými na severu považováno za hrozbu pro jejich šamanské tradice. Každá vesnice a mnoho domů na severu má určené místo pro obětování zvířat a někdy i lidské oběti. Vúdu je oficiální náboženství a den vúdu je v Beninu státní svátek. Čarodějnictví je hluboce zakořeněno v místní kultuře a je otevřeně provozováno. Křesťanství je považováno za cizí náboženství, které krade mládež a brání v řádném zasvěcení do místních rituálů. Každý náčelník vesnice slouží jako politický vůdce i kněz vúdu. Asi 30% obyvatel Beninu jsou křesťané. Téměř 40% vyznává původní pohanské náboženství a dalších 30% jsou muslimové. Věřící jsou pronásledováni svou rodinou a komunitou. K pronásledování dochází hlavně na severu Beninu. Noví konvertité ke křesťanství jsou biti a někdy i zabíjeni. Církevní budovy jsou běžně ničeny. Obyvatelé vesnic brání evangelistům ve vstupu a brání výstavbě nových kostelů. Bible jsou v Beninu k dispozici, ale v venkovských oblastech je těžké je sehnat. Práce Hlasu mučedníku spočívá především v pomoci pronásledovaným naléhavých případech, v poskytování potravin, přístřeší a osobních věcí jednotlivcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Hlas mučedníku také rozšiřuje Bible v oblastech, kde většina lidí praktikuje vúdu. Nebeský Otče, prosíme tě za naše indické bratry a sestry, kteří zakoušejí silné protivenství. Dodej odvahu a sílu těm, kteří zakusili zastrašování, bití a vězení. Přimlouváme se za Aravinda, abys ho posiloval ve vězení, aby tam mohl směle zvěstovat evangelium svým spoluvězňům i dozorcům. Pane, modlíme se i za Džibek. Naplni radostí při četbě tvého slova a zahrni svojí přítomností a láskou. Dej, ať může být světlem ve své rodině, aby až uvidí její láskyplný a odpouštějící přístup, byli všichni členové její rodiny přemoženi tvou láskou a poznali tě. Přimlouváme se i za Michelle. Uzdrav její žaludek a dej jí dobrou práci, aby měla dostatek pro sebe i ke každému dobrému dílu. Posiluj její víru a odvahu. Dej jí možnost se zapojit do živého společenství křesťanů. Nech tě světlem i všem příslušníkům své rodiny i kmene. Kéž i její rodina dospěje k poznání tebe jako jediného pravého a živého Boha. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníku.cz. Pokud si pustíte magazín zítra, připraveno je květnové vydání magazínu Židé a my s Radkem Hejretem. Vypravíme se do Magdaly. Naslyšenou. Posloucháte Rádio 7, blížíme se k 17. hodině k relaci Pohovka, ve které zazní písně Jeremyho Kempa. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a od 18 hodin se ujme slova Karolína Vološinová, průvodkyně večerním vysíláním. Mějte se hezky.

Vítám vás u poslechu hudebního pořadu Pohovka na Rádiu 7. Zdraví vás Štěpán Matuška. V dnešním díle si představíme jedno z Brusunové hudební album. Dnes nám bude hrát zpěvák, který pochází z amerického státu Indiana. Jeho jméno pro spoustu z vás nebude neznámé. Je jím Jeremy Camp. Tady je první píseň, kde Jeremy zpívá o tom, že v Božím slovu je život.

Nová energická hudba, nové texty, kterými Jeremy chválí Boha. To vše nabízí album, ze kterého si dnes v Pohovce hrajeme. Nese název The Answer, což v překladu znamená odpověď. Jedná se už o 11. studiové album, které Jeremy vydal a nahrál také několik dalších, které byly živě. My si teď rovnou pustíme ústřední píseň celého alba, která se jmenuje stejně jako celé album, The Answer. Jeremy v ní zpívá o tom, že ve svém životě si klademe spoustu otázek. Je tu však někdo, kdo je nám v těchto chvílích vždy na blízku a uvádí nás do své pravdy. Jeho jméno je Ježíš.

Na každém albu, které vám tu v Pohovce představuji, je vždy jedna nebo dvě písně, které mi z celého alba tak nějak vystoupí nade všechny ostatní. I tentokrát tu jedna taková je. Zpívá se v ní, že Pán Bůh je náš zastánce a chrání nás. V posledních dnech mě právě tato píseň provázela, když mi bylo těžko. V těchto chvílích jsem si stále připomínal, že Bůh je můj zastánce.

Tak to byla píseň, ve které Jeremy zpíval o tom, že Pán Bůh je náš zastánce a ochránce. Zastává se nás, když my padáme a když jsme slabí. On je věrný, i když my jsme nevěrní. Další píseň má název The Storm, bouře.

Jeremy ve svých písních vyjadřuje to, co mu leží na srdci, anebo pro co je zlomený. Další uslyšíme o tom, že Boží náruč je stále otevřená do kořán. Ten, kdo ho hledá a přijde k němu, toho Pán Bůh nevyžene ven. Snažím se pro vás, milí posluchači, vystihnout vždy aspoň hlavní myšlenku těchto písní, protože chápu, že ne všichni z nás vládneme angličtinou. Věřím však, že to nemusí být tak velkou překážkou a že tato hudba k vám přesto promlouvá. Tady je slíbená píseň.

Věřím, že je dobré si připomínat, že náš Bůh je láska. V dnešním albu The Answer od amerického zpěváka Jeremyho Kempa je láska velmi silně zastoupena a často zmiňována. Další píseň je tedy také o lásce. Je k ní také natočen klip, který si můžete vyhledat na internetové stránce YouTube. Myslím, že rozhodně stojí za zhlédnutí. Tady je píseň, která nese název Never Stop Loving.

Posloucháte pořad Pohovka na Rádiu 7. Dnes vás už jako obvykle provází Štěpán Matuška. Dnes tedy v našem pořadu hraje Jeremy Camp a probíráme jeho z Brusu nové album, které vyšlo v říjnu tohoto roku. Toto energické album tedy nemohlo uniknout mé pozornosti, protože Jeremy je můj oblíbený interpret. Pojďme tedy poslouchat společně dál.

Doznívá nám píseň, ve které Jeremy velmi jasně vyjadřoval svoji touhu povědět světu o Ježíši. Myslím, že jeho hudba je poměrně rozšířená a může zasahovat spoustu lidí. Není pouze pro křesťany, ale také pro lidi, kteří Boha hledají. Náš fyzický zrak je velmi omezený. Pán Bůh však vidí život každého člověka individuálně a může si použít i tuto hudbu k tomu, aby ho někdo mohl poznat. Těším se, až jednou uvidíme ty souvislosti a cesty, kterými tohle Pán Bůh dělá.

Jeremy Camp. Jméno, které si většinou vybavíme ve spojitosti se silným a zvučným hlasem. Jeremy měl však v posledních měsících vážné problémy s hlasivkami. Pamatuji si, když jsem na Facebooku četl příspěvek od jeho členů kapely, kde prosí o modlitby za Jeremyho, protože ho čekala vážná operace. Dokonce mu hrozilo, že už nikdy nebude moci zpívat. Pán Bůh ho však tímto vším provedl a Jeremy se pomalu zotavuje a již brzy bude znovu koncertovat. Pán Bůh je věrný. Kéž je nám toto připomínkou a svědectvím o Boží dobrotě.

V našem dnešním pořadu se pomalu blížíme ke konci. Ještě předtím tu ale mám něco pro fanoušky rockové hudby. Jedná se opravdu o takovou vizitku poctivého amerického roku. Probuďme se. Bože, prosím, probuď nás. Takovéto výzvy zaznívají v této písni. Chci vás pozbudit. Pro ty z vás, kdo možná tolik tvrdší hudbu neposloucháte, dejte této písni šanci a soustřeďme se společně na to, co v ní chtěl autor říci.

dnešní pohovce je před námi poslední píseň a já se na vás budu těšit zase za týden s další hudbou a s další novou inspirací. Přeji vám boží blízkost v příštích dnech. Od mikrofonu se loučí Štěpán Matuška.

0: Ladíte středeční večerní vysílání na Rádiu 7 6. května 2026. Vaší večerní průvodkyni je Karolína Vološinová. A přijměte prosím srdečné pozvání k poslechu následujícího dílu pořadu Bible Guide s Jiřím Zdráhalem a rozborem knihy Jeremiáš.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 21. kapitola. Toto proroctví bylo vyřčeno až v době posledního judského krále Cidkiáše, poté co na Judsko zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Král Cidkiáš poslal k Jeremiášovi posly a požádal ho o přímluvu u Boha. Chtěl, aby Bůh judským pomohl v jejich boji proti Nabukadnezarovi. Bůh ale králi odpověděl s tím, že to on sám je proti nim a tak proti babylonskému králi nemají šanci obstát. Přesto dal Bůh králi a Izraelcům šanci na záchranu. Kdo vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežije a zachrání si život. Toto Jeremiášovo poselství o bezpodmínečné kapitulaci jako jediné šanci na přežití se jistě nelíbilo těm, kteří byli rozhodnuti dál bojovat. Nešlo tady o sílu babylonské armády. Vždyť už dříve Bůh vysvobodil Jeruzalém z obležení silné asyrské armády. Nabídka kapitulace byla poslední šancí prokázat poslušnost Bohu. Kdyby Izraelci uposlechli Boží radu, ukázali by tím Bohu, že přece jen jsou ochotni a schopni ho poslouchat. Izraelci se ale zachovali podobně jako jejich předkové na poušti. Udělali vždy opak toho, co chtěl Bůh. Když tehdy Izraelce Bůh poslal, aby vstoupili do zaslíbené země, tak odmítli. Dokonce chtěli kamenovat dva věrné zvědy. Když potom Bůh přikázal, aby odešli na poušť, vydali se do zaslíbené země. Tam byli hořce poraženi. A podobné to bylo s Izraelci v Jeremiášově době. Když jim Bůh řekl, aby přestali hřešit, tak nechali Jeremiáše zbičovat. A když je Bůh vyzval, ať se vzdají, jednoznačně to odmítli a bojovali dál. Bůh chtěl, aby se tehdy Izraelci zachránili tím, že vyjdou dobrovolně z obléhaného Jeruzaléma. Celkový Boží plán spásy nám také připomíná záchranu z obléhaného města. Bůh totiž nadvládu hříchu, vzpoury, ďábla a smrti nad světem nazývá městem Babylon. Zničení bezbožného světa tak, jak je popsáno v Biblii, tedy můžeme přirovnat k dobytí města. A záchranu lidí jako útěk z obléhaného města. O zničení Jeruzaléma rozhodl Bůh. Důvodem byly hříchy lidí a naprostý nezájem o Boží vůli. Odmítli dokonce i tuto jeho nabídku záchrany. Těm, kteří se vzdají Nabukadnezarovi, slíbil tehdy Bůh záchranu. Kdo bude proti Nabukadnezarovi bojovat, zahyne. Bůh tehdy Izraelcům řekl, tak praví Hospodin, kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život. Takový zůstane naživu. Stejně jako Jeruzalém se Bůh rozhodl zničit hřích a všechnu temnotu světa. Podobně dává Bůh lidem možnost uniknout před zničením světa. Stačí jen opustit hřích a vzdát se Bohu. Kdo zůstane na straně hříchu, tak zahyne s ním. S poselstvím záchrany tehdy Bůh poslal Jeremiáše. Nyní s poselstvím záchrany posílá svou církev. Jeruzalém byl nakonec zničen a spolu s ním všichni, kdo byli neposlušní a nevzdali se včas králi Nabukadnezarovi. I tento náš svět bude nakonec zničen. Apoštol Pavel to předpověděl takto. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděli v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a jeho úžasné moci. O ty, kteří se vzdali Nabukadnezarovi, bylo postaráno. Stejně tak Bůh zachrání všechny, kteří se mu odevzdali. Při svém ohlašování zničení Jeruzaléma a celého judského království Bůh ale nezapomněl na jednotlivce. Odsoudil Judsko, ale každý Izraelec si mohl zvolit sám za sebe, zda Boha uposlechne. Každý mohl sám za sebe rozhodnout, zda bude součástí království, které padne, nebo lidu, který bude zachráněn. Jeruzalém padl.

Ježíš zemřel za národy, ale pouze jednotlivec může přijmout jeho spasení. Ano, boží plány nás převyšují a velké události nemůžeme ovlivnit. Ale ta hlavní událost je určena pro jednotlivce, je určena pro nás. Ježíšovu oběť může přijmout pouze jednotlivec. Ježíšovu oběť můžu přijmout jen já sám. A žádné království, stát ani národ mi nemůže tuto záchranu vzít.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhlem můžete v pořadu Bible Guide vždy v 8 a v 18 hodin. Aktuálně probíráme společně s Jiřím knihu Jeremiáš, příště nás bude čekat 22. kapitola.

tátu dnešního oslavence, a to je každý, kdo nosí jméno Radoslav. První složkou jména je rád, což jistě není třeba vysvětlovat. Jméno ale také může pocházet od starého slova radět, starat se. Druhá část se vztahuje ke slovu slavit, takže Radoslav buď rád slaví, nebo je dobrý rádce. Toto jméno bylo dříve velmi oblíbeno u jihoslovanských velmožů, kteří vládli ve 13. století. Všem Radoslavům přejeme všechno nejlepší. Teď kapela Kamis nebo Eva Farna, no a po nich se podíváme do kalendária a připomeneme si důležitá výročí spojená s dnešním datem 6. května.

0: Kalendárium.
1: V kalendáriu si připomínáme výročí spojená s dnešním datem, no a to rozhodně neznamená, že bychom vařili z vody jako Eva Farná v předchozí písničce, ale máme podložené události historické a také výročí narození či úmrtí osobností, které jsou spojeny právě s dnešním datem a je dobré si je z rozličných důvodů připomínat, ať už jsou to osobnosti historie, lékařství, vědy, techniky, nebo třeba lingvistiky, anebo teologie. Takže z těchto všech důvodů jsme rádi, že můžeme si připomínat v rámci kalendária tato výročí osobnosti. Přidejte se k poslechu. Května roku 1889 byla v Paříži během světové výstavy otevřena Eiffelova věž. Americká armáda, vedená generálem Pattonem, osvobodila dne 6. května 1945 město Plzeň. Z 170. výročí by se dnes býval dožil lékař, psychiatr židovského původu Sigmund Freud. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy. Jeho rodný Příbor je na svého nejslavnějšího obyvatele patřičně hrdý, byť zde Freud pobyl jen do svých 3 let. Už jste někdy slyšeli jméno Bedřich Hrozný? Jedná se o českého orientalistu a jazykovědce. Pochází z rodiny evangelického kněze a na Vídeňské univerzitě také studia teologie započal. Brzy však přestoupil na filozofickou fakultu a už během studií zvládl kromě latiny a řečtiny dalších 10 orientálních jazyků. V roce 1915 uprostřed první světové války rozluštil chetické klínové písmo a nabídl první stručný nárys mluvnice tohoto jazyka. Hrozný zjistil, že chetečtina patří ke skupině tzv. Indoevropských jazyků a je tedy příbuzná s řečtinou, latinou, indickými jazyky a podobně. O národu chetitů byly do té doby známy jen zmínky z Bible a nápisů egyptských faraonů, jimž byli chetité rovnocennými protivníky. Ještě dodám, že Bedřich Hrozný se narodil 6. května roku 1879 a ve stejný den, ale v roce 1915, se narodil americký filmový a rozhlasový režisér a dramatik Orson Welles. Ten má na svém kontě jistě nejslavnější rozhlasovou hru všech dob, dramatizaci románu Válka světů. Do rozhlasové podoby jej převedl v roce 1938, dostal podobu živého vysílání. Do něhož mezi písně vstupuje reportér s informacemi o útoku mimozemských civilizací na naší zemi. Reportáž byla považována za skutečnou a ve své době vyvolala obrovskou paniku. Tímto počinem se inspirovala i kapela Spotlight a za chvíli vám pustím i píseň, ve které je část této reportáže. Otištěn. Připomeňme ale ještě výročí úmrtí českého válečného pilota Františka Peřiny. Ten se proslavil především v letecké bitvě o Francii a později o Anglii. Sestřelil nejméně 12 německých letadel. Úctu si získal, když zcela sám zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe, aby ochránil zbylé bombardéry ze své letky. Zemřel 6. května roku 2006. Tolik kalendárium pro dnešní den, tedy 6. květen.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Skončil pořad Průsečíky s Marianem Možuchou a moderátorem Pavlem Kólem. Premiéru naladíte v úterý v 11.15.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Krátce po 19. hodině ve středu 6. května roku 2026 posloucháte večerní vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Karolína Vološinová. Za necelých 15 minut si můžete poslechnout zejména vy nejmenší kanafásek, náš takový rozhlasový večerníček, kde právě probíhá čtení z knížky Kuňka a rybníček Kváky Kvák od Ludmily Loderové. No a vy, kteří máte rádi osobní rozvoj a tipy, jak třeba rozvíjet své svěřence v mládeži nebo v rámci církve, tak určitě pro vás je tu 3D Talk. Aktuálně se sérií Jak vést dobrovolníky s Vojtou Barotem a Alžbětou Hanákovou ve 7:15.

0: Nejsi mi cizí, tak to byla kapela On Fire, no a cizí nejsou Eliance, jedna z našich posluchaček, ani pořady Rádia 7, speciálně Kana Fásek. Co má na něm ráda, nebo co něm poslouchá?
1: Protože tam jsou třeba nějakých těch dílech ty zvířátka a že to je stručně popsaný ty věci, a že se u toho trochu zastavím a vydržím u toho poslouchat. Včera jsem poslouchala podcast Kana Fásek. Tam jsem si poslechla dvě pohádky a to bylo někdy odpoledne třeba, nebo třeba ráno, nebo večer, když usínám.

Tak to byla Jessie Dipper z písní Lighthouse, což mnozí z vás určitě víte, že je maják. A takovým majákem může být i Bůh v našem životě. Vystřídá je Soul Devotion Music z Německa z písní Neues Leben, nový život, o tom, že Pán Bůh dává nový život a pouze z milosti nezaslouženě. Nic není jako kdysi, všechno dělá nové.

Ahoj děti, začíná zelený kanafásek. Zelený je proto, že hrdinové našeho večerníčkového vyprávění jsou zelené žabky. Za dnešním příběhem se musíme vydat do žabí školy. Knihu Kuňka a rybníček Kváky kvák, ze které čteme, napsala Ludmila Loderová a nadčetla ji Zuzana Zemanová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Ať se vám hezky poslouchá.

Do školy chodila kuňka s kvakem. Měli společnou cestu. Kvak se pro ní vždycky zastavil a po cestě si spolu povídali. Když dnes vešli do třídy, uviděli divnou věc. Dva kluci, Luk a Miky, se váleli po zemi, kopali a škrábali jeden druhého, jak se prali. Ostatní děti stály opodál. Rvačku ukončila až paní učitelka, která vešla do třídy. Nejdřív ošetřila Lukovi prst, který si při rvačce poranil, a potom chtěla vědět, proč se hoši prali. Luk si začal stěžovat. Paní učitelko, Miky skákal po lavici. Ty jsi také skákal, přerušil ho Miky. Tak dobrá, připustil Luk. Oba jsme skákali po lavici a po židličkách, ale ty jsi skákal tak, že jsi svoji židličku úplně rozbil a pak jsi sedl na moji židli a tvrdil si, že je tvá. Stěžoval si Luk a ukazoval na Mikyho. Paní učitelka se přísně zeptala. Miky, je to pravda, co zde Luk říká? Žabáček se chvíli ošíval, ale pak přiznal, že to tak bylo. Paní učitelka poslala děti sednout do lavice a začala jim vyprávět. Byli jednou dva bratři, dvojčata. Nebyli si podobní a i povahu měli každý jinou. Starší z nich se jmenoval Ezau a mladší Jákob. Doma to měli trochu rozdělené. Tatínek více miloval Ezaua a Jákob byl zase maminčin mazlíček. Bratři se neměli rádi. Ezau měl totiž dostat od tatínka něco, po čem Jákob velice toužil. Jako starší měl být otcovým dědicem a získat tím různé výhody. Hlavně tu šlo o požehnání, které dával tatínek prvorozenému synu. Jákob si říkal, já přece nemohu za to, že jsem se narodil o chlup později. Já bych měl být dědicem, protože bych si dědictví víc vážil a lépe ho opatroval. Myslím, že Ezau nemiluje Pána Boha tak jako já. Otec by měl požehnat mě. To, co Jákob říkal, byla sice pravda, ale podvodem získat i třeba dobré věci se nikdy nevyplácí. Jákob si totiž vymyslel podvod a svého bratra o otcovské požehnání ošidil. Ezaua to rozhněvalo tak, že Jákob musel utéct z domova, aby mu bratr neublížil. Pak zůstal Jákob sám a opuštěný v cizí zemi. I když toho později litoval a Pán Bůh mu odpustil, musel si nést následky svého zlého činu. Pán Bůh kdysi řekl, že co člověk rozsévá, to bude i sklízet. Platí to pro všechny, i pro žabičky. Když třeba zasejete na zahrádku mák, z jednoho zasazeného zrníčka vám vyroste makovice plná dalších maličkých máčků. Nemůže vám vyrůst z makového zrnka ani Petr Klíč, ani karafiát, ani růžička. Může vám vyrůst zase jen mák, ale už ho bude o hodně víc. Jákob tím, že šidil a podváděl, jako by zasadil do země podvod. Později ve svém životě sklízel zase jen podvod. Kdekdo ho totiž ošidil? Musel poznat na vlastní kůži, co to je, když někdo někoho podvede a ošidí, aby to sám už pro příště nikdy neudělal. Miky se dnes také snažil podvádět. Rozbil svou židličku a svedl to na Luka. Vzal si jeho dobrou židličku. Pokud nechce, aby ho druzí podváděli, s podvodem skončí a už to nikdy neudělá. Jákob svého činu moc litoval a trvalo mu skoro celý život, než se mohl vrátit domů a smířit se s bratrem. Doufám, že vy dva provinilci se smíříte dřív. Miky nahradí rozbitou židličku. Jako trest za tu rvačku zůstanete oba po škole a napíšete si cvičení navíc.
Když po vyučování kluci zůstali sami ve třídě, Miki se zeptal Luka. Bolí tě to hodně, ten poraněný prst? To jsem nechtěl, vymáčkl ze sebe. Luk se nejdřív mračil, ale pak řekl. Prali jsme se oba. Koukám, že jsem ti utrhl kapsu u kalhot. Miki se podíval dozadu na své kalhoty a mávl rukou. Kalhoty nebolí. Tak co, do smrti dobrý? Luk se ušklíbl a kývl hlavou. Do smrti dobrý.

Nikam nechoďte, ještě vydržte, děti. Kanafásek nekončí. Posíláme vám ještě jeden příběh o žabce Kuňce. Bude mít návštěvu, nebo co?

0: Doma při obědě Kuňka vyprávěla rodičům i Hopsálkovi, jak se ve třídě kluci rvali. Tatínek byl zvědavý. Usmířili se nakonec? Ptal se.
1: To já nevím,
0: kroutila hlavou holčička. Oni zůstali po škole a to už jsem s děvčaty a Kvakem odcházela domů. Myslím, že se nakonec udobřili. Ti se co chvíli rvou pro každou hloupost. Maminka dodala. Hlavní je, aby se nakonec usmířili. To je to nejdůležitější. Žádný hněv by neměl trvat příliš dlouho, řekla a už všichni obědvali. Maminka uměla dobře vařit a všem moc chutnalo. Když přišla neděle a maminka opět chystala oběd, volala na dcerku, která si v pokojíku hrála s panenkou. Kuňko, nech toho hraní a pojď mi pomoct s obědem. Chci, aby se na mne dívala a také se naučila vařit. Žabka jen ohrnula nosík. Já jsem na to ještě malá, mohla bych se popálit. Vymlouvala se, aby nemusela mamince pomáhat. Nechtělo se jí čistit brambory a zeleninu nebo umývat nádobí. Na to, jak se vaří, nebyla ani trochu zvědavá. Mamince se to nelíbilo. Kuňko, nevymlouvej se, vždyť už nejsi žádné miminko. Nikdy nevíš, kdy se ti to může hodit. A teď alespoň vyluxuj obývací pokoj, přikázala a žabka musela vysávat. Dopoledne uběhlo jako voda a po obědě šla holčička s maminkou na návštěvu k tetě Ropuše. Teta je pěkně přivítala. Pak si s maminkou sedli do křesel a vyprávěli si. Zatím Kuňka se sestřenicí Ropuškou běhali po zahradě. Když je to omrzelo, sedli si spolu na houpací lavici a povídali si. Ropuška se začala Kuňce svěřovat. Víš, já jsem ti tak nešťastná. Já vím, že nejsem ani trochu hezká. Lidé se žabštítí a nás, ropuchy, si strašně oškliví. Mně je to tak líto, řekla ropuška a slzičky jí tekly na límeček a byla smutná jako dubnové počasí. Kuňka ji těšila. Já také nejsem nic jiného než žabka, ale paní učitelka nás učí, že každý vypadá podle toho, jaký má na světě úkol. Říkala nám, že Pán Bůh se dívá do srdíčka a že nejvíc záleží na tom, jaká je žabka uvnitř. Někdo prý může být krásný, ale přitom je zlý a závistivý. Jiný třeba krásně nevypadá, ale je hodný, vysvětlovala. Ropuška však stále plakala.
1: Co je to platné, když budu hodná, ale přitom škaredá? Já bych chtěla být hezká.
0: Kuňka se ťukla do čela a vykřikla.
1: Počkej, nebreč,
0: já si na něco vzpomněla. To zase říká naše maminka. Říká, že když někdo stále myslí na hezké věci a dává pozor, aby všechny jeho myšlenky byly hezké, prý se ty pěkné myšlenky ukážou i na obličeji, jako v zrcadle. Pak i obličej zkrásní. Prý je to tak, jako když se rozsvítí lampa. Když je oheň uvnitř, svítí i na povrchu. Víš co? Vyzkoušíme to. Odteď budeme myslet jen na hezké věci a uvidíme. Chceš? Ropuška přikývla a žabky si to slíbily. Také to i vyzkoušeli.

Poslouchali jste příběhy z knihy Kuňka a rybníček Kváky kvách, které napsala Ludmila Loderová a načetla Zuzana Zemanová. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. Kuňk děti, zase kváky příště.

Pokud jste smutné děti, anebo třeba i rodiče, tak rozhodně nebuďte, protože zítra v 19.15 budeme v Kanafásku s knihou Kuňka a rybníček Kváky Kvák pokračovat. Ty jednotlivé díly se jmenují Zkouška, Veršíček a Neděle.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: Čeká nás další díl 3D Talku, reprízy společně ze seriálu Jak vést dobrovolníky, tentokrát opět s Alžbětou Hanákovou a Vojtěchem Barotem.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve s Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Bětka Hanáková, která je vedoucí dobrovolníků vsetínského festivalu United, také koordinátorka festivalu United City České Budějovice. Má moc ráda chvály, hudbu, kromě toho, že je zarytý fanoušek FC Baník Ostrava, tak také ve volném čase studuje hebrejštinu. Bětko, vítám tě zpátky.
3: Zdravím.
2: Jak ses dostala k hebrejštině? O FC Baníku jsme si povídali minule, tak jak ses dostala k hebrejštině?
3: K hebrejštině jsem se dostala po mojem výletu a dovolené v Izraeli. Ještě tenkrát těsně předtím, než začala válka v Izraeli. Strašně se mi ten jazyk líbil. Líbí se mi i to, jak zní hebrejské chvály. Je to opravdu takové specifické, jak to zní. Ty hrdelní samohlásky a souhlásky a všechno, jak to takhle vyslovují. Takže mě ten jazyk takhle jako lákal, oslovoval a zároveň mě tenkrát v té Izraeli mrzelo, že si nedokážu nic přečíst toho písma, co tam je napsané. Ani nevíte, co si pomalu kupujete v obchodě, třeba když je to nějak zabalené, protože si to nepřečtete. Někdy to tam sice anglicky je, ale spíš je to tam jenom hebrejsky. A i vlastně, když jedete autobusem, tak tu angličtinu máte až jako třetí jazyk, když tam běží ty zastávky, takže máte docela pak smůlu.
2: Stalo se to, zní to jako osobní zkušenost?
3: Ano, zní to jako osobní zkušenost a zároveň i si vybavuju ten moment, kdy jsme stáli na jedné zastávce a tam už to vůbec v angličtině nebylo, takže tam byl jenom vylepený papírový jízdní řád, jenom jako v hebrejštině. Takže jsme si řekli, že jsme jako opravdu v pytli, protože jsme ještě zabloudili.
2: Ty pracuješ s dobrovolníky, jsi vedoucí dobrovolníků křesťanského festivalu United. Minule jsme se bavili o tom, jaké to je vést někoho, kdo tu práci dělá dobrovolnicky. Dnes bych začal tím, jak organizovat tým, který slouží ve svém volném čase. Jak prakticky organizuješ lidi, kteří každý má jinou pracovní dobu nebo mnoho je studentů. Ty do toho máš svoji práci. Jak to děláš?
3: Tak je to asi různé a možná je dobré si to jako u mě rozdělit, že těch pracovních pozic jako je víc. A třeba samotné dobrovolnictví na Vsetíně pro mě začíná v podstatě až většinou květen, červen, kdy to jako člověk začne intenzivně řešit a komunikovat s dobrovolníkama. Třeba tým v Budějících, ten zase řešíme od září až do dubna, kdy vlastně na konci dubna budeme mít ten festival. V církvi je to samozřejmě taky jako rozdílné, jak tady tohle to celé jako vést. Ale je to těžké to zorganizovat, ale člověk, když si to umí dobře naplánovat, jak to všechno jako zvládat, tak si myslím, že to jako jde. A jenom člověk musí vždycky chtít. A to vždycky každému říkám, protože když jsou lidi líní, i třeba v církvi, tak si říkám, to není možné. Tak když to jde mně, tak by to mohlo jít i vám.
2: Takže mít to oskoušené na vlastní kůži, že to jde, a pak,
3: ano, ano.
2: Pak jít příkladem.
3: Přesně tak.
2: Jak pak pracovat s lidmi, nebo jak pracuješ s lidmi, kteří třeba už jsou dobrovolníky delší dobu, a ztrácí takové to prvotní nadšení, které často na začátku je, nebo dokonce i vyhoří? Mm-hmm. Setkala jsi s tím někdy?
3: Částečně jo. Částečně jsem se s tím setkala. Podle mě je docela důležité trošku se jako před tady tímhle člověkem pokořit nebo být pokorný a ne do něho tolik hustit. A dělej. Ale spíš najít to pochopení, proč se tak vlastně cítí, co je tou příčinou možného vyhoření nebo proč ho to nebaví, proč je tím znechucený. Častokrát jako ano, takové lidi jako člověk potká. Já se snažím vždycky je pochopit. když je člověk pochopí, tak se je pak snaží trošku namotivovat nebo je pozbudit v tom, co by mohli dělat třeba jiného, nebo mohli by si dát třeba v něčem jakoby pauzu. Myslím si, že to je celá důležité tady tohle pro každého vedoucího, aby uměl i jako pochopit ty lidi. No.
2: Jak pak řešit situaci, kdy ten dobrovolník, nebo ten člověk dojde až do takové situace, do takového místa, kdy už neplní tu svoji roli a třeba i nějak dlouhodobě?
3: No, to je taková těžká otázka samozřejmě. Tady bych možná řekla, že bych nemluvila o dobrovolnících na festivalu, protože jsem takovýhle případ úplně nezažila, ale možná spíš bych to obrátila na tu církev, kde se člověk s takovýma lidma potkává. Mnohdy je to těžké tady tohle to řešit. Myslím si, že je to na delší dobu. Je to na spoustu rozhovorů, jednak ten vedoucí a ten dobrovolník, ale taky i třeba je dobré do toho pozvat i třeba nějakou třetí osobu, nejlépe kazatele, který třeba může taky nějak ještě něco nadhodit nového a něco doporučit. Je dobré možná někdy, když lidi už jsou takový možná na očkování, jsou vyhořelí z tady téhle nějaké služby, kterou mají, tak je dobré trošku od toho odstřihnout, úplně jako od toho distancovat, aby si opravdu dali ten klid. A myslím si, že to jsou i věci, které se doporučují jako lidem, kteří jsou vyhořelí, aby si dali ten odpočinek, aby se úplně od těch věcí, které dělají, to, z čeho jsou vlastně vyhořeli, tak aby jako odešli a dali si jako pohodu.
2: Když se potkáš se člověkem, který jede jako dobrovolník na festival třeba poprvé nebo i v církvi, začne vstupovat do nějaké služby, jak s ním nastavuješ ta očekávání a možná odpovědnosti v tom, do čeho on vstupuje?
3: Já si myslím, že je důležité dobře popsat to, co má ten dobrovolník dělat. Co od něj očekávám já, co se od něj očekává i na venku. To znamená, třeba dám příklad právě na tom festivalu. Na úvod vždycky všem těm dobrovolníkům říkáme, že v momentě, kdy jste tady přijeli, dostali jste dobrovolnické tričko, dostali jste visačku, tak jste teďka tváří festivalu a chceme, abyste byli tou hezkou tváří, abyste nic nevyváděli, abyste se chovali slušně, usmívali se na lidi, pomáhali lidem, byli ochotní tu službu vykonávat tak, jak po vás chci buď já, nebo vaši vedoucí, abyste nám byli nápomocní. Je potřeba ale tady tohle všechno umět pojmenovat, co člověk očekává. V momentě, kdy to nepojmenuje, tak pak třeba si to myslí jenom někde vzadu v hlavě, pak je to samozřejmě těžké takovéhle věci po těch lidech chtít.
2: A daří se to pojmenovávat?
3: Myslím si, že na festivalu jo. V církvi samozřejmě je to někdy těžší. To si myslím, že moc dobře ti vyšší postavení, no ti vedoucí v těch církví ví, že je to těžké a že často máme nějaké představy a očekávání. Možná někdy nás ani třeba ti lidi nemusí ani pochopit jo, v těch očekáváních, že myslím si, že když je člověk velký služebník, velký vedoucí, to asi takové blbé říkat, ale spíš takový služebník srdcem, tak mu některé věci nedělají úplně takové překážky, jako třeba hned před kostelem tam být 2 hodiny dopředu a všechno poctivě nachystat, prostě to překousne a zvládne to. Ale třeba ti ostatní lidi si to úplně neuvědomují a i když mají třeba nějakou službu, tak přijedou za 10 minut před tou bohoslužbou, aby to všecko nachystali. Jsou to třeba nějaké očekávání, že je to pro nás pochopitelné, pro ty srdcaře, pro ty služebníky, že tak jo, sice prostě nestihnu svoje nějaké jiné osobní třeba věci, ale obětuju ten čas tady tomuhle, no.
2: Jak pak do toho vstupuje zpětná vazba, právě když se ta očekávání třeba minou, jak ji správně dávat? Jak to děláš ty?
3: Já se snažím tak dávat zpětnou vazbu tak, jak mě to naučili na různých školeních. Takže to znamená začít tím dobrým. Vždycky tím dobrým začít. Poděkovat za to, co ten člověk dělá. To si myslím, že je jako hodně důležité. Být za to vděčný, že třeba v tom týmu s náma jako je. Vypíchnout ty fajn věci, kterých si jako opravdu člověk cení. No a pak samozřejmě je to vždycky těžké tady přejít k tomu, co se člověku třeba nelíbí, co by chtěl jako nějak nahradit u toho člověka, nebo třeba vylepšit, ne nahradit, ale vylepšit. Takže myslím si, že je to těžké. Na druhou stranu pro mě tyhle rozhovory jsou obtížné, ale vždycky, když do nich jdu, tak jdu jedině s modlitbou, protože sama tohle to fakt jako nezvládám a podle mě to ani jako jinak nejde, než jít s modlitbou. A mám hodně zkušeností, že když člověk to takhle dá Pánu Bohu do jeho rukou, tak je to takové pak požehnané a vlastně se ta diskuze a to, co je vlastně špatně, co by mohlo fungovat u toho člověka jinak, tak to jde tak jako hezky a příjemně a vlastně třeba možná nemusí mít ten člověk pocit z toho ani, že ho nějak člověk kárá nebo že mu něco vytýká, ale že je to takové jako hezké. Takže za mě nejlepší tip za tohle se vždycky modlit. Dopadne to hezky a dobře.
2: Být vedoucí na křesťanském festivalu vlastně je i o něčem jiném, než jenom o tom být vedoucí. Je tam i nějaká role té víry a toho duchovního rozměru. Jakou roli myslíš, že hrají tyto věci ve vedení lidí?
3: Já si myslím, že je důležité těmto lidem dopřát to, co proč tam možná někteří i jako jedou, že tam jedou něco hledat, nějaký možná smysl svého života, nebo jsou v nějaké těžké životní situaci, neví, jak se mají vydat dál. A myslím si, že je dobré jednak těm lidem naslouchat. Častokrát se mi stávalo, že i když třeba sloužili dobrovolníci, byť jenom hlídali dveře, tak jsem se s nima zastavila, začala jsem se s nima bavit. A i ten osobní rozhovor je jako docela důležitý, aby člověk pak poznal, jak na tom třeba ten člověk jako je. A když se člověk pak dostane do těch hlubších témat, tak je fajn ho třeba odkázat na nějaké poradenství, kde se mu pověnou víc, kde si můžou takhle o těch všech problémech popovídat, ukázat mu, kam se třeba můžou takhle vydat, jakým směrem. Samozřejmě my se na Unity třeba i snažíme jim dopřávat ten duchovní rozměr skrze ty dobrovolnické bohoslužby, které oni tam mají, když se ten festival chystá, kdy vlastně takhle můžou načerpat skrze ty slova.
2: Když s nimi tady mluvíš pak nějak osobněji, co pak dělat, když zjistíš, že někdo slouží, ale z toho rozhovoru třeba zjistíš, že zanedbává svůj osobní vztah s Bohem? A přesto slouží nebo pracuje jako dobrovolník na křesťanské akci a organizaci?
3: Já se možná tady trošku i odkážu sama na sebe, protože že tohle jsem taky už párkrát zažila, tím, jak jsem někdy až moc sloužila a sloužím. Sama vždycky se musím zastavit a vést sebe do nějaké pokory a do hluboké modlitby, abych se vlastně zpátky vrátila na tu vlnu, proč vlastně tady tohle všechno dělám. Je to těžké a když člověk opravdu organizuje velké věci a vede spoustu lidí, tak jede pořád 9:05 a vlastně si neuvědomuje, že je to nejdůležitější je pozvat do toho celého Pána Boha. A i když to takhle jako samozřejmě děláme s Pánem Bohem, tak někdy prostě na to úplně není možná čas. A myslím si, že to i prožívají i ostatní lidi. Já když tady tohle to slyším i od ostatních lidí, tak se snažím je pochopit, říct jim, co třeba jsem prožívala i já. I nabídnu to, že se za ně jako budu modlit a i třeba se snažím pak někdy zase otevřít to téma, když je vidím po nějaké dlouhé době, tak se jich třeba na to zeptat, jak se to u nich vyvíjí třeba dál. A nějak to se snažit posouvat postupně. Třeba když samozřejmě je to těžké jako takhle u těch lidí, které člověk vidí jednou ročně na festivalu. Na druhou stranu pak zase máme třeba i lidi v církvi, tak tam je člověk může trošku posouvat a motivovat, ale tady tyhle lidi můžeme motivovat i tím, že třeba jim posíláme veršíky SMS-ku nebo se snažíme si s nima nějak pravidelně volat.

0: Skončil druhý díl série Jak vést dobrovolníky. Příště v úterý 8.30 budeme s tímto tématem pokračovat třetím dílem.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: Ze středy 6. května roku 2026 uplynula 20. hodina. Společnost vám dělá Rádio 7 s Karolínou Vološinovou za mikrofonem a také další programy, které jsme s vámi s týmem nachystali. Ve 20 hodin a 15 minut začne pořad Světem Bible. Biblickou knihou Zachariáš se společně s výkladem Johna Vernona McGeeho, amerického kazatele a teologa, můžete ponořit právě do této knihy, do druhé kapitoly, budeme studovat 12. až 14. verš. Pokud byste to nestihli, tak můžete najít tyto záznamy tohoto dílu nejen v našem archivu, ale také na webu ttb.bible. No a po 21. hodině už se na vás těší Kateřina Fridrichová se svým seriálem Jedna velká rodina o Ježíši jako prvorozeném.
1: Kdo pak zlomil tento strom, který tu ještě včera stál, nebo jen silný vítr vál?

strach. Na zahradě sází repy o tom, že svět je hluchý a slepý, a to, co nesmíš, smíš. Vyklíčí.

0: Matatelná ilustrace Boží lásky k Izraeli se dnes skrze Pána Ježíše přenáší i na církev. Bůh připomíná, že kdo se dotýká jeho lidu, dotýká se přímo zřítelnice jeho oka, tedy nejcitlivějšího místa, které si každý z nás instinktivně chrání. Právě tak citlivý a ostražitý je Hospodin vůči své církvi. Tato blízkost nás však vede k otázce, pokud Bůh takto žárlivě střeží nás, jak naopak reagujeme my, když se někdo hanebně vyjadřuje o něm? Dokážeme i my vnímat Boží čest jako stejně citlivé a nedotknutelné místo svého vlastního života? Výkladem teologa Johna Vernona McGeeho provází Pavel Vopalecký. Dobrý poslech.
1: Milí posluchači, dnes si spolu po sedmé otevíráme Zachariášovo proroctví. Když jsem si předběžně rozvrhoval výklady proroctví Zachariáše, říkal jsem si, že výklad 10 Zachariášových vidění, která máme popsána v prvních 6 kapitolách knihy, zabere tak asi 10 pořadů. Dnes otevíráme Zachariášovo proroctví po sedmé, ale zdaleka nejsme u 7. vidění. Dnes se ještě jednou zdržíme u vidění 4., u vidění muže s měřícím provazcem. Biblický text je živým textem a někdy nás oslovuje tak různým způsobem a tak zaměstnává naši mysl, že těžko předem odhadneme, jak dlouho se u kterého místa zdržíme. Dnes tedy už po třetí otevíráme knihu proroka Zachariáše v místech, kde je popsáno vidění muže s měřícím provazcem. V minulém pořadu jsme se zastavili u 9., 10. a 11. verše 2. kapitoly, nebo podle kralického číslování u veršů 5 až 7. Dnes s Boží pomocí půjdeme dál. Takže Zachariáš 2, 12. Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k národům, které vás plenili. Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Dotkne se zřítelnice mého oka. Neobvyklé přirovnání. Ve Starém zákoně toto přirovnání najdeme na více místech. Všichni známe citlivost našich vlastních očí. Nenecháme si na ně sáhnout. Ani Pán Bůh si nenechá beztrestně sáhnout na svůj lid. Na určitou dobu vydal Bůh svůj lid pro jeho vlastní hřích k trestání národům. Ale doba trestů je pryč, vyměnily se generace, začíná čas milosti, čas obnovené Boží ochrany. Kdo se teď nadále postaví proti Izraeli, postaví se proti Hospodinu, jako své vlastní oči si je bude Bůh nyní chránit. Povstane proti nepřátelům svého lidu. Hle, mávnu rukou proti nim a budou je plenit ti, kdo jim otročili. I poznáte, že mě poslal Hospodin zástupů. Pokračuje Zachariáš ve 13. verši 2. kapitoly. Pán Bůh nepotřebuje mnoho, aby se postavil proti nepřátelům svého lidu. Hospodin je svrchovaným panovníkem nejen nad lidmi, ale i nad celým stvořením, viditelným i neviditelným, tedy nad přírodními silami i dějnými událostmi. Jemu stačí jen velice málo. On vykoná slovo, nebo symbolicky řečeno pohyb ruky. Všechno se změní. Všechno bude najednou jinak. Kolikrát se to v dějinách už stalo a ti, kteří vládli, se přes noc stali otroky a naopak, ti, kteří byli otroky, se stali vládci. Pán Bůh je ten, který povyšuje i ponižuje, který dává moc a vládu a který ji také podle své vůle odnímá. Takováto náhlá změna v postavení lidí může být důsledkem Božího zásahu, kdy si Pán Bůh používá lidi k naplnění svých záměrů. Dává moc novým lidem, ale současně s tím je pověřuje také úkolem, dává jim obrovskou zodpovědnost odpovídající té moci. Může se tedy jednat o důsledek Božího zásahu, ale taky nemusí. Někdy si ti lidé sami chtějí přivlastnit moc a výhody z ní vyplývající. Ne každému ovšem moc přísluší, ne každý může vládnout, ne každý k tomu má předpoklady. V období komunistické nadvlády nám bylo předkládáno k věření, že právě ti chudí a prostí jsou těmi nejlepšími vládci. Právě ti, kteří byli utlačováni, se mají pozvednout a chopit se moci. Tak se tomu říkalo proletářská revoluce. Stalo se tak. A ekonomiky států, které se tomuto systému poddali nebo mu byly silou podmaněny, ekonomiky těchto států se zhroutily. Muselo to tak dopadnout, písmo hovoří i o takových případech. Čtu 10. verš 19. kapitoly knihy Přísloví. Nepřísluší blahobyt hlupákovi, natož otroku vláda nad knížaty. Jinými slovy, věci tohoto světa mají svůj řád. Je lepší, když struktury společnosti rostou pomalu, proměňují se pomalu, než když lidé do nich jsou nasazováni na základě nějakých jednorázových revolučních rozhodnutí. Ale to jsme se poněkud vzdálili od samotného textu Zachariášova proroctví. V případě pádu Babylona a rozmachu říše Médsko-Perské šlo o boží zásah a o boží úmysl. Tímto historicky významným božím zásahem do dějin se podstatně změnilo postavení zajatého Izraele. Židovští zajatci získávají dekretem krále Kýra svobodu a možnost návratu. Nezměnilo se ovšem pouze jejich právní postavení, změnila se i jejich prestiž mezi okolními národy, alespoň postupně. Změnil se postoj dřívějších pánů. Přečtěme si tuto situaci, jak ji popisuje Ezdráš v první kapitole své knihy. Od 5. verše tam píše: Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. Tolik citát z Ezdrášovy první kapitoly. A šlo nejen o dary přátel a známých, případně o dary Izraelců, kteří se rozhodli v Babyloně zůstat a nevrátit se do Palestiny. I sám král se rozhodl přispět na stavbu jeruzalémského chrámu ze svých prostředků. A mimo to, vrátil chrámový poklad, který kdysi dávno před 70 lety král Nebukadnesar přenesl z Jeruzaléma do Mardukova chrámu v Babyloně. Ze 6. kapitoly Ezdrášovy knihy od 3. verše si můžeme číst tohle. V prvním roce svého králování vydal král Kýros rozkaz o domě božím v Jeruzalémě. Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti, ať je od základů opraven. Jeho výška budiž 60 loket, šířka také 60 loket. Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trámů. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. Také zlaté a stříbrné nádoby z božího domu, které odnesl Nebukadnesar z jeruzalémského chrámu a donesl do Babylona, ať jsou vráceny, ať přijdou do jeruzalémského chrámu na původní místo a jsou složeny v božím domě. Tedy náklady na opravu chrámu v Jeruzalémě má nést perská královská pokladna. Když pán Bůh zasáhne, dějí se neuvěřitelné věci, které by nikdo neočekával. Od té doby boží lid a později církev prožila mnohokrát, že boží slovo proměnilo někdejší nepřátele evangelia ve služebníky boží, jak se to stalo třeba tarzenskému Saulovi, pozdějšímu apoštolu Pavlovi a mnoha lidem po něm. I to je důsledek pozdvihnutí boží ruky proti nepřátelům církve. Ne k tomu, aby je zničil, ale aby jim dal prožít něco hluboko vevnitř, co promění jejich nitro. Poslední verše druhé kapitoly Zachariášova proroctví nesou slova krásných zaslíbení. Budeme je postupně pročítat, počínaje 14. veršem nebo podle kralického číslování veršem 10. Plesej a raduj se, sionská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Tento verš náš učitel v těchto pořadech dr. McGee vztahuje výlučně na Izrael. Říká sice, že v obecné rovině se zde hovoří i o nás, o naší zemi, ale že Pán Bůh na tomto místě hovoří konkrétně o izraelském národě a o skutečné hoře Sion. Ve svém výkladu na tomto místě hovoří náš učitel opět o chiliastické představě tisíciletého království. Podle jiných vykladačů ovšem Zachariášově výzvě k radosti v přečteném 14. verši můžeme rozumět tak, že je vztažena k příchodu Mesiáše, k příchodu nebo vylití Ducha Svatého o letnicích, k počátku Kristova království přítomného v moci na naší zemi, i když se zatím jedná o moc působící skrytě. Od doby Zachariášovi do času narození Spasitele chybělo ještě 400 let. Ale v božím pohledu, stejně jako v pohledu historie, jsou vánoční a velikonoční události již za dveřmi. Král už přichází, už je slyšet halas jeho průvodu. A to je bez pochyby důvod k radosti a plesání. Král, který přijde, totiž uprostřed svého lidu zůstane. Pán Ježíš Kristus sice odešel do nebe, mnozí to viděli na vlastní oči, ale on sám o tom mluvil a vysvětloval potřebu svého na nebe vstoupení, aby namísto sebe mohl poslat utěšitele, Ducha Svatého, který je týmž Bohem, týmž králem, týmž pánem, v Duchu Svatém a v církvi je náš Spasitel přítomný. Žije uprostřed svého lidu, žije v našich srdcích. A jak je to s Izraelem, se starozákonním božím lidem? K němu se Hospodin nevrací? Hora Sion je snad zbavena svého poslání? Pověření boží a úkol páně, úkol Hospodinův, byl od Izraele přenesen. Pro lidstvo byla otevřena nová cesta k záchraně a tou je Pán Ježíš Kristus. Ale Izrael přesto dojde spásy. Co bude znamenat jeho spasení? Co přinese světu přijetí Izraele na milost? Čtěme 15. verš 11. kapitoly dopisu apoštola Pavla do Říma. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí, než vzkříšení z mrtvých? Zvláštní myšlenka, vidíte, zavržení Izraele znamenalo smíření světa s Bohem. Ne to samotné zavržení, ale to, že Bůh otevřel náruč skrze Pána Ježíše Krista, tím, že oni zavrhli Ježíše jako Mesiáše, tím byla dána milost všem ostatním lidem, všem ostatním národům, tedy i nám. A přijetí Izraele bude spojeno se vzkříšením z mrtvých, píše tu Pavel, s příchodem našeho Pána Ježíše Krista ve slávě s anděli. To znamená závěr dějin a plné, úplné zjevení Božího království. Přijme Izrael Boží evangelium naráz, najednou, v určitý okamžik? Písmo nám o tom nic neříká, ale můžeme vidět, že už dnes mnozí z Izraele Pánu Ježíši Kristu patří. Uznali jej za svého Mesiáše. Přiznali mu jeho božství. Byli Pánem Bohem přijati nejen na základě svého původu a božích slibů daných Abrahamovi, ale také, anebo především, na základě oběti Pána Ježíše Krista, kterou přijali do svého nitra. Jsou tedy, dá se říct, dvakrát boží. Už teď se to tak děje, tedy ne až jednou, ale už teď, pomalu, postupně, po jednotlivcích. Proces spásy Izraele už začal. Onen den, kdy bude Hospodin bydlet uprostřed svého lidu, už přichází. Pokračujeme v Zachariášovi druhé kapitole, verše 15 a 16. nebo podle kralických překladatelů 11 a 12. V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu. Stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. I poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. Pak se Hospodin ujme Judy jako svého dědičného podílu ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Tato podivuhodná věc se už stala. Je to skutečnost našich dnů. Mnohé národy nebo jednotlivci z mnoha národů se sklánějí před Bohem Izraele, který se vtělil nebo tělesně ukázal v Pánu Ježíši Kristu. Právě v tomto dobrovolném připojování mnohých můžeme rozpoznávat znamení jak pravosti Zachariášova proroctví, na tuto skutečnost prorok sám upozorňuje na konci 15. verše, tak i znamení božství Pána Ježíše Krista. Jaká je to podivuhodná moc boží milosti, která sjednocuje národy pod Kristovým křížem. Až se naplní počet pohanů, kteří jsou schopni nebo ochotni přijmout spasení, obrátí se milost Hospodinova zpět k jeho vyvolenému národu. Pán Bůh se znovu ujme Judy. Hospodin na svůj vyvolený národ nezapomněl. Všichni ti, kteří mají blízko k antisemitismu, by si tuto skutečnost měli uvědomit. Hospodin miluje svůj lid pro zaslíbení, která dal jeho praotcům. Ujme se Judy jako svého dědičného podílu ve svaté zemi. V písmu čteme, že ve svaté zemi je tím myšlen Izrael, copak země znečištěná válkou, přesně řečeno tolika válkami, může být svatou zemí? Mnozí řeknou, že Palestina je svatou zemí, protože po ní chodil Pán Ježíš Kristus, když žil na světě jako člověk. Může ale tato skutečnost být důvodem svatosti nějakého území? Jak to říká prorok Ageus? Přečtěme si z jeho knihy několik veršů, počínaje 11. ve 2. kapitole. Kralické číslování se tam opět trochu liší, jedná se o 12. verš. Toto praví Hospodin zástupů. Požádej kněze o poučení. Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, bude to tím posvěceno? Kněží odpověděli, nikoli. I řekl Ageus, kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím? Kněží odpověděli, poskvrní. Tolik zvláštní poučení z Ageova proroctví. Podobně to můžeme vztáhnout, tento princip posvěcování a znesvěcování na izraelskou zemi. Skutečnost, že po ní chodil Pán Ježíš Kristus v těle, dnes mnoho neznamená. V Jordánu už stejně teče jiná voda, než ve které byl on pokřtěn a prach palestinských cest, po kterém chodili jeho nohy, už dávno odvál vítr. Proč byla Palestina nazvána svatou zemí? Slovní spojení svatá země slyší Mojžíš, když v midiánské zemi vidí hořící keř. Tehdy mu Hospodin z toho keře říká, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Proč svatá? Protože tam byl přítomen, bezprostředně přítomen Hospodin. Svatá země je všude tam, kam přichází Bůh. Jeho přítomnost posvěcuje. Je tedy Izrael svatou zemí? Těžko říct. Snad je dnes skutečně příliš poskvrněn lidským hříchem. Ale Pán Bůh svůj lid do této země postupně vrací. Stále víc a víc se jich vrací. A až jednou Izrael přijme ve své zemi evangelium podle dávných božích zaslíbení, pak bude Hospodin opět sídlit uprostřed svého lidu a země izraelská bude opět svatou zemí. Hospodin si znovu vyvolí Jeruzalém a svatost té země bude vyplývat z jeho zjevné přítomnosti.
2: Děkujeme.
1: Proč si Hospodin znovu vyvolí Jeruzalém? Co pak jeho dávné vyvolení už nestačí? Což pak nestačí jenom obnovit ono prastaré vyvolení? Nestačí. Staré vyvolení svým způsobem znamenalo starou cestu. Cestu, která se minula svým cílem. Ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Stará cesta postavená na starém vyvolení byla cestou zákona. Nová cesta Boží milosti bez vlastních zásluh, to je cesta pro pohany i pro židy, cesta nového vyvolení. K této cestě si Pán Bůh také znovu ve svůj čas vyvolí Jeruzalém. Potom bude Izrael národem dvojnásobně vyvoleným, jak už jsme si naznačili. Těmito skutečnostmi se nám znovu otevírá pohled do zaslíbené budoucnosti nebe. Přečtěme si slova proroctví Izajášova, jak jsou zapsána ve 2. kapitole jeho knihy. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor. Bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pro národy. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme nahoru Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pro národy, on strestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pro národu. Nebudou se již cvičit v boji. Tolik citát z Izajášovy 2. kapitoly. Tímto pohledem dosahujeme až do doby závěru lidských dějin. Trvalý mír, pokoj a sjednocení národů u Kristova trůnu. To je nebe, které očekáváme. To je nový Jeruzalém. Stiž se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku. Tak to končí 2. kapitola Zachariášova proroctví, milí přátelé. Těmito slovy uzavírá prorok vidění muže s měřícím provazcem v rukou. Stiž se před Hospodinem. My dnes v naší době usilujeme o svobodu projevu, svobodu slova. Strážíme možnost každého člověka vyslovit jeho vlastní názor. Až se lidé postaví svému Bohu tváří v tvář, všechny hlasy umlknou. Nastane veliká svoboda ticha. To bude tichý hold, skloněný a vděčný, veliká chvíle setkání stvořitele a stvoření. A potom zazní andělské chóry, ke kterým se všechno stvoření připojí žalmy chval. Taky se těšíte?
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, němčině, angličtině a dalších jazycích můžete najít na webu ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy, které můžete zasílat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Reprízu tohoto aktuálního dílu výkladu knihy Zachariáš z 2. kapitoly 12. až 14. verše najdete na stránkách taky našeho archivu a zítra ve 20.15 budeme pokračovat Zachariášem 3. kapitolou 1. třemi verši.
2: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.

0: se na těch širých vodách setkají.
1: Radio 7 poslouchám většinou ve svém ateliéru, když tvořím. Je to hrozně příjemný relax, když manuálně pracuju a můžu u toho poslouchat věci, které mě obohacují.
2: A co obohacuje z vysílání Rádia 7 vás? Budeme rádi, když se ozvete a budete třeba ochotní s námi natočit podobný vzkaz dalším posluchačům. Pište, volejte, ale nejlépe bude, když napíšete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme pěkně.

0: poslouchám Rádio 7 na DAB systému. Konečně se to dá normálně chytit a poslouchat ve vhodný čas, kdy se mi to líbí a kdy mě to vyhovuje. Poslouchám Pohovku, poslouchám Rozmarinu, poslouchám čtení od Vernona McGee, no a samozřejmě, když jsou tam nějaké pěkné písničky, tak ty písničky.
1: To doufám, že pěkné písničky, jak říká David v tom předchozím příspěvku, hrajeme. A co se týče Pohovky, tak tu naladíte v premiéře každé úterý po 21. hodině. Já vím, že je středa před 21. To vás bude provázet Kateřina Fridrichová v pořadu Kudykam a hned potom ve 22 hodin budou písničky. A nejenom to, pokud máte rádi klasickou hudbu, tak dnes to bude taková kombinace popularizace klasické hudby s rozhovorem s Michaelem Andrewsem, dirigentem All Souls Orchestra z Londýna. Provázet vás budu já a také Pavel Hromádka.

Blíží se 21. hodina a s ní slíbená relace Kudy kam se seriálem Jedna velká rodina o Ježíši jako prvorozeném přijde za mikrofon Kateřina Friedrichová.

0: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
1: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Rádia 7. Ze studia vás zdraví Kateřina Fridrichová a vítá vás u dalšího dílu pořadu Kudy kam. A tentokrát se znovu vrátíme k biblickým tématům, tak jak je máme v sérii, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. No a když už jsme u těch rodinných problémů, řešili jste někdy v rodině problém dědictví? Třeba jste se potřebovali postarat nebo si podělit dům po babičce, chalupu nebo stavební pozemek. Byla jsem svědkem jednoho dědického řízení, které se vůbec netýkalo mé rodiny, ale jednalo se o nějakou garáž, kterou mělo do důsledku dědit několik lidí, a to asi 10 z různých generací podle toho, jak tehdejší zákon někdy v 50. letech to dědictví nastavil. Tady to nebyl úplně velký problém, protože nikdo z těch lidí to dědictví nečekal, a tak se to nakonec přece jen vyřešilo. Nicméně málo co dokáže rodinu rozhádat tak, jak otázka, komu některá věc nakonec připadne. Ale dědictví není jen o penězích. Je to otázka třeba toho, koho mají rodiče raději, anebo komu více důvěřují. Koho otec považuje za pokračovatele svého díla? Nebo kdo dál ponese rodinné jméno. Už po několikáté se vracíme k tématu velké rodiny. Nejen, že nás různé problémy s rodinou potkávají každý den, ale také její požehnání cítíme pokaždé, když se po náročném dni vrátíme domů a máme komu vklouznout do náruče. Nebo nás děti s nadšením vítají u dveří. Třeba také to, když máme komu zavolat a vůbec nás nemusí trápit, jestli ho otravujeme nebo ne. Rodina je naše každodenní zkušenost, ale zároveň je také zrcadlem kosmických věcí. Celou sérii jsme zahájili tím, že jsme si představili Boha jako milujícího otce, který si ze své lásky pořídil syny. A hned několik. Lidstvo nebylo samo, když nás Bůh zasadil na zemi. Synové Boží jásali, když Bůh tvořil tento svět, a z těchto starších bratří lidstva se našli tací, kteří mu ovšem tu pozici záviděli. Nejenže se sourozenecké vztahy týkají nás samotných lidí, ale také se ta sourozenecká dynamika propisuje do vztahu s duchovním světem. Že vás to tak nikdy nenapadlo? Dnes si ukážeme, že i otázka dědictví je vpravdě kosmická. Tenhle svět, tato země a její národy, to všechno je Boží dům, který byl stvořen přímo pro nás, pro lidi. My jsme ti, kteří zde měli vládnout jako Boží zástupci na zemi a správci. Jenže v tom kosmickém příběhu se stalo přesně to, co známe z každodenní reality. Sourozenecká rivalita a závist. Ti starší bratři lidstva z duchovního světa, kteří měli být našimi vzory a oporou, začali lidstvu jeho postavení v Božím stvoření závidět, anebo možná se dokonce skrze to, co dělají s lidstvem, Bohu staví. Chtějí, co mělo patřit nám. A my, místo abychom své dědictví udrželi, jsme svou roli také nezvládli. O své nástupnictví nad zemí jsme přišli. Trůn nad naším světem tak zůstal v troskách a my jsme se stali sirotky, kteří se perou o drobky na pískovišti dějin, zatímco starší sourozenci si uzurpují moc, která jim nikdy neměla patřit. Je mi jasné, že modernímu člověku i křesťanovi tu zní podivně. Ale ten starověký příběh se napsal s očekáváním lidí 21. století. Zkusme se tedy na to podívat očima starověkého Izraelce. Bůh slíbil Abrahamovi zemi. Konkrétní zemi s konkrétními hranicemi. Tvému potomstvu dávám tuto zemi, říká v Genesis. A Izrael tu zemi chápal jako své dědictví od Boha. Hebrejsky je to slovo nachalá. Když se Mojžíš zpětně vracel k dobám, kdy Izrael teprve vznikal, říkal, že Bůh rozdělil zemi národům do dědictví. A to dědictví dělil podle počtu synů Božích. A Izrael? Izrael je Hospodinův díl. Když Josue rozděloval zaslíbenou zemi mezi kmeny, každý kmen dostal svůj podíl, své dědictví. A ten podíl nebyla jen nemovitost, byl to důkaz, že patří do rodiny. A dědictví pro kmen Lévy? To byla péče o chrám. Proto kmen nedostal půdu, ale chrám. Dědictví je totiž víc než nemovitosti a parcely. Žalm 2 nám říká, požádej mě a dám ti národy za dědictví, končiny země do vlastnictví. To už není jen jeden pozemek v Kanánu, který je zaslibován nejmenovanému králi, který je zároveň synem, ale dědictví, které je celým světem, tedy dědictvím je celý svět. A kdo ho zdědí? Prvorozený. V biblických dobách termín prvorozený ovšem znamenal více než to, že se někdo narodil jako první do rodiny. Prvorozený byl projevem boží síly. Prvorozený byl výkvětem otcovy síly. Ve starém Izraeli měl prvorozený syn tři věci, které ostatní sourozenci neměli. Za prvé měl podíl na dědictví a jeho podíl byl dvojnásobný.

0: průvodce a nástupce. Ten, kdo spravuje otcovo dílo. Také ten, kdo chrání mladší sourozence. Ten, kdo jednou zdědí vše, ale ne proto, aby si to užil sám, ale aby to spravoval pro celou rodinu. Tady se mi vybavují některé staré šlechtické rody, které si do současnosti zachovaly nějaký majetek. A pokud posloucháte ty současné hlavy rodiny, tedy veskrze moderní většinou muže, kteří ten majetek zdědili po předcích, tak málo kdy ho považují za svůj vlastní. Považují ho za dědictví, za něco, co převzali po svých otcích, jsou zodpovědní za to, aby ho opečovávali a potom ho předali svým synům, tak jak jejich otcové ho předali jim. Je to úplně jiný pohled na to, co znamená dědictví, než třeba u moderních technologických milionářů a miliardářů, kteří často hledají způsob, jak nenechat své děti zdědit majetek. Někde jsem četla, že jeden z těch důvodů je, že neví, jak těm dětem předat ty správné hodnoty, aby je dále zachovávali. Což je něco, co se těm tisíc let starým rodům, kdybyste si představili takové Habsburky, nebo třeba Černíny a Schwarzenbergy, to se jim daří, nebo na tom prostě mají nějakou metodologii a myslím si, že jsou tím bližší tomu biblickému světu. A když si vzpomeneme, ještě se vrátíme k tomu prvnímu příběhu z této série, kde otec, který stvořil nový svět a zasadil do něj nejmladšího syna, tak mu dal přesně roli správce. Někoho, kdo pokračuje v díle. Adam dostal úkol pečovat o zahradu a rozšířit ji. Byl to úkol pro prvorozeného, spravovat otcovo dílo. Jenže Adam selhal. A od té chvíle Bible hledá, kdo bude ten pravý prvorozený. Kdo zdědí svět a bude ho spravovat tak, jak si to otec přeje. A to je i ta otázka, která je dnes před námi. A při následující písničce se zkuste zamyslet nad tím, zda to znáte z vlastní zkušenosti. Stalo se vám, že někdo, kdo měl přirozeně vést nejstarší v rodině, nejstarší syn, šéf nebo člověk na pozici selhal a místo něj se toho ujal třeba někdo, od koho byste to vůbec nečekali. Pokud by se vám chtělo nám napsat, tak se klidně ozvěte.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: uslyšel hlas.
1: Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7. Tentokrát vám od mikrofonu Společnost dělá Kateřina Fridrichová a dnešním tématem je hledání dědice. A v tom našem biblickém pojetí je to hledání dědice pro celý vesmír. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč ve Starém zákoně tolikrát není dědicem nejstarší syn? Konec konců před chvílí jsme si připomněli, že to byla ta správná věc. Nejstarší syn měl dostat dvojí podíl na dědictví, vůdcovskou pozici v rodině a měl také za rodinu převzít zodpovědnost. Postarat se o matku, případně neprovdané sestry. Zastupovat otce a navazovat na jeho práci. Nicméně, co bylo biologicky dané a společensky očekávané, se v biblickém vyprávění znovu a znovu převrací. Jakoby to Bůh schválně míchal a narušoval naše očekávání. Představte si ty scény. Abrahama, který musí poslat pryč svého prvorozeného syna Izmaele, protože dědicem měl vždy být ten mladší, vymodlený Izák. A co teprve si musel myslet Izmael? A nebo si vybavte Jakoba s Ezauem, ten moment, kdy starší bratr, silný lovec a prvorozený dědic línie, prodává své prvenství za mísu čočky a o požehnání ho pak lstí připraví ten mladší bratr, který ho při porodu drželo za patu. Což vlastně znamenalo přesně to, že byl tak trochu vychytralý a stivý, tedy ne tak trochu, hodně. Ale co trpěl Josef? 11. v pořadí, otcův mazánek, v pestrobarevném plášti, kterému se nakonec museli klanět i jeho nejstarší bratři. Už tehdy zralí a zkušení muži. A aby u té jedné rodové linie nebylo málo, dokonce i Josefovi synové byli přehozeni. Když jim dědeček Jakob požehnal. Ano, Josef dokonce získává dvojitou porci dědictví, která měla náležet nejstaršímu synovi. V božím světě jakoby zákon prvorozenství platil zvláštním způsobem. Dědicem se stává ten, kdo má v sobě otcův charakter, nikoli ten, kdo má v ruce rodný list s dřívějším datem. Je to skandál. Je to nespravedlivé z pohledu tradice, ale je to boží způsob, jak říct, že dědictví není do důsledku nárokové. Je to dar a je to zodpovědnost. Když se také podíváme na ty, kteří své prvorozenství ztrácí, Bible říká, že Ezau svým prvorozenstvím pohrdl. A Ruben, nejstarší Jakobův syn, ten se své dědictví možná pokusil sebrat dřív, než na něj měl nárok. Vzal totiž do postele jednu z Jakobových žen, což neznamenalo jen smilstvo v té době, ale také útok na autoritu patriarchy. A protože v božím příběhu nejde o nárok, ale o věrnost, tak Bůh říká, moje rodina není založena na lidských tradicích, ale na mém vyvolení a ochotě člověka přijmout zodpovědnost správce. V tomto je zajímavý příběh Judy, dalšího Jakobova syna, který bychom mohli říct, dostal zbytek dědictví po Jakobovi tak trochu kontumačně. Šimeon a Lévy vyvraždili klan muže, který zneuctil jejich sestru Dýnu, ale pak si ji vzal za manželku. A tak se chtěli pomstit. Jakob ale to shledal jako zlé a tak byl po Rubenovi, Šimeonovi a Lévim na řadě Juda. A Juda ze začátku taky nebyl žádný velký hrdina. Když bratři chtěli Josefa zabít, byl to právě Juda, kdo přišel s návrhem. Co budeme mít z toho, když bratra zabijeme? Pojďme ho raději prodat do otroctví. Juda tehdy v bratrské lojalitě naprosto selhal. Odešel také od rodiny, vzal si cizinku a i v jeho vlastním domě to vypadalo na rozvrat. protože jeho první dva synové zemřeli, aniž by měli potomka a zanechali po sobě vdovu Támar, o kterou se měl Juda postarat a místo toho ji poslal zpátky k její rodině. Ale biblický text nám tady ukazuje něco fascinujícího. Když se do něj podíváte, tak je vložený do Josefova příběhu. A to znamená, že z nějakého důvodu je tento příběh velmi důležitý. Tento biblický text nám totiž ukazuje cestu Judovy proměny. Juda musel narazit na dno svého charakteru. On totiž chtěl nechat Támar upálit, protože otěhotněla. Zjistilo se ale nakonec, že to byl on, kdo dítě, sice nevědomky, ale splodil. Myslel si totiž, že noc strávil s prostitutkou. Ale Juda místo, aby svou vinu zapřel, ji přiznal. Tady, abychom si ujasnili, jedno z těch velkých hříchů bylo skutečně to, že se o Támar nepostaral a že ji měl dát za ženu svému mladšímu synovi. To znamená, že když se přiznal, že ona je spravedlivější než já, tak je to moment, kdy se v něm začal rodit ten pravý dědic. Protože to bylo skrze, ne skrze moc, anebo to, že byl nejstarší, ale skrze pokání. Komentátoři Bible si všímají, že je to jeden z prvních příběhů, kde jednak čteme skutečné pokání ve Starém zákoně a Juda je jeden z prvních patriarchů, který nějakým způsobem reaguje a snaží se napravit důsledky svých činů. Ale jeho skutečná nebo konec přerodu přichází v Egyptě. Když jde o život nejmladšího bratra Benjamína, Juda už není ten, kdo svého bratra prodá. Přemýšlí nad tím, jaký zármutek způsobí otci, když se Benjamín z Egypta nevrátí. A tak se nabízí jako otrok místo svého bratra. Říká, vezmi si mě, jen ušetři mého otce další bolesti. A možná právě v tomto aktu sebeobětování Jákob poznal, že Juda dospěl a že tedy je schopen, nebo má ten charakter a ten vztah, aby pokračoval v otcově práci. Stal se z něj pravý prvorozený, ten, kdo za rodinu ručí svým životem. Proto se také z Judova rodu později rodí králové i sám David, neřkoli pán Ježíš, ale o tom až za chvíli. Nejenže vidíme otázku dědictví diskutovanou na úrovni kmenů izraelského národa, ale v následující knize Exodus Bůh princip syna přenáší na národ samotný. Když je Izrael zotročený v Egyptě, Bůh pošle Mojžíše k faraonovi se vzkazem, který není diplomatický v žádném jazyce. Bůh říká, Izrael je můj prvorozený syn, propusť ho. V té době to bylo nepředstavitelné. Egypt měl své mocné bohy, národy kolem měly své, to čemu tady říkáme starší bratry v duchovním světě, kteří si nárokovali vládu. Skutečnost, že Izrael byl podrobený, byl tehdejšími lidmi čten jako to, že izraelský bůh je slabší než bohové egyptského národa. Ale Bůh si nejen nárokoval pozici stvořitele, ale ukázal na ten nejmenší a nejmladší národ a udělal z něj hlavního dědice. Izrael měl být tím bratrem, který ostatním národům ukáže, jak vypadá život v otcově domě. Měl spravovat boží přítomnost na zemi. No. A to bylo jejich nachala, to jejich dědictví, které také souviselo se zemí Kanán a horou Sion, kam konec konců Bůh umístil svůj chrám i svou přítomnost. A když si vybavíte, jakými jmény Bůh Izrael pojmenovává, říká, vy jste a vyvolený národ, ale také a národ kněží. To znamená, že to dědictví, tím dědicem se měl stát tento celý národ a měl být příkladem toho, co to znamená žít pod boží vládou. A to očekávání dědice nějakým způsobem vrcholí v příběhu krále Davida. David jako izraelský král zastupuje celý národ před Bohem. Ale i ve svém životě zažívá to, co jeho předchůdci. Není nejstarším z Jíšajových synů. Ve skutečnosti byl tím nejmladším z 8 bratří, kluk od ovcí, na kterého se zapomnělo. Ale v tom také asi najdeme další boží princip. Tím také vidíme to, že nikdo z těch lidí, kteří končí jako dědicové, si to prostě nemohou nárokovat. Protože jestli někdo na Davida nezapomněl, pak to byl Bůh sám. A konec konců o něm také mluví jako o někom, kdo je podle božího srdce. To znamená, jako by ten starý zákon se tady nadechoval a očekával, že teď je to ten správný dědic. A vidíme to i v tom, jak David mluví v žalmech, protože o Davidovi Bůh v žalmu 89:28 říká, já ho učiním prvorozeným, nejvyšším mezi králi země. David skutečně nebyl nejstarší a dokonce nebyl ani z královského rodu, ale Bůh ho ustanovil prvorozeným, byl dědicem z boží vůle a tedy se nám vrací dnes už jednou zmíněný žalm 2. Verše 7 a 8. Jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a dám ti národy za dědictví. A tak Davidovský král má zdědit celý svět. Tady se očekávání dědice pro vesmír začíná soustředit do jedné královské linie. Celý svět začíná vyhlížet někoho z Davidova rodu, kdo konečně nastolí spravedlnost. Kdo v sobě mimo jiné ponese královskou i kněžskou roli, tedy ten typ rolí, který plnili starozákonní patriarchové až do Mojžíše a Árona, kde se ty dvě role na chvíli rozpojily. Ale i zde z lidského pohledu a při pohledu na lidské protagonisty toho příběhu, starý zákon je spíše dramatem o velkých zklamáních. David ve svém osobním životě zhřeší a jeho hřích se potom přenáší na celou jeho linii. Šalamoun taky nedostojí tomu, co by měl a není tím pravým dědicem, který byl očekáván. A za jeho syna Rachabeáma už se rozdělí celý národ. Davidova linie selhala. Král za králem pak zneužívali svoji moc. Místo, aby dědictví spravovali pro rodinu, rozkrádali ho pro sebe. Místo, aby chránili, utiskovali. Boží dům se octl v troskách a národy zůstaly pod nadvládou o něch vzpurných duchovních sil, o kterých jsme mluvili i proto, že jim Izrael nebyl dobrým příkladem toho, co znamená být Hospodinovým dědicem. Nemělo by nám přijít divné, že Izrael nakonec ztrácí i ten fyzický projev svého dědictví. Ztrácí vládu nad územím. A konec konců také ztrácí boží přítomnost, která opouští chrám. Takže starověký Izraelita končí písmo, nebo ty texty, které znal s pohledem upřeným k obzoru, a s otázkou, kde je ten, kdo má skutečně nárok na obnovu toho dědictví? Kdo je ten prvorozený, který se nakonec neskazí mocí a světem? Samozřejmě ta odpověď se nabízí a tak vás u toho chvíli nechám přemýšlet.
0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz. SMSky na číslo 608 566 773.

Budu zpívat a tančit jak David. To byla píseň, která právě dozněla v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Společnost vám ještě stále od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. No a píseň samozřejmě mi nahrála, protože David, který tančil a zpíval Hospodinu, tak to byla jedna z jeho lepších životních poloh a ta, která se jistě Bohu líbila. Starý zákon představil prvorozenství jako princip, protože dnes se společně zamýšlíme nad tím, jak se věci na zemi odráží ty nebeské a bavíme se o dědictví a právě proto je prvorozenství důležité. A starý zákon také ukazuje, že se nejedná čistě o biologickou podstatu. Bůh opakovaně nechává majetek, ale i rodovou autoritu zdědit mladší syny, které k tomu shledá vhodnějšími. A když se nad tím zamyslíme, ta materiální podstata v tom hrála až druhořadou roli, tím myslím ty peníze. Určitě těm lidem tehdy na tom záleželo, ale na druhou stranu Jakob od svého otce odchází bez materiálního dědictví a s Božím požehnáním a požehnáním svého otce. A pak nabývá jmění svými silami, chytrostí a samozřejmě tím, že se o něj Bůh postaral. Nepotřeboval úplně otcův majetek, aby se stal bohatým. Ale nesení rodové autority i té vyvolené Boží linie je ta důležitější věc. Ta otázka, kdo naplní vůli otce a kdo dál předává to, co ta rodina nashromáždila. A jak už jsem zmínila, jenom část z toho je materiální. Nikoho z vás asi nepřekvapí, že v tento moment představím nositele toho Božího dědictví. Dědice Abrahamova a Izákova, Jakobova, krále a kněze z linie Davidovy. Biologicky byl Ježíš jejich dědicem, i když se nenarodil v královském domě ani v kněžské linii. Ale po vzoru krále Davida se stal prvorozeným z Božího vyvolení. Konec konců už jednou a vlastně dvakrát dnes citovaný žalm 2, který byl tradičně vykládán jako žalm mesiánský, tedy ten, který očekává právě zaslíbeného pomazaného. To je to slovo mesiáš. A ten měl být víc než jen davidovský král, protože když si ten žalm přečtete doslovně, nedalo se čekat, že by lidský král dostal všechny národy za dědictví, celé dálavy země, celý svět. Proč na tom záleží? Protože kdybychom se drželi čistě biologie, pak by bylo úplně jednoduché popřít to, že je Ježíš Bůh. Jsou různé skupiny, které se odštěpily od křesťanství, které Ježíše nepovažují za Boha a odkazují se právě na to, že Bible říká, že je prvorozený všeho stvoření a také Boží jednorozený syn. Ale vzhledem k tomu, že podle Židům kapitoly 1 ho Bůh ustanovil dědicem všeho, z toho hlediska dědictví Kristu náleželo z Boží vůle, tak, jak říká, že byl vyvolen. Prvorozený všeho stvoření neznamená první stvořená bytost, ale ten, kdo má nad stvořením svrchovanost dědice. Tady je to slovo řecké prototokos a existují vykladači, kteří nás informují o tom, že se jedná spíše o titul a hodnost, nikoli o to, kdo byl první časově, ale kdo je první významem a hodností. Vše bylo stvořeno skrze něj a pro něj. To je, jako byste řekli o majiteli firmy, on je ten, komu to tady patří. On má klíče a má autoritu. Ježíš je dědicem vesmíru prostě proto, že to skrze něj celé vzniklo. Ale když už jsme u té představy fyzického narození a toho, že někteří tvrdí, že Ježíš je stvořená bytost, tak Bible má ještě jeden pojem, který nás může trošku mást. Janovo evangelium říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16. Ale slovo
Monogenes z řečtiny se tradičně překládá sice jako jednorozený, ale moderní biblisté zdůrazňují, že ten význam je spíše jedinečný, jediný svého druhu. Tady, protože je to monogenes, tak samozřejmě buď to můžeme, bychom si řekli slovo genetický, ale také slovo, latinské slovo druh. A tady říkají, že skutečně se jedná o to druhé, tedy Ježíš je syn jedinečný. To je tedy ten, kdo má s otcem naprosto unikátní a přirozené pouto. On je ten syn, který je stejné podstaty jako otec. A nikdo jiný takový není. Ale právě proto, že tento jedinečný syn se mohl stát také naším prvorozeným. On, ten unikátní, sestoupil k nám, aby se stal prvním z mnoha. On je totiž ten vzorový syn, podle kterého otec stvořil všechny ostatní syny a když se trochu předběhnu, adoptuje nás všechny ostatní. Chápal tak Ježíš i sám sebe? Jednoznačně ano. Konec konců, o čem jiném je ten následující příběh, který vyprávěl svým posluchačům, když chodil po této zemi. Najdete ho v Matouši 21. kapitole, verše 33 až 46. Ježíš vypráví následující příběh. Představte si majitele, který s obrovskou péčí založil vinici. Oplotil ji, vykopal v ní lis, postavil strážní věž, prostě připravil dokonalou vinici k tomu, aby plodila, nesla a ovoce a dalo se v ní zpracovat. Pronajal ji vinařům a odešel na cesty. Když nastal čas sklizně, poslal své služebníky, aby si vyzvedli jeho podíl na úrodě, tedy ten nájem. Ale vinaři udělali něco šíleného. Místo, aby zaplatili, služebníky zmlátili, jednoho zabili a druhého ukamenovali. Majitel to zkusil znovu. Poslal ještě víc lidí, ale dopadlo to jako vždycky a úplně stejně. Nakonec si majitel řekl, pošlu k ním svého syna. Toho přece budou respektovat. Jenže vinaři, jakmile uviděli syna, nezastyděli se. Naopak, začali přemýšlet. Řekli si, tohle je ten dědic, pojďme ho zabít a jeho dědictví bude naše. Vyvlekli ho ven z vinice a zabili ho. Víte, jak reagovali Ježíšovi protivníci, když tento příběh slyšeli? Chtěli ho ukamenovat. A otázkou zůstává, zda ho chtěli kamenovat, protože věděli, kdo je, nebo ne, protože když se nad tím zamyslíte, tak se zdá, že se přesně věděli vcítit do jedné role v tom příběhu. A Ježíš v tomto krátkém příběhu geniálně shrnul celou tragédii lidstva i toho duchovního světa. Vinice je tento svět. Samozřejmě v tom starozákonním pojetí vinice je to boží dílo Izrael. Je to boží projekt. Vinaři jsou ti správci, ličtí a možná i ti duchovní, kteří si chtěli nárokovat majetek, který jim nepatří. Syn je Ježíš, který přichází jako právoplatný majitel, ale také dědic, aby nastolil pořádek, a vražda dědice je pokus o definitivní krádež vlastně celého vesmíru. Vinaři si mysleli, že smrtí dědice se stanou pány domu, ale zapomněli na to, že majitel vinice stále žije. A to mě přivádí ještě k dalšímu slovu, které Bible, nebo spíše sousloví, které Bible používá pro Ježíše. Protože ten, ač byl mrtvý a zabitý, tak se stal také prvorozeným z mrtvých. Tak, jak nám to ukazuje Koloským 1. kapitola 18. verš, ale i třeba 1. Korinským 15:20. Ježíš byl totiž první, kdo prošel smrtí a vstal do nového života a byl vzkříšen v těle. Konec konců vidíme, jak s učedníky jí a pije, ale zároveň prochází zdí. Tak je v tom cosi nového, jakési nové lidství, které nás teprve čeká. Prvotina, to, co to znamená, je vlastně první snop úrody, který zaručuje, že přijde celá žeň. Jeho vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení.
A Ježíš je ten první, kdo prošel zdí smrti a vyšel na druhé straně do úplně nového života. A tím také otevřel dveře nám všem. On je takový náš bratr, který nám prosekal cestu džunglí, abychom my ostatní mohli jít za ním. A tady může přijít to největší překvapení. Vzpomínáte na Judu nebo Davida? Jejich příběhy byly o tom, jak se člověk musí změnit, aby mohl vést. Ale Ježíš jde ještě dál. On je ten nejvyšší dědic, kterému patří celý svět a zároveň se nestydí nás nazývat svými bratry a sestrami. Král vesmíru se na nás podívá a řekne, ty jsi moje rodina. Po svém vzkříšení Ježíš neříká učedníkům moji poddaní nebo moji učedníci, tedy žáci. Říká, jdi k mým bratřím a řekni jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu. Od té chvíle už nás Bůh nevidí jenom jako jakýsi vzdálený stvořitel. Je to náš otec, protože Ježíš nás přidal do rodiny. Možná jste zažili situaci, že jste byli někde jako cizinci. V nové práci, v cizím městě, kde nikdo vás neznal a vy jste nikoho neznali. Tam se cítíte také trochu jako sirotci, kteří nemají na nic nárok. Pavel v Bibli používá obraz otroka, který nemá žádná práva, jen povinnosti. Ale pak se něco změní. Někdo za vámi přijde, podá vám ruku a řekne, odteď patříš k nám. A co je moje, to je tvoje. To je přesně to, co udělal Ježíš. Duch svatý v nás probouzí to známé volání Abba Otče. To není náboženská formule, ale je to dětské zvolání tati. Bible říká, že už nejsme otroci, ale synové a dcery. A pokud jsme děti, jsme i dědicové a spoludědicové spolu s Kristem. To znamená, že ten barák, ten boží svět, nám zase začíná říkat pane. Ne proto, že jsme si ho koupili, ale proto, že náš starší bratr Ježíš se s námi o to dědictví podělil. A to je ten největší rozdíl. Vzpomínáte si na Ezaua z minulého bloku? Ezau měl všechno, ale prodal své prvorozenství za misku čočky, protože měl zrovna smrtelný hlad. Myslel jen na sebe a na tuhle chvíli. Kristus udělal pravý opak. On své prvorozenství nepustil, on ho s námi sdílí. Nesnědl si dědictví sám v koutě, ale přizval nás k němu všechny. Nás všechny, kteří na něj neměli nárok. A dokonce i lidi z úplně jiných kmenů, národů a ty, kteří dříve byli cizinci. A tak ta otázka před následující písní je následující. Dokážete si dnes představit, že na vás Bůh nekouká jenom jako na zaměstnance, kteří musí plnit úkoly, ale jako na milované dítě, které má v tento moment klíče od domu? Co by se ve vašem životě změnilo, kdybyste se dnes na lidi kolem sebe podívali třeba ne jako na konkurenty v boji o mísu čočky, ale jako bratry a sestry, se kterými budete spravovat jednou celý vesmír?

Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7 a u mikrofonu ještě stále je Kateřina Fridrichová. A my jsme se dnes začali a přivítali s otázkou, kdo vlastně zdědí vesmír. Prošli jsme dlouhou cestu. Od toho, že jsme přemýšleli nad tím, jaká je ta naše každodenní zkušenost, že rodiny se občas hádají o tom, kdo zdědí chalupu, ale také jsme si všimli toho, že existuje něco jako velká kosmická vzpoura a touha po božím dědictví, která je vlastně větší a velká jako vesmír samotný. A když jsme se dívali do Starého zákona, tak jsme viděli příběhy toho, jak Bůh převrací ta očekávání dědiců. To znamená, málo kdy, když se podíváte do první knihy a Bible, do Genesis, tak málo kdy nejstarší bratr vlastně zdědí po otci všechno, nebo dostane to dědictví. A tak jsme také viděli, že Bůh si ty dědice vybírá. A není to podle toho, že by si to zasloužili, ale proto, že nějakým způsobem se projeví jejich charakter. Nebo prostě Bůh chce ukázat, že nezáleží na tom, kdo se kde a kdy narodil, ale záleží na tom, koho a jak Bůh vyvolil. A tak ta otázka vlastně zůstává, co všechno to znamená pro nás. Třeba v pondělí ráno nebo v úterý odpoledne. A pokud víme, že Pán Ježíš je ten nejstarší bratr, ten prvorozený, který tu prvotní misi naplnil, který se stal tím dědicem tím, že převzal tu zodpovědnost, zároveň k tomu, když si to přidáme, měl i ten charakter, tak také je tím, kdo poskytuje zbytek toho dědictví pro nás. To znamená, on se s námi o to své dědictví podělil. Tak ta otázka teď samozřejmě, že zní, co s tím uděláš. Pokud je Kristus tvůj starší bratr a Bůh je tvůj otec, pak rozhodně tvoje identita nestojí na výkonu, úspěchu, ani na tom, jestli jsi první nebo poslední. Stojí na tom, že tě Bůh otec přijal. A Bible celou dobu ukazovala, že prvorozenství je dar. A teď ukazuje, že tento dar je pro všechny. Ale prvorozenství je také zodpovědnost. Protože být spoludědicem znamená i jinou praktickou věc. Totiž Ježíšova cesta k dědictví vedla přes kříž. Být jeho rodině znamená sdílet s ním i ty běžné těžké věci. Utrpení, nepochopení, ale také ochotu obětovat se pro druhé. Prvorozený bratr nám ukázal, že vládnout světu neznamená sedět na trůnu a nechat se obskakovat. Tak to dělají ličtí vládcové. Ale tak boží cesta je umývat druhým nohy a přijímat za ně zodpovědnost. A pokud je to tak, a jsme skutečně Kristovými spoludědici, tak nám také říká ještě jednu věc, která souvisí s tou zodpovědností. Totiž říká, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších bratrů, mě jste učinili. Pokud je Kristus prvorozený a my jsme jeho bratři a sestry, pak každý člověk v církvi a potenciálně každý člověk na zemi je někdo, v kom potkáváme Krista. To dědictví rozhodně není soulová záležitost. Nemůžeme milovat otce a přitom nenávidět jeho děti. Když se díváte na své blízké, na kolegy nebo na ty, kdo vám třeba lezou na nervy, zkuste si vzpomenout, i za tyto lidi ten náš prvorozený bratr položil život. On je ten vzorem veškerého bratrství. A ti lidé to jsou totiž také vaši budoucí spoluvládci nad stvořením. A ještě jedna věc, která by nás měla nalákat dívat se do budoucnosti s radostí, protože Bible říká nejenom to, že jsme spolu dědici s Kristem, ale že je pro nás i v budoucnosti dědictví nepomíjející, neposkvrněné a nevadnoucí, připraveno.
Takže otázka, kdo zdědí zemi, má odpověď. A ta odpověď totiž zahrnuje i každého z nás. Ne proto, že jsme si to zasloužili, a konec konců to je pointa celého příběhu těch prvorozenství ve Starém zákoně, ale proto, že nás náš prvorozený bratr pozval do rodiny. Na začátku jsme mluvili o dědictví v rodině, o domech, pozemcích a hádkách, ale Bible říká, že existuje dědictví, o které se nedá přijít ani krádeží a které se neznehodnotí inflací. Ale dá se ho vzdát, tak, jak se ho vzdal Ezau. Takže ta otázka pro vás dnes večer není, jestli máte nárok, protože po dnešku by vám mělo všem i nám být vlastně jasné, že nárok nemáme. Ale ta otázka je, jestli nám na tom dědictví záleží. A pokud ano, tak pak se k němu postavíme jako ten, kdo je zodpovědný a jako člověk, který má vztah se svým otcem a chce naplňovat jeho vůli. A k tomu vás chci povzbudit i před tou následující poslední písní. Ta nám potvrzuje, že naše jména jsou zapsaná v budoucí slávě. A od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Fridrichová a z režie Michal Crhák.

0: Odbyla 22. hodina, před chvílí skončil pořad Kurikám, jehož reprízu vám nabízíme v sobotu po 17., tedy ten aktuální díl Jedna velká rodina, Ježíš jako prvorozený s Kateřinou Fridrichovou, anebo v pondělí po 13. Za týden se na vás čeká a těší a bude hovořit Petr Raus. V aktuálním dílu Koncertina uslyšíte rozhovor mé maličkosti, tedy Karolíny Vološinové, která vás provází tímto večerem, a britského skladatele a dirigenta Michaela Andrewse. Dubbingem opatřil Pavel Hromádka. Příjemný poslech písní z alba Prom Praise Celebrating 30 Years.
1: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
0: Vedoucí orchestru All Souls Orchestra a Langham Orchestra Michael Andrews je hostem hudebního pořadu Rádia 7 Koncertino. Vítejte.
2: Hello, thanks for having me on.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání.
0: Mohl byste se prosím krátce představit, proč se věnujete dirigování a těmto věcem?
2: Well, I've always loved music from a very young age, and when I was doing my music studies at university,
3: od malička jsem miloval hudbu. A když jsem studoval hudbu na univerzitě, dálkový magisterský program, uviděl jsem inzerát na místo hudebního ředitele v kostele. Nemusel jsem o tom moc přemýšlet, protože miluji Ježíše a miluji hudbu. A říkal jsem si, že tyhle dvě věci jdou dobře dohromady. Je to už přes 12 let, co pracuji pro církev jako hudební ředitel. A už víc než 5 let sloužím v All Souls Langham Place v centru Londýna. Také provozujeme charitu, která pořádá osvětové akce po celé zemi. Bereme orchestr do jiných míst v Evropě, pořádáme koncerty online a různé další věci. Ten charitativní projekt nese název All Souls Music.
0: To, co vím o All Souls nebo o Langham Orchestru, je, že se na zkoušky schází v centru města, poblíž Westminsteru, pokud se nemýlím. Blízko BBC, že ano?
3: Přesně tak, ano. Sídlo BBC je hned vedle nás na Langham Place. To je pravda.
0: Jak vypadají zkoušky? Jak často, jak dlouho zkoušíte?
3: Jednou za měsíc hrajeme na bohoslužbách a v ten den zkoušíme, takže jen pár hodin před vystoupením. A pokud jsou to ranní bohoslužby, máme jen hodinovou zkoušku, takže je to velmi rychlé. Musíme toho stihnout projít hodně, ale když pořádáme velké koncerty na místech, jako je Royal Albert Hall, nebo když jezdíváme s orchestrem po celé zemi, věnujeme zkouškám jeden nebo dva čtvrtky, možná tři zkoušky. Předem. Není na to tolik času. Musíme projít spoustu hudby. Přijít a prostě číst noty a hrát je už na velmi vysoké úrovni. Potom se už na zkouškách jen dolaďuje a hledá umělecky co nejzajímavější tvar. A snad je z naší hudby cítit i propojenost s naší vírou.
0: Takže všichni jste profesionálové? Jak vznikl Langhamský orchestr a také hudba All Souls? Kdy to začalo?
2: Yeah, great question. And I'd say actually the orchestra is not all.
3: Skvělý dotaz. Ještě bych dodal, že orchestr není celý profesionální. Je v něm spousta studentů hudby, spousta amatérů, spousta poloprofesionálů. Lidé, kteří dosahují vysoké úrovně, ale třeba učí ve škole zeměpis. A All Souls je jeden ze způsobů, jak mohou aspoň trochu hrát na svůj nástroj při bohoslužbě. Začalo to už v roce 1972 s mým předchůdcem Noelem Tredinikem, velmi, velmi inspirativním mužem s velkou vizí. Miluje všechno, co se týká hudby, orchestrů a bohoslužeb. A tak v roce 1972 začal zvát lidi v církvi tady v All Souls, aby přišli a připojili se k orchestru. A začal se ptát studentů hudby po celém Londýně, jestli se chtějí přidat. Pravděpodobně začal, nevím, asi se skupinou možná 10 až 20 hudebníků, kteří v neděli ráno začali pravidelně hrát. A během několika let se rozrůstal i pěvecký sbor, až nakonec zaplnili celou přední část kostela All Souls. Scházelo se jich celkem 60, 70, 80 hudebníků. Noel začal s pravidelným setkáváním ještě většího souboru. Členové pocházeli z církví z celého Londýna i Velké Británie. A tak to začalo růst a růst a růst, až se, myslím, v 80. letech rozhodlo, že vzhledem k angažovanosti tělesa na stále větších a větších londýnských akcích, charitativních projektech a ve větších sálech by mělo smysl, aby mělo stálé zázemí. Stal se z něj tedy All Souls Music a začal jezdit koncertovat do Royal Albert Hall a ještě předtím do Barbicanu a na spoustu takových ikonických míst.

0: Na jakých akcích vystupujete?
1: Yeah, great question. Well, all sorts really.
2: Ano, skvělá otázka. No opravdu všechny možné. Víte, naše stěžejní každoroční akce se jmenuje Prom Praise v Royal Albert Hall. A to je směs nádherné orchestrální hudby, zborových hymnů, písní uctívajících Boha. Je to opravdu celá škála hudby, která dává najevo, že uctíváme Boha různými barvami a druhy hudby, které představují rozmanitost Boží církve. Také pořádáme akci s názvem Prom Praise for Schools v Royal Albert Hall a přivítáme tak 2,5 tisíce dětí a 2,5 tisíce rodičů a učitelů z více než 60 škol z celého Londýna. Kombinujeme vystoupení dětí s vystoupením herců, tanečníků a celého orchestru. Nedávná akce byla zaměřena na život krále Davida, což bylo opravdu výjimečné, ale pořádáme i menší akce. S orchestrem jezdíme po celém Spojeném království, do různých církví, kostelů a na různá místa. Měli jsme skvělá turné. V průběhu let jsme navštívili Skotsko, Wales a Severní Irsko a zbytek Anglie. Samozřejmě jsme také cestovali po Evropě. Byli jsme v Rakousku a ve Francii a na mnoha různých dalších místech. Máme tak spoustu příležitostí sdílet evangelium prostřednictvím hudebního obdarování.
0: Vraťme se zpět k Glenham Orchestra. Je zde mnoho mladých studentů a hudebníků. Jak, podle čeho vybíráte interprety, hudebníky?
1: Yeah, that's a great question. Well, we want to involve as many people.
2: To je skvělá otázka. No, chceme, aby se zapojilo co nejvíce lidí. Samozřejmě jsme někdy limitováni množstvím prostoru, který máme k dispozici na konkrétní akci. Máme skvělý tým dobrovolníků, kterým říkáme fixeři. A ti mají na starosti různé sekce v orchestru. Jsou v kontaktu se všemi hráči, se všemi flétnisty, hoboisty a klarinetisty. A snaží se zajistit, aby všichni lidé, kteří jsou na seznamu, v průběhu roku dostali příležitost si zahrát. Takže neděláme konkurzy, jen jim říkáme, jaký je zhruba standard. Víte, je to vysoký standard, ale byli bychom rádi, kdybyste se zapojili. A pak se to snažíme vyvážit napříč všemi akcemi v průběhu roku.
0: Jako skladatel nejenže aranžujete hudbu pro takto velký orchestr, ale pravděpodobně také pro sbor. Když skládáte, slyšíte hudbu předtím, než ji napíšete? Nevím, co používáte na papír, nebo si ji musíte předem zahrát?
1: Yes. In fact, I probably write more often onto my iPad now.
2: Častěji skládám v tabletu. Víte, snažím se zapisovat si to, co slyším ve své hlavě, což počítačový software a hraní na klavír nedokáže plně zopakovat. Ale mozek si ty zvuky dokáže zapamatovat, pokud ho k tomu vycvičíte. A díky tomu máte mnohem lepší představu o tom, jak bude skladba znít. Někdy si ale samozřejmě rád sednu ke klavíru a zkouším. Zvláště pokud pracujete na složitějších hudebních nápadech, je sezení u klavíru opravdu užitečné.
0: Hrajete, jak už jsme zmínili, letitou hudbu, také novější křesťanské chvály. Proč je to pro vás tak důležité a jaká byla vaše osobní cesta k Ježíši?
2: Ano, myslím, že hrajeme nejrůznější hudbu. Především si připomínám tu pasáž, kdy Pavel říká ve 3. kapitole listu Koloským: s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Myslím, že zmiňuje tři věci. Naznačuje, téměř doporučuje, trochu rozmanitosti v našem hudebním uctívání. Měli bychom zpívat žalmy ze Starého zákona, ale měli bychom také zpívat nové chvalospěvy, nové písně, kterými inspiruje duch svůj lid. A tak si myslím, že mít bohatý výběr a zpívat rozmanité písně je opravdu důležité. Také si myslím, že je v církvi snadné sklouznout k bojování mezi novým a starým. Spojit obojí a říci, že je zde pro obojí prostor, je skvělým vzorem pro lidi všech generací, kteří se scházejí, aby chválili Boha. Takže doufám, že když pořádáme vystoupení, najde si v něm něco nejmladší i nejstarší návštěvník. Opravdu bychom mohli naše vystoupení nazvat jako multigenerační, pro každého něco. A myslím, že to je něco, co je i v Božím srdci. Tělo Kristovo složené z různých chutí a různých povah a darů. A když to všechno sjednotíte s jedním Bohem, děláte něco, co sám Bůh dělá po celou dobu. Rozmanitost, ze které máme radost, je odrazem samotného Boha.
0: Jaká byla tedy vaše osobní cesta k Ježíši?
1: Well, I grew up in a Christian household.
2: Vyrůstal jsem v křesťanské rodině. Moji rodiče milovali Ježíše a pravidelně chodili do církve. Takže i my jsme chodili do církve a vyrůstali jsme v každodenním čtení Bible a modlitbách k Bohu. Když nastalo období puberty, myslím, že jsem začal trochu víc bojovat s otázkami ohledně spolehlivosti Bible, historických souvislostí. Ale byl jsem velmi vděčný. Poslouchal jsem na internetu jednoho kazatele, Charlesa Swindola, který uvádí pořad Insight for Living in America. A vzpomínám si, že v té době zrovna vyšla kniha Šifra mistra Leonarda a spousta lidí zpochybňovala nejrůznější věci. A on byl skvělý, protože byl spojen s teologickým seminářem v Americe. Začal na internetu publikovat přednášky o teologii a o Bibli. A já jsem je všechny hltal a poslouchal. A to mi opravdu pomohlo. Pomohlo mi to na intelektuální úrovni, abych se ujistil, že křesťanská víra má pevné základy. Ale ještě důležitější než to je každodenní chození s Ježíšem. Víte, tento svět je plný tolika úžasných a skvělých věcí. A člověk se musí ptát sám sebe, kde se to všechno vzalo. A když si pomyslíte, že když pijete šálek kávy, víte, že to Ježíš navrhl před počátkem věků. Věděl, že bude dělat kávu. Věděl, že bude dělat hudbu. Věděl, že bude vytvářet smích. Věděl, že se chystá vytvořit mě a vás. A všechny, kdo poslouchají tento rozhovor, to je pozoruhodné. Ale také si myslím, že pak vidíte všechny ty problémy a potíže světa. A říkáte si, proč je tolik bolesti a smutku, když víte, že existuje Bůh, který má plán pro konec času, kdy smrt, zlo a hřích budou zatraceni a nakonec poraženi, to je pořád tak povzbudivé. Víte, ale ještě důležitější je, že ten stvořitel, který stvořil jeden septilion hvězd na obloze, stvořil každou planetu ve vesmíru a tím ukázal svou moc, že tento stvořitel přesto sestoupí na zem, aby zemřel na kříži a prolil svou krev, aby byl ve vztahu se svým lidem, aby svému lidu odpustil, aby mu projevil svou lásku ve světě, který je tak rozbitý a roztříštěný. Mít Boha, který takhle sestoupí a ukáže největší příklad lásky, jaký kdy svět viděl. To proměňuje všechno na světě a proměňuje můj život. Je to úžasné, protože je to tak osobní, ale zároveň tak obrovské, že to ovlivňuje každou část mého života osobně a ovlivňuje celý příběh lidských dějin. A není divu, že náš kalendář je rozdělený podle okamžiku, kdy se narodil Ježíš, protože je to ta nejdůležitější věc v lidských dějinách. On se tehdy narodil a svět od té doby pociťuje dominový efekt této události.

0: Je tu přinejmenším ještě jedna a určitě ne poslední věc, kterou jste zažil a která byla jedinečným okamžikem. Mám na mysli částečné moderování a dirigování korunovačního plesu v Royal Albert Hall v Londýně. Přesně 6. května 2023, v den korunovace krále Karla III. Jaké to pro vás bylo? Jak jste se cítil?
1: It was really special. We were meant to have a normal Grand Prix concert in the Albert Hall that night.
2: Bylo to opravdu výjimečné. Měli jsme mít ten večer normální ples, koncert chvál v Albert Hall. A pak jsme se dozvěděli, že v ten den proběhne královská korunovace. A mysleli jsme, že naši akci raději zrušíme. Ale modlili jsme se a uvědomili jsme si, jaká je to vlastně úžasná příležitost poděkovat za našeho nového krále a modlit se za něj. A modlit se ke králi králů, který nakonec vládne nade vším. Víte, co je opravdu výjimečné? Že korunovační bohoslužba má v sobě tolik křesťanských prvků. Vlastně i přesto, že ve Velké Británii existuje velká tradice korunovací, která se táhne už více než 1000 let. Tentokrát přidali další prvky navíc a byly opravdu výjimečné. Když Charles přijel do Westminsterského opatství, ten malý chlapec mu u přivítání v úvodu ceremonie říká něco ve smyslu: Vaše veličenstvo, vítám vás ve jménu krále králů. A Charles na to prohlásí v jiné části přísahy něco ve smyslu: Přicházím, abych sloužil, a ne, abych byl obsluhován. Přicházím v jeho jménu. A tím řekl skoro něco jako, že Ježíš je nejvyšším vzorem králování, protože přišel sloužit, a ne, aby mu bylo slouženo. Jakákoliv role vůdce musí být tvarována Kristovým příkladem, abychom byli lidé, kteří slouží, a ne, aby jim bylo slouženo. Skvěle začala ta bohoslužba, kterou samozřejmě sledovala celá Velká Británie a předpokládám, že i další místa na světě. Byl jsem velmi vděčný za to, jakým skvělým, inspirativním křesťanským příkladem ten obřad mohl začít. Když jsem zahajoval korunovační koncert, určitě jsem se o tomto malém momentu zmínil, protože je to úžasné.
0: A co pro vás, jako pro křesťana, znamená tento obrovský korunovační obřad, tato velká událost, tento historický okamžik pro Velkou Británii, pro Spojené království a také pro Commonwealth? Co to pro vás znamená?
1: I think I'm grateful that so many of these important
2: Jsem vděčný za to, že tolik významných událostí má stále křesťanské kořeny. Víte, naše země, a myslím, že je to stejné v mnoha částech Evropy, se stále více stává sekulární. Ale takováhle obrovská státní událost s křesťanskou symbolikou, to je výjimečné. I když zemřela královna, tak na jejím pohřbu nastal jeden moment, kdy královské jablko a žezlo leželo na její rakvi a oni je sundali a položili je na oltář v zadní části kostela. To symbolizovalo, že moc je dána Bohem, že došlo k jakémusi návratu k němu, že se k němu vrátila. A toto gesto dávalo najevo, tohle byla práce, která byla vykonaná pro Boha. Myslím si, že tato symbolika má velkou sílu. Víte, třeba to královské jablko, které představuje svět, má nad sebou kříž. A když králi to jablko předávají, tak tím říkají, podívejte, tady je svět a vy jste král ve světě. Ale Kristův kříž stojí nad světem, nad vším ostatním. Jsem za naše křesťanské tradice vděčný i za to, že tu stále jsou. Pomáhají, doufám, lidem vidět Ježíše v těchto klíčových okamžicích dějin a připomínají jim, jak je to důležité. Ve světě, kde se tolik lidí drží moci pro svou vlastní slávu, je životně důležité mít službu, která nese odkaz, že žádné vedení není o tom, aby nám bylo slouženo, ale bylo formováno Ježíšem, abychom my sloužili ostatním lidem. Jak skvělé poselství. Mám z toho velkou radost. Myslím, že cílem je modelovat leadership, který je o službě ve jménu Krista.

0: Mluvili jsme o králi, o korunovaci, o oslavách a o křesťanských principech a symbolice. Jak se tedy vztah s Ježíšem odráží ve vašem vedení orchestru, v práci dirigenta?
1: Well, I know when I conduct that the people in front of me are people who have spent.
2: Když diriguji, vím, že lidé přede mnou jsou lidé, kteří strávili tisíce a tisíce hodin cvičením na své nástroje. Myslím si, že musíte být schopna rozhodovat jako dirigent. Musíte vést, ale také musíte dobře naslouchat a mít ráda své lidi a muzicírování. Je to takový společenský akt. Rád říkám svému týmu, že naše vystoupení jsou prostředkem, příležitostí k uctívání společně s tisíci dalšími lidmi, abychom jako orchestr mohli společně s nimi chválit Boha a prohlubovat naše vzájemné vztahy. Když hrajeme a uctíváme Boha, myslím si, že se naše srdce v podstatě odevzdává Bohu a připomíná si, že jde o Boží dílo, ne o moje. A že je velká čest, že do něj zapojuje Bůh mě a všechny ostatní. A chci se ujistit, že to, co děláme, je opravdu Boží dílo. A že na to ve všem, co děláme, opravdu pamatujeme. A vlastně bych řekl i tohle. Můžete mít muže a ženu za klavírem v České republice, kteří chválí Boha ve svém obývacím pokoji a chválí Boha Otce, Boha Syna a Ducha Svatého, který žije v nich. Když chválíme jako orchestr, je to úplně to samé. Takže ta nejduchovnější věc, která se děje, je stejná i v malém počtu se dvěma nebo třemi lidmi. Ježíš říká, že kde jsou dva nebo tři shromážděni, tam je On. Když se shromáždíme, Bůh něco koná. A On to může konat kdekoliv chce. A je to opravdu osvěžující. Ale ještě je tu něco opravdu výjimečného a možná tak trochu ochutnávka nebe. V kostele jste shromážděni s tisíci lidmi, kteří pozvedají své hlasy ke chvále. Jako si vzpomínám po COVID-19, když jsme se poprvé vrátili do Royal Albert Hall s tisíci lidmi, kteří zaspívali poté, co jsme nebyli schopni zpívat celé roky společně. To bylo opravdu silné. A říkal jsem si, ach, to je taková malá ochutnávka nového stvoření, nebe, kdy se tisíce a tisíce a tisíce, miliony a miliony lidí shromáždí kolem Božího trůnu a budou zpívat. A jaký to bude zvuk?
0: Tím se vracím ke zmiňovaným programům, které připravujete. Prom Praise a vánoční koncerty a tak dále. Také jsme se zmínili o korunovačním plese. Jak dlouho trvá připravit celý program, aby se odehrál? Protože když jsem se dívala na korunovační ples a další akce, trvalo to víc než 2 hodiny. Jde opravdu o velkolepý program a nedovedu si vůbec představit, jak dlouho jeho příprava může trvat.
1: It's huge, but we have an incredible team that
2: je to obrovsky náročné, ale máme neuvěřitelný tým, který to zajišťuje. Jde o docela malou skupinu zaměstnanců, kteří jsou všichni odborníky ve svých oborech a mají zkušenosti s pořádáním velkých akcí, kreativci, skvělí v logistice a plánování. A pak máme neuvěřitelný tým dobrovolníků, kteří slouží. A myslím, že na korunovačním plese se celkem podílelo 600 dobrovolníků, kteří dělají všechny druhy různých věcí, od obsluhy kamer až po věšení závěsů, od hraní a zpívání na pódiu, po roznášení čaje a kávy v zákulisí. Víte, je to obrovská operace. A proto bych řekl, že na některých z těchto projektů pracujeme nejméně rok, ne-li někdy déle. V současné době už připravujeme akci pro školy, která se bude konat za 2 roky. Protože je třeba napsat scénář, připravit hudbu a musíme se rozhodnout, kdo se toho zúčastní, kdo to bude hrát. Musíme rozeslat všechny podklady do všech londýnských škol, aby se naučili písničky. To všechno zabere spoustu času. A tak často začínáme co nejdřív a vždycky dojdeme k názoru, že bychom mohli začít ještě dřív. Že je toho vždycky víc, co je třeba připravit. Jde o obrovské množství práce. A já jsem vděčný celému našemu týmu, který tyto akce zajišťuje, protože víte, já možná přijdu s konceptem a nápadem, ale co všechno do toho vloží všichni členové týmu, ať už jde o jejich vlastní tvůrčí nápady, nebo o to, jak to vlastně udělat, aby všechno fungovalo. Já někdy přijdu s nějakými šílenými, téměř nemožnými nápady, ale je to tým, který to všechno dotáhne a dělá to pozoruhodně.
0: Díky týmu nejste na to všechno sám. Připravujete programy, máte nápady. Byla tu řeč o koncertech Prom Praise. Ten poslední, který byl pro mě opravdu zajímavý, byl Ples chvály. Ohnivé vozy, Chariots of Fire. Proč jste si vybrali toto téma?
1: Yes, yeah. I think it was my father who said to me that
2: Myslím, že to byl můj otec, kdo mi řekl, že olympijské hry budou opět v Paříži. A myslím, že to musel být on, kdo si spojil, že uplynulo 100 let od doby, kdy Eric Liddell běžel svůj závod. Ve chvíli, kdy nám to došlo, zdálo se jako skvělá příležitost oslavit život Erika Liddella a jeho křesťanské svědectví. Víte, film Ohnivé vozy, který získal Oscara už v 80. letech za nejlepší snímek, se hodně zaměřuje na jeho život jako sportovce a křesťana, ale sotva se dotkne jeho působení jako misionáře v Číně. A tak jsem chtěl opravdu oslavit všechno, co přinesl. Chtěl jsem jít dál nad příběh ohnivých vozů a vyprávět o jeho životě v Číně. Byl v internačním táboře za japonské okupace. Snažil se starat o všechny děti, které tam byly. Stovky dětí, několik let uvězněných v tomto táboře s příšernou stravou a velmi špatným zásobováním vodou. Lidé byli velmi nemocní a on jim prostě přinášel skvělé křesťanské svědectví. Jeden z mých oblíbených příběhů je o chlapci jménem Stephen Metcalf, který jednoho dne přišel za Erikem a řekl, nemůžu vystát všechny ty Japonce, kteří nás tady drží. Já je opravdu nenávidím. A Eric Liddell mu přečetl Ježíšovo kázání nahoře a řekl mu, že bychom se vlastně měli modlit za své nepřátele, že bychom měli milovat ty, kteří nás pronásledují. A tak se Stephen začal modlit za všechny dozorce kolem sebe. Nakonec, když přišli Američané a zachránili tábor a osvobodili ho v roce 1945, se Stephen rozhodl, že se stane misionářem v Japonsku a nedlouho poté se jim taky stal. Jeho srdce se díky Erikovi, který četl Ježíšova slova, obrátilo tak, že se rozhodl, že v Japonsku zůstane a do konce života tam bude sloužit. Takže prostě takové úžasné příběhy o Erikovi, které jsem chtěl díky koncertu oživit. Miluji tu větu, kterou Eric Liddell vlastně neřekl, ale ve filmu ji říká, když běžím, cítím boží potěšení. To napsal scénárista filmu Ohnivé vozy. Eric Liddell to nikdy neřekl, ale myslím, že by s tím souhlasil, že Bůh nám dává úžasné příležitosti tvořit, protože nás vytvořil k jeho obrazu, jak o tom mluví Genesis. Jsme stvořeni jako tvůrci, protože jsme stvořeni k jeho podobě. Takže ať už je to tvorba rozhlasového pořadu, nebo psaní hudby, nebo běhání na sportovní dráze, nebo úklid školy na konci dne, všechny tyto věci jsou vlastně boží. Nebo péče o rodinu, nebo o naše blízké, nebo setkávání s přáteli, to všechno jsou dary od Boha a my můžeme cítit boží potěšení, když je děláme.
1: Are God-given gifts for us to, or looking after our families, or our loved ones, or meeting with friends. These are all God-given gifts, and we can feel God's pleasure as we do them.
0: Michael Andrews, dirigent a skladatel z All Souls Music a také Langham Arts Youth Orchestra. Děkuji vám, že jste byl hostem v pořadu Concertino na Rádiu 7.
1: Thank you very much for having me.
2: Děkuji za pozvání.

Poslouchali jsme rozhovor s britským skladatelem a dirigentem Michaelem Andrewsem. Nechyběly ani písně z alba Prom Praise Celebrating 30 Years. Dubbingem opatřil Pavel Hromádka, provázela vás Karolína Vološinová. Reprízu naladíte ještě v pátek po 17. anebo v neděli. Od 15 hodin už bude premiéra z knihy Otto Bethmanna Bachovo vzdělání, takže rovnou zpátky do baroka. Nicméně my ještě ochutnáme, doplníme tu hodinku závěrečnou skladbou Overture z Williama Tella, určitě budete znát v podání Osos Orchestra.

Odbyla 23. hodina ve středu 6. května 2026. Večerem vás na vlnách Rádia 7 provází Karolína Vološinová. Za necelých 15 minut nás čeká repríza čtení na pokračování z knihy Nepřemožení od autorky Zuzany Sedláčkové. Teď ještě několik skladeb, třeba kapela Nenadarmo.

0: Občas ve vysílání slýcháte reakce našich posluchačů na naše vysílání a nejinak je tomu v tuto chvíli, kdy dostal prostor posluchač Pavel a ptali jsme se ho na to, co mu vysílání Rádia 7 připomíná v jeho životě a proč by ho a komu by doporučil vysílání třeba přes DAB+.
1: Taky mě vysílání znovu a znovu připomíná vděčnost Pánu Bohu za svobodu, že vás můžu nerušeně poslouchat a že Rádio 7 můžu doporučit někomu, kdo se třeba ostýchá o víře mluvit, ale v soukromí si některé pořady rád poslechne. A nebo za možnost, že si někdo náhodně naladí rádio na chalupě, v autě, doma, právě na vlnách DAB+.

Ve čtení na pokračování sledujeme neobyčejný život obyčejné ženy, která důvěřovala Bohu a byla připravena být mu kdykoliv k dispozici. Jmenovala se Zuzana Sedláčková. Minule jsme slyšeli, že Zuzana dostala výpověď a nemohla nikde najít práci. Trpěla pro svou víru. Dále se svým manželem všude vydávali svědectví o Bohu. Josef se při svých pochůzkách seznámil s jednou nešťastnou rodinou. Byli ve velmi těžké situaci. Sedláčkovi jim dali část svých potravin, aby jim pomohli. Byl to krok víry, protože sami neměli dost. Rodina se postupně dostala z problémů. Stala se věrnými návštěvníky bohoslužeb. Z knihy s názvem Nepřemožení čte Lenka Malinová.

Příštího dne jsme se dozvěděli, že ji na schodech potkala sestra právě, když se vracela domů. Na první pohled pozorovala v Hedině tváři podstatnou změnu. Hedy, ty vypadáš úplně jinak? Odkud jdeš? Tázala se se zájmem. Byla jsem u sousedky. Teď před 5 minutami mě pán Ježíš uzdravil. Později jsme se od Hedy dozvěděli, že ve chvíli, kdy jsem na ní vložila ruce, jí najednou pronikl jakoby elektrický proud a ona pocítila novou životní sílu a naději pro budoucnost. V té chvíli uvěřila, že to byl pán, kdo se jí dotkl. Chopila se ho s předsevzetím, že mu bude sloužit a následovat ho. Den za dnem se cítila lépe. Ve výrazu její tváře se objevilo něco nového. Pán Ježíš měnil její rysy a Hedy zářila štěstím. Dokonce se jí podařilo v krátké době přibrat 16 kilogramů, o což se do té doby lékaři marně snažili. Všichni její známí viděli tuto náhlou změnu a vyptávali se jí, který lékař nebo který lék jí pomohl. Hedy však směle každému vydávala svědectví o nejlepším lékaři pánu Ježíši, který se jí dotknul. To se stalo v době, kdy mě propustili ze zaměstnání. Najednou začaly ke mně přicházet ženy z města i okolí, ženy, které jsem neznala. Odvolávali se na Hedy a přicházeli za mnou s prosbou, abych je také uzdravila. Tím mi pán otevřel dveře ke svědectví. Vysvětlila jsem jim, že nejsem ani lékař, ani nemám žádnou zázračnou moc k uzdravování, že ten, který uzdravil Hedy, byl pán Ježíš Kristus, když mu vyznala hříchy. Často se stávalo, že po takovém svědectví se nejedna žena odhodlala k vyznání hříchů. Jenomže vyznávali nikoli své hříchy, ale hříchy svých mužů, přičemž sebe ospravedlňovali. Není divu, že milé ženy jak přišly, tak i odešly, protože pán Bůh se má k upřímnému upřímně, ale s převráceným zachází převráceně. Sakař.

0: Jednou jsme sloužili jako hosté v malém baptistickém shromáždění. Povšimla jsem si v zadní lavici muže, který naslouchal s velkou pozorností. Byl oděn v jakémsi plášti popelavé barvy. Byl to zhrbený, zestárlý, pohublý muž. Po shromáždění šel přímo k nám a naléhavě nás prosil o návštěvu. Dal nám svou adresu a my jsme mu slíbili, že jej navštívíme. Příštího večera jsme se za tím podivným mužem vypravili. Bydlel v podkroví starého domu. Měl překrásný, ručně vyřezávaný nábytek z ebenového dřeva a plno nádherných ozdob, váz z alabastru a jiných drahocenných předmětů. Připadalo mi to tam jako v pohádkovém královském paláci. Jen jsem si v hlavě nemohla srovnat ten kontrast. Chatrný byt s oprýskanou omítkou, sešlý lak na dveřích a oknech a uprostřed té bídy takový nevídaný přepych. A majitelem je muž v roztrhaných, ošumělých cárech. Když jsme si na pobídnutí sedli, dal se do vyprávění. Do shromáždění jsem nikdy nechodil. Jen náhodou jsem šel kolem onoho domu, kde jsme se včera potkali. Pojednou, jako by mne něco pobízelo, abych tam vešel. Na vývěsce jsem četl, že se právě koná biblická hodina. Půjdu, řekl jsem si, aspoň se ohřeju. Váš proslov mě ale zaujal. Prosím vás, řekněte mi, je to hřích, když brzy ráno vstanu, ještě za soumraku, přelezu plot, natřesu si jablíčka a pak si je přinesu domů? Někdy také jdu na pole a nahrabu si brambory. Zajímavý muž, myslím si. A proč to vlastně děláte? Ptám se ho se zájmem. Tu stařec otevřel své srdce.
1: Před 14 dny jsem se vrátil z vězení. Jak mne vidíte? Vyhublý, zesláblý, zničený. Manželka ještě stále sedí. Přišel jsem domů bez haléře. Co jsem si ve vězení vydělal, musel jsem odevzdat na uhrazení svého pobytu ve vězení. Nyní jsem na svobodě, ale bez práce. Ani pes po mně neštěkne. Nikdo se neptá, máš z čeho žít? Marně hledám práci, žádnou pro mě nemají. Ohladu být nemohu. Inu, tak chodím krást jablka a brambory. Uvařím si je a ráno sním. V poledne si uvařím brambory na loupačku, k ním si zajím jablíčko a večer znovu jablíčka ve vodě a brambory. To je moje každodenní strava. Na chleba a máslo si nesmím ani vzpomenout, protože se mi hned zbíhají sliny v ústech a takové kuřátko upečené na másle, to by mě jistě posílilo. Ovšem díky této jednotvárné stravě cítím, jak mi denně ubývají síly. Řekněte mi, je to krádež, je to hřích, když si v této situaci takto zachraňuji život?
0: Byla jsem na rozpacích. Neměla jsem sílu otevřít Bibli a citovat mu ze zákona nepokradeš. Už to nedělejte, řekla jsem mírně a soucitně, dojata jeho situací. Přijďte zítra k nám, dáme vám snídani i oběd a k večeři vám dáme jídlo sebou, uvařím vám kuřátko. A proč jste se vlastně dostal do vězení? Ptám se ho dál.
1: Byl jsem milionář, několikanásobný milionář. Mám mnoho peněz po světě v různých bankách a tady stojím jako nejobyčejnější žebrák. Poté, co komunisté převzali moc, vzali mi továrnu, vzali mi domy a taky peníze. Svou vilu jsem musel opustit a vystěhovali mne do tohoto špinavého baráku. 10 let přede mnou tady nikdo nebydlel. Je to barabizna na spadnutí. Ponechali mi jenom těchto několik kusů nábytku. A tyto starožitné kousky, které jsem si koupil na svých cestách po světě, mi schovali přátelé. Přátelé mi také uschovali několik sošek, výrobků mé vlastní továrny. V době, kdy mi továrnu vyvlastnili a my jsme se najednou ocitli bez prostředků, prodali jsem pod rukou jednu sošku. Zlí a závistiví lidé mě udali a obvinili. Měl jsem z toho soud a odsoudili mě i s manželkou na 2 roky.
0: Od té doby se stal starý Sakař, jak se ten nešťastník jmenoval, naším každodenním hostem až do doby, kdy byla jeho manželka propuštěna z vězení a mohla svou zručností vydělat trochu peněz na nejnutnější obživu. Cesta, kterou jsme si zvolili sami. Neptali jsme se pána. Naše práce v Jablonci pěkně rostla. Lidí přibývalo jak v Jablonci, tak v okolních stanicích, v Liberci, v Hrádku a v Donýně. Sloužili jsme celým srdcem, protože jsme si byli vědomi svého povolání. Jednou na kazatelské konferenci v Praze vystoupilo několik rozhořčených bratří z Jenkovců na východním Slovensku s výtkou k vedení církve, že po tolika letech není schopno obsadit jenkovecký sbor kazatelem. Vytýkali kazatelům, že každý z nich se hrne do města na výhodné místo, tučnou faru a jenkovecký sbor zůstává dále neobsazený. Výtky venkovanů se stupňovaly, křičeli jeden přes druhého a nebyli k utišení. Podívali jsme se s manželem na sebe. Způsob vyjednávání se nám nelíbil. Potom jsme se jednomyslně přihlásili. Když se nechce nikdo obětovat, aby sloužil v nejzapadlejším koutě Slovenska, tak tam půjdeme my. Vedení církve naší nabídkou moc nadšené nebylo, protože práce v Jablonci se zrovna rozrůstala a my jsme do té práce dobře zapadli. Když ale nebyl nikdo, kdo by byl ochoten nechat se na tu farnost přeložit, naši nabídku přijali. Naší chybou bylo, že jsme se nechali unést city a zoufalými prosbami bratří z Jenkovců a neptali jsme se pána. Církev nám nabídla, že s finanční pomocí amerických metodistických sborů zakoupí švédský domek a montovaný kostelík, který může být postaven do měsíce. Zatím jsme se přestěhovali na půdu jednoho rodinného domu v Sobrancích. Sobrance jsou 12 kilometrů vzdálené od Jenkovců. Plánovali jsme rozšířit svou práci i do Sobranců. Na půdě jsme měli k dispozici dvě postele a jednu malou dětskou postýlku. Měli jsme dvě malé děti. Abychom si mohli alespoň obden odpočinout, střídali jsme se ve spaní. Jedno dítě spalo v dětské postýlce, druhé se mnou a manžel sám. Příští noc se děti vyměnily a jedno dítě spalo s manželem a já sama. Na půdě běhali potkani a myši a bylo velice obtížné starat se o hygienu. Byli jsme však mladí a plní elánu. Všechny těžkosti jsme se snažili překonávat ve víře. Práce byla těžší, než jsme si dovedli představit. Autobusové spojení ze Sobranců do Jenkovců bylo tenkrát velmi omezené. Církev nás povzbuzovala, že američtí věřící již poslali na ústředí církve peníze ze sbírky a jak to jen půjde, koupí švédský domek a kostelík. Naši dobří přátelé na Slovensku poslali peníze na zakoupení pozemku v Sobrancích. Jenkovce tehdy byla vesnice, kde neznali elektrický proud. Církevní tajemník si nás předvolal a zoufale nás prosil, abychom mu pomohli přemluvit lidi, aby svolili k elektrifikaci vesnice. Naši věřící však o tom nechtěli ani slyšet. Říkali, že chtějí dál používat přirozené světlo petrolejových lamp a že umělé elektrické světlo, které je od ďábla, nechtějí. Tak ubíhal den za dnem a my jsme nedočkavě čekali na splnění slibů církve. Když uběhlo několik měsíců, oznámilo nám ústředí církve, že peníze na domek a kostelík museli použít k zaplacení zpěvníků, které jim právě došly z tiskárny. 1,5 roku jsme překonávali problémy s vařením, praním, sušením, dojížděním za manželem, když těžce onemocněl infekční žloutenkou a musel být izolován na infekčním oddělení v nemocnici v Michalovcích. Zanedlouho onemocněli touto nemocí i naše děti. Když jsem vytýkala vedoucím představitelům církve nedodržení slibů ohledně bytu a kostela, rozlobili se a nemocného manžela propustili ze služby. Tím skončila naše horlivost a cesta, kterou jsme si sami zvolili v touze vyjít vstříc zoufalému volání bratří z Jenkovců. Postoupili jsme do vyšší třídy školy života. Pán Ježíš nás učil odpouštět.

0: Manžel vzpomíná na Jenkovce.
1: Jednoho dne jsme se dostali na konec republiky na ruské hranice. Lidé tam mluvili zvláštním nářečím, hutorácky. Snažili jsme se k ním přiblížit, ale nebylo to snadné. Byli jsme překvapeni, že v létě od nás očekávali pomoc na poli a měli nám za zlé, když jsme seděli nad Biblií a studovali jsme. Autobusové spojení do jednotlivých vesnic tehdy bylo špatné. Autobus jezdil zřídka a my jsme kromě hlavního sboru v Jenkovicích měli řadu stanic. Jednou v zimě jsem měl sloužit v jedné takové stanici. Vystoupil jsem z autobusu a k místu určení jsem měl asi 7 kilometrů pěšky. Sněžilo a byl mráz. Rozhlédl jsem se po široké rovině a spozoroval jsem 4 černé body, které se poměrně rychle pohybovaly směrem ke mně. Byli to vlci. Začal jsem se modlit k Pánu a prosit o ochranu. Vlci se blížili. Mojí jedinou zbraní byla Bible. Důvěřoval jsem Pánu. Tu pojednou vlci změnili směr a odbočili kolmo ze směru své dosavadní dráhy. Pán Ježíš vyslyšel moji modlitbu. Pomalu jsme si zvykali na život v tom kraji. Také jsme se snažili lépe poznat mentalitu lidí. Jednou nám vyprávěli, jak je přišli navštívit věřící z Ameriky. Sestry byly podle amerického zvyku upravené a namalované. Jenkovečtí to považovali za hřích. Do modlitebny nesměli vstoupit, dokud si neumyli barvy z tváře. K tomu účelu jim bratři připravili vodu a mýdlo, které postavili před modlitebnu. Americké sestry byly pokorné, uposlechly prosbu jenkovických bratří a do modlitebny vstoupili s umytou tváří. Po jednom nedělním kázání mi jeden bratr podal lístek. Bylo to poselství z ústředí církve. Bratr Sedláček již nesmí kázat. U církevního tajemníka v Prešově je vše zařízeno. Byl to výsledek naší kritiky tehdejšího superintendanta pro nedodržení slibu ohledně stavby modlitebny a kostelíka a znamenalo to okamžitě odejít. Byl jsem bez práce a bez peněz, slabý, po těžké žloutence. Mimo Pána jsem neměl nic. Jel jsem do Prešova za církevním tajemníkem, protože podle zákona jsem měl právo na 3měsíční výpovědní lhůtu. Církevní tajemník tam však nebyl. Jel jsem proto do Prahy na ústředí církve. Zaťukal jsem na dveře kanceláře a otevřel dveře. Když mne tajemník, bratr Černý, uviděl, vstal, šel ke mně a vyvedl mne za dveře. Pán Ježíš byl u toho a viděl to.
0: Zpět do Jablonce. V jabloneckém bytě po dobu naší nepřítomnosti bydlel manželův tatínek. Jeho zdravotní stav se zlepšil natolik, že se již o sebe mohl postarat sám. Nebýt toho, byli bychom v době bytové krize odkázáni na ulici. Horší to bylo se zaměstnáním. Jablonecká fara byla už obsazena. Církev manžela propustila a po doléčení se marně ucházel o nějaké místo. Manželův tatínek nám proto přispíval na stravu. Když se všechno úsilí najít si práci ukázalo jako marné, vypravil se manžel na národní výbor a prosil o povolení a potvrzení, že smí žebrat. Tento jeho tah zapůsobil na personál národního výboru a nabídli mu práci v jablonecké bižutérii. Jeho minimální plat byl tak nízký, že bez pravidelného příspěvku jeho tatínka bychom nepokryli ani nejskromnější výdaje na jídlo. Pak se mu naskytla platově výhodnější práce na dráze. Po celá ta léta se nám velice stýskalo po práci, ke které nás povolal Pán. Denně jsme se modlili za otevřené dveře ke službě. Ještě když manžel pracoval v bižuterii, dostal předvolání na policii prý kvůli legitimaci. Jaké bylo jeho překvapení, když jej úřadující policista postavil před skutečnost, že v jednotě bratrské je uvolněno kazatelské místo, kam by mohl nastoupit. Dostal by tajné jméno Lukáš a nové telefonní číslo. Každý týden by k nim chodil na pohovor a informoval je o členech církve. Měl pozorovat lidi, kteří by mohli být nebezpeční pro stát a naše socialistické zřízení. Nabídku ke službě mu vylíčili tak opatrně a zamotaně, že manžel okamžitě nepostřehl léčku, do kterého chtěli vtáhnout. Teprve na zpáteční cestě do továrny si celou věc ujasnil. Vrátil se zpět se slovy:
1: cestou do továrny jsem si celou věc promyslel, nechci být kazatelem. Chci být nadále dělníkem a vydělávat peníze prací svých rukou.
0: Policisté jeho slova nepochopili a byli šokovaní. Manželovi však spadl kámen ze srdce a zachoval si čisté svědomí. Nestal se jidášem. Pán na nás nezapomněl. Tehdy jsme sloužili jen příležitostně, když nás pozvali do nějakého sboru. Zvali nás i rodiny na biblické rozhovory a vyučování. Jednoho dne nás překvapil dopis z ústředí metodistické církve, ve kterém manželovi nabízeli kazatelské místo v Plzni. Protože modlitebna i fara byla církví odňata a dána k dispozici městu pro vysokou školu technickou, nabídla nám církev ubytování na faře v Protivíně v jižních Čechách, asi 100 kilometrů od Plzně. Manžel bez těžkostí obdržel systemizaci pro plzeňský sbor a souhlas s vykonáváním kazatelské činnosti v Plzni. Protože protivínská fara tehdy také nebyla obsazená, pokusila se církev zažádat o systemizaci protivínského sboru a o kazatelský souhlas pro mne. Zakrátko byla i tato žádost kladně vyřízena. Byli jsme pánu vděční, že můžeme být oba v činné službě. Nebyla to lehká služba. Manžel musel dojíždět osobním vlakem 100 kilometrů, nemluvě o tom, že v Plzni tehdy nebyli skoro žádní členové a manžel musel začínat od píky. Jednoho večera jsem se mu svěřila. Abych řekla pravdu, práce v tomto sboru mi nepřináší radost. Věřící mi stále říkají, jak před léty sbor vzkvétal, jak zde bylo 400 členů, ale od té doby, co se komunisté zmocnili vlády, členů pozvolna ubývalo, až zde zůstala hrstka věrných metodistů, asi 6 nebo 7. Ti přicházejí pravidelně do shromáždění, zpívají tradiční písně, ale slovo Boží jim jde jedním uchem tam a druhým ven.
1: Musíme situaci řešit na modlitbách a prosit pána za nové probuzení.
0: Netrvalo dlouho a začali k nám přicházet mladí lidé z ulice. Učení marxismu-leninismu, které jim ve školách přednášeli, je neuspokojovalo. Zahrnovali nás nejrůznějšími otázkami, protože chtěli znát pravdu o životě. S touto mládeží jsme se scházeli pravidelně každou sobotu odpoledne. Četli jsme si společně Bibli, řešili problémy mladých lidí na základě Božího slova a modlili jsme se. Tyto sobotní chvilky netrvaly hodinu ani dvě, ale rozcházeli jsme se často až dlouho po setmění. Mládež začala pomalu poznávat sebe, své převrácené srdce a Boží lásku k člověku a jeho spravedlnost. Poznali moc Kristovy krve, která očišťuje každý vyznaný hřích, ve které máme vítězství nad hříchem. Měli jsme se všichni rádi a žili jsme ve vzájemné důvěře jako jedna rodina. Mládeže přibývalo a prázdné lavice v modlitebně se pomalu začaly naplňovat. Naproti Vín padal déšť Božího požehnání.

0: Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četli Lenka Malinová a Vlastimil Kolegar. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Zítra budeme ve 12 hodin a 15 minut pokračovat 10. dílem z knihy Nepřemožení.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Kapelu BCC Worship teď vystřídá The Gaudis, manželská dvojice z Walesu původem, s písní Breathe. Dýchej, upadni klidně zpátky do křesla, přetáhni si přikrývku přes nohy a nechej teplo slunce skrz okno znovu naplnit tvou duši. Bouři si přečkal dobře a teď, když jsi v mrazu, můžeš spát. Spi, když se den mění v soumrak, ať tě záře ohně ukolébá do snů. Sni, protože budoucnost je teď vaše a můžete s ní naložit, jak se vám bude zdát dobré. Dobře jste přečkali bouři a teď, když jste v chládku, modlím se, aby se vám vyjevily nejhlubší touhy vašeho srdce a pokud je něco, co můžeme udělat, stačí zavolat. Tak to je výpověď této písně a opravdu, pokud je něco, co třeba i Rádio 7 může pro vás udělat, jako je třeba modlitba, tak nám dejte o tom vědět. Moc rádi se budeme za vás modlit. No a teď ještě tedy kapela Gaudis a nebo Janka Zubajová.

Blíží se půlnoc a to je také čas rozloučení se. Přeji vám příjemnou dobrou noc a pokud s námi dál zůstanete u přijímačů, dobře vám tak. My tady budeme, protože vysíláme 24/7. Takže vám rádi budeme dělat společnost, pokud si nás vyberete. Rozloučím se písní Claudie Isaky Revolution a přála bych vám, abyste vy zažívali pokoj, ale zároveň si uvědomovali možná tu duchovní revoluci, kterou vám způsobila zvěst Evangelia. A věřím, že vám to dalo naději, nebo že vám to dá naději i do dalších dnů. Tom, že na věci nemusíme být sami a že ten nebeský domov má prostor, má prostor i pro nás. Tak se mějte moc hezky. Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová. Těším se na vás. Zase někdy příště. Já předávám mikrofon Anetě Lofítkové.

ze všech stran. Bolest, strach, spousty ran.

Půlnoční znělka nás převedla do nového dne, kterým je čtvrtek 7. května 2026. U nočního vysílání Rádia 7 vás vítá Aneta Lofítková. Pojďme se společně podívat na pořady, které kromě písniček vyplní čas do 6. hodiny raní. Původní záměr pořadu Světem Bible věnovat každému vidění proroka Zachariáše jednu relaci ustoupil hloubce biblického textu a již po třetí nás vrací k vidění muže s měřícím provazcem. Teolog John Vernon McGee nás provede druhou kapitolou knihy Zachariáš, která se zamýšlí nad pravou podstatou moci a dynamikou boží ochrany. Čte Pavel Vopalecký. Poslouchat můžete od 12:15. Začal květen, měsíc lásky. Poklady z archivu na tuto skutečnost zareagují. Nebudou ale mluvit o lásce. Otevřou téma jedné její důležité charakteristiky, totiž věrnosti. Nalaďte si od 13:00. Ve čtení na pokračování sledujeme životní příběh Zuzany Sedláčkové, která celý svůj život sloužila Bohu a lidem. Se svým manželem byli rozhodnutí jít kamkoliv je Bůh pošle. Stěhovali se, hledali práci a pomáhali lidem prakticky i duchovně. Byli svědky mnoha zázraků. Jak? Uslyšíme ve 14:15. Mít možnost si vybrat vnímáme vesměs jako privilegium a možná už automatickou součást našich životů. Vybíráme si dnes a denně v mnoha oblastech. Logicky je tedy důležité si vybrat, rozumějte rozhodnout se, i v otázkách duchovního a osobního směřování. A právě tuhle rovinu zdůrazňuje další část čtení z knihy Lukáše Targoše Křesťanství v 5 slovech, kterou uslyšíte v relaci Večer pod lampou po 3. raní. Všechno má svá omezení, známe je z dopravy, ale i z běžného života. Nemůžeme si jednoduše dělat, co chceme. Někdy se ale může zdát, že umělá inteligence takové omezení nemá. Opak je ale pravdou, jak o tom v průsečících hovoří od 4:15 Marian Možucha. Práce s dobrovolníky má svá specifika. Zkušenosti s organizováním dobrovolníků má Bětka Hanáková, která stojí za dobrovolníky na festivalu United a United City. Pokračování rozhovoru s Vojtou Barotem přináší 3D Talk v 5 hodin. Odpovědí, nezbytností, rozhovorem, tím vším a mnohým dalším může být modlitba. Osobní pohled na další z elementárních témat křesťanské víry přinese pořad Základy a úvaha laické kazatelky Ingrid Hrubé. Vysíláme od 17:30. Tolik tedy k pořadům, které vyplní noční vysílání Rádia 7. Mezi nimi samozřejmě také písničky, jako například tato, Jsi nádherný, příjemný poslech.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Hmatatelná ilustrace Boží lásky k Izraeli se dnes skrze Pána Ježíše přenáší i na církev. Bůh připomíná, že kdo se dotýká jeho lidu, dotýká se přímo zřítelnice jeho oka, tedy nejcitlivějšího místa, které si každý z nás instinktivně chrání. Právě tak citlivý a ostražitý je Hospodin vůči své církvi. Tato blízkost nás však vede k otázce, pokud Bůh takto žárlivě střeží nás, jak naopak reagujeme my, když se někdo hanebně vyjadřuje o něm? Dokážeme i my vnímat Boží čest jako stejně citlivé a nedotknutelné místo svého vlastního života? Výkladem teologa Johna Vernona McGeeho provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, dnes si spolu po sedmé otevíráme Zachariášovo proroctví. Když jsem si předběžně rozvrhoval výklady proroctví Zachariáše, říkal jsem si, že výklad 10 Zachariášových vidění, která máme popsána v prvních 6 kapitolách knihy, zabere tak asi 10 pořadů. Dnes otevíráme Zachariášovo proroctví po sedmé, ale zdaleka nejsme u 7. vidění. Dnes se ještě jednou zdržíme u vidění 4., u vidění muže s měřícím provazcem. Biblický text je živým textem a někdy nás oslovuje tak různým způsobem a tak zaměstnává naši mysl, že těžko předem odhadneme, jak dlouho se u kterého místa zdržíme. Dnes tedy už po třetí otevíráme knihu proroka Zachariáše v místech, kde je popsáno vidění muže s měřícím provazcem. V minulém pořadu jsme se zastavili u 9., 10. a 11. verše 2. kapitoly, nebo podle kralického číslování u veršů 5 až 7. Dnes s Boží pomocí půjdeme dál. Takže Zachariáš 2, 12. Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k národům, které vás plenili. Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Dotkne se zřítelnice mého oka. Neobvyklé přirovnání. Ve Starém zákoně toto přirovnání najdeme na více místech. Všichni známe citlivost našich vlastních očí. Nenecháme si na ně sáhnout. Ani Pán Bůh si nenechá beztrestně sáhnout na svůj lid. Na určitou dobu vydal Bůh svůj lid pro jeho vlastní hřích k trestání národům. Ale doba trestů je pryč, vyměnily se generace, začíná čas milosti, čas obnovené Boží ochrany. Kdo se teď nadále postaví proti Izraeli, postaví se proti Hospodinu, jako své vlastní oči si je bude Bůh nyní chránit. Povstane proti nepřátelům svého lidu. Hle, mávnu rukou proti nim a budou je plenit ti, kdo jim otročili. I poznáte, že mě poslal Hospodin zástupů. Pokračuje Zachariáš ve 13. verši 2. kapitoly. Pán Bůh nepotřebuje mnoho, aby se postavil proti nepřátelům svého lidu. Hospodin je svrchovaným panovníkem nejen nad lidmi, ale i nad celým stvořením, viditelným i neviditelným, tedy nad přírodními silami i dějnými událostmi. Jemu stačí jen velice málo. On vykoná slovo, nebo symbolicky řečeno pohyb ruky. Všechno se změní. Všechno bude najednou jinak. Kolikrát se to v dějinách už stalo a ti, kteří vládli, se přes noc stali otroky a naopak, ti, kteří byli otroky, se stali vládci. Pán Bůh je ten, který povyšuje i ponižuje, který dává moc a vládu a který ji také podle své vůle odnímá. Takováto náhlá změna v postavení lidí může být důsledkem Božího zásahu, kdy si Pán Bůh používá lidi k naplnění svých záměrů. Dává moc novým lidem, ale současně s tím je pověřuje také úkolem, dává jim obrovskou zodpovědnost, odpovídající té moci. Může se tedy jednat o důsledek Božího zásahu, ale taky nemusí. Někdy si ti lidé sami chtějí přivlastnit moc a výhody z ní vyplývající. Ne každému ovšem moc přísluší, ne každý může vládnout, ne každý k tomu má předpoklady. V období komunistické nadvlády nám bylo předkládáno k věření, že právě ti chudí a prostí jsou těmi nejlepšími vládci. Právě ti, kteří byli utlačováni, se mají pozvednout a chopit se moci. Tak se tomu říkalo proletářská revoluce. Stalo se tak. A ekonomiky států, které se tomuto systému poddali nebo mu byly silou podmaněny, ekonomiky těchto států se zhroutily. Muselo to tak dopadnout, písmo hovoří i o takových případech. Čtu 10. verš 19. kapitoly knihy Přísloví. Nepřísluší blahobyt hlupákovi, natož otroku vláda nad knížaty. Jinými slovy, věci tohoto světa mají svůj řád. Je lepší, když struktury společnosti rostou pomalu, proměňují se pomalu, než když lidé do nich jsou nasazováni na základě nějakých jednorázových revolučních rozhodnutí. Ale to jsme se poněkud vzdálili od samotného textu Zachariášova proroctví. V případě pádu Babylona a rozmachu říše Médsko-Perské šlo o boží zásah a o boží úmysl. Tímto historicky významným božím zásahem do dějin se podstatně změnilo postavení zajatého Izraele. Židovští zajatci získávají dekretem krále Kýra svobodu a možnost návratu. Nezměnilo se ovšem pouze jejich právní postavení, změnila se i jejich prestiž mezi okolními národy, alespoň postupně. Změnil se postoj dřívějších pánů. Přečtěme si tuto situaci, jak ji popisuje Ezdráš v první kapitole své knihy. Od 5. verše tam píše: Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. Tolik citát z Ezdrášovy první kapitoly. A šlo nejen o dary přátel a známých, případně o dary Izraelců, kteří se rozhodli v Babyloně zůstat a nevrátit se do Palestiny. I sám král se rozhodl přispět na stavbu jeruzalémského chrámu ze svých prostředků. A mimo to vrátil chrámový poklad, který kdysi dávno před 70 lety král Nebukadnesar přenesl z Jeruzaléma do Mardukova chrámu v Babyloně. Ze 6. kapitoly Ezdrášovy knihy od 3. verše si můžeme číst tohle. V prvním roce svého králování vydal král Kýros rozkaz o domě božím v Jeruzalémě. Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti, ať je od základů opraven. Jeho výška budiž 60 loket, šířka také 60 loket. Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trámů. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. Také zlaté a stříbrné nádoby z božího domu, které odnesl Nebukadnesar z jeruzalémského chrámu a donesl do Babylona, ať jsou vráceny, ať přijdou do jeruzalémského chrámu na původní místo a jsou složeny v božím domě. Tedy náklady na opravu chrámu v Jeruzalémě má nést perská královská pokladna. Když pán Bůh zasáhne, dějí se neuvěřitelné věci, které by nikdo neočekával. Od té doby boží lid a později církev prožila mnohokrát, že boží slovo proměnilo někdejší nepřátele evangelia ve služebníky boží. Jak se to stalo třeba tarzenskému Saulovi, pozdějšímu apoštolu Pavlovi a mnoha lidem po něm. I to je důsledek pozdvihnutí boží ruky proti nepřátelům církve. Ne k tomu, aby je zničil, ale aby jim dal prožít něco hluboko vevnitř, co promění jejich nitro. Poslední verše druhé kapitoly Zachariášova proroctví nesou slova krásných zaslíbení. Budeme je postupně pročítat, počínaje 14. veršem nebo podle kralického číslování veršem 10. Plesej a raduj se, sionská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Tento verš náš učitel v těchto pořadech dr. McGee vztahuje výlučně na Izrael. Říká sice, že v obecné rovině se zde hovoří i o nás, o naší zemi, ale že Pán Bůh na tomto místě hovoří konkrétně o izraelském národě a o skutečné hoře Sion. Ve svém výkladu na tomto místě hovoří náš učitel opět o chiliastické představě tisícletého království. Podle jiných vykladačů ovšem Zachariášově výzvě k radosti v přečteném 14. verši můžeme rozumět tak, že je vztažena k příchodu Mesiáše, k příchodu nebo vylití Ducha Svatého o letnicích, k počátku Kristova království přítomného v moci na naší zemi, i když se zatím jedná o moc působící skrytě. Od doby Zachariášovi do času narození Spasitele chybělo ještě 400 let. Ale v božím pohledu, stejně jako v pohledu historie, jsou vánoční a velikonoční události již za dveřmi. Král už přichází, už je slyšet halas jeho průvodu. A to je bez pochyby důvod k radosti a plesání. Král, který přijde, totiž uprostřed svého lidu zůstane. Pán Ježíš Kristus sice odešel do nebe, mnozí to viděli na vlastní oči, ale on sám o tom mluvil a vysvětloval potřebu svého na nebe vstoupení, aby namísto sebe mohl poslat utěšitele, Ducha Svatého, který je týmž Bohem, týmž králem, týmž pánem, v Duchu Svatém a v církvi je náš Spasitel přítomný. Žije uprostřed svého lidu, žije v našich srdcích. A jak je to s Izraelem, se starozákonním božím lidem? K němu se Hospodin nevrací? Hora Sion je snad zbavena svého poslání? Pověření boží a úkol páně, úkol Hospodinův, byl od Izraele přenesen. Pro lidstvo byla otevřena nová cesta k záchraně a tou je Pán Ježíš Kristus. Ale Izrael přesto dojde spásy. Co bude znamenat jeho spasení? Co přinese světu přijetí Izraele na milost? Čtěme 15. verš 11. kapitoly dopisu apoštola Pavla do Říma. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení z mrtvých? Zvláštní myšlenka, viďte. Zavržení Izraele znamenalo smíření světa s Bohem. Ne to samotné zavržení, ale to, že Bůh otevřel náruč skrze Pána Ježíše Krista, tím, že oni zavrhli Ježíše jako Mesiáše, tím byla dána milost všem ostatním lidem, všem ostatním národům, tedy i nám. A přijetí Izraele bude spojeno se vzkříšením z mrtvých, píše tu Pavel, s příchodem našeho Pána Ježíše Krista ve slávě s anděli. To znamená závěr dějin a plné, úplné zjevení Božího království. Přijme Izrael Boží evangelium naráz, najednou, v určitý okamžik? Písmo nám o tom nic neříká, ale můžeme vidět, že už dnes mnozí z Izraele Pánu Ježíši Kristu patří. Uznali jej za svého Mesiáše. Přiznali mu jeho božství. Byli Pánem Bohem přijati nejen na základě svého původu a božích slibů daných Abrahamovi, ale také, anebo především, na základě obětí Pána Ježíše Krista, kterou přijali do svého nitra. Jsou tedy, dá se říct, dvakrát boží. Už teď se to tak děje, tedy ne až jednou, ale už teď, pomalu, postupně, po jednotlivcích. Proces spásy Izraele už začal. Onen den, kdy bude Hospodin bydlet uprostřed svého lidu, už přichází. Pokračujeme v Zachariášovi druhé kapitole, verše 15 a 16. nebo podle kralických překladatelů 11 a 12. V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu, stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. I poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. Pak se Hospodin ujme Judy jako svého dědičného podílu ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Tato podivuhodná věc se už stala. Je to skutečnost našich dnů. Mnohé národy nebo jednotlivci z mnoha národů se sklánějí před Bohem Izraele, který se vtělil nebo tělesně ukázal v Pánu Ježíši Kristu. Právě v tomto dobrovolném připojování mnohých můžeme rozpoznávat znamení jak pravosti Zachariášova proroctví, na tuto skutečnost prorok sám upozorňuje na konci 15. verše, tak i znamení božství Pána Ježíše Krista. Jaká je to podivuhodná moc Boží milosti, která sjednocuje národy pod Kristovým křížem. Až se naplní počet pohanů, kteří jsou schopni nebo ochotni přijmout spasení, obrátí se milost Hospodinova zpět k jeho vyvolenému národu. Pán Bůh se znovu ujme Judy. Hospodin na svůj vyvolený národ nezapomněl. Všichni ti, kteří mají blízko k antisemitismu, by si tuto skutečnost měli uvědomit. Hospodin miluje svůj lid pro zaslíbení, která dal jeho praotcům. Ujme se Judy jako svého dědičného podílu ve svaté zemi. V písmu čteme, že ve svaté zemi je tím myšlen Izrael, copak země znečištěná válkou, přesně řečeno tolika válkami, může být svatou zemí? Mnozí řeknou, že Palestina je svatou zemí, protože po ní chodil Pán Ježíš Kristus, když žil na světě jako člověk. Může ale tato skutečnost být důvodem svatosti nějakého území? Jak to říká prorok Ageus? Přečtěme si z jeho knihy několik veršů, počínaje 11. ve 2. kapitole. Kralické číslování se tam opět trochu liší, jedná se o 12. verš. Toto praví Hospodin zástupů. Požádej kněze o poučení. Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, bude to tím posvěceno? Kněží odpověděli, nikoli. I řekl Ageus, kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím? Kněží odpověděli, poskvrní. Tolik zvláštní poučení z Ageova proroctví. Podobně to můžeme vztáhnout, tento princip posvěcování a znesvěcování na izraelskou zemi. Skutečnost, že po ní chodil Pán Ježíš Kristus v těle, dnes mnoho neznamená. V Jordánu už stejně teče jiná voda, než ve které byl on pokřtěn a prach palestinských cest, po kterém chodili jeho nohy, už dávno odvál vítr. Proč byla Palestina nazvána svatou zemí? Slovní spojení svatá země slyší Mojžíš, když v midiánské zemi vidí hořící keř. Tehdy mu Hospodin z toho keře říká, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Proč svatá? Protože tam byl přítomen, bezprostředně přítomen Hospodin. Svatá země je všude tam, kam přichází Bůh. Jeho přítomnost posvěcuje. Je tedy Izrael svatou zemí? Těžko říct. Snad je dnes skutečně příliš poskvrněn lidským hříchem. Ale Pán Bůh svůj lid do této země postupně vrací. Stále víc a víc se jich vrací. A až jednou Izrael přijme ve své zemi evangelium podle dávných božích zaslíbení, pak bude Hospodin opět sídlit uprostřed svého lidu a země izraelská bude opět svatou zemí. Hospodin si znovu vyvolí Jeruzalém a svatost té země bude vyplývat z jeho zjevné přítomnosti. Proč si Hospodin znovu vyvolí Jeruzalém? Co pak jeho dávné vyvolení už nestačí? Což pak nestačí jenom obnovit ono prastaré vyvolení? Nestačí. Staré vyvolení svým způsobem znamenalo starou cestu. Cestu, která se minula svým cílem. Ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Stará cesta postavená na starém vyvolení byla cestou zákona. Nová cesta Boží milosti bez vlastních zásluh, to je cesta pro pohany i pro židy, cesta nového vyvolení. K této cestě si Pán Bůh také znovu ve svůj čas vyvolí Jeruzalém. Potom bude Izrael národem dvojnásobně vyvoleným, jak už jsme si naznačili. Těmito skutečnostmi se nám znovu otevírá pohled do zaslíbené budoucnosti nebe. Přečtěme si slova proroctví Izajášova, jak jsou zapsána ve 2. kapitole jeho knihy. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor. Bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme nahoru Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pro národy, on strestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pronárodu. Nebudou se již cvičit v boji. Tolik citát z Izajášovy 2. kapitoly. Tímto pohledem dosahujeme až do doby závěru lidských dějin. Trvalý mír, pokoj a sjednocení národů u Kristova trůnu. To je nebe, které očekáváme. To je nový Jeruzalém. Stiš se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku. Tak to končí 2. kapitola Zachariášova proroctví, milí přátelé. Těmito slovy uzavírá prorok vidění muže s měřícím provazcem v rukou. Stiš se před Hospodinem. My dnes v naší době usilujeme o svobodu projevu, svobodu slova. Strážíme možnost každého člověka vyslovit jeho vlastní názor. Až se lidé postaví svému Bohu tváří v tvář, všechny hlasy umlknou. Nastane veliká svoboda ticha. To bude tichý hold, skloněný a vděčný, veliká chvíle setkání stvořitele a stvoření. A potom zazní andělské chóry, ke kterým se všechno stvoření připojí žalmy chval. Taky se těšíte?
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme zase dnes ve 20 hodin 15 minut.

Můžeme se naučit milovat skrze tmu i světlo. Vždycky budu stát s tebou. To jsou slova písně, která právě dozněla vysíláním Rádia 7 od kapely Need to.

0: Rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7, oběhla první hodina ze čtvrtka 7.5.2026 a vaší průvodkyní nočním vysíláním je Aneta Lofítková. Základním květnovým tématem je v naší kultuře láska, to ví snad každý. V následující hodince budeme s archivním rozhovorem z roku 2007 uvažovat o jedné její významné charakteristice, totiž o věrnosti. Dobrý poslech.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

Začal květen, měsíc lásky. Pořad Poklady z archivu vám proto nabízí rozhovor nad tématem, které s kvalitní láskou velmi úzce souvisí. Tím tématem je věrnost. Kateřina Hodecová si v únoru roku 2007, tehdy snad v souvislosti s valentýnským svátkem, pozvala do pořadu na sobotní frekvenci Proglasu Jiřího Ungra, tajemníka České evangelikální aliance. Reprízu jejich povídání si teď můžete poslechnout.

0: Jirko, dá se o věrnosti mluvit tak, abychom nemoralizovali?
1: No, popravdě, já jsem se snažil hledat, jak kdo mluví o věrnosti a není to úplně obvyklé o ní mluvit jako nemoralistně, protože se spíš mluví o té nevěře, ale určitě to půjde. Já doufám, že i dneska se nám to trošku podaří. Nevím, jestli chceš hned vědět něco víc, ale můžu.
0: No, tak mě zajímá samozřejmě jak, pokud to jde.
1: Já jsem o tom hodně uvažoval, takové těžké téma, jako co ta věrnost je, jak o ní mluvit tak, aby lidi se necítili vinni, protože tak často je nevěra, víra, věrnost spojená spíš s obviňováním. A tak jsem si sám pro sebe definoval věrnost jako vytrvalost v lásce. Jako vytrvalost v tom, že toho druhého budu milovat, když se já cítím špatně a možná chci hledat uspokojení u někoho jiného, nebo když se něco pokazí v tom našem vztahu a z toho vychází to moje uvažování o tom, co buduje věrnost v manželství, ve vztahu a i něco o té věrnosti boží to vypovídá.
0: Říkáš vytrvalost v lásce, jenomže to jaksi neanuluje úplně možnost chyby. Co když opravdu někde na začátku byla chyba, tak teď celý život musím nést důsledky té své jedné chyby?
1: Já myslím, že věrnost právě předpokládá chyby, že jako obou je někde psáno, že i když my jsme nevěrní, tak on je věrný. Že to je věc vztahu, věc toho, že se může stát, že i ve vztahu bude jeden třeba nevěrný, ale ta věrnost je právě ta síla odpuštění, lásky, toho, že vytrvám. A chyby se dějí a chyby se dějí v každém vztahu, ale ta věrnost je ta hloubka a ta šířka té lásky, jako kterou ti lidé mezi sebou mají.
0: Já jsem myslela spíš takovou chybou v uvozovkách, na kterou poukazují mnozí ti, kteří teda si našli jiného partnera, že zjistili, že ten původní partner není ten pravý, že tam se spletli, jo? Že to úplně nastavení je vlastně špatně a teď mají za sebou, dejme tomu, 5 let společného života a děsí se dalších 50.
1: No, tak to určitě není jednoduché téma, jako můžeme, to jdeme relativně rychle jako k silným tématům, ale lidské srdce, jako jak o něm Ježíš mluví, může být tvrdé, může se stát spoustu věcí v tom vztahu, které ho nakonec zničí tak, že lidé nemají sílu pokračovat, ztratili důvěru, všechna ta pouta, která byla na začátku, tak jsou přervána a já tady nejsem proto, abych nějak moralizoval to, že se lidé třeba rozvádějí.

0: jí nebo. Ale věřím, že když už tomu rozchodu dojde, nebo k té nevěře dojde, a nevěra podle mě není jenom ten akt, že pak už se s někým vyspím a prostě to ten vztah, jak si rozloží třeba úplně, ale že to je jen důsledek prostě mnoha věcí, které k té nevěře vedou. Ztráta intimity, hloubky ve vztahu a všechno to, co k tomu vede, prosazování sebe sama, hněv, snižování jeden druhého v hádkách a v dalších věcech, o kterých dost Ježíš jasně mluví, když mluví o nějakých příčinách toho, proč se lidé rozcházejí a proč on sám byl proti rozvodům, ani ne snad kvůli instituci jako takové manželství, ale kvůli tomu, co to dělá těm jednotlivým lidem a co nevěra vlastně působí a co uváděla třeba v té době ženy vlastně do jaké situace to, že se s nimi muži rozcházeli a uváděli do situace, kdy museli si třeba najít obživu, prostitucí a tak dále.
1: Teď by mě zajímalo, jestli mi potvrdíš moji hypotézu nebo ne. Pozorováním letitým teda mého okolí jsem zjistila nebo došla k takovému závěru, že za nevěrou zpravidla není taková ta chuť být a priori nevěrný nebo dělat si ty výlety a zkoušet nové a nové, ale že je to zatím zpravidla nenaplněnost a veliká bolest. Co si o tom myslíš?
0: Tak ona určitě neexistuje jedna příčina, proč lidé hledají tu intimitu pro tu hloubku toho vztahu mimo třeba své manželství. Říkám většinou těch příčin je hodně, ale spíš asi o čem já bych chtěl mluvit je trošku ta pozitivní stránka, to, co dělat pro to, aby tato věc nenastala. Protože když už ty věci nastanou, tak to chce opravdu víru a jistý druh lásky boží, která není úplně samozřejmá. Odpuštění je velmi nesamozřejmá věc, která je velmi těžká. A mám kolem sebe lidi, kteří také měli problémy s nevěrou, opravdu tou dokonanou. Byli to i věřící lidé a vím, že ta obnova může přijít, ale je to věc opravdu milosti a pomoci často boží a velkého odpuštění a pokoření sebe sama.
1: Já chci mluvit spíše o té kladné stránce věci, ale proto bych ráda, abychom si pořád ještě ten pojem nějak víc vymezili, jo, abychom se dostali k tomu, co teda budovat. Takže co tedy budovat, abychom, protože nevěra, už jsme mluvili o tom, že to není jenom to dokonané, jo, ale co to je tedy?
0: Co je nevěra?
1: Co může být, jo? Tak zkusme nasimulovat tedy nějaké situace.
0: Já když jsem si pročítal nějaké materiály předtím, jak jsem zjistil, že existuje jakási mapa nevěry, dělala společnost SCAC a ta ukázala, že zkušenost s nevěrou má asi 30 až 40% Čechů, což mě tedy šokovalo, že jak je to možné. Co dělat, aby ta nevěra, nebo ještě definujeme si třeba dobře tu nevěru jako takovou. Nevěra není jenom ten skutek samotný. Nevěra je to, kdy pustím vlastně do svého srdce druhého člověka, který je najednou přednější než ten, s kterému jsem slíbil tu věrnost. Nevěra je to, že poruším vlastně sliby, které jsem tomu člověku dal. To, že vlastně se v naší společnosti už přestáváme vážit těch slibů manželských, které každý nějak řekne při tom svém ano, tak to je symptomem toho, že vlastně nejsme schopni té vytrvalosti vlastně, nejsme schopni toho prostě držet se věcí, které chceme, které jsme se zaslíbili nějak tomu druhému. A vlastně nevěra je do velké míry pokrytá tím, že porušujeme tu škálu těch slibů, které dáváme, a to je, že toho člověka budeme milovat v nemoci, ve zdraví a v chudobě i v bohatství a budeme ho ctít. To vůbec celá sféra úcty jeden k druhému, to je z toho, že toho druhého člověka nebudeme snižovat, zatracovat v hádkách, ničit ten vztah, důvěru, intimitu. To všechno souvisí s těmi sliby a s věrností těmi sliby, těm slibům a věrností tomu druhému. A všechny tyhle věci, všechno porušení těchto slibů jako vedou k tomu, že ta věrnost se vlastně rozkládá v tom vztahu a i v té společnosti jako takové a že nevěra vlastně přichází.
1: Říkal jsi, že je to to, že se jakoby vnitřně možná obrátíme k někomu jinému, než k tomu svému partnerovi, kterému jsme cosi slíbili. Moje otázka je, jestli to musí být vždycky jenom člověk, ten, ke komu se obracíme. Zdá se mi, že člověka lze nahradit třeba činností.
0: Ano, určitě. Já myslím, že mnoho například mužů se stává workoholiky, protože utíkají ze svého vztahu v manželství a že zůstávají v práci proto, aby například prostě dali najevo svoji hodnotu a aby se jich někdo někde vážil a aby nemuseli řešit ty věci, které mají doma a dají na první místo například svoji práci. Je to docela obvyklá věc a myslím si, že vůči ní není imunní žádný muž a možná ani žádná zaměstnaná žena, ale u těch mužů myslím, že to je větší riziko. A já musím osobně říct, že si tomu musím taky dávat pozor, kde mám své priority a kde mám své srdce.
1: To je zajímavé, takže je to o neustálém porovnávání své činnosti a svých priorit?
0: Já myslím, že málo kdo si sedne a dá si na stůl papír a začne si psát o svých prioritách. Je to spíš o tom, kde člověk má srdce, jestli naslouchá tomu, kde to srdce toho druhého nějak bolí, kde schází najednou, kde ti druzí lidé najednou vidí, že ta láska, ta hloubka toho vztahu je až na druhém místě.
1: Jasně, mě šlo o takovou ostražitost, víš, že i když někdy něco nastavíš dobře a teď to žiješ, tak přece jenom se vkrádá jakási rutina nebo něco takového. Je nutné si čas od času sednout a přerovnat to co žiju.
0: Jako křesťan bych asi řekl, že jako balancování priorit, jako někdy je to dobré udělat si pořádek, prostě když už to dojde do nějaké fáze, kdy jsem vlečen tím životem, kdy jako nejen, že jim jdu a jsem veden Bohem, ale když jsem vlečen a už prostě nevím, jak z toho dál, kdy prostě pracuji 12 hodin denně, své dítě vidím tak jako v posteli, když spí, svoji manželku, jako občas o víkendu, teda mezi těmi nákupy v těch shopping centrech a tak, tak jako asi je potřeba si říct, ano, jako chci něco jiného, nebo chci, jako jak mi na tom vztahu záleží, jako chci budovat, co pro to můžu udělat jinak. Ale moje zkušenost je taková, že musím provést takovou duchovní hygienu každé ráno a říct, pane Bože, prostě chci být veden tebou, abych jako nežil sobecky, protože je to nevěra do velké míry o sobectví. O tom, že nebuduju ten vztah, ale buduju nějak to, co chci já sám.
1: Stalo se ti tedy někdy, že jsi byl na rozcestí a možná kousek už za tím rozcestím na špatné odbočce?
0: Stalo se mi, jsem asi dvakrát za těch 15 let, co jsme spolu s manželkou, když asi jenom 8 let v manželství, předtím jsme spolu dlouho chodili, že byly skutečně dvě ženy, které se mi velmi líbily, a já to přiznám. A prostě musel jsem jít s barvou ven před svojí manželkou a říct, ano, prostě není to jen tak, že někdo jde kolem, ale prostě byly to ženy jako v mém okolí. A myslím, že se to stane jako mnoha mužům, jako, že se jim najednou objeví v okolí žena, která je velmi atraktivní, inteligentní, chytrá, vtipná a třeba nemá tolik starostí jako ta vlastní manželka. Ale prostě... Bylo důležité, že jsem o tom otevřeně mluvil se svojí manželkou a modlili jsme se za to a prostě odešlo to. Odešlo to a tak to byla jedna z těch věcí. Tak to by asi bylo potřeba se zeptat jí, ale myslím, že ne. Myslím, že to ten náš vztah naopak prohloubilo, že ta důvěra, jo, tam nebylo nějaký akt zatím, jo, ale prostě bylo to něco, nějaký útok na to srdce a na tu intimitu mezi námi dvěma. A na to, co nějak budujeme a co jsme. A tohle to naopak vždycky ten vztah spíš posílilo.

0: Povídáme si o věrnosti a právě jsme poslouchali písničku, ve které se zpívalo o kořenech. Jiří, dá se ve smyslu věrnosti mluvit o nějakých kořenech, na kterých teda můžeme stát, aby rostla naše věrnost?
1: Určitě ano. Mně se vybavilo slovo Ježíšovo, že dobrý strom dává dobré ovoce, kde říká, že vlastně to, co je uvnitř, je podstatné pro to, co roste navenek, co nakonec vyroste, jestli je to ta věrnost nebo nakonec ta nevěra. A úcta je takové ovoce, nebo úcta, věrnost je takové ovoce, ale i úcta, myslím, v tom vztahu. Jo, není to něco, že bychom se rozhodli, ano, teď budeme ctít toho člověka a budeme k němu mít úctu.
0: Už i díky tomu přikázání, které mám, že odctí otce svého, tak je takový, tak a teď.
1: Přikázání jsou takové věci, které nemá vnímat jako zákon, ale jako něco, co je pro nás dobré a co ukazuje na nějakou kvalitu života a kvalitu toho, co pro nás i Bůh nebo Ježíš chce, aby jsme měli v našem životě. A i ta úcta ve vztahu, věřím, že vyrůstá prostě z celkového zdraví toho vztahu. Že prostě když se prohlubuje ta láska, to muži vidím ze své manželství, tak prostě když vidím, jak moje žena prostě má vztah s mými dětmi, jako mě pečuje, jak mi vaří, ale jak prostě dělá milion dalších věcí, tak prostě je mi někdy až jako jsem dojatý a takovou opravdu úctou a respektem k tomu, k té její službě, k té její práci, i k tomu, že například byla schopná odložit svoji velmi dobrou kariéru a prostě naplno se věnovat dětem, nejen jako trpitelsky, že nemůže se naplňovat někde jinde, ale že
0: můžu si to do toho skočit? Teď na základě toho příkladu, který jsi řekl, jaký je rozdíl mezi vděčností a úctou?
1: Někdy v těch pozitivních věcech jako se často hledá těžko nějaká hranice. Vděčnost je asi spojená už nás s nějakým předmětem nebo s něčím, jako za co jsme vděční. Ta úcta je takový postoj člověku. Asi nevím, asi bych trochu vařil z vody, jako jak to přesně definovat, ale je to respekt, je to vážení si toho druhého, pro toho, kdo je, nejen pro to, co dělá možná, tak bych to asi možná definoval. To v tom je skryto moc věcí. Ale zpátky těm kořenům možná, jestli...
0: Jsme ještě v okamžiku, kdy je někdy právě problém zůstat v tom vztahu, čistý a je hrozně těžké najít to, proč by si měl vážit nebo ctít toho druhého, najít na něm to, co je hodno úcty.
1: Tak to je trošku dáno také tím, jak hledíme na druhé lidi a to, kdo jsou. Myslím si, že ctít druhého vůbec je trošku slabina i v současné společnosti ve vztazích, že prostě s námi, kde kdo jedná, tak jako by jsme neexistovali, nebo kdy náš třeba názor nebo naše postoje nejsou důležité a v církvi to bohužel taky není úplně zdravé v téhle té oblasti.
0: Kde tu úctu vzít tedy?
1: Kde tu úctu vzít?
0: Jakože si říct, budu tě ctít, protože ke mně patříš? Nebo protože... Proč?
1: Já říkám, myslím si, že to není věc rozhodnutí, je to věc toho, že člověk získává stále hlubší a hlubší úctu pro to, s kým žije, jako s kým je. A to úctu, která se buduje s různými zkušenostmi s tím člověkem, kdy třeba v krizových situacích, když ten člověk je ochoten mi odpustit moje prohřešky, když je ochoten nést mé slabosti a pomáhat mi v nich, tak roste taková důvěra a úcta v to, že ten člověk je mi dán do života, aby prostě je to směs vděčnosti, ale úcty k tomu za to, kdo ten člověk je. A to se buduje jako celá léta. Člověk, když se vezme, tak je často romanticky zamilovaný a třeba tam prostě tohle to ještě není vybudováno. Ale postupem času člověk čím dál víc, jak si některých věcí si cení a získává ještě dále větší úctu. Ale je to i o nějaké lásce a úctě k člověku jako takovému. člověk druhý si zaslouží úctu jako prostě stvoření boží a to, tam jsou ještě takové hlubší jako aspekty asi úcty, ale spíš jako si můžeme bavit o tom, co tu úctu jak se skutečně ničí. A to v manželství je velmi, velmi časté, kdy například manželské hádky jak si velmi často ničí tu úctu jeden k druhému. Jako děti to vidí velice dobře mezi rodiči, když se hádají, jak snadné je seknout, jak snadné je vyhmátnout to slabé místo toho druhého a vlastně znectít ho, zneustít ho před ním, někdy před svými dětmi a to všecko, jako tu úctu vzájemnou může zničit. A když
0: takže
1: ta komunikace není.
0: Nehádat se?
1: Tak to by bylo samozřejmě dobré, ale spíš o tom pak mluvit o tom, odpustit si, mluvit o tom, nenechávat to vyhnít, nemyslet si, že všechno bude dobré, když prostě jsme jak zapomenuli, nebo jsme se k tomu nevraceli. Opravdu nenechat zapadnout slunce nad svým hněvem a někdy se mi to taky nedaří, jako. Ale snažím se k tomu vracet, snažím se nenechat to být, protože se to ukládá někde a ta banka té důvěry a té úcty k tomu druhému se může vyprázdnit a to prostě nechci dopustit.
0: Mm-hmm. Co takové podkládání úmyslu tomu druhému?
1: Teď úplně nevím, co tím dělá něco konkrétního.
0: Takové to, že si řeknu, no jo, ten můj chlap vždycky jednal takhle, no tak on to zase myslí tímto způsobem, to je strašný.
1: No, to jsou takové skryté asi, někdy je to skrytá trošku manipulace ve vztahu jako těch věcí negativních, jako je hodně tam myslím, že je potřeba, aby jsme každý dávali pozor sami na sebe. V těch hádkách, v těchto vztazích, v té manželské komunikaci zvlášť. A zjistili, že jestli ty nároky, které máme na ty druhé lidi, nebo ty požadavky, nebo to, jak s nimi mluvíme, je skutečné. Protože v té hádce už propadáme hněvu k tomu druhému. Vytahujeme věci, které jsou třeba 20 let staré, aby jsme prokázali, že máme to poslední slovo a máme pravdu.
0: Člověk je historicky hysterický.
1: Historicky hysterický a není nic horšího, než chtít mít pořád pravdu jako ve vztahu. Někdy možná takové dobré cvičení je zkusit nechat to poslední slovo tomu druhému. Jako vřele doporučuji jako takovou duchovní disciplínu.
0: Terapii. Jaké jsou další kořeny, ze kterých vyrůstá věrnost?
1: Ze kterých vyrůstá věrnost. Já bych se vrátil k osvědčenému Ježíši Kristu a k jeho kázání nahoře, kde vlastně mluví o tom, co vede k rozvodům. Když si přečtete nějaký ty první pasáže, kde mluví o tom, že kdokoliv se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, jako by zabil, kde mluví o hněvu, o snižování jeden druhého, kdy druhého nazýváme bláznem, kdy také mluví o kultivované žádosti, dokud dychtí po ženě. Nebo že jsme slyšeli, dnes si zoložíš, když už mluvíme o té věrnosti a nevěře, ale že kdokoliv by dychtil po ženě s tím účelem, jak si s ní být, tak to dychtění samo je tam nazváno vlastně špatným. Ta kultivovaná žádost a žádostivost po cizí ženě. Tak to všecko jak si vede k tomu, že se ten vztah a ta věrnost vlastně narušuje. A ta věrnost sama se buduje tím, že podle mě tím, že se zbavujeme těchto věcí, tak apoštol Pavel mluví o mrtvování údů na této zemi, ale je to o tom, že se například zbavíme hněvu.
0: No jo, ale jak?
1: No, já jsem o tom jednou kázal v jednom sboru a zeptal jsem se jich otázku, jako kdybych vám teď dal pilulku, po které byste se už nikdy nehněvali, vzali byste si ji? A většina lidí řekla, že ne. A hněv jako je normální reakce samozřejmě, kdy může být oprávněná, Ale je zvláštní, že hněv je taková zvláštní věc, která vždycky jde o to, že nějak není po našem. A vždycky se ten hněv jeví jako ospravedlněný. Zvláště v manželských hádkách jsme všichni naprosto víme, že my máme pravdu, že máme právo na ten hněv jako takový. A není to tak. A je potřeba jaksi před Bohem hledat to, že ten hněv, že ten trám je v našem oku. O tom Ježíš vlastně mluví, jako říká, že to není o těch třískách, je to o tom, že ten hněv většinou, v naprosté většině není ospravedlněný a my si musíme zvyknout na to, že jakmile propadáme hněvu, tak je potřeba hledat ty příčiny, proč to v nás něco působí, proč čemu propadáme. Protože hněv jako takový ve vztazích zvlášť, v manželství zvlášť, je spojen s přáním ublížit tomu druhému. A nejsou na to nějaká řešení, jak si, že se někde zavřeme a začneme přemýšlet o našem hněvu, ale jenom se podívat na ty situace, kdy tomu hněvu propadáme, co to v nás působí, kdy se cítíme být spravedliví a v právu vůči tomu druhému a že mu to tady nasolíme, jako ty naše pravdy, tak je dobré se pokořit jako před Bohem a hledat, kde, jak si necháte se řídit v těch našich motivech a životech a co tomu vztahu skutečně pomáhá a co ho bortí, protože obviňování a hněv jako není nic horšího a bezúčelnějšího než tahle věc. Hněv je jako bolest v hlavě, jako není špatná sám o sobě, ale je lepší bez něj a cokoliv se dá vyřešit bez hněvu, nebo s hněvem se dá lépe vyřešit bez hněvu.
0: A není hněv jenom ta obraná reakce někdy, kdy se bráním prostě proti nějakému, ničemu, co mě ubližuje?
1: Může to být, ale neříkám, hněv je otázka skřížení mé vůle, kdy najednou není po mém, kdy já se rozčiluji, že není po mém. A kdekoliv není po mém, tak se jedná v tom křesťanském pojetí o mé království. O to, že ne o Boží království, o tom, že ten hněv můžu odložit, protože Bůh všechno je nade vším a já můžu důvěřovat, že On bude jednat, že nemusím prosadit svoji vůli, že nemusím prosadit sám sebe, ale že mám růst jaksi v lásce k tomu druhému člověku a jestli se budu bránit hněvem, tak rychle přijdu na to, že ta hádka nakonec skončí tím, že každý bude spát v jiné ložnici.
0: Možná hněv opravdu ještě něco jiného. Možná by na ten příklad, který já jsem použila, spíš sedělo zoufalství. Co, když je jeden z partnerů zoufalý?
1: Otázka, proč je zoufalý, jestli zoufalý proto, že ten druhý partner se o něj nestará, nezajímá. Tady jako Ježíš, myslím, mluví velmi citlivě k tomu, že je to otázka srdce a tvrdosti lidského srdce, jak si ve vztazích a co dělat, když je člověk zoufalý. Já nemám lepší řešení, než hledat tu sílu vlastně milovat u Boha. Protože ta kvalita té boží lásky se pozná právě na tom, do jaké míry jsme schopni milovat lidi, kteří nám ubližují. Milovat nepřátelé, jak o tom tedy Ježíš mluví. A já myslím, že jsou dvě místa, kde se člověk může naučit milovat nepřátelé a to je církev a někdy manželství. Protože prostě člověk je v tak hlubokém a blízkém vztahu s někým, kdo ho zná po všech stránkách, že je velmi snadné jakoby stát se nepřáteli. Ale to zoufalství většinou pramení s tím, že prostě najednou nejsme naplněni jako v mnoha ohledech třeba v tom vztahu a já se neodvažuji to nějak soudit. A vím, že to utrpení a trápení a malé peklo jako v těch manželstvích často bývá a proto myslím, že Ježíš ani není uzavřen třeba k té možnosti rozvodu právě pro tu tvrdost lidského srdce, i když Bůh je proti rozvodu jako takovému. Protože to zoufalství někdy může být opravdu enormní. Ale člověk se může hodně naučit i v takových věcech a naučit se milovat i skrz takové zoufalství je něco, co Bůh může dát. Co Bůh může dát a věřím, že je to lehčí nakonec se naučit milovat i v takových situacích, než propadnout z tomu zoufalství a třeba i té hořkosti a té nenávisti. Ježíš takovou lásku byl schopen milovat. Nežil v manželství, možná v tom musíme trošku hledat, ale nemyslím si, že neměl zkušenost s porušenými vztahy. Ale jako to, že byl schopen prostě na kříž říct odpustím, neboť nevědí, co činí. mohl být zoufalý, mohl prostě tam říct, Bože, Otče, teď jim to tady spočítej za to, co mi udělali. Ale věřím, že to by pro něj bylo skutečně těžký. Ale jeho břemeno není těžké. Je lehké a můžeme si říct, ano, propadneme zoufalství, ale ne. Já myslím, že je to o růstu v nějaké jiném typu lásky, které pokud jí máme, tak v ní určitě Bůh je. A to je něco, co je lék na to zoufalství. Ale není to těžké, ale není to jednoduché úplně, aby nám to došlo.
0: Teď se mi vybavil jeden příběh, který jsem kdysi četla. Jeden známý český herec a moderátor má nemocnou manželku a když se tenkrát nějak ten úraz stal, tak on později přiznal, že opravdu přemýšlel o tom, jestli půjde pryč nebo jestli s ní zůstane a velice těžce to zvažoval, protože to znamenalo omezení samozřejmě i jeho života. A vzpomínal na to, že tenkrát mu jeho tatínek úplně kategoricky řekl, tohle jsou situace, kdy se životní partner neopouští. A tím skončila debata. A já si někdy říkám, jestli fakt to, že připouštíme diskuzi nebo možnost, že bychom odešli, jestli nás vlastně nestaví do takových rozhodování, které kdybychom vůbec nepřipustili, tak samozřejmě nic neřešíme a veškerou svoji sílu napneme tedy k tomu, abychom unesli, co unést máme. A tak se chci zeptat, myslíš si, že dnešní doba s tím rozvlažněním a rozvolněním hodnot a všeho možného tomu nahrává, že relativizujeme i věci, které by sami o sobě měly a mohly být pevné?
1: Tak ta dnešní doba tomu určitě nahrává. Ta dnešní společnost je hodně individualizovaná, prostě orientovaná na moje vlastní potřeby, na to, jestli prostě ten člověk mě uspokojuje natolik, abych s ním zůstal. Je velmi jednoduché ho opustit a také to mnoho lidí činí a ani o těch procentech radši mluvit snad nebudu. Samozřejmě je to snadné. Je otázka, jaký je ten recept, ale nemyslím si, že ten recept je zákon, o tom se nemluví, o tom se nediskutuje, to je něco, co platí. Takhle to nikdy nefunguje v těch vztazích, protože můžou být nějaké vnější zákazy a příkazy a zákony a překážky. Já nevím, třeba, že vám rozdělí půlku mojí mění, když se rozvedete a to možná pro nějaké hvězdy je třeba problém, ale to většinou se nedají regulovat, jak si ty vztahy, jak si zvnějšku. A musí tam být něco vevnitř, něco o tom, co jsme my sami a co platí v těch vztazích. Takže myslím, že i ten přítel tvůj, jako pokud by nebyl přesvědčen o tom, že to je to nejlepší, že to je to dobré, tak to slovo jeho otce, prostě o tom se nediskutuje, by mu nepomohlo přijmout tu situaci a skutečně jako nebýt zoufalý potom po zbytek života, že prostě ten jeho život se nevyvíjí tak, jak on chtěl. A to se bohužel nevyvíjí žádný život, řekl bych, jako, protože to o tom není.

0: U mikrofonu je Kateřina Hodecová s Jiřím Ungrem. Povídáme si dnes o věrnosti. A v písničce jsme si tady s Jirkou chvíli povídali a došli jsme na to, že teda se nám vlastně o tom mluví trochu těžko, že na to nejsou jednoznačné odpovědi a Jirka na to říká, no já je ani nemám. A to je to důležité. Nejsme tady proto, abychom dávali laciné jednoduché odpovědi. Nechceme moralizovat, ale chceme spolu s vámi přemýšlet o tom, jak budovat věrnost a jestli je dobrá věrnost ve vztazích k lidem i ve vztahu k Bohu. Jak je to vlastně se sliby? Co se slibovat dá a nedá? Protože slib je, to je hezká věc, rádi bychom to, kolikrát ta dobrá vůle na začátku určitě je, ale pak nás ty těžkosti stejně zaskočí, takže co s tím?
1: To je jedna z takových námitek většiny lidí v současnosti proti manželství, sliby, chyby, prostě nic to neznamená, je to jen cár papíru. Já s tím nesouhlasím, myslím si, že je to závazek, je to něco, co může pomoci v krizích manželských často. Ano, já jsem něco slíbil, ale moje zkušenost je, že většina lidí si nepamatuje ani něco slibovala, k čemu se zavázala a že to je něco trošku vnějšího. Ale sliby jsou dobré, ale všechno závisí na tom, že máme dobré úmysly, ale ty často mohou vyprchat. A proto v tom křesťanském pojetí manželství a svatby člověk něco slibuje před Bohem a spoléhá na jeho milost, že on bude garantem vlastně těch věcí, které my slibujeme. Že svatba není věcí dvou, ale tří nás dvou s manželkou a Boha, který nám pomáhá, který jaksi zaslibuje v tom manželství, že nám pomůže překonat ty věci a pomůže nám žít to, co jsme si zaslíbili jeden druhému, jaký závazek jsme učinili. A to je něco, co já věřím, že je podstatné a nezbytné v tom manželství, protože jinak ty sliby se těžko dodrží. Sliby samy o sobě jsou vnější věc, kde je nějaké rozhodnutí, že se slibuji toto a toto. Ale to samo nepomůže ještě k věrnosti, jak tomu, že neporušíme ty sliby. Tam je potřeba ještě něco hlouběji. Sliby jako takové nejsou podle mě jenom nějaké vnější závazky. Ale to, když si přečteme slib, jak si křesťanský při svatbě, v nemoci, ve zdraví, v bohatství, chudobě a to všechno takové ilustruje, dokud nás smrt nerozdělí. To ilustruje kvalitu vztahu, kterou Bůh připravil do manželství. To neilustruje to, co máme dodržovat, ale to, co pro nás Bůh připravil a to, jakou kvalitu vztahu můžeme mezi sebou mít. Se můžeme milovat, i když ten druhý člověk skončí na vozíku. Že se můžeme milovat, i když nebudeme mít dostatek třeba, až budeme chudí. Že Bůh nám může pomoci mít takovýhle vztah, který je jedinečný a je unikátní. Není to jenom o závazcích a to, že se rozhodnu. Je to o tom, že v Boží pomocí takovýhle vztah pro mě Bůh připravil. A k tomu se chci zaslíbit právě s někým, kdo vedle mě stojí u toho oltáře.
0: Přesto, když tam jsem a slibuju to, ty jsi říkal, že sliby jsou dobré, takže co je dobré slíbit sama za sebe? Co vlastně, na co přitakávám, když stojím před tím oltářem?
1: Já myslím, že přitakávám k tomu, že s Boží pomocí, s jeho milostí budu usilovat nebo růst v takovémhle vztahu, kde tyhle ty sliby budou nejen nějaké vnější závazky, ale něco, co žiju, co v čem se mohu rozvíjet, kde co budu prohlubovat a čeho se budu držet s Boží pomocí. To myslím, že slibuji, protože člověk jako neví, co ho vždycky čeká a dává takový biankošek, že prostě to bude všechno dodržovat. Nikdo neví, co nás čeká, ale věřím, že s Boží pomocí se dá všecko překonat a že nám Bůh nedává zkoušky nad naše síly. Ale to slibuji. Já myslím, že člověk může těžko slibovat, prostě co nemůže vždycky splnit, ale může slíbit něco s důvěrou v Boha, že se to podaří. Nehledě na to, že ty sliby samotné spíš ukazují na to, co funguje v tom vztahu, co skutečně je cesta k tomu, aby ten vztah fungoval. Že ty sliby mají tu úlohu, že ukazují na to, ano, pokud toto je v tom vztahu, tak ten vztah bude fungovat. Všechna přikázání, celé kázání nahoře jenom ukazuje na to, jakým způsobem vlastně ty věci dělat. Ne, není to zákon, to a to dělej a budeš to dělat, ale tak a tak to asi vypadá ten život. Tak a tak to manželství vypadá, pokud v něm roste tyto rozměry, pokud tyto sliby, které chceš, a je to ta touha, je to ten záměr toto dodržovat, tak Bůh to může pak dávat. Ale musíme vidět to, co je dobré. A to ty sliby umožňují.
0: Ty jsi říkal, že Bůh nám nedává zkoušku nad naše síly, ale mnoho lidí argumentuje tím, že už nemají sílu. Jak to?
1: Neodvažuji se soudit. Ty zkoušky jsou někdy veliké a já si ani nedokážu dohlídnout někdy, jak veliké. Jak jsem už řekl dřív, Ježíš ani v této věci nebyl tvrdý. Prostě lidské srdce je tvrdé. Neříkám, že Bůh nemůže dát obnovu a prostě z nějakého zoufalství, z nějaké tragédie v tom vztahu, ale a věřím, že může dát. Pokud člověk skutečně chce, tak může dát. A znám prostě případy, kdy ženy milovaly své muže, který je prostě věřící ženy, které milovaly své muže, i když je trápili, i když prostě to nebylo lehké a nezdíleli s nimi prostě intimně ten život. Ale jako neříkám, že to je jednoduché. Může se stát, že se to nepodaří, ale Bůh i na tyhle ty věci má řešení. Ale je to o sebezapření, je to o tom, že nežiju sám pro sebe. A to je lehké, je mnohem lehčí než žít sám pro sebe, ale někdy je těžké se pokořit.
0: A není právě tohle o tom pevném postoji, o kterém už jsme mluvili, že si řeknu, že dokud na mě bude, tak nezavdám důvod k rozchodu a vydržím, co se vydržet dá?
1: Já myslím, že pevnost je hezká vlastnost. A je to možná ta vytrvalost, ale co dává tu vytrvalost, jak si v tom vztahu? Tu vytrvalost nedává vlastně to, že se rozhodnu pro tu vytrvalost. Ta vytrvalost dává něco hlubšího a to je růst v lásce k tomu druhému. A růst nějaké kvalitě lásky, jako kterou Ježíš ukazuje jako možnou, jak jsou v životech jeho učedníků. Vlastně milujte se tak, jak jsem já miloval vás. Co to znamená? Jako, že dám za vás svůj život. Co to znamená ve vztahu? Co to znamená o kvalitě lásky, kterou máme mít? A ta vytrvalost prostě není jenom tím, že se pro ní rozhodnu. Většina věcí, jaksi charakteru nebo vytrvalosti, nebo to, že činím to, co chci a nečiním to, co nechci, je dána hlubšími věcmi než rozhodnutím vůle. To je jedna jako z velkých jako omylů církve, kde si myslí, že všechno se dá rozhodnout nebo udělat rozhodnutí. Nedá.
0: Tak pojďme na SMSky, které nám sem chodí. Co dělat, když manžel mi podsouvá nevěru, podezřívá mě z ní, i když to není pravda? Jde o průměrně rozhárané manželství. Děkuji.
1: Když mi manžel podsouvá nevěru. Jako někdy je těžké změnit toho druhého. Já myslím, že je to téměř nemožné. Tam je otázka, proč, co je zatím. Asi já nejsem žádný psychoterapeut, nejsem člověk, který by jak věděl, co a jak v tomhle, ale proč je tam ta nedůvěra? Proč manžel podezírá? Že prostě co mu schází v tom vztahu? To jsou asi otázky, které bych si kladl, které bych možná kladl asi i jemu. Prostě pokud opravdu já nemám na svědomí nic zlého, proč o mě smýšlíš tak a tak? To bych asi řekl na to.
0: Další dotaz. Jak dál v domácím psychickém násilí, když to trvá léta? Je třeba ustupovat? Úcta může být k někomu, kdo je úctyhodný?
1: No. A kdo je úctyhodný? Někde myslím, že apoštol Pavel říká, že všichni jsme zřešili a jsme daleko od Boží slávy. A já bych neřekl sobě, že jsem úctyhodný. Kdyby mnoho lidí, jako kdyby druzí viděli, co je opravdu uvnitř nich, tak by se zhrozili. A já uvnitř sebe mám spoustu temných věcí a sobectví, násilí, žádosti, které, kdyby možná lidé hned viděli na poprvé, tak by mě nepovažovali za úctyhodného. Ta úcta k druhému pochází jaksi z úcty k tomu, že to je Boží stvoření, že toho druhého Bůh miluje. Ale to násilí a psychické vydírání, emocionální nátlak, často i fyzické násilí, které je velmi obvyklé, i v církvi se objevuje. tak je velmi těžké a být zneucťován stále, jak si den ode dne asi někde vede k tomu, že ten vztah prostě přestane existovat a držet třeba ho za každou cenu možná nemá smysl. Ne, nenabádám k rozvodu, ale prostě nemám na to jednoduchá řešení.
0: Dobrý den. Došla jsem k poznání, že pouze s podporou Svatého Ducha lze život zvládat tak, jak chce Bůh. Bůh vám žehnej, píše paní Marie.
1: S tím nemůžu než souhlasit.
0: Prosím o radu. Nevím, jestli jste už tento problém řešili. Zapla jsem vás pozdě. Bojuju mezi nevěrou, mezi manželem a Bohem. Ne vždy je manžel na prvním místě.
1: Mluvili jsme o těch prioritách, o tom, kdo je důležitější. Já si myslím, že to, pokud je Bůh první na prvním místě a manžel na tom dalším, takže není špatně. Jestli Ježíš říká, že nemůžeme být jeho učedníky, pokud nemáme v nenávisti dokonce svoji matku a otce a další příbuzné. Takže muselo být velkou urážkou pro tehdejší kulturu a lidi, jak smýšleli, ale Ježíš tam chtěl prostě ukázat na to, že pokud nebudeme milovat jej, tak to nedáme víc než druhé, tak prostě nejsme schopni toho učednictví. Ale já myslím, že láska k Bohu a to, že je na prvním místě, naopak jako umožňuje milovat svého muže plně. Stejně tak, jako umožňuje třeba milovat své rodiče plně.
0: Takže to není o tom, koho víc, jestli Boha nebo manžela?
1: Ne, je to naopak o růstu lásce, že skrze to, že to je takový cyklus té lásky, jak o ní mluví, myslím, apoštol Pavel, že nejdřív Bůh miloval nás, pak milujeme my jej a skrze tuhle lásku jsme schopni milovat druhé. Vlastně o tom to je.
0: Je řeč o slibech, manželství i jinde, zde tedy moje malá úvaha. Mohu slibit cokoliv. V dětství jako kamarád, později šťastný novomanžel, trochu rozpačitý starší sboru a co já vím, jako kdo ještě. Dej Bože, abych splnila aspoň část letmo vysypaných nepromyšlených slov, píše paní Eva z Lanškrouna. A tady ještě. Odpouštěla jsem až do doby, kdy zažádal o rozvod. Předtím mi zlomil všechna žebra. U rozvodu řekl, že má novou partnerku. Nechala jsem ho odejít, když na tom trval. Je to v pořádku? Zdravím.
1: To jsou velmi obtížné věci, ale já prostě my někdy nemůžeme nést odpovědnost za druhé lidi. Jde o to, aby jsme nesli odpovědnost za naše vlastní srdce před Bohem a nechovali k tomu člověku nenávist i hořkost, když nám moc ublížil, protože to ničemu nepomůže ani v tom našem vztahu. A já si nedovedu představit, co muselo být zatím, ale já myslím, že je dobře, že ho nechala odejít. Sám za sebe, nejsem teolog a kdo by měl nejlepší jaksi učení a názory v tomhle, ale prostě je někdy hranice, kde prostě musíme toho člověka pustit, pokud on sám chce a nemusíme si dávat nic za vinu.
0: Povídáme si o věrnosti a věrnost a víra mají stejný slovní kořen. My už jsme tady mluvili o tom, že abychom obstáli ve věcech a abychom zůstali věrní, tak musíme někde čerpat. A tak možná by stálo za to trochu popřemýšlet o tom, jak se osvědčuje ta boží věrnost v životě k nám. A dá se to, teďka se ptám, když se říká, že muž a žena se stanou jedním tělem, dá se ta boží věrnost vztahovat na nás jako na pár, anebo v tomto slova smyslu zůstáváme vždycky já a Bůh a manžel či manželka a Bůh?
1: Tak já myslím, že ta boží věrnost se dá vztáhnout i na pár. O tom jsem mluvil u těch slibů a v té svatbě tří, ne dvou, že skutečně Bůh zaslibuje, že bude garantem, že bude věrný v tom manželství, že bude věrný vůči nám jako páru, což znamená, že s námi bude jednat, že nám bude pomáhat ten vztah udržovat, pěstovat, rozvíjet, pokud to budeme chtít. Pokud to nechceme, tak jaksi jsme z každý svého štěstí s trůjcem, ale je to boží slib, boží zaslíbení a na tom můžeme stát. A prostě já, když jsem studoval nějak věrnost v písmu, tak věrnost v manželském vztahu se tam zmiňuje asi jenom jednou, jinak je všechno o věrnosti Hospodina ke smlouvě, kterou učinil se svým lidem. A je tam jedna věta, která mě zarazila, a to, že Bůh je věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Bůh je věrný, protože je kdo je. Věrnost je otázka toho, kdo jsme vlastně. Ne otázka, co děláme. A Bůh nemůže zapřít sám sebe prostě, protože stojí za svým slovem. A nestojí za svým slovem, protože se to rozhodl, ale protože je, kdo je. Protože miluje, protože je věrný.
0: Světlo tvé.

0: Celým pořadem se jako červená nit táhne to, že nevěra není jenom to dokonané, ten akt, ale spíše naše postoje, motivy a žádosti. A tak myslím, že bychom se u žádostí jako takových ještě na chvíličku měli zastavit. Jirko, jak se dá nemít žádosti, když jsme stvoření jako ty fyzické osoby, které prostě žádosti mají?
1: Když se podívám na kázání nahoře, kde Ježíš mluví o dychtění a žádostech, tak on sám nemluví o tom, že by bylo špatné, pokud se nám někde kolem líbí, lidé, jak se na něj podíváme a v srdci nám prostě vyvstane ta žádost, prostě ta touha, sexuální touha samotná není špatná a cokoliv by byly jak takto interpretováno, tak je to, myslím, špatně. To, proti čemu se tam Ježíš staví, je to, kdy kultujeme to dychtění vlastně po té druhé osobě, kdy prostě otevřeme jako srdci ten prostor pro to, aby jsme kultivovali tu žádost. Že to tam se dostáváme na velmi tenký led a to bohužel je něco, co v naší společnosti je všudy přítomné. A co je v médiích, co je ve filmech, co je na internetu v oblasti pornografie, to všecko tak spolehlivě ničí ty vztahy, ničí tu intimitu a vlastně kultivuje žádost, jak si v té naší společnosti v takové míře, že je velmi obtížné tu věrnost udržet. A to je něco, co myslím, Ježíš vyhmáte jako chirurg, jak si ve svém kázání, a kde ukazuje, že toto prostě plodí žádost a plodí rozpad ve vztazích.
0: Jde se tomu bránit?
1: Jde se tomu bránit, musí člověk vidět, kde tu žádost, kde ji povoluje, kde ji kultivuje, zjišťovat, kde se najednou vytrácí ve vztahu třeba manželském, právě tenhle rozměr, jak to nazvat, prostě kde člověk tu intimitu hledá jinde, než ale těch věcí je hodně a jsou různých druhů, jak se brání internetové pornografii například, tam těch věcí je hodně, ale je potřeba to spíš rozeznávat a nekultivovat to, nedávat tomu prostoru.
0: Mm-hmm. A volit si prostě to, co chci, aby podpořilo výsledek mého života někdy, až se ohlédnu.
1: Asi tak.
0: Mým dnešním hostem byl tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger. Jirko, moc děkuji za návštěvu ve studiu. Přeju tobě i našim posluchačům, abychom uměli, tak jak si to tady dnes říkal, žít z té boží síly a ne z vlastních rozhodnutí, která dřív nebo později prostě narazí. Takže děkuji. Chceš se ještě rozloučit posledním slovem s posluchači?
1: Tak já přeju, aby ty sliby, které jste dali těm svým partnerům, aby jste s boží pomocí ne dokázali dodržet, ale dokázali je žít s radostí a s hloubkou toho vztahu až do konce.
0: V listu Římanům ve 12. kapitole se píše: proměňujte se obnovou své mysli. A ono skutečně asi záleží, jaké hodnoty vyznáváme a ke komu chodíme pro sílu a pro moudrost. Tak kéž se skutečně všichni proměňujeme obnovou své mysli.

Pořad Poklady z archivu končí. Dnes vám nabídl reprízu rozhovoru Kateřiny Hodecové s Jiřím Ungrem, tajemníkem České evangelikální aliance. Rozhovor proběhl naživo v pořadu na sobotní frekvenci Proglasu 17. února roku 2007. Vracím slovo moderátorovi dnešního dne a přeji vám dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7.